0: mě netváří, že se dělá nějaká reálná politika, všichni se zbláznili. Dvě krávy řídí Evropskou unii. Když ji neřídí dvě krávy, tak je řídí, tak ji řídí tři šílení velvyslanci, kteří jdou s kapitulačním dekretem za ruským ministrem zahraničí. A když tu situaci neřídí tihleti tři, tak to řídí pro změnu skupinka těch tří magorů, jako je Zelenský, Starmer a Merz, kteří se sejdou někde v Londýně a tam plánujou svoji velkou peremogu nad Ruskem. Ale ona nejde udělat reálně na frontě, ona jde udělat pouze mediálně. Mediální peremoga. To je to, co momentálně teď vidíte na televizních kanálech, co vidíte na internetu. To znamená poklopy od olejových rezervoárů, které letají vzduchem, hořící střechy ruských paneláků a nějaká hořící auta a nákladňáky na ruských silnicích. To je přesně to, co teď vidíte každý den, pořád
1: dokola. Co teda, deepfakey, je to tak... nebo co to je? Teda AI fakey?
0: Ne, je to informační, kolotoč, jsou to normální údery, v každé válce hoří střechy. Podívejte se do Kyjeva, tam hoří střechy každý den mnohonásobně více než v Moskvě, ale to je válka. Chápete? A když se zaplavují média těmito obrázky, tak si tím vytváří informace, falešná informace o tom, že Rusko prohrává válku, jenže Rusko ji vyhrává. Fakticky vyhrává na frontě. Zatímco Ukrajina se snaží přesvědčit celý svět, že válku vyhrává na mediální úrovni propagačními kamerovými záběry vybuchujících poklopů olejových nádrží někde v Moskvě. To znamená, to, čeho je právě teď celá Evropa v podstatě svědkem, tak je de facto konec a destrukce válečného úsilí Ukrajiny, protože ona už nemá skutečnou sílu vyhrát válku. Ona už může se snažit pouze o vítězství na mediální úrovni. Takzvané mediální vítězství. Cipso vítězství. To, o kterém hovořil Josef Goebbels. Přesně tohleto dělala Goebbelsova propaganda až tedy úplně do konce, že v podstatě dá se říct, že až vlastně někdy do poloviny dubna, než se úplně celý propaganda stroj rozpadl, tak že jo, ty historické záznamy hovoří o tom, že v Berlíně centrum propagandy skončilo svoji činnost a vysílání, propagandistické vysílání 22. dubna 1945. To znamená, skoro úplně až do konce propaganda tvrdila, že ruská, tedy sovětská rudá armáda, že je likvidována, že vítězství Wehrmachtu je na dosah a že usilovnou prací tohoto vítězství během několika týdnů dosáhneme velkého, velkolepého vítězství. A říšská propaganda tohleto šířila po celé říši, včetně protektorátu Čechy a Morava. Lidové noviny o tom psali ještě 29. dubna. Že vítězství třetí říše ve druhé světové válce je na dosah. Takže takhle funguje dneska CIPSO systém řízení téhleté války a protože oni mají samozřejmě řízení z Londýna, odborníci na CIPSO z Velké Británie, samozřejmě to je jejich práce, tohleto. Konec konců oni jim financují a chtějí jim zafinancovat. Velká Británie oznámila, že zafinancuje Ukrajině 150 000 dronů, že jim poskytne peníze na nákup 150 000 dronů a ty drony jsou potřeba jenom k jedné jediné věci, k vytváření iluze vítězství. Rusové mezi tím si vezmou Záporoží, mezi tím si vezmou Donbas, mezi tím si vezmou postupně Dněpropetrovskou oblast a postupně si vezmou celý východní břeh Dněpru. Ale tady v Evropě budeme slyšet, jak Rusko už je skoro poraženo. Chápete? Takže já varuju před tím, abyste podléhali CIPSO dezinformacím. Tak, jak řekl brazilský prezident Lula Silva, nálada uvnitř za zavřenými dveřmi, ne to, co je prosím vás veřejně filtrováno, veřejně, ale za zavřenými dveřmi, on hovořil o tom, co se děje za zavřenými dveřmi při jednání, je velice špatná. No, protože tam oni si mezi sebou lhát nemusí, mezi sebou. Oni vědí, jaká je situace na frontě. A oni vědí, že morálku kolabující ukrajinské armády je třeba posílit nějakými dobrými zprávami. No a k tomu slouží obrazové záběry vybuchujících poklopů v Moskvě. Já doufám, že na alternativě nejsou idioti. Lidé, že by byli idioti, kteří nerozumí tomu, jak funguje propaganda, jak funguje válečná propaganda, jak fungují CIPSO operace na kontrolu, že jo, na takzvané psychologické operace, že centrum pro řízení psychologických operací během války, takzvaná válečná propaganda. Takže je jasné, že ve chvíli, kdy nemá Ukrajina už vojáky, nemá dostatek zbraní, nemá dostatek raket, to jsou všechno veřejně známé údaje, tak Ukrajina v podstatě válku prohrála, ale čeho má dostatek, tak jsou drony. No a těmi drony dokáže létat do Ruska a zapalovat střechy bytovek, paneláků, nějaká auta, nějaké sklady, nějaké nádrže. Rusko po několika dnech vypálí na Kyjev, na Žitomir, na Dněpropetrovsk, zase nějaký obrovský mohutný raketový úder, zase jim rozmlátí něco, co Ukrajinci potřebují. Elektrárny, trafostanice, čističky odpadních vod, vyhodí jim do vzduchu nějaké železniční depo, nějaké opravny, zase se jim to nějak zpomalí, zase nebudou mít čím svítit, zase tam pojedou generátory, zase budou schánět někde, kde budou mít palivo, aby si mohli zasvítit večer. Tenhle ten proces války zkrátka má svoje pravidla a my jakožto zatím, a já říkám zaplať pánbů, jenom nezúčastnění pozorovatelé, my musíme vědět, kde je ta pravda, kde je ta realita, nepodléhat CIPSO manipulaci. Ale co je důležité? Lavrov tam řekl jednu zásadní věc. On řekl, že v Kremlu jsou si vědomi toho, že Evropa se chystá na válku s Ruskem v roce 2030. To tam řekl v tom rozhovoru. A pokud se něco nezmění, tak on ujistil evropské protějšky, že ta válka se bude diametrálně lišit od toho, jaká válka je teď na Ukrajině. Válka Ruska s Evropskou unií, potažmo z NATO, bude mít úplně jinou podobu a jak on řekl, bude vedena úplně jinými prostředky. Můžete si domyslet, jaké prostředky to jsou, samozřejmě i ty nejzazší, to znamená termonukleární. A hranice roku 2030. Já jsem o tom hovořil několikrát, že a už v minulosti, že jsou některé ty projekce, které zobrazují různé věci, které se odehrávají na přelomu let 2030 až 2034 a podobně, ale jsou tam některé projekce, které už v roce, dokonce v roce 2029 už tam prostě nejsou vůbec pěkné záběry prostě toho, co se děje prostě v Evropě a Velká Británie je se 70% potopena pod vodou. Nějakým způsobem. Jo? Jestli to bylo zemětřesení nebo nějaké silné údery a jedna třetina Francie, nížiny, je potopená rovněž pod vodou. Pod vodou je Holandsko, Belgie, země Beneluxu a podobně. A prostor střední Evropy je spálený na uhel. A to jsou, samozřejmě to jsou iterace, které nevíme, jestli nastanou, jestli se takto odehrají, ale nemůžeme úplně si říct, to se nás netýká, bude to dobrý, bude to fajn, to se nestane, protože to časové kontinuum je opravdu silně a velice nevyzpytatelné. To znamená, jaká konkrétní realita v budoucnu se takzvaně nastaví k realizaci. To znamená, při plynutí toho časového kontinua jsou různé odbočky a rozbočky. Já jsem to vysvětloval, jak to vypadá, že jo, jakoby připodobnění, jako máte jednu kolej, jedete po jedné koleji, ale najednou v nějaké chvíli máte 6 různých odboček. Jo? Koleje se rozjíždí do 6 různých kolejí. A vy do poslední chvíle nevíte, na kterou kolej z těch 6 prostě najedete. A každá z těch 6 kolejí vede k nějaké jiné iteraci. Do té chvíle, dokud se to nestane, to rozdělení, to rozpojení, a nedojde k výběru některé té trati, některé té trasy, tak vy do poslední chvíli nevíte, která z těch iterací se zrealizuje. To znamená, jsou to možnosti, jsou to iterační možnosti, jedna z nich se zrealizuje, jedna z nich bude. A hodně jich je tam jakoby normálních, válka pokračuje, pořád Rusové mají Dněpropetrovsk, drží Záporoží, dostali se na východní břeh Dněpru, směřují nahoru. V roce 2029 se dostávají útokem z Běloruska do východního Kyjeva a východní Kyjev na levé straně Dněpru, to znamená na východní straně, se stává ruským a dostává název takzvaný východní Kyjev a stává se ruským městem. Poté dochází k uzavření příměří a celý ten prostor vlastně se rozděluje na ruskou sféru vlivu a tam je most a na tom mostě se potom podepisuje mírová smlouva. Přesně uprostřed se podepisuje, tam mají stůl a podepisuje se mírová smlouva. No, přesně tam. To znamená východní Kyjev, ruský, západní Kyjev, no, toho, co zůstane z Ukrajiny. To znamená, tam jsou různé iterace, k čemu může dojít a to, že samozřejmě, kdo tam podepisuje tu mírovou smlouvu, to je zajímavé, prezidentem u podpisu té smlouvy je Dmitrij Medvěděv. Znovu. Už tam není Vladimír Putin, je tam Dmitrij Medvěděv. Podepisuje mírovou smlouvu. To je zvláštní. No, ale jak říkám, to jsou různé iterace. Některé z nich se mohou naplnit a některé ne. To znamená, takhle je třeba se na to dívat. Máme 20.55. Vítku, jestli máš nějaké doplňující dotazy, tak ještě bychom to probrali, a nebo jestli ne, tak si pustíme jednu písničku a potom bychom se pustili do těch našich posluchačů, kteří na nás čekají určitě.
1: Já bych se tě jenom ve slušnosti VK zeptal s těmi drony a vybuchujícími a olejovými nádržemi v Moskvě a bytovkami a tak dál. To je jedna věc, ale ono to tak úplně fake, respektive ne fake, ale dezinformace.
0: Ne, to není fake.
1: Se to tam,
0: není,
1: když se to tam odehrává, ne, ne fake, ne, já, ne, jsem ne, špatně ne, vyjádřil, ne, já jsem se špatně vyjádřil. No. Dezinformace, že to není úplně dezinformace, že se tam děje. Otázka je spíš, do jaké míry Ukrajina a respektive Rusko ví, že ty drony jsou zafinancované Západem a když už to dosahuje metropole, opravdu jako Moskvy, tak to už je docela mazec. A divím se, že Rusko si opravdu tohle. Já vím, že to je pořád dokola, ta červená čára a tak dále, všechny ty věci, ale že si to Rusko nechává líbit, když to je vlastně dosahuje hlavního města. My jsme říkali už v našem vysílání několikrát, že když se to bude odehrávat už v hlavním městě, nejenom na okraji ruských hranic, ale v hlavním městě Ruska, tak už se Rusku musí něco udělat. A ono furt pořád
0: mluví. A přesně takhle by se mohl ptát i na ze strany Ukrajiny. Když už teda i na té Ukrajině, v tom Kyjevě padají orešníky, když už ty orešníky padají i do toho Kyjeva, proč teda na tu Ukrajinu nepřijdou západní vojska? A jsme ve stejné pozici. Proč? No, protože na to nemají. Nemají výzbroj. Nemohou bojovat s Ruskem. Teď momentálně v roce 2026. No a Rusko, jak je na tom? Může teď bojovat se Severoatlantickou aliancí? No, teď ještě asi nemůže. V největší pravděpodobnosti. Jinými slovy, když hoří Kyjev ve válce se musí počítat, že bude hořet i Moskva. To je realita války. Konec konců Karaganov teď o tom měl pěkný povídání. To je zkrátka daň, která je naprosto jasná, ale co je důležité je, že tím, že budou hořet někde prostě střechy nějakých bytovek v Moskvě, tím se nezmění situace na frontě, na Donbasu, na frontě v Záporoží, na frontě na severu fronty nahoře, okolo Kupiansku, tam nikde se prostě fronta nezmění. Tam bude pořád ruská armáda v té pozici, v jaké je, protože ukrajinská armáda nemá lidi. A dokud ty lidi někde nevyčaruje, tak zkrátka ruská armáda bude postupovat. To je realita. A zoufalost Ukrajiny je v tom, že oni vědí, že takhle přesně to je a nemůžou s tím dělat vůbec nic. Mohou pouze dělat jednu věc, že budou zapalovat střechy v Moskvě a díky tomu budou vyvolávat tu šílenou radost těch magorů a bláznů, kteří patří do psychiatrické léčebny v Bruselu. Ti budou mít obrovskou radost z toho, že hoří nějaké střechy v Moskvě. A protože budou mít radost, tak sáhnou znovu hluboko do kapsy, ale ne sobě, ale daňovým poplatníkům v Evropě a znovu pošlou kyjevské chuntě velké peníze. Jenom za to, že jim ta chunta bude pravidelně dodávat zábavná videa s hořícími střechami v Moskvě. Já doufám, že tomu rozumíte, jak to funguje financování ukrajinské války. Někde je objednávka. Objednávka je v Bruselu, objednávka je v Londýně. Aby přicházely peníze do Kyjeva, musí Kyjev vykonávat nějaké výsledky, musí poskytovat výsledky. Na frontě žádné výsledky Kyjev nedokáže poskytnout už od léta 2023, kdy selhala ta ofenzíva. Ta slavná kontraofenzíva. To znamená, jaké jiné výsledky může Kyjev posílat do Londýna a do Bruselu, aby dál chodili prašule? No, jedině tak, že vyrobíme laciné drony, budeme je posílat do Moskvy a budeme natáčet skvělá videa, jak hoří střechy v Moskvě a díky tomu nám západní mecenáši s velkou radostí budou posílat další peníze na pokračování války. Války, kterou nemůžeme vyhrát, protože Rusové si budou brát stále více a více našeho území. Ale protože si ho berou pomalu, tak to nevadí. Můžeme v tom pokračovat a během té doby vyděláme velké peníze. Odkloníme přes naše koně, přes naše bílé jednorožce, ten jeden, na který ho to prasklo, ten radši už utekl, byl evakuovaný, teď se nachází v Izraeli, že jo, pod ochranou Bibiho, že jistý Timur Mindič, ten už tam je, no, jsou další takoví jednorožci, že jo, okolo zbrojovské firmy Firepoint, která vyrábí tady ty propagační drony, které letají do Moskvy, financované ze západních peněz, no, něco se odkloní. A samozřejmě jsou předražené, to znamená, ukrajinská vláda používá západní peníze na nákup předražených dronů od Firepointu a hoši od Crimson River se mezi sebou podělí o vývar. Teď to vyšetřuje NABU. To je realita. Takhle funguje válka na Ukrajině. A pokud bychom se zeptali, proč, já už jsem o tom několikrát hovořil, proč ruská armáda to tam nevymlátí, že jo, protože tedy Lavrov o tom teď hovořil, že když bude válka mezi Ruskem a Evropskou unii, respektive NATO, že ta válka bude úplně jiná, tím jako myslí skutečná, opravdová, velká, bum, bum, válka, Tak proč tahle ta válka na Ukrajině je taková, jaká je? No tak to už jsem několikrát vysvětloval. Proč myslíte, že není dovoleno, aby ruská armáda bombardovala hlavní logistický uzel, přes který proudí na Ukrajinu nejvíce zbraní a zároveň odtamtud proudí největší suroviny, za které Ukrajina dostává peníze na vedení své války? Jaký je to bod? No je to Oděsa, přístav. Není dovoleno udeřit na Oděsu, rozbombardovat ten přístav, aby Ukrajina nemohla tam nic dělat, aby tam nebyly žádné lodi, aby všechny lodě byly potopený, aby ten přístav byl uzavřený a aby Ukrajina přišla o lodní dopravu a o přísun zbraní a materiálu loděma, o odvoz ukrajinského obilí a tak dále a surovin, že jo, ven loděma, tak nikdo z ruské armády tam neprovede žádný obrovský masivní úder. A když o tom, jako když se na to ptají jako Rusové, odpověď většinou nedostanou. Odvahu na to měl jenom jeden z ruských analytiků, Karaganov, který na to odpověděl, je to z toho důvodu, že většinu těch majetků v té Oděse, včetně těch přístavů, vlastní ruští oligarchové, židovské rodiny. A ty nedovolí Gosudárovi, aby jim je zničil a rozbombardoval. A tohle to platí o mnoha podnicích a o mnoha závodech a o mnoha rezortech a o mnoha objektech a cílech na Ukrajině. Není dovoleno likvidovat železnice, protože většina z nich je v majetku lidí napojených na Děrypasku. Na jednoho z hlavních oligarchů po boku Vladimira Putina. Proto není dovoleno schazovat bomby na kyjevské a ukrajinské železnice. Karaganov to vysvětloval. To je realita. Není dovoleno bombardovat židovský majetek na Ukrajině. Ale je dovoleno, aby tam umírali ruští gojim. A je dovoleno, aby tam umírali v té válce ukrajinští gojim. To je dovoleno. A to je realita. A kdo si to chce namlouvat? Taková je válka. Když hoří barák gojim v Moskvě, nobody cares. Každému je to jedno. Je to oběť války. Naopak, Rusy to posílí, zpevní. Rusové pod tlakem se takzvaně semknou. Semkli se, když byli napadeni Napoleonem, semkli se, když je napadl Hitler. Rusové, když se na ně útočí, tak jsou semknutější, jsou skonzolidovanější. Mají lepší disciplínu. Zkrátka, procesy řízení a procesy války mají škaredé a ošklivé obrysy. To znamená, to není tak, že jenom Zelenský, jakožto bývalý prezident a dneska de facto jakoby mafiánský vůdce, má samozřejmě židovský původ. To je veřejně známé. A posílá do té války všechny ukrajinské muže a většina z nich, nebo skoro nikdo z nich, nemá židovský původ. Že? To znamená, taková je realita. Takže to není tak jednoduché. Válka je odporná, válka je hnusná, ale někdo ji dělat musí. Takový to přísloví. Takže nebudeme zdržovat, máme 21.05, musíme se na přestávku, já se musím občerstvit, mám sucho v ústech, takže jednu písničku a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Fajn, pustíme se do WhatsAppu.
2: Ale položte dotaz.
1: Martiny, my neslyšíme, zkus, jestli pán nebo paní...
3: Já jsem volala s tím a jenom to vyzvánělo.
1: Super.
3: Jsem rádi, že se lidi nedovolají, tak tím způsobem.
2: Já jsem vyzýval, abyste volali na WhatsApp, a ne mobilem. Ne přes mobil. Dobře, tak skládačku nechte být a řekněte dotaz, jestli nějaký máte na pana Vertu.
3: Nepřístupného. Jsou to odborníci do Francie, on to ví. Mě by zajímalo, proč to dělá. podívá, jestli se mu ozval. Já vím, že tam sleduje, ano, sleduje i Aeronet, to je zajímavé, ale sleduje. A jestli se mu ozval, aby prostě z něj nedělal skopovou hlavu nebo něco podobného, ale ten člověk je magor, já znám okolí lidí jeho věku, je se chovají úplně stejně, nejsou to lidi, nejsou zalitovaní a nemají žádný nějaký čakry, nebo já nevím, prostě dalšího otevření, tak na to vůbec přijde, jo. Tohle by mě zajímalo, prostě já nemůžu pochopit, jak takový inteligentní člověk může říkat takovýhle debilovní.
2: Tak necháme pana VK odpovědět.
1: Dobrá, děkujeme. Já jenom, Martine, bychom zaznamenali první třeba polovinu dotazu, kdo co dělá, jaké bylo to jméno, kdo co dělá, Trump, nebo?
2: Ne, já jsem paní pochopil, že to bylo, že proč VK to říká, nebo?
1: Aha, VK, aha.
0: Já jsem slyšel úplně prd.
3: Že oni mají nějaký další, který otevře. Aby byli takhle agresivní, když jsou to nemocní lidi, schizofrenci. Já mám životní zkušenosti s schizofrenikama. A mi netáhlo, netáhlo, to je schizo už. Vyšitej, plně perfektní, ten patří do blázince. A ne do vlády. A lidi by ho měli buď zastavit, nebo prostě se ho zbavit. A mě už zní v Izraeli od lidí. Je jediná šance, jak se ho zbavit.
2: Dobře, takže to bylo na Bibiho.
1: Dobrá, rozumíme. VK, to znamená, že paní spíše... Ano, rozumíme. Tak,
0: no, rozumíme.
1: Paní spíš přehodnocuje to, že jak jsi říkal, že nemají filtry zapnuté, že to není žádná okultní záležitost, ale že jsou to prostě
0: nemocní lidé. Paní volala už minule, já jsem říkal, já jí nechávám její názor, jo, já jí nebudu vyvracet, já nejsem v pozici vyvraceče, jo, že to dělají jiní, a to mají, to jsou ti vykladači dobra, nebo jak se jim říká, dobro, Vítku, pomoz mi, jak se jim říká.
1: Dobroserové.
0: Lepšo lidi, jo, to jsou, ti mají ten certifikát na to, co je pravda a mají dovolenou vyvracet, jo. Já tohle to nedělám, já lidem nevyvracím jejich názor. Mají právo na svůj názor. Jo? Nemůžu na to reagovat, ale jenom bych se chtěl jako ohradit jako, prosím vás, takový ty výzvy, jako že likvidace někoho, že někdo by někde měl likvidovat a podobně. Prosím vás, tohleto nevolejte, jako jo, nevolejte tyhle věci. Zachovávejme takovou tu korektní rovinu v rádiu vysílání, jo, aby... že potom nás někdo neobvinoval, že tady nějaký výzvy a něco takového podobného. No, takže...
2: Hrajeme si na demokraty, takže si to musí vyřídit občané samozřejmě. Když je mezinárodní právo krátké, samozřejmě. Tak si to musí vyřídit občané Izraele.
0: No, samozřejmě, voliči, samozřejmě v Izraeli, tak, samozřejmě voliči v Izraeli tak, si to musí tak. Samozřejmě vyřídit a... Protože samozřejmě tady to, já chápu lidské emoce, jo, já chápu, že prostě lidi jsou prostě úplně z toho, ne ten jeho úplně na větvi, zmetek jeden, ale chápete, jo, lidi se musí trošku ovládat. Takže pojďme teda do dalšího volajícího, protože to takový, jsou takový dotazy, jo, na který prostě jako já nemůžu ani odpovídat, nikdy bych chtěl, protože bych zase někomu něco vyvracel, já vyvracet nikomu nic nechci, protože každý má právo na to si myslet, co chce, samozřejmě.
1: Já myslím, že Pirý je tam asi minimálně, je tam asi tak dlouho, jako u nás Marek Benda, jo, to jsem chtěl jenom říct. Tak jako...
0: No, jistě, samozřejmě.
1: A taky se ho nemůžeme bavit,
0: Ten je tam na většině.
1: Tak.
4: Fajn. Počujeme se?
2: Měli bychom se počuť.
1: Krásně,
2: tak zkuste položit dotaz.
1: Krásně vás slyšíme. Povídejte, hezký večer.
4: Ano, ma počujete dobré, lebo já jsem vlastně počujem. No dobré, nevadí. Já jsem volala před pár týždňami ohledom Maďarov. A pan VK povedal vtedy, že Maďari patria do ugrofinskej skupiny, pričom to je jazyková skupina. A inéž mohli by ste ma uťať, lebo ja sa počujem a hrozne mi to ruší myšlienky.
1: Skúste.
0: No, nemáte tam rádio puštený?
2: Nemáte tam rádio puštený?
4: Nemám.
0: Ne?
1: Zkuste na sluchátka, jestli se máte na reproduktor, zkuste na sluchátka, vypněte handsfree, pokud máte. Tak nevím, jestli spojení funguje, možná pokud paní nepůjde, dneska to opravdu nějak nefunguje, možná bychom mohli zkusit na dalšího posluchače, protože paní se evidentně odpojila. Nevím, co se děje.
2: Ano, ještě se slyšíme.
1: Ale já neslyším, paní. No, my neslyšíme. Najednou jsme přestali
4: slyšet. Byl Modi, indický premiér, a bylo uzavřeté strategické partnerstvo. Následně byl indický premiér na návštěvě, alebo se stretol so Zelenským a Starmerom, protože aj na Ukrajinu už jsou plánovaní títo migranti a Starmer vieme, čo robí v Británii. Takže či pán VK vie, o čo išlo na Slovensku?
2: O tú návštevu. Aké
4: to strategické partnerstvo, pretože už 10 tisíce Indov a moslimov u nás
0: sú. Áno, áno, áno, áno. Dobre, vím přesně, kam, dobre, kam míříte. Áno.
2: Děkujeme.
0: Ano, podívejte se, museli bychom sáhnout politikům do svědomí, že jo? Všichni by se museli sáhnout do svědomí, co se všechno chystá poté, co od 12. června, 12. júna, že pro naše slovenské posluchače, je aktivní a platí od 12. migrační pakt. A to mění mnoho a mnoho a mnoho a mnoho věcí, ale vedle pozor, vedle migráčků. To jsou ti, kteří nemají vůbec nic, řeknou, že utíkají před válkou anebo před tím, že mají nějakou jinou sexuální orientaci a že by je tam někde pověsili nebo zastřelili. Tak kromě nich ještě jedna skupina lidí a o té se skoro vůbec nemluví na různých protimigračních demonstracích, je to obrovská chyba, nebo se mluví občas, se o to takhle jako štejchne a podobně, ale většinou ne. A to jsou Gastarbeiteri. Ale pozor, ne z Ukrajiny, jako to bývalo někdy v 90. letech, že přicházeli Ukrajinci, že Gastarbeiteri všude a takhle. Ne. Dneska je celá Evropa zaplavovaná Indy. A to si musíme rozebrat. Indy. Indové, to je skupina sorta lidí, kteří na rozdíl od všech těch v Africe a v těch různých banánových republikách mají většinou nějaké vzdělání. Jo, ta Indie je taková trošku zvláštní, že oni tam třeba nemají co jíst, ale mají tam školu. Ta škola je státně placená a mají tam státní jídlo. Děti nemají co jíst, ale chodí do té školy, protože tam mají dvě jídla za den. Jo, při normální výuce mají tam oběd, ale mají tam před tím obědem ještě i svačinu. A některé ty školy jim dávají dokonce i svačinu na cestu domů, takže mají tři jídla. Je to státem placený. A to je jediné jídlo, které ty děti mají, protože ty rodiny jsou tak chudí, že žijou tam někde v těch slamech a podobně. Takže v podstatě oni indické děti chodí do školy kvůli tomu, aby se tam najedli a díky tomu v podstatě oni mají zájem chodit do školy. To je takový trošku zvrácený prostě paradox. Oni jsou opravdu velice vzdělaní. Málo se ví, že tam chodí kvůli tomu, aby se najedli. To je situace, Indie, to je úplně jiný svět. Někdo, kdo tam byl, tak ví, jak to tam funguje. Ale tohle to mě šokovalo, mě osobně teda, mě to šokovalo, ale ono to funguje, opravdu. Takže ty děti odmala jsou tam učený, že se nají jenom ve škole, chodí do školy a hodně Indů, většina Indů prostě má opravdu slušné vzdělání. Není to, že by byli inženýři a že by stavěli nějaké balistické rakety, ne, ale mají slušné vzdělání na středoškolské úrovni. A to je dostatečná kvalifikace na to, aby pracovali na normálních pracovních profesích, nejenom někde mistr Lopata, ale aby fungovali normálně i v běžných pracovních i třeba intelektuálních procesech bez problémů, jako zdravotní sestry, bez problému na úřadech, bez problému v obchodě za kasu, bez problému řidiči autobusů, nákladňáků, ovládají stavební techniku, jezdí s kamionama, zkrátka jsou jakoby všeho použitelní. Jo? Na rozdíl od různých Afričanů, od různých občanů různých banánových republik. Indové. Takže je o ně velký zájem. A Indové, v podstatě oni mají s nima velkou zkušenost ve Spojených státech. Ve Spojených státech je obrovská komunita Indů. A oni opravdu jsou velice ambiciozní. Mnoho z nich si po příchodu do Spojených států dělá vysoké školy a tak dále a tak dále. A oni jsou spatřováni jako dobrá varianta velice levné a slušně vzdělané nebo dostatečně vzdělané námezdní pracovní síly, která může být použita, aniž by představovala bezprostřední bezpečnostní riziko, jako představují třeba nějaké ty černošské pracovní skupiny a podobně. Jo, to je ten důvod. A teď, já vím, že třeba ne všichni čtete prostě takový ty časopisy jako Forbes a další, ale když si, nebo Economist a podobně, ale když si přečtete občas někdy tyhle ty plátky, co tam první uvidíte, nebo první, každou chvíli článek o tom, nedostatek pracovních sil na manuálních profesích, ale pozor, na řemeslných profesích, soustružníci, frézaři, zedníci, instalatéři, automechanici, nejsou. Proč? No, protože evropské děti, nebo děti kolektivního západu, nechtějí makat rukama. Jo? Neexistuje. Jo, proto si vezměte, že dneska se všude se zavírají prostě tady ty, že tady ty pracovní obory, nebo ty Arbeit, jak se tomu říkají, no u vás se tomu říká...
1: Učňovské obory.
0: Učňovský, ano, správně. No, tak se zavírají, že jo, tohleto všechno, protože děti nechtějí zkrátka pracovat rukama. Děti chtějí jenom hlavou. Jo, když teda něco tam mají, samozřejmě.
1: Chtějí být youtubery, řekněme se na rovinu.
0: A podobně. Ale zkrátka, lidi nejsou na manuální práci a oni opravdu vidí šanci a příležitost v těch Indech. A proto je všude ta obrovská migrace, proto jsou Indové teď všude nasazováni na Ukrajině, ale v obrovských počtech na Ukrajině. No, protože chybí muži, kteří padli na frontě. No a na těch pracovních místech, které osiřely, ta pracovní místa, že osiřela, tak tam dávají Indy. No a protože na té Ukrajině se to osvědčilo, tak teď se to kopíruje do celého Eurosojuzu, sem se to kopíruje. A bude se to kopírovat do všech zemí. Bude se to kopírovat, jak volala paní, jak na Slovensko. Naprosto budou Indové na Slovensko do prostoru Česka, do prostoru Polska, do Maďarska, tady už jsou samozřejmě, tady v Německu už jsou dávno, to znamená, bude se to rozšiřovat, bude se to zvětšovat, zkrátka migrace takzvaných Gastarbeiter aus Indien. A ten důvod je v tom, že jednak je nedostatek řemeslníků, protože žádní noví řemeslníci západního střihu nevyrůstají, protože děti nechtějí dělat rukama. Takže to budou Indové. A co je zásadní a co je hlavní, je, že tahle ta migrace v podstatě de facto není odvozena od toho, jestli mzda je nízká nebo vysoká. Protože dneska mzdy a platy, které jsou v rukodělných profesích, jsou obrovské. Obrovské. Dneska zedník, dneska instalatér, dneska automechanik, schopnej, ne nějaký kopyto, ale schopnej, si prostě vydělají obrovský peníze, to se nedá srovnávat s nějakým programátorem, který někde prostě si něco vydělal, se nedá srovnávat, kolik si vydělají řemeslníci. Oni si vydělají, takže to není kvůli tomu, že by si vydělali málo peněz, ale oni nechtějí dělat rukama. Ty děti, ta nová generace, chápete? Ani, že si vydělají více peněz, oni radši budou vydělávat méně někde, když budou někde v kanceláři, někde v nějakém korporátu. Tam budou mít duhové barvičky, dvakrát týdně si tam zatancujou okolo těch unimobuněk, nebo těch, že jo, to nejsou unimobuňky, to jsou tyhle ty, oni tomu říkají, no, takové ty, no, ty stoly oddělené těma paravanama, že jo. Sam tancujou, že jo, to je v těch korporátech, v těch progresivistických korporátech, že jo, tancujou tam, vždycky tam přijdou takový ti z těch písmenkových organizací, že jo, vezmou na sebe ty duhové obleky, zatancujou si, takzvaně pozitivně se nabijou. Jo, pozitivní nabíjení tomu říkají. Positive charging. Jo, v korporaci, takže když někdy, jestli půjdete někdy do korporátu a bude se říkat, hele, ve čtvrtek bude pozitivní charging, tak hned víte, kdy se máte hodit marot. No. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Jdem na to, napsal jsem mu zpět. A, svobodný vysílač, hezký večer.
5: Už ne, nevysílám.
2: Ano, ano, můžete položit dotaz.
5: Dobře, já se budu snažit. To mám tady na mikrofonu. Ale jo, slyším se dvakrát, dobře, bude to zajímavý ještě. Takže potvrzuju, že vlastně ty řemeslníci a řemeslnické práce opravdu teďka najdou svoje, ale pouze teda v Německu a v Holandsku a západních zemích, protože u nás není to až tak zaplacený dobře, jako to je tam zaplacený. A mluvím ze vlastní zkušenosti. A ty platy jsou opravdu jako obrovský. A já se tomu vlastně směju, protože vlastně v Česku není možný najít pro mě práci, protože všechny ty nabídky, které dostávám, jsou směšný. Takže tohle to potvrduju. A k těm Indům mám taky zkušenost ze zahraničí. Tahle ta komunita je v podstatě extrémně pracovitá, nekonfliktní. Povětšinou jsou to Hindové, takže oni to mají tak nějak nábožensky. Ale pokud vím, oni netíhnou moc k řemeslům, těm manuálním. Oni spíše jsou programátoři nebo dělají takové ty soft věci, takže to je jenom k tomu. A můj dotaz zní, já se vrátím k těm židům, co je za nimi? Pane VK, to stojí za nimi, co jim dává tu obrovskou sílu, kromě toho, že teda je to ten syndikát, takže jsou vyvolení. Mm-hmm. Tak já mám za to, že tam je ještě jedna entita, kterou my víme asi, o co jde. A jestli mi to teda potvrdí, protože mně přijde, že všichni ty lidé, kteří s tím se začnou paktovat, tak mě přijdou jako posedlí.
0: Ano, ano, ano, ano.
5: A to je ty schizofrenie mimochodem, to, co říká ta paní. Jo. Schizofrenie je de facto rozdvojení osobnosti, a to znamená, jedna osobnost jsem já a druhá je ta entita, která je ve mně. A jednou promluvá jedno, potom druhý druhá. Takže prosím k tomuto, jestli můžete, moc děkuji.
1: Dobře, děkuji. Měla jenom technická připomínka, zkuste, prosím, nevím, jestli to tak pán měl, jak už druhý posluchač říká, že se slyší dvakrát, zkuste vypnout handsfree, zkuste mluvit pouze na sluchátko a mít vyplý.
5: Handsfree nemám.
1: Nemáte, jo, tak já nechápu, že
5: nemám,
1: posluchač slyší dvakrát, to se omlouvám, nevím, čím to může být způsobené.
5: Ne.
2: Hele, necháme Pavla, ať se na to pak koukne. A...
1: Jasně. Něco s tím WhatsAppem, když jsem myslel právě, nebo něco. V pohodě, ale ten WhatsApp je perfektní. Tak pojďme tady VK odpovědět na otázku velmi zajímavou.
0: Já jsem na to odpovídal v první části našeho pořadu. Ta obrovská moc, když jsem mluvil o souvislosti s Mikem Huckabeem, s americkým velvyslancem v Izraeli, ta moc, která vychází v podstatě onoho, nebo prochází takzvaným vyvoleným národem, tak to, co člověk pociťuje, nebo ten pocit toho, v podstatě, když je zasvěcen de facto, je součástí tedy nějakého ritu.

0: které se jim udělují a podobně, ale ten hlavní motiv vlastně vychází z toho, že jakákoliv okultní moc zkrátka je vždycky navázaná na to, že čerpá některé síly z takzvaného podsvětí, z takzvaného okultního světa a je to vždycky výměnou za něco. Protože existuje takový jeden zákon a ten zákon v podstatě jako zní, nebo dal by se přeložit jako, že každá znalost nebo znalost něco stojí. Každá znalost vás něco stojí. To znamená, oni se snaží v podstatě získat informace a postupně propadají, no, prodávají části vlastně svého vlastního vědomí, svědomí těm entitám na druhé straně. To už bychom zacházeli opravdu do velice komplikovaného okultního schématu a scénáře, o tom já vůbec nechci mluvit, ale je to v podstatě tak, že ti, kteří jsou posedlí moci, absolutní moci, tak vypadají, jako kdyby se zbláznili, nebo vypadají jako posedlí a podobně, ale já bych tady opravdu jako jenom zdůraznil, že schizofrenie je něco úplně jiného. Schizofrenie rozdvojení osobnosti, stavy, změny nálad a podobně, je to něco úplně jiného. Tady mluvíme o entitách, které v podstatě se stávají součástí identity člověka, ne druhé identity, ale mění jeho vlastní identitu. Jeho vlastní. Není rozdvojený, nejsou tam dva. Jo? Mění jeho vlastní identitu, která se mění. Protože ta entita přetvařuje a reformuje v podstatě vaše vlastní já a když jste té síle vystavení dlouho, tak vás úplně přetvoří. Jinými slovy, lidé vás vůbec nepoznají. To, jak se chováte, jak jste se změnili, co najednou prosazujete, co obdivujete, co zavrhujete a tak dále. Prostě za nějaký čas vás lidé vůbec nepoznají. A nemá to nic společného s rozdvojením osobnosti. Je to změna vaše. Ta síla vás přeměnila a přetvořila k obrazu svému. Takže pozor na to. Jo, nezaměňovat. No, pustíme se do dalšího volajícího a doufám, že bude něco teď veselějšího. Že se nás někdo zeptá něco.
1: Přišel dotaz, psanej teda. Jaká situace v Evropě nastane, pokud vznikne v Německu či Francii občanská válka? Děkuji, Petr. Petr z Norska. Se ptá. No já bych to spíš viděl na tu Británii a Severní Jirsko, no ale budiš, má tady dotaz na Německo a Francii a na občanskou válku.
0: Pokud se prostě lidé prostě v nějaké chvíli prostě seberou a zjistí, že v podstatě jejich vláda je terorizuje a utlačuje, dojde k povstání, ale to povstání samozřejmě bude organizované, protože nic jako spontánní protesty v podstatě dneska neexistuje, většinou je to organizované přes sociální sítě. Hned se toho ujímají různé aktivistické organizace, takzvané lidskoprávní a zastupující práva, takzvaných rodilých bytů. Takže to by bylo všechno už připravené dopředu. Otázka je, kdy bude takzvaně hotovo, protože těch lidí, kteří jsou nespokojení, třeba ve Velké Británii je hodně, ale ještě jich pořád není dostatečné množství. Zatím se hovoří o tom, že protestuje asi 5% Britů, že má problémy s migrací. 5%. No, můžete tomu věřit, nemusíte, může to být víc, ale zkrátka v těch ulicích není dostatečné množství lidí. Museli by tam být miliony, kteří by demonstrovali a to by byla dostatečná síla na svržení vlády ve Velké Británii, na změnu systému. No, uvidíme, jak dlouho Britové si nechají podřezávat krky, než si konečně uvědomí, co by měli dělat, že by měli vyrazit do ulic a vzít si

0: moc, která zjevně leží na ulici, podobně jako pákistánský nebo nějaký prostě nějaký ten jejich nůž, kterým podřezávají svoje oběti. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Teď to někdo zkouší, ale ani to nezazvoní, problikne to teď, tak to zkusíme. Někdo to tady zkouší opakovaně z Francie, tak to zkusíme naspátek do Francie teda.
2: Uvidíme, mě jenom napadlo.
1: Spojeno, svobodný vysílač, slyšíme se?
3: Ano, slyšíme se, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Krásně slyšíme.
3: No, jenom pro informaci, mám to jenom na uchu a taky se slyším dvakrát. Nevadí. Zdravím celý.
2: Tak zkuste si zatkat ucho u telefonu a uvidíte.
3: A mám otázku na pana VK. A je to mezi Chabad a Dům Sion. Vy jste několikrát řekl, že Chabad se považuje za nejvyšší z vyvolených národů, nebo teda z toho jejich kmene. Já mám otázku, nemají mezi sebou ty kmeny taky nějakou válčičku, není nějaký jiný kmen, který se taky považuje za nějakého vysokého a tak dále, jako jejich víc, a jestli mezi sebou prostě, anebo jestli opravdu ten Chabad je ten nejsilnější. Ne, že se autoproklamuje. Děkuji a budu poslouchat.
1: Děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz, ale samozřejmě v okultních procesech řízení platí, že oni jsou na vrcholu. Oni dostali samozřejmě ano, něco, co čemu se říkají předurčenost. A oni mají několik pojmů, že jo, něco je vyvolenost a něco je předurčenost a předurčenost být prostě vedoucí silou takzvaného židovského světového hnutí, celosvětového, jo, Chabad Lubavitch. A všichni je uznávají, nikdo to nespochybňuje. Tím je to dané, jo, to se nemusí rozporovat. A to je něco podobného, jako když prostě někdo, já nevím, čemu bych to přirovnal, někdo jde na vysokou školu, že jo, tak tam máte učitele, máte tam profesory, pak tam máte nějaký, že jo, tyhle ty, kteří jsou nahoře, nějaký ty proděkany, děkany, no a nahoře máte nějakýho rektora. A ti studenti, kteří tam chodí, tak taky nespochybňují rektora. Jo, je to dané. Že by tam někdo přišel, nějaký student, a začal by spochybně říkal, ten rektor je nějaký divnej, nosí divnou čepici, má takový nějaký divný auto, já ho neuznávám, měli bychom to prověřit, měli bychom ho možná sundat a podobně. Jo? Takový nějací studenti, trošku střelený, jo? Že by tam přišli a takhle začali uvažovat, ne, takhle to nefunguje. A oni zkrátka mají tu důvěru, ta důvěra je tam daná, a my si o tom můžeme myslet zkrátka, co chceme, ale ta jejich moc je skutečně obrovská, to je naprosto nepředstavitelná. A oni mají svůj vlastní procesní nástroj, tomu říkají mesianismus. A předurčením mesianismu je vybudování Velkého Izraele samozřejmě, s tím, že oni věří, že mají přímé napojení na mesiáš, že s ním komunikují. A on je úkoluje. To znamená, mají to zkrátka takhle nastavené, věří tomu. No, co k tomu víc říct? No, čili pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho.
1: Musím přes telefon, ale bude to bída. Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
4: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
4: Já bych se chtěl zeptat, před nějakým rokem pan VK tady měl pořad, kde mluvil o Valhale a Erešavu a Jehově a říkal, že vlastně, pokud jsem se tady dobře pochopil, že smyslem života je, aby se ta entita vyhrál po smrti s Žehovou. To, že platí pro lidi a že jaksi cestou k tomu je vlastně archetyp Ježíše Krista. A teď je ten dotaz, ti členové syndikátu a ti členové vyvoleného národa, jako ta jejich duše nemá tuhle to jaksi touhu, že teda dělají takový věc, co dělají. Děkuji.
1: Dobře, dobře. Děkujeme.
2: BK, možná mluvíš, máš vypnutý mikrofon?
0: No, samozřejmě, protože jsem zase slyšel jenom polovinu, protože zase prostě nějaký výpadky, tak jestli mi to můžeš zopakovat, nebo aspoň část, jsem to něco zaslyšel. No.
2: V tom se jednalo o věci, ohledně kterých jsem mluvil v rámci Valhaly a mesianismu a dalších věcech ohledně antikrista a tak dále. Já v těch dotazech opravdu se neorientuju, takže já to opravdu nezreprodukuju. To je mimo mě.
0: No a ten dotaz byl teda konkrétně jako na co? Na co se ptal teda konkrétně?
2: Nevím, říkám, já to nezreprodukuju. Pokud to neslyšel, ten člověk byl slyšet velmi dobře, tak se divím, že jsi to neslyšel. Ale říkám, já ty dotazy ani nevnímám tohoto charakteru, takže já to opravdu nezreprodukuju.
1: Tam bylo, že po smrti si říkal před asi rokem nebo kdy, že se ta duše spojí s Žehovou.
0: Ano. A to pán vytahuje informace z té knížky, já bych jenom prosím vás požádal. Tohle to není jako open material. To není teda něco prostě otevřený materiál, který bychom měli tady probírat. To jsou věci z knih. A tam je to důkladně vysvětlený, co se děje, že jo, a tak dále. Dvě síly samozřejmě Hereshav, Žehova, to znamená Hereshav je stělesněné zlo, chlad, smrt, nečinnost. Žehova je život, teplo, láska, spravedlnost. To Hereshavu, kromě těch té tmy a toho chladu, je tam i zlo, nenávist, absolutní zlo a tak dále. Jsou to dva protipóly, stejně jako máte čínský systém yin a yang, tak tohle je v podstatě jedno a to tež. My, jakožto entity, lidské entity a v podstatě to, co jsou naše duše, se nacházíme zhruba někde přesně uprostřed. A v podstatě to, co jsou lidské reinkarnace, to je boj a souboj mezi oběma silami, to znamená mezi Žehovou a Hereshavem o tuhletu duši, jednu konkrétní, každého člověka. Jo? To znamená, která si přitáhne k sobě. A to je ten boj. A dokud vy nejste dostatečně na vysoké úrovni, tak nedokážete být přitaženi ani k jedné, ani k druhé straně. Musíte tedy se vypracovat. A teď, to je zásadní, trochu děsivé. Na této zemi se někdo vypracovává k tomu, aby se dostal do nebe, vypracovává se k tomu, aby, nebo takzvaně v uvozovkách do nebe, prosím vás, se mluvíme o takových přesazích, abyste to pochopili, nebo čtenáři to pochopili a posluchači. A to znamená k dobru. Jo, k dobru. Dobro je Žehova. Abyste splynuli s Žehovou, aby vás nespálila, protože má obrovskou, pro lidi, kteří nejsou připraveni, je spalující jako vysoká pec. Lidé, kteří nejsou připraveni, je spálí, kdyby se pokusili spojit, schořeli by v zlomku sekundy. A, tak to je jedna možnost, znamená splynutí s Žehovou do jednoho. Že to máte v té knize, to nebudu to úplně celý rozebírat. To samé platí o splynutí s Hereshavem. To znamená, to jsou ti, kteří zasvěcují svůj život temnotě, temným silám, službě temným silám. Obecně tomu, co není láska, ale to, co je spíš jakoby nenávist. To, co není dobro, ale to, co je zlo. Zasvěcování. Velmi mnoho bankéřů je zasvěceno Herešavu. Herešav poskytuje služby za to, že se mu někdo zasvětí. Bohatství, moc, slávu, úctu, obrovské bohatství, bezproblémový život, obrovské dlouhé zdraví, skoro žádné nemoci, neuvěřitelné štěstí, ochrana před různými věcmi, které by špatné se mohly člověku stát a tak dále a tak dále. Chybně někteří to zaměňují za to, že je to jeden z největších jako omylů, velmi nebezpečných samozřejmě. Ti, kteří se tomuto zasvětí, tak neznalý člověk to může vyhodnotit, že jsou pod ochranou nějakého anděla, že je ochraňuje, že tohle to všechno mají, ale ve skutečnosti jsou pod ochranou temnoty, to znamená slouží temnotě a ta temnota se stává jejich součástí. Je to komplikované, máte to v té knižce zkrátka rozebrané, rozepsané. Já bych poprosil, že pokud něčemu z té knihy prostě nerozumíte, tak to nějakým způsobem mi napište, že jo, do kontaktního formuláře tam u nás, že jo, na Aeronetu, tam máte kontaktní formulář a já vám v rámci možností časových na to nějak odpovím, ale opravdu jako netáhat to prostě do tady těch pořadů, protože ty jsou skutečně určeny pro širokou veřejnost a ne pro tady ty věci, protože potom lidé říkají, řešíte tyhle ty a já se chci dozvědět něco třeba o Trumpovi nebo chci se dozvědět něco o Blízkém východě a vy probíráte prostě tohleto. No, takže pojďme se pustit do dalšího volajícího a ten určitě bude mít nějaký normální dotaz, který bude směřovaný, že jo, na třeba na schůzku ve Švýcarsku, která se vůbec nekonala, to je zásadní událost.
2: Já bych chtěl jenom podotknout, že vlastně ochrana před zlem, tak to měl v podstatě Adolf Hitler, že on není bylo spáchem neskutečným atentátů.
0: Ano,
2: a on se jim
0: ano. Skvělé přirovnání, naprosto skvělé přirovnání, ano, přesně tak.
1: No, mám tu dotaz. Není celá tato šílená hra, vše, co se děje, včetně globálních procesů, kultivace lidského vědomí a jeho evoluční aktivace? No...
0: No tak to je samozřejmě to klasické přísloví, co nás nezabije, to nás posílí. Myslím, autorem je myslím Friedrich Nietzsche, autorem toho citátu. Takže asi jo, dá se s tím souhlasit. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Tak máme 7 minut do konce, uvidíme, jestli nám ještě někdo zavolá.
1: To zkusíme zase přes telefon. Svobodný vysílač, hezký večer. Ano, Vítek.
2: A zase neslyšíme.
5: Jo, ale řekněte mi upřímně, jestliže přímo v Izraeli politici volají po tom, aby se ho nezáhla zlikvidovali, proč mě za to vytáhli? Já jenom reprodukuju. Co na tom vadí?
1: Takže... Že v Izraeli lidé plísní Netanyahu.
5: Já sleduju, co tam se děje a ti politici tam volají po jeho likvidaci. A já když to zavolám, tak mi spasná, že to řeknu, takže si to nepřeje. Budu volat, budu tomu. Já mám takové věci, protože to jsou masový zdrahové. A on je omlouvá. On je omlouvá a to mě nejvíc uvadí. Já už jsem posil peníze.
1: Dobře. No.
2: Dobrá, děkujeme. Tak, Velká, můžeš to bavit na otázku.
0: Já jsem, no, já děkuju za dotaz, prosím vás, opravdu, já nikoho neomlouvám, já jenom nechci, aby tady padaly výzvy, které jsou v rozporu se zákonem, aby potom měl svobodný vysílač problémy, že někdo vyzývá výzvy k něčemu v rozporu s paragrafem, já nevím, kolik to je 124 nebo kolik, prosím vás, nedělejte tohleto. Žádné výzvy, takhle, já to nemůžu říkat, jako co má dělat rádio, ale výzvy k nějaký likvidaci nikoho, to prostě, já prostě nechci, aby tady v těch našich pořadech prostě zaznívalo. To, že potom nás zase budou někde rozmazávat někde v nějakých médiích, že tady něčemu vyzýváme a že jsme extrémisti a podobně. My se snažíme dopátrat pravdy, my tady mluvíme o aktuálních událostech, mluvíme tady s nějakými přesahy a nechceme, aby mělo rádio nějaké problémy. Protože potom bude mít problémy Vítek a bude mít problémy Pavel, že jo, a ten už jednou měl problémy, že jo, takže já to tady přece nemůžu moderovat. Zkrátka, paní má nějaký názor, v Izraeli jsou Izraelci se tam musí vyřídit, oni jsou taky naštvaní na Netanyahova, samozřejmě. Nejsme jenom v Evropě, že jsme na něho naštvaní, ale to se musí prostě vyřídit oni. To je to samé, jako kdyby jsme byli rozčílení na polskou vládu a říkali jsme, že Poláci dělají úplný prd. Že jo, na to, že tam prostě vyzbrojovali Ukrajince Bůh ví jak dlouho, než přišli na to, že jsou to banderovčiky. A teď konečně jim to došlo, když začali na Ukrajině vyznamenávat svoje vojenské jednotky titulem Andrie Melníka, že jo, jednotka UPA, že jo. Takže teprve teď jim to došlo. No, takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Tak poslední volající, máme někoho, Martine, nebo už budeme končit? Neslyšíme nic, takže asi budeme končit.
1: Asi můžeme skončit.
2: Ne, neslyšíme. Dobrá, tak skončíme. Já samozřejmě ještě podotknu, že pokud by samozřejmě VK neuvedl ty informace ohledně nevyzývání nějakým způsobem k násilným činům nebo k likvidaci kohokoliv, tak samozřejmě bych to uvedl já, ale naštěstí to tady substituoval pan VK, takže to nemusíme odnávat.
0: Já jsem ti, Vítku, lezl do zelí, já se omlouvám.
2: Úplně v pohodě.
0: Tohleto...
2: Já to ani tak neberu.
0: Ale já to chápu, že lidi jsou prostě naštvaný na politiky a podobně, ale prosím vás, jako musíte si uvědomit, že zpravodajské médium si musí zachovávat nějaké dekorum a musí se pohybovat někde v nějakých mantinelech něčeho únosného, že aby potom ty lidi neměli prostě problémy. Máme zodpovědnost samozřejmě k provozovateli rádia, že jo, k Pavlovi a k Vítkovi a i k Martinovi a ke všem, takže...
1: A víte, jak dopadl vlastně, jak dopadli Čermák s Tušlem, že jo?
0: No ano, samozřejmě. A dokonce, kolik dostal? Myslím 5,5 roku, že jo?
1: Minimálně 5 let, 5, možná 5
0: no,
1: něco.
0: No, přesně tak. A jenom za to, že řekl něco o nějakým házení do Vltavy, ne? Nebo něco takového to bylo, ne?
1: Jo, chytit za držku a hodit do Vltavy.
0: No, přesně tak, takže to prostě takhle to je.
2: Dobrá.
0: My všem ale samozřejmě přejeme hodně lásky, štěstí, že jo, krásný večer, hodně peněz, to taky hlavně. Krásně si užijte samozřejmě všechny tady ty letní dny a brzy budou dovolený, že jo. Příští týden v pátek máme pro vás zase nachystané překvapení, a myslím jako v pozitivním slova smyslu, že jo, ne, že pojedeme offline, ale bude to pěkný, myslím si. A vy se budete určitě těšit. Já se teda loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Martine, díky za písničky pěkný, no a se všemi s vámi, posluchači, čtenáři, se loučím, no a uslyšíme se opět právě za týden po 19.45 se ohlásíme. No a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc, anebo když se budete dívat na tu akci, že jo, s tím míčem, na ten fotbal, že jo, světový šampionát, tak si to pěkně užijte a přeju krásný pěkný večer.
2: Já se připojuji, VK, loučím se taky s tebou, mě se moc hezky, taky pěkný víkend i tobě, Martine, děkuji za vysílání i vám, milí posluchači, za vaše telefonáty. Omlouváme se za technické potíže s duálním poslechem, ale doufejme, že to příští pátek bude dobré a my se to i s Martinem pokusíme vyřešit v koordinaci s Pavlem, který snad najde tu příčinu, proč se to tak děje, hlavně u WhatsAppu, protože ten se opravdu osvědčuje a je to zdarma, je to perfektní záležitost. Nevím, proč jsme to vůbec předtím dřív nedělali. Takže to je všechno ode mě, mějte se moc hezky, přeju vám hezký zbytek večera, případně dobrou noc.
6: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Mm-hmm.

should you see?

of time. They have been to the place where the Moo Moo Man.

Listen! Do it with me!

Prozatím však, ještě jsem královské krve, nesmím vydat svůj meč nikomu. Buď s Bohem, můj dobrý meči. Při těchto slovech vytáhl meč z pochvy a hodil ho do jezera.

pak zahřměl výstřel z dálky a nebe potemnělo.

Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři. Možná se divíte, vážení nepodvolení, že začínáme o něco dřív. O minutu dřív začínáme dneska, víte? O minutu dřív. Máme svoje černé, stabilní hadříky a pochopili jsme, že se stal protiproud tak populárním, že i ti budiš k ničemové a paraziti z těch veřejnoprávních médií se oblékli do protiproudního. Tak to se nám dneska moc líbí. Musím říci, že se k tomu ještě docela dostaneme. Při naší poradě vítám vás na naší poradě. Začneme okamžitě co nejrychleji, protože je toho opět moc, ale opravdu jsem rád, že jsme se po týdnu setkali. Není to tak samozřejmé, jak se možná některým zdá. Jirka z Ostravy, pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným, to jsme si odechli, hradní rozvědčík na motorce do Ankary nepojede. Jirko, než to okomentuji, tak jenom konstatuji, že jsem váš dopis dostal dnešní. Dneska už by byl nepoužitelný, pokusím se k němu dostat příště. Je závažný a jsou to pozoruhodné věci, čili

Ano, to jsme si odechli, máme k tomu taky jeden ještě dobrý dopis. A Jirka pokračuje. Erik Best nedávno Pávka označil za pop prezidenta, po případě popového prezidenta. Myslím, že je to velmi výstižné. Vy svůj dnešní e-mail, aha, tady to píšete, který možná přečtete, nebo třeba nepřečtete, nechám se překvapit. Nepřečtu tedy, ale ten nápad označit ho za pop prezidenta, já bych to neříkal. To je takové to americké vidění. Prostě ten člověk je klasický vlastizrádce a oni se z toho musí, teď použijí slovo, které tady nepoužíváme, anebo jen velmi výjimečně, ti vlastizrádci v celé řadě, které jsme znali z těch minulých dob, minulého protektorátu německého a tak dále, oni se z toho potřebují někdy vykecat. Proto on objíždí kde co, vykřikuje ty od Koláře naučené fráze a větičky, ale musí být pořád viděn a tlačit na to, protože on sám v té psychologické rovině se cítí, že je jakoby tím legitimizován. Víte, tohle je vlastně zrádce. Kde pak pop prezident? Dobrý den, Karel Novotný. Dobrý den, pane Hajku, nedávno jste říkal, že jste pozval pana Sládka do vysílání a on to odmítl. Toho pána bych nezval, naopak bych si dal na něho pozor, proč před volbami udali s Vrábelem SPD a stačilo a vynechali Stan, Zelené a Piráty, v čí prospěch pan Sládek do Brna přijel s členy gengu Oganesianova. Vrábel, Sládek, nevím, jestli Vítová, jsou evidentně na straně liberálů, za mě i dost všeho schopní. Nebo Vrábel někdy mluvil o dozimetru, kampaličce, bitcoinech, nikdy jinak. Vám přeju mnoho štěstí a nám všem, ať se dílo daří, jste vynikající, pane Hajku. Děkuji. Děkuji, Karle Novotný. My jsme chtěli pozvat zcela logicky pana Sládka ještě v předvolebním období, protože jsme chtěli, aby tady promluvili ze všech úhlů, ze všech spekter. Na to, co říkáte, bych se ho asi ptal. A on to asi věděl. A tak tvrdil, že jsme moc daleko, že žije mimo Prahu a nemůže přijet. Pak se vydává na všechny ty cesty, aby bohužel i s panem Rábelem organizovali jakousi vnitřní antikampaň proti vlasteneckým stranám. Pokládám to za ani ne za nešťastné, pokládám to za smutné. Prostě jsou lidé, kteří to neunesou. Specificky u pana Vrábela mě to mrzí, protože jeho zásluhy, řekněme, za vyvolání těch velikánských demonstrací protifialovských na začátku jsou nesporné. Podle mě je to velký takový lidový talent. Co se stalo, nevím. Jak ho skřísli s těmi soudy, nevím. Neodvažuji si to soudit, i když ve vašich dopisech mě kde kdo upozorňuje na to, že je to vlastně bisák, že to podepsal bisce a tak. Já ty informace nemám. Nějaké informace takového typu mívám, ale tady ne. A nikdy bych se neodvážil v žádném případě nikomu, ani ne, abych tak řekl, nepříteli, něco takového říct, pokud takovou věc nemám prověřenou. Čili to jenom k panu Sládkovi, tak nám dnes Andrej Babiš konečně opustil bezpečný střed a zvolil střed. To je dobrý signál do budoucna, že si konečně vybral stranu a nebojí se už vzepřít těm sorošovským strukturám, řekl bych, říká Rapid Fire 586. Nevím, jestli to tak můžeme říci. Já se samozřejmě ještě k tomu dostanu. Pán Bůh zaplať, že to takhle dopadlo. Jak to dopadlo, upřímně řečeno, já jsem z toho měl také trochu obavy, jak to nakonec dopadne, ale nevím, jestli bych řekl, že tím opustil střed a vybral si střed. To, co se bude odehrávat, ale my se k tomu ještě dostaneme, je
trošičku nejasné. A řekl bych, že daleko tvrdší střet bude kolem té minuty, co jsme začali dříve a někteří začínají o minutu později. Opravdu něco tak pitomoučkého. Ale opravdu jako pubertálně pitomoučkého. To vidíte, že se ta generace těch bruselské páté kolony mění. Tam už to nejsou přímo ti, co dělali v roce 2001 nebo 2001 tu televizní revoluci, nebo jak to říci. Ty ještě měli jisté brzdy jistým způsobem. Tohle jsou takový ubožáčci. Vymyslet si černou, vymyslet si o minutu později, koho to zajímá, je, že to tam jako minuta, nevím. To je bez komentáře, jak jsou hloupí. Ale jejich nebezpečí je o to větší. No, dostaneme se k tomu. Krásný podvečer všem. Teď mě to tady trošku ulítlo. Krásný horký podvečer všem, kteří stále neúnavně vyhlížejí tu jiskřičku naděje a věří, že náš život nebyl marný a stál za toho žít. No, Méďo, Béďo, to si tedy myslím, že nebyl marný, i když dostaneme se k jednomu dopisu ze zahraničí. Ale já to okomentuji tam. Jo, já naprosto s vámi souhlasím. A nejsou to jen jedna jiskřička naděje. Já bych řekl, že uprostřed právě toho divokého běsu, který se teď rozbíhá, ty jiskřičky docela prší z mnoha stran. Vojta Mára, mír všem. A vám také, pane Heku, co říkáte na to, že i v mainstream médiích píší, že konflikt Spojené státy Irán má skutečného vítěze, a to Čínu. Tak co na to říkáte, že je Čína ta velmoc, která jako jediná chce mír? A je to ještě hodně nejasné, co vlastně je zatím. My jsme sami uvažovali o tom, že ještě dneska, že jsme si říkali na poradě, nebo včera večer, jestli se do toho dál pustit, rozplétání toho nejasného výsledku zatímního iránsko-americko-izraelského, ale je tam ještě řada věcí nejasných. Počkejme si trochu, ono se to vyvíjí každou hodinu, každý den. Je to něco, co bych řekl, je naprosto novum v celém tom věsnění, když už jsem to jednou to slovo použil, v těch mezinárodních válkách teď. Doporučuji moc přečíst si ten dnešní náš článek, respektive přetištěný článek Sergeje Lavrova v plném znění, to, co odmítlo mu otisknout Politico, to rudé právo bruselské, které si to od něj vyžádalo, a pak, když tam se dočetli normálně pravdu, tak asi už jsou tak zvyklí na ty svoje lži, asi jako ti naši televizní a rozhlasoví mistři, že z toho zřejmě omdleli, tak my jsme ten celý text tam dnes přinesli. A ten mnohé k tomu novému uspořádání mezinárodních vztahů říká. Moc to doporučuji, ale jinak, jestli je to Čína, tam toho hraje víc. Opravdu toho hraje víc, ale rozumím tomu názoru. Velmi mu rozumím. Pozdrav ze Slovenska a tak dále. Radši už to přerušíme, protože těch dopisů zajímavých je opravdu hodně. Tak pojďme na to.

Zahlédl jsem tam dotaz Ivany, jak dopadl soud pana Kratochvíla. My se k tomu ještě dostaneme, tak já, abych se nepředhazoval. No ale v zásadě to pokračuje. Ne, to bych se předhazoval. Přeci jenom máme jistou dramaturgii. Vážení v protiproudu, Bůh toto žuchlo, jak se mi ulevilo. Už jsem se začínal obávat, že Andrej vyměkne a toho hradního vlastizrádce na ten summit vezme. Jak začal tak neurčitě řečnit, že vláda rozhodne ve sboru, kde má ANO většinu, tak už jsem viděl, jak Pavel jásá a jde se podělit o své vítězství v černé uniformě do ČT. To je vtipné, v černé uniformě do ČT, to je dobré. No to už by byl fakt konec. Já jsem mimochodem Vašku L, já jsem mimochodem sdílel tyto obavy, já už jsem to naznačil. I mně se jako trošičku dělala husí kůže, když jsem slyšel Andreje Babiše to neurčité, no vláda rozhodne ve sboru, měl jsem podobné obavy jako vy. Ale mám otázku na pana Hájka. Pávek teď podá tu kompetenční žalobu. A co se teď stane, když mu to ten jeho ústavní soud přiklepne? Toho jako třeba hradní stráž pod bajonetama narve do letadla a bude u něj hlídkovat? Nebo co se stane, když Petr Macinka, který se mi pořád víc líbí, mu nevybaví cestovní doklady, jak říkal? No, zaprvé nevíme, jestli se k tomu jistě odhodlá. Já nepochybuji o tom, že ty konzultace mezi ani ne Pávkem samotným, ale tím jeho okolím, Kolářem a spol a ústavním soudem už dávno probíhají. Oni si to dávno nastudovali, celou tu věc, a je docela možné, že pokud by mu řekli, že to nemohou mu přiklepnout, že on ani tu žalobu nepodá. Ale i když ji podá, tak můj názor teď si dovolím hádat, odhadovat. Můj názor je, že tentokrát to, jakkoliv je to jeho ústavní soud, plně jim nejmenovaný, tak že by v tomto případě asi ho odmítl. Protože z jediného důvodu, on by se tam, jak vy naznačujete správně, stejně už nedostal. A ten soud má jednak možnost se tvářit v tomto bezvýznamném případě, že je jakoby objektivní a nechat si to na podstatnější věci. A jednak tam opravdu, kdyby mu dali za pravdu, abych tak řekl, tak to do budoucna dělá z té prezidentské funkce úplně něco jiného a opravdu se blížíme tomu, pro mě, pokud by byl oficiální, tak velmi zajímavému prezidentskému nebo poloprezidentskému systému. O to víc by bylo pak důležité volit. Ale můj odhad je, že to buď nepodá, anebo ho nebo tu žalobu oni zamítnou, nebo ji nechají v nějaké té neutrální podobě typu nedá se rozhodovat jako v obecné podobě na ten konkrétní případ a podobně. Nějak se z toho budou chtít vymluvit. Je to můj odhad, můžu se mýlit, bude zajímavé, dozvíme se to asi brzy. Pávek to tady tlačí do úplného kocourkova, kdyby nebyla ta ČT, která mu dnes a denně dělá kampaň, národ by se asi řechtal. Takhle to ale chvilkaři hrajou jako děsně vážný kus, absurdák jak od Havla. Je pro mě neuvěřitelné, že jim to tolik lidí pořád baští. Něco jako s tím Klausem, jak jste psal, i když ho nemusím. Zdraví Vašek L. Vašku, děkuju. Já jsem předpokládal, že ten svůj článek píšu pro mnoho lidí, kteří Klause nemusí. Přesto mám za to, že je naprosto důležitý. A ještě se k němu tady v jednom dopise nejméně dostaneme, protože ono to má nějaký obecnější význam, ale za ten dopis opravdu děkuji. A
Pojďme dál. Teď jsem překvapil naše kolegy asi v režii, ale mě šlo o to trošičku oddělit ten další dopis, protože se týká vlastně už něčeho jiného. Vážený a milý pane Hájku, v minulé poradě Tea Party, no já říkám buď Tea Party nebo porada, ale rozumím vám. Jste četl dopis jedné paní, která to určitě myslela dobře, ale divila se, proč se tolik zabýváte těmi TV poplatky. Možná se teď diví, jak to rozjeli. Už zase minář honí svoje ovce před televizi a schází se s pětikolkou, aby udělali plán na volby. Tenhle chlap je opravdu ložený a rozhlas dělá estrádu na Vinohradské a teď jsem četla, že i ta nová ombudsmanka vylezla se svou brněnskou suitou parazitů před brněnský úřad, také všichni v černém. A krásná Danuše napsala do Bruselu zvací dopis, aby tedy zasáhli. To jsem opravdu zvědavá, jak tohle skončí. Vy k tomu ale určitě dnes něco řeknete. Oni si totiž nedají pokoj ti dozimetři. V úctě za všechno, co děláte i v Akademii a ve Hvězdě a na K Teplice. Už si tam nenechávám jména, už si to píšu radši jen s tím. Hned se k tomu dostanu, vy jste zmínila Hvězdu. Já bych jenom, protože se asi už tam o Hvězdě dneska bavit nebudem, připomněl, že ještě stále v 21 hodin jde četba té Cormac McCarthy cesta. Nesmírně podstatná věc. Ještě bude dnes a zítra. A pak ve středu... Ne, neřeknu vám, co bude od středy. Udělejme z toho trošku tajemství, ale bude to tedy stát za to. Od 21 hodin. Takže zpátky k tomu. No, já myslím, že ona pak, ta paní, ještě já tady od ní budu mít jeden taky dopis. Mě i dneska sama už napsala v nějakém přípodotku, který se mě sem už nedostal, že tuší, že to začíná být jakoby vážné. No, já myslím, že tady sledujeme tu úplně podstatnou věc kolem toho, co se děje teď. Oni se právě na tomhle potřebují otočit, protože to je, jak abych tak řekl, jediné téma, které oni mohou takzvaně internacionalizovat. Ta Danuše, jak tady je řečeno, ta už to jako na tu komisi poslala. Oni nám chtějí předvést, že nejsme suverénní země, že to, že tady vyhraje volby nějaké seskupení, které vyhraje volby s volebním programem, kde toto tvrdí, je úplně lhostejné, protože když se to nebude líbit je páté koloně Bruselu, tak ta komise zasáhne a jí se to nelíbí především kvůli těm prachům. Prachy, prachy, prachy. Oni opravdu se děsejí toho, že už si rozjeli z toho, co jim ještě přihodili Fialovci, už si rozjeli naplno ty svoje další kšefty za další miliardu. Za 100 rozhazují dalším, zase minář dostane přes 4 kolena další peníze z našich daní a tak dále. No a teď to mají, teď se sebrat, skrouhnout trošku. No to nemohou přijmout. Co by dělali? Oni opravdu si tak navykli na ten ráj z těch našich miliard, které jim posíláme neustále, že si to vůbec neumějí představit. Teď vyhrožují někteří, že odejdou jako ten vztah a tihleti. Mimochodem ten vztah žasnu jako na jeho popularitu, to je takový svazáček, ubohý svazáček, ale to je ono, že právě tady se změnila ta atmosféra, nastupují ti svazáčci už vzdělaní přesně v tom, co mají pro ten Brusel dělat. To je ta generace svazáčků, kteří to teď mají tady jakoby
v rukou samozřejmě v družné jednotě se starými soudruhy, co dělali tu revoluci na začátku tisíciletí. Kéž by odešli, kéž by se to celé začalo hroutit, já jim nevěřím ani slovo, že odejdou. Ale je to zásadní souboj. A bude samozřejmě ten krok vlády je už neodvolatelný, on to nezmění, ale bude zajímavé sledovat, jak to budou prožívat. A já vám něco řeknu. Jo? Já myslím, že si neuvědomujeme, my, dezoláti a nepodvolení, jakou roli jsme vlastně sehráli v té době, kdy jsme chodili demonstrovat tady vedle na Václavák, než ho úplně rozbili, proti Fialovi a jeho Rakušanovi a těmhletěm mafiánům. Protože oni tam něco předvedli, kryti tehdy médii, že si toho vůbec nemusí všímat. Že je to úplně jedno, že mají svou většinu v parlamentu, zanadávají si na ty dezoláty kremelské agenty a nic se nestane. Tímto úplně legalizovali to, čeho se předtím myslím, předchozí vlády, včetně Zemanovi a Klausových, trochu lekali, potom, když nebylo ještě dlouho po tom listopadovém převratu, že jako to srocení lidu něco znamená. Neznamená nic. Oni nám to v minulém volebním období předvedli. Takže myslím, že ten návod, který doufám, ta vláda si uvědomuje, že je to úplně jedno, že jim jenom říct, ano, máte právo stávkovat, máte právo demonstrovat a jedeme dál. A to, že oni vyhrožují teď, že z toho udělají peklo, že udělají nějakou velkou akci, tak ať jí zkusí. Ale bude to pořád totéž. Bude to pořád totéž. Dokud je tam ta 108. většina parlamentu, nemají šanci s tím hnout. Proto si myslím, že ten souboj o tohle bude zajímavý, protože oni teď vytáhnou cokoliv budou moct. Mají ale smůlu, že navíc začíná to léto. Ono v létě se dělají ty majdany velmi špatně. To je dobrý na únor. Ale přes léto opravdu velmi těžko. Ale oni udělají cokoliv teď, protože jim jde o ty prachy. Přesně o to, proč se hroutí ta knihovna Václava Havla. Prachy, prachy, prachy. To jsou ti naši morální obři. Pojďme dál. Tady se musím dostat teď k dopisu, k tomu mému článku včerejšímu. Byl skutečně mnoho dopisů. Jedna pozoruhodnost. Očekával jsem, že určitě se aspoň někde objeví nějaký nadsti útrhačský, co jsem si to dovolil. Nepřišel. A přišly zajímavé dopisy. Dovolím si přečíst nejprve dopis Evy J., naší časté přispěvatelky. Vážený pane Hajku, zřejmě protože jste měl to štěstí poznat pana Václava Klause osobně, jste ho mohl ve včerejším vašem článku tak pochválit. Není totiž nad to poznat konkrétního člověka osobně. I já patřím k těm, co pana Klause chválit nedokázali, spíš naopak. Já a mnoho dalších spoluobčanů nemělo šanci poznat pana Klause osobně a byli jsme ovlivněni tím, jak nám ho prezentovala tehdejší média. Se současným vyjádřením pana Klause převážně souhlasím a připadá mi, že nyní je to úplně jiný člověk, než když byl ve vysokých státních a politických funkcích. A pokud někteří občané dosud nezaznamenali možnost vyhledávat informace i na alternativních médiích, tak asi stále sledují jen média mainstreamová
a pak se například účastní demonstrace za Českou televizi. A někdo také třeba opravdu jen nechce měnit názor. S pozdravem, Eva J. Milá Evo, J a další, ten názor je zajímavý, který říkáte, opravdu zajímavý, ale já myslím, že to není ten klíč k tomu v tom osobním poznání. Já myslím, že ten klíč jste naznačila v té jiné věci. Ono totiž, když v 90. a ještě začátkem první dekády nového tisíciletí, nového století, ta média někoho lynčovala a chtěla ho zničit, tak měla volnou ruku. Uvědomme si, že tehdy žádné možnosti těch alternativních médií na internetu v podstatě neexistovaly. To přišlo až poté. A takže to, co jste, nebo to, co lidé slyšeli z těch mainstreamových médií, jiná nebyla než ta mainstreamová v podstatě, tak to byla železná pravda, zvlášť když to říkali úplně všichni. V tom to je. Dneska už se to dělá jim hůř, proto to také chce ten Brusel tak drasticky omezit a cenzurovat ten internet, protože se tohle dělá hůř, protože je tu alternativní mediální prostor. V tom je ten hlavní posun. Jinak vás ubezpečuji, že nebýt toho, tak například Andreje Babiše už by dávno zničili, nebo Tomia Okamuru dávno zničili. Ale Andrej Babiš si vysílá na svém podcastu, na svém vlastním kanálu a na ty České televize a všechno ostatní vysoká schlíží. A ti ostatní tam někdy chodí, ale mají možnost přijít i sem. Takže Okamura, pan Tomio Okamura, abych nehovořil jako mainstreamoví novináři, poskytne rozhovor České televizi, ale poskytne ho i proti proudu. Najednou je tu ta možnost a tak dále, rozumíte? To bylo to, co určilo, že ty lži o Václavu Klausovi se zabetonovaly do těch hlav většiny lidí. Hlavní to byl důvod. Ještě jeden. Dobrý den, ctihodný pane Hájku a tvůrčí redakce. Začalo to tak, že jsem reagoval na spisovatelku Lenku Procházkovou, která ve svém článku nás čtenáře žádala, abychom apelovali na prezidenta Václava Klause ohledně veta církevních restitucí. Poslal jsem mail na Pražský hrad s popisem a názorem na církevní majetek a její roli ve společnosti. Zmiňoval jsem pohled na celou věc i z historie citací prezidenta Masaryka a Zdeňka Málera. Je to už nějaký čas zpět, ale názor pana prezidenta TGM měl sloužit, pomáhat, zněl sloužit, pomáhat a majetek nevlastnit, asi tedy pro církev. Zdeněk Máler, kolega Lenky Procházkové, měl taky velice podobný názor jak prezident Masaryk. Prezident Václav Klaus církevní restituce sice nevetoval, ale svůj názor k tomu měl a vyjádřil. Později to už pan prezident byl součástí IVK, mi mailem odpověděl, jak byl pod obrovským tlakem a neměl výraznou podporu a schváleno to nakonec, by to nakonec bylo, kdyby to vetoval. Zpět k odpovědi na můj mail na Pražský hrad. Ozval se pán z právního oddělení a celou problematiku mi vysvětlil a líbil se mu můj odkaz k roli církve od autority TGM a Zdeňka Málera. Další odpověď mi poskytl pan prezident už na IVK k proměně EU a zhoršené pozici České republiky po schválení Lisabonské smlouvy. Vážím si ho za jeho kritický postoj k EU a tomu, že zůstal skeptický vůči aspektům evropské integrace a později se stal výrazným kritikem dalších politik EU. Nyní si ho výrazně vážím za kritiku období covidu a za stanovisko k válce na Ukrajině. Nebál se říci, že
SVO Ruska byla ze strany Západu vyprovokována, je kritický i k ministrům nynější vlády. Jeho slova v televizi Plagu a Vojtěcha bych odvolal hned první den. Já bych přidal i Metnara. Drží se tam policejního prezidenta Vondráčka. Vaří se ve mně krev, když si vzpomenu na konec roku 2023 a střelbu na Filozofické fakultě v Praze. Pane Hajku, děkuji vám za to, že jste ve svých pořadech mluvil pozitivně o Václavu Klausovi. Jsem ještě pořád nevzdělán na období po roce 1989 a privatizaci. Asi jsem toho ale přečetl víc, než je zdrávo. Z novin. Na IVK jsem poslal knihu Josefa Staňka Falzifikace a falzifikátoři českých dějin. Zatím bez reakce a nemám jim to za zlé. Z této knihy převlečení kabátů zaměstnanců ducha hmotnosti z normalizátorů a privatizátory v roce 1989. Za chyby nás bude soudit ten nejvyšší. S pozdravem Stanislav G. Ono, jen podotek, Stanislave, taky jste častým naším přispěvatelem do porad a nejen. Ty církevní restituce byly složitost a on opravdu byl pod obrovským tlakem. Musíme si uvědomit, že to byla Topolánkova vláda, kdy byl také Miroslav Kalousek a všichni tihleti vlčáci, kteří věděli, že si z toho něco urýpnou. To téma těch restitucí je ale složité. Opravdu, Václav Klaus byl proti. Nakonec to nevetoval, protože věděl, že by to posunul jen o 14 dní. A měl s těmi Topolánky a spol tolik sporů, že nechtěli je hrotit na těchto tématech. Ale já bych řekl svůj názor. Já si myslím, že ty restituce tak, jak byly udělány, správné nejsou. Ale tak, jak byly udělány, myslím, že restituce církevního majetku by byly správné, kdyby je udělal někdo rozumně. Například, že by neoddělil stát od církve, že by neřekl, že postupně přestane stát jakýmkoliv způsobem například platit církve a tak dále. Říkám církve, ne církev, protože se to týkalo více církví. To nebezpečí, že, abych tak řekl, i to poslední vytěká tím, že nakonec nebude z čeho například kněze platit, je veliké. A myslím, že v tom spočívá jádro těch proklínaných církevních restitucí. Ne v tom, že jsou. Že jsou je správně, ale to je, jak jsou, je špatně. Mělo se to udělat úplně jinak. Bylo by to na dlouhé téma. Možná, že ho někdy zkusíme probrat v nějaké naší alfě a omeze, protože je to téma vážné a společnost o něm ví asi tak málo, jako věděla o těch údajných Klausových lumpárnách. Pojďme dál. Tady já už to nebudu celé číst, jenom ještě jeden dopis z mnoha dopisů k tomu včerejšímu mému článku. Jsem rád, že jsem ho udělal. Od Ludmily K. z Mníšku, dříve celý život Pražanda z Jedničky, která píše: dík za vaši obrovskou odvahu postavit se za odkaz Václava Klause. Myslím, že si to od některých protiproudařů odskáčete i na dnešní poradě. To předpokládám. Pro mě jste tím ale dokázal, že jste opravdu nepodvolený protiproud s malým i velkým P. Děkuju. Nebýt Klause, tak u nás hned od počátku zavedl Havel se svým občanským hnutím to, co k nám přišlo ze západu až vstupem do Evropejského sajuza, jak jste vtipně poznamenal, tedy socialismus s lidskou tváří všech těch jeho po 68. vyloučených komunistů, kteří tvořili hlavní část jeho charty.
Takhle jsme si užili aspoň desetiletí svobody. Mohli jsme se jí nadechnout, zjistit, jak chutná, ale o to je těžší dnes polikat unijní totalitu. Ludmilo, pište nám do akademie. To je okamžitě k tištění tohle. Likvidace Klause začala sarajevským atentátem. Dodnes vlastně není úplně známo, kdo a proč ho vyvolal. Vy jste byl u toho, máte nějaké informace nebo o nich nesmíte mluvit? No, nějaké informace mám. Mluvit, i když existuje pár věcí, o kterých z hradní doby až zatím mluvit nemohu, ale tady o tom mluvit mohu. No prostě sarajevský atentát zjednodušeně řečeno připravil Václav Havel tím, že se spojil s šéfem centrální banky Tošovským a on zvedl jednorázově prudce, dneska by se to nemohlo už nic takového opakovat, sazby úrokové a tím z ničeho nic zastavil hospodářství. Z toho vznikl najednou obrovský problém, další čtvrtletí prostě najednou děsivá čísla, co se děje, no podniky neměly z čeho žít. A na to nastupují lidovci samozřejmě a Filipové a Rumlové a tam už je to připraveno. Ten začátek je ale u tohoto spiknutí, skutečného spiknutí Václava Havla s panem Tošovským, kterého pak udělal za odměnu předsedou vlády, té zimní vlády. Naštěstí jen zimní, protože Miloš Zeman se odmítl na těch jejich spichnutích podílet, takže pak se konaly volby. A stejnou otázku mám, pokud jde o tu nešťastnou amnestii. Tu jsem dodnes nepochopila. Jenže když se to nevysvětlí, tak vznikají ty fámy. Největší práci udělal pan Klaus na začátku, když v televizi měl takový pořad, kde vysvětloval ekonomické kroky, které je nutné udělat. Měl tam tabuli a v několika minutách nám dával lekce z praktické ekonomie. Pak už na to asi neměl čas a to je škoda. Jen na závěr dodávám, že jsem nikdy nebyla v žádné politické straně, nic se neprivatizovala, žiju z důchodu, díky Babišovi ne tak špatnému, ale jenom proto, že mám hodné děti a bydlím v jejich domku. Nájemné v pražském bytě bych asi nezvládla. Píchl jste prostě do vosího hnízda, pán Bůh vás opatruj. Ještě jsem vám nikdy nenapsala a trochu přispívám skrze medíky, které mi možná zachránily život. Ludmila K. Mníšek, dříve celý život Pražanda z jedničky. Ludmilo, opravdu napište nám něco do akademie, perfektní dopis. Jo, a k té amnestii ještě, abych teda se tomu nevyhnul. No, já to řeknu takhle. Já jsem v tom týmu na Hradě původně pro amnestii nebyl. A to z jediného důvodu. Protože jsem pracoval s médií. A to, co tady jsem napsal včera v tom článku, jsem věděl, že to uchopí ta média. A že v ten okamžik to celé skroutí, zprohýbají a udělají z toho něco, jako byla Havlova amnestie z počátku 90. A ještě k tomu přidají, že to je pro ty velké ryby. Jenom proto, protože ten záměr šlehnout po tom šíleném justičním aparátu, který tady tahal ty lidi desítky let mezi soudem a nesoudem a tak dále, ten byl správný. Já bych se spíš klonil asi k tomu, ale udělat třeba 200, 250 milostí na konkrétní jednotlivé kauzy a vyhnout se té plošné amnestii, ale to by zas nebylo to šlehnutí po tom justičním systému. O němž dnes a denně si říkáme, že to je vlastně soudcokracie, že tady začali vládnout soudci. Tehdy to začínalo
a Václav Klaus se pokusil tímto dramatickým způsobem jim do toho hodit vidle. Bohužel nenásledovali ho pak další, ale takže já jsem s tím sice nesouhlasil, ale nikoli z principiálních důvodů. Z principiálních důvodů to bylo dobře, ale protože jsem věděl, že s tou nastavenou mediální smečkou, která dneska stávkuje v černém, protože jí hrozí, že trošku jí bude omezena ta její moc, že tehdy se nedalo bojovat ani vteřinu. Pojďme dál.

Vážený pane Hajku, jen jednu větu k pondělnímu protiproudu. Bylo úsměvné, když se vás tam jeden člověk ptal, co uděláme s tím soudním procesem proti Ivanu Kratochvílovi a dalším. Já na jejich soudu 2 dny z 5 byl, píše Miroslav Kelnar. Kdo jiný? Ale to chci říct si, právě kvůli tomu soudu jsem zorganizoval ten protest před ministerstvem spravedlnosti. A sešlo se nás tam 20. Napsali jsme alespoň dopis na ministra Tejce v naději, že nám odpoví. Začal jsem také organizovat deputaci neparlamentních stran k Tejcovi, aby mu tuto otázku položili, co bude dále s těmi politickými procesy z doby Fialovy vlády. Tak tomu člověku v pondělí chtělo by se říci, že akce proti tomuto soudnímu procesu s Kratochvílem již byla a počet účastníků byl zklamáním. Ona se totiž žádná změna od počítače dělat nedá. Já vím, že jim to člověk takto tam přímo nemůže říct. Já vím, že když někdo pracuje v týdnu a je třeba z Ostravy, tak aby si vzal dovolenou a vyhodil 1000 korun za jízdenku, to se také nechce. A tak dále, jo. Vím, že kdybych tu akci udělal o víkendu, tak se nás tam sešlo 50 lidí, já na to ten odhad mám. Tak to jsme tuto akci udělali před ministerstvem spravedlnosti a bylo to patřičné místo. A přitom nebylo moc vidět, že je nás tam tak málo. A tak dále, píše trochu trpce Miroslav Kelnar. Pane Kelnare a všichni ostatní, kteří s ním pořádáte ty mini demonstrace, vzácné demonstrace, leta už. Ostatně jako teď třeba v Brněnští už leta také dělají ty mírové pochody, nebo Karlovarští přátelé a tak dále. Nebuďte z toho roztrpčen, že je vás málo. To množství opravdu je méně podstatné než ten fakt, že to někdo zvedá. A že třeba my tady se pak na poradě k tomu můžeme dostat a zvednout to do hlav dalších lidí. Protože ten proces ostudný, který zatím není dokončen, je instantní je dobrý přeřek, protože on je to instantní proces. Oni dopředu vědí, oni si to jenom nalejou, ale dopředu je to rozhodováno. Je hrůzostrašný a my ho budeme dál sledovat. Někteří jeho účastníci nám, když jsme to minulý týden tady zvedli, tak nám velmi poděkovali, že se konečně k tomu naplno někdo vyjadřuje. My se k tomu budeme vyjadřovat nadále. Budeme tyto politické procesy samozřejmě dál sledovat. Jsou pro nás naprosto zásadní a budeme určitě se snažit apelovat a dozvědět se něco z míst, jako je to ministerstvo spravedlnosti například, ale nejen to. A tady bych se určitě přiklonil k tomu názoru na četu, myslím, že byl ještě, že prostě ten ministr vnitra, pan Metnar, tam prostě nemůže tohohle policejního prezidenta nadále konzervovat. To je opravdu nebezpečná postava té minulé éry. Jako, rozumíte, těch věcí je mnoho, mnoho. Všude je ten deep state rozlezlý. Teď si zvolej novou ombudsmanku, tam to bezvadně říkala ta naše divačka, posluchačka, účastnice dnešní, nepochybně účastnice dnešní naší porady, že i ta ombudsmanka teď nově zvolená, které museli dát hlasy tudíž i vládní koalice, tak vyleze v tom Brně s těmi parazity v černém. Jak píše paní, ale já se toho slova neštítím, celý ten aparát toho ombudsmana je nesmysl. Je to zase sem jen dotažený další instituce, která má rozmělňovat schopnosti a možnosti vlády účinně vládnout. Všichni ombudsmani, to je přece ten europeistický výmysl. A vidíme, už tam jsou, už tam nalezli, už jdou a přijde nová paní, a to tam byl ještě předtím pan Křeček, který přeci jenom se držel trochu. A
přijde tam tahle nová postava a už s ní hned vylezou v černém. Já myslím, že na tohle bychom se měli soustředovat. O tom bychom měli hovořit, protože když nám napíšete z různých stran, kde vidíte ten zalezlý deep state, tak možná, že trochu ovlivníme, aby se s ním něco dělo. Je to zásadní. A snad jenom úplná poznámka k tomu, ty soudy a to pronásledování politické za názory, za svobodu projevu, ty to dál jsou. A bude jistým lakmusovým papírkem toho, jak to především Andrej Babiš, jako většinový vlastník, řekl bych, té současné vlády, myslí vážně, jestli se opravdu na to postupně soustředí a zabrání jim. Bude to těžký souboj, protože ta justiční soudcokracie, proti níž tehdy svou amnestií zkusil Klaus zabojovat a byl smeten, ta tu je teď právě proto tak silná. Pojďme dál. Já jsem chtěl ještě přečíst tady jeden dopis. Nám chodí hodně dopisů ze zahraničí a z Austrálie čtu tady často, z Ameriky, z Kanady. Moc děkuju lidem, našim krajinům v Kanadě, protože nás zásobují skvělými informacemi. Ale i ve Spojených státech a dalších zemích evropských. Naše tykadlo ve Skotsku nemusím ani jmenovat. Roketa. A přišel takový dopis, který, myslím, stojí za přečtení. Dobrý den, vážený pane Hájku. Jako obvykle jsem zkouknul poradu tentokrát ze dne 15.6. A i když v UČR, Ukrajinsko-České republice, nežiju, mohlo by mi to být jedno, tak mě zase pár vašich dopisovatelů rozpálil do běla. Jak může někdo hájit Babiše, a to ještě tak hloupě, že je vlastně pořád lepší než Fiala? To můžeme klidně začít hájit Hitlera a Stalina, že ve srovnání s Angličanama, Španělama nebo Čingischánem, který při dobývání vyhlazovali celý civilizace, byl Hitler a Stalin vlastně takový správný chlapci. Co s těm lidma je používat takovou logiku? Správně jste řekl, že je Babiš jinej, je ještě zbabělejší než předtím, těm lidem hodil kostičku v podobě zrušených poplatků, přitom měl ČT a ČRO nechat na pospas úplně, ale lidi ho zas budou nosit na ramenou a ani si neuvědomujou, že ČT a ČRO budou platit dál jen z jiných daní. To oponuji, ale k tomu se dostanu, až to dočtu. No ale čemu se divit, když má UČR takový voliče, teď už vím jistě, že ač teprve 46-letej, se do své vlasti z exilu už nejspíš nikdy nevrátím, protože s takovým voličským materiálem, hlupákama a zbabilcema nikdy nedostane šanci vládnout nikdo jako Jindra Reichl, Tomio Okamura nebo Kačka Konečná. Jasně, třeba by se nakonec taky ukázali jako zbabilci, jak jste řekl, ten tlak je ze všech stran obrovský, ale to, že jim ty hlupáci a zbabilci po zkušenostech s Babišem a Fialou ani nedají šanci, to je vlastně na všem to nejhorší. Ať se vám daří a hlavně ať slouží zdraví, Michal z Irska. Michale, nejprve k jednotlivostem. Není to tak jednoduché, to převedení do státního rozpočtu není to též. Neplatí se žádná další daň na ČT a ČRO. Ne, je to z těch daní, které jsou, a tam největší částky platí firmy, platí bohatí lidé relativně, přestože to zdanění bohatých u nás ještě naštěstí není tak dramatické jako v západní Evropě. Platí ho daleko víc ti ostatní, než ti, kteří to museli
stejnou měrou platit dosud a dokonce po Fialově a Baxově zásahu, abych tak řekl, z hlavy nebo z každého přijímače. Není to totéž. Z toho souhlasím samozřejmě s jednou věcí. Optimální by bylo, kdyby ČTO nebo ČT a ČRO zmizely, byly privatizovány, nemají tu co dělat. Ale to bychom nesměli být v Evropské unii. Umíte si představit, co by se dělo, kdyby s nějakým takovým návrhem někdo přišel? Co se děje dnes, je závan. Čili to by bylo dobré, ale je to nereálné. Dokud jsme v Bruselu a jsme v klepetech té mafie bruselské, vyloučeno. Ale já bych řekl jednu podstatnou věc k celku. Michale Z. Nechci být zlý, ale ono se to říká, když si sedíte v Irsku. Mimochodem to Irsko má stejné problémy, voličské problémy, jako tady. Tam to opět ovládá z větší části ten mediální mainstream. V Británii samozřejmě totéž, teda v Anglii totéž. Ve Skotsku je to asi trošičku jinak, ale v té Anglii prostě jistě Murdoch tam má nějaký vliv, ty jeho bulvárnější média a televize, ale většina je pod tím šíleným mediálním touknutou těch korporátních médií. Je to všude stejné v té Evropě. Vzbouřila se zatím naplno jenom Amerika, když zvedla po druhé Trumpa. Ale komentovat to takhle drsně z Irska, já bych řekl, Michale, že na to nemáte právo, protože když chcete něco ovlivňovat, tak tam musíte být. A jestliže nechcete to ovlivňovat a zlomil jste nad tím hůl, tak nenaříkejte. To byly v těch dobách před převratem mnozí, kteří tam opravdu museli z nějakých důvodů padali pryč, protože jim šlo o krk. Ale mnozí byli také jenom ekonomickou emigrací. A kterou dnes sledujeme v násobné podobě z těch z Afriky a Asie. Ale většina zůstala. Ne, že by to byly hrdinové, ale protože jsou doma a tvrdili, že to, nebo srdce jim řeklo, že to musí spolu prožít tady se svými, se svým národem, ve své vlasti. V dobrém i špatném. Takže já bych, Michale, v tomto případě řekl ne. Pojďme dál. K plochozemcům se už nedostaneme. Dobrý den, chtěla jsem opětovně přes protiprout udělat objednávku ze Supramedexu. Zmátlo mě však, že ceny nyní již nejsou nižší jako v minulosti v porovnání s cenami v případě, že Supramedex navštívím mimo protiprout. Nejsem si tedy jista, zdali jde část peněz z objednávky vytvořené přes protiprout na jeho podporu. Nevíte o tom něco? Děkuji, s pozdravem, Helena B. Heleno, já jsem vám pak odpovídal. Samozřejmě zůstává to tak, jak to bylo. Všechny ujišťuji, že jenom se změnil web Supramedexu, vypadá jinak, takže vy tam uvidíte cenu toho produktu, který jste si objednáváte bez té slevy pro protiproudeře. Ale když přejdete do košíku,

něčemu, protože Supramedex způsobil opravdu už hodně dobrá a ty medíky teď zrovna jsem, ale nebudu vyprávět. Prostě přijde to v pátek. Já bych jenom na závěr snad ještě chtěl ocitovat, pane Hájku, moc vás zdravím a moc za všechno děkuji. Děkuji hlavně za rozhovor s panem historikem doktorem Radovanem Malým o srdci Ježíšovi a srdci Marie. Přeji všem posluchačům i vám a přál bych to celému světu, a to si přisadím představeným a tedy i politikům, slyšte a nezatvrzujte svá srdce. Bůh oslovuje naše srdce a vede nás k dobrému činu. Jsem rád, že o těchto tématech vedete naproti proudu rozhovory, protože my jsme byli stvořeni v lásce a láskou, takže kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh. Žehnám vám a moc děkuji, páter Petr H. z Ostravska. Já bych snad jenom doplnil, to požehnání patří vám všem, samozřejmě. A to přání lásky v tom rozbombardovaném světě je úplný klíč k té naší naději. Protože láska 100%, jakkoliv ji havlisté zneužili, 100% nakonec zvítězí.

0: Chvilku tam mám společnost. Slečno, můžete mi říct, proč za mnou chodíte? Zatím nejste na záběru, můžete mi to říct anonymně. Máte na to nějaké instrukce, nebo vy, pane? Říkám, nejste na záběru, můžete mi to říct zcela anonymně. Nemůžete k tomu nic říct, takže evidentně máte instrukce. No, nevadí. Je neděle 21. června 2026 a je tu další demonstrace Milionu chvilek pro demokracii. V minulých dílech těchto protestů chodili milion chvilkaři třeba k budově Českého rozhlasu. Nyní se rozhodli, že navštíví pro změnu budovu České televize. A jako vždycky, já budu účastníkům pokládat dotazy, například proč jsou tady, nebo v čem si myslí, že je konkrétně Česká televize tak moc nezávislá a třeba v čem je to ohroženo, když se to dá pod rozpočet, či se ušetří nějaké peníze. Na budově České televize již nyní vlastně visí děkovné vzkazy zaměstnanců této stanice a další vzkazy podporující Českou televizi se momentálně věší. Je zhruba hodina a čtvrt před plánovaným srazem, před metrem Pražského povstání a nyní to v cíli pochodu, který bude trvat zhruba 15 minut, protože je zhruba 600 metrů dlouhý, to vypadá takhle. Až teď jsem si všiml, že začali dělat slogan Černou vysílat nechceme. Nevím, jestli by tohleto přijali třeba bojovníci proti rasismu jako pozitivní vzkaz. Dobrý den, měl byste čas a náladu někdo na rozhovor?
1: Kam to půjde?
2: Jste od motoristů, že jo?
0: Ne, Incorrect.cz, ale pozor, nejsem sice od motoristů, ale s vámi asi se neschodnu na tom, proč tady jste.
1: Hlavně mi nechápem, proč jste tady vy na takovém.
0: No, protože mě zajímá právě názor té druhé bubliny.
1: Jo,
3: tak. No, dobrý.
0: Jo. A vy mě od někud znáte, nebo?
3: Že jste tady hrozně brzo, nebo to, že to máte natočený, že tady nikdo není, nebo to?
0: Ne, nebojte, budu tady po celou dobu akce a většinou opravdu zabírám i těm počet účastníků, já vždycky říkám, jakoby s tím časem.
2: Vám ten rozhovor určitě dávat.
0: Nevadí, v pořádku.

0: Se mi vlastně líbí ta myšlenka některých fanoušků Milionu chvilek, který vlastně řeknou, aha, tak ty s náma nesouhlasíš, no tak to nemáme o čem se bavit. Není debata základem demokracie. Uvidíme, jak vyjdou následující pokusy. Tohle to je poměrně zvláštní. Tohle to jsou instrukce pro zaměstnance České televize s mapkou, kde mají stát, aby podpořili demonstranty. Já nevím, není tohle to samo o sobě vlastně argument k tomu, nebo důkaz toho, že opravdu to není veřejnoprávní instituce, ale instituce jedné bubliny? Stávka, stávka. Dobrý den, měli byste čas a náladu na krátký rozhovor? Tak důvod, proč jste tady, prosím, tedy pokud jste na tom pochodu na podporu České televize.
1: Ano, samozřejmě jsme. Ten důvod je jednoduchý, stavíme se za Českou televizi a chceme proti znárodnění.
0: Znárodnění chápete, my chápu to tak správně, že vám vadí ta změna financování.
1: No, mě vadí prakticky všechno, co dělá pan Babiš a jeho vláda, nebo ta banda, co tam teďka je zlodějů, ale především to, že nezávislost je zrušená tím, že když někdo platí, tak taky velí. A už jenom to, že v tom prvním návrhu je snížení rozpočtu o kolik miliard, tak to znamená, že ta televize buď bude muset dělat ústupky, nebo skončí.
0: Okay. Já jsem se chtěl zeptat, myslíte si, že Česká televize je objektivní?
1: Rozhodně ano.
0: Zkoumal jste třeba poslední porušení kodexu nebo zákona o veřejnoprávním vysílání?
1: Těžko se to hodnotí, mě stačí, když vidím, kdo sedí v radě Českého vysílání. Pan Xaver, pan Matoha, tyhle ty ostatní lidi, tak pro mě nejsou rozhodně zárukou objektivity.
0: Nevím, jestli mě znáte, ale o mé osobě Česká televize poslední dobou natočila reportáž. Vůbec mě nevyzvali k tomu, abych se k situaci vyjádřil, přestože mě tam teda nazývají docela jako tvrdými slovy, nekompetentní, dezinformátor, ultrapravičák. Myslíte si, že to samo o sobě není důkaz nevyváženosti, když o mě mluví a nejsou schopní se mě zeptat?
1: Já vás neznám a Český televize věřím, tím bych to skončil.
0: Děkuji vám. Užijte si akci. A tohle to Minář a Česká televize vlastně dělají se společností. Radikalizují a pak kolem vás projde člověk, namíří vám telefon k obličeji a začne po vás pokřikovat, že jste ruský kolaborant. V čem jsem ruský kolaborant?
2: V čem?
0: Jo, co konkrétně dělám, že kolaboruji s Ruskem?
2: No, všechno se sdílíte.
0: Buďte konkrétní, prosím pěkně.
2: Všechno se sdílíte.
0: Cokoliv, řekněte něco konkrétního.
2: Všechno se veřejně sdílíte.
0: Já sdílím třeba Seznam zprávy, je to kolaborace s Ruskem?
2: No, s vaším podáním ano.
0: A v čem? Buďte konkrétní, v čem jsem ruský agent, když to říkáte?
2: Dobře, tak si popovídáme.
0: Jo.
2: Kdo začal válku na Ukrajině?
0: Rusko.
2: Rusko? Okay.
0: Rusko napadlo Ukrajinu, nemá tam co dělat. Jeden stát napadl druhý suverénní stát. Myslíte si, jestli to nemyslím? Vy máte totiž informace od nějakých idiotů, který se mě snaží pošpinit s tím, že my dělají nějakou ruskou nálepku. Putin je diktátor a já ho tady nechci. Ale pozor, to neznamená, že nemůžu kritizovat některé věci, co se dějí na Ukrajině.
2: No,
0: rozumíte tomu?
2: Třeba konkrétně?
0: Třeba konkrétně korupce? Která je...
2: No, tak korupce tam byla...
0: Ukrajina je na tom, ano, Ukrajina je na tom jenom opět míst lépe než Rusko. Což není úplně dobrý, že jo? To znamená, že pokud posíláme na Ukrajinu nějaké zbraně, bylo by fajn, abychom aspoň měli nějakou evidenci. Proč žádnou nemáme?
2: No, já si myslím, že evidence...
0: Není. Není. Ne. Nevíme. Nevíme konkrétní částku, nevíme konkrétní zbraně, nevíme, kde jsou. O tom to je.
2: Víme konkrétní částky, co tam posíláme, víme,
0: nevíme.
2: Zbraně.
0: Víte, kolik se tam... Tak dobře, pokud...
2: Často se tam posílá právě na konkrétní zbraně.
0: Pokud máte za to, že jsem ruský agent, tak tu situaci sledujete. Kolik jsme tam poslali? Nevíte. Prosím vás, tak příště si ty věci ověřujte. Já opravdu nejsem kolaborant s Ruskem. Poté, co jsem označil Putina za diktátora a Rusko za toho, kdo napadl cizí zemi, odznačíte mě z pozice kolaboranta s Ruskem, nebo si na tom budete trvat?
2: No, já si na tom budu
0: trvat. Tím pádem se nemáme o čem bavit. Naschle.
3: Jedna kamera České televize, druhá kamera Česká televize natáčí protest za Českou televizi. Geniální.
0: Tak, já jsem se s vámi tedy přišel popovídat, já jsem inkorekt.cz, prosím pěkně, asi nebudu úplně souhlasit s tím, proč tady jste, ale přišel jsem vás pouze vyslechnout tedy, za jakým účelem tu jste a proč, abych si poslechl ty lidi, kteří mají opačný názor než já. Jste v pořádku, když vás natočím a uděláme spolu rozhovor?
4: A to je pro jaký média?
0: Inkorekt.cz.
4: A to se bude vysílat kde?
0: Bude to na mém YouTube kanále a na mém webu inkorekt.cz.
4: Tak dám myslím, že my poděkujeme za zájem a máme určitě opačný názor než vy, protože já si myslím, že husákovský češtin 2.0 jako si nechceme užít i nadále. Stačila ta 1.0, děkuji.
0: Dobrý, tak jo, užijte si akci, díky, nashledanou. A co vy, dámy? Dobrý den, Inkorekt.cz, Kubásek, měl byste čas na krátký rozhovor? Pokud tedy se chystáte na ten pochod, kdybyste tady jen tak stáli, tak vás nepotřebuji.
5: Stáme se. Na ten pochod.
0: Jen tak stojíte na ten pochod. Tak mohu se všemi kameru?
5: To bude korekt.
0: Bude to korekt, bude to zcela nesestříhané, takže první se tam dámy. Co vás tedy hlavně motivovalo k tomu sem přijít a jestli je to vaše první akce Milionu chvilek pro demokracii?
6: Není to moje první akce Milionu chvilek. Chodím občas jako na demonstrace, když je to důležitý, což dneska určitě je.
0: Co vám vadí nejvíce na současných změnách, pokud se budeme bavit o veřejnoprávních médiích, třeba vás tady, pane?
7: Mě vadí, že se nám postupně snaží vzít možnost se asi zřejmě dozvídat jakoby nějaký neskreslený informace a že to všechno spěje zase k nějakému možná totalitnímu režimu nebo jako totalitnějšímu.
0: Okay. Vy považujete Českou televizi za absolutně nestranou, objektivní anebo třeba dokonce bezchybnou?
8: Tak bezchybný není nikdo, absolutně nestranný nemůže být taky nikdo, ale jako používat to, že jedna strana má třeba 3 minuty zrovna jako druhá, když ta druhá strana používá nekorektní výrazy, jenom expresivní, tak to ani nelze být korektní, anebo když je někdo korektní, tak to je pak nevyvážený, protože prostě v takovým krátkém čase nelze vlastně informaci dostatečně objasnit a vynoří se pouze emoce, což je špatně.
0: Já vám dám jeden konkrétní příklad, proč, a to řeknu rovnou, asi úplně nesouhlasím s tím, co jste řekl. Česká televize nedávno vydala reportáž reportéru ČT a tam asi 2 minuty zmiňovali i konkrétně moji osobu. Pomluvili mě tam, onálepkovali mě tam a přestože jsem si všimnul, že autorka té reportáže mě začala sledovat na Instagramu, tak se neobtěžovala napsat, neobtěžovala se zavolat. Je tohle podle vás ta chyba, nebo si nezasloužím prostě prostor? Začnu zase tady u dámy.
6: No já myslím, že by bylo fajn jako používat informace správně, což se v naší společnosti učíme teprve. Ale je potřeba právě stát a prostě dávat najevo, že se to chceme učit. Že máme prostě jednat správně.
0: A to, že mi nedali prostor se vyjádřit, přestože mě tam onálepkovali, považujete za v pořádku? Třeba vás tady, pane, se zeptám.
7: Vůbec netuším, o co šlo, takže asi se k tomu nemůžu vyjádřit.
0: Onálepkoval mě tam jako dezinformátora, jako člověka, který útočí na migranty a na Evropskou unii. Ale jak říkám, problém je asi, že mě vůbec neoslovili s nějakou reakcí. Je to podle vás korektní?
7: Asi není. Děláte to, co říkáte, nebo neděláte?
0: Kritika podle mě není útok. Jo, já jsem hodně euroskeptický, neschvaluji rozhodně ilegální migraci a upozorňuji na jednotové případy, kdy to vedlo třeba i k omezování svobody slova, jako třeba v Německu, v Francii nebo ve Velké Británii, ale rozhodně neútočím na migranty. U Evropské unie mi spousta věcí vadí, jako třeba Green Deal nebo jejich snaha, aby u nás bylo zavedeno euro i přes většinovou vůli obyvatelstva, to ano, ale není to útok. Pořád si myslíte, že nebo mám podle vás teda právo se ke své vlastní osobě vyjádřit v reportáži?
8: No, pokud jako vaše údaje, které nám tady sdělujete, myslíte, že jsou správné a korektní, tak by se mohlo, otázka je, protože jsem to taky neviděl, takže k tomu nechci zaujímat svůj názor, protože já jsem člověk, který nejdřív si shromáždí fakta a pak si udělá svůj jako vlastní názor. Já taky nereaguju na první vlnu, která se kde objeví, ale snažím se získávat informace z různých zdrojů a pak si vlastně udělám svůj vlastní názor. A proto tady teď taky jsem, protože i já cítím, že pomocí peněz lze ovládnout jako médium a i management firmy a to považuji za velmi nebezpečné, obzvlášť když vlastně koncesionářské poplatky České televize a Českého rozhlasu fungují a není pravda, že většina to má nějak jinak, protože v každé zemi to je trošku jinak. Jsou severské země, které mají třeba jako pevnou daň, ve Švédsku třeba zase prostě mají různé doplňující obranné mechanismy, když to u nás, co se tady jako chystalo, tak ty vlastně obranné mechanismy nejsou žádné a není připuštěna ani nějaká diskuze, což je úplně do nebe volající. Toť vše.
0: Tak jenom závěr doporučím, je to reportáž motorovou pilou reportéru ČT, ale jinak samozřejmě já vám děkuji, respektuji, že jste mi poskytli takhle rozhovor, i když se spolu neshodneme, a užijte si akci. Díky moc. Dobrý den, Kubásek, Inkorekt.cz. Měli byste prosím čas a náladu na krátký rozhovor?
9: Času máme dost, ale nálada trošku chybí.
0: Jestli nechcete, nevadí. Nemám vás natočenýho, tak stačí říct ne a já odejdu.
9: No, záleží na otázkách. Politici taky říkají, že jim záleží na otázce. No tak teď jde...
0: Tak já se jí zeptám. Proč jste tady?
9: No proč jsme tady? No... Protože nejsme spokojeni s tím, jak se to dnes vyvíjí. V televizi a vůbec v politice a ve všem, mě 80 roků a já to nechápu. Já úplně nechápu, co, jak takhle se může něco dít. Vždyť to je.
0: Já vám přepnu kameru, že na 80 vypadáte naprosto skvěle.
9: No tak to tam nechte.
0: Já vám řeknu, já se vás zeptám. Myslíte si, že Česká televize je opravdu objektivní?
9: No, záleží, jak se na objektivitu díváme. Ono objektivní, no tak... No, je to těžký, no, ono ti naříkají, že tam není nic o bitcoinu, i pane bože, teď toho už je tolik, těch bitcoinů a těch dozimetrů a toho všeho, teď to je takový nesmysl, proč oni se v tom pořád tak hrabou, no tak já nevím, jak je to daleko, jestli už budou odsouzení, nebudou, nebo jak, ale je to takový všechno divný, no.
0: Poslední dotaz, protože já to mám takhle rychle. Co byste řekli, kdyby Česká televize natočila reportáž, mluvila tam o nějakém člověku, tam ho nějak jako označovala nějakými nálepkami, jedno úplně jakými, ale zároveň tomu člověku vůbec nedala prostor k vyjádření. Je to podle vás objektivita nebo ne?
9: No tak není, samozřejmě, že není. To jsou triviální věci všechno, že?
0: Víte, že to udělali mě minulý týden v reportérech ČT?
9: No tak nevím, mě to ještě neudělali.
0: No tak to buďte rád. Přesně proto jsem tady, protože já se pak budu ptát i zaměstnanců České televize. Každopádně, přestože se úplně neshodeme na důvodech, protože teď Česká televize mě poměrně poškodila, tak vám přeji, abyste si tu akci užil, abyste se dál co nejdéle držel v této formě, protože fakt vypadáte skvěle.
9: Ale tak pak vás k tomu vedou osobní důvody, ale tady k tomu.
0: Mám i jiné, ale na to bychom tady byli 2 hodiny, ale nevadí, užijte si to, já vám přeji hezký den, doufám, že nezmokneme a užijte si akci.
9: Tak, naschle.
0: Dobrý den, měl byste čas na krátký rozhovor, pokud jste tady v souvislosti s tímto pochodem. Inkorekt.cz, František Kubásek, rovnou vám řeknu, že se úplně neshodneme a proto jsem tady, abych se bavil i se svými názorovými oponenty. Co vy na to? Nebo jestli tady nejste v souvislosti, já nevím, jestli tady jste v souvislosti s tou demonstrací.
10: Ale asi se nebudeme mluvit. Děkuji.
0: Dobře, nevadí, nejste na záběru, jenom byste věděli, užijte si akci, hezký den. Dobrý den, pánové, měli byste čas a náladu si popovídat na téma této demonstrace? Kubásek, Inkorekt.cz.
11: Kolega
0: Pirát. To koukám, nepotřebujete nepřítele s takovými kamarády. Každopádně si užijte akci. Co vás hlavně motivovalo, abyste přišel na tento pochod?
11: No především to, že mi není jedno, jestli trpí demokracie v tomhle státě nebo ne.
0: Podle vás tedy trpí demokracie jako celek, není to jenom o České televizi?
11: Není to jenom o České televizi.
0: Mě to z vaší strany nějaké zpochybňování voleb, nebo spíš ti, co se podle vás dostali k moci, jsou nějakým způsobem antidemokratičtí?
11: Podívejte se, žádné zpochybňování voleb, volby byly demokratické, byly v pořádku, tady je problém jeden, a to schvalování zákonů, které se dějí poslaneckými návrhy, nedělá se mezirezortním připomínkování. To mi velice vadí.
0: A co týče České televize, vám vadí nejvíce co?
11: No tak mě vadí to, že jestliže se dostane pod rozpočtem, pod nějaký rozpočet, tak ten rozpočet je možné korigovat, snižovat a tím vlastně osekávat možnosti České televize.
0: Myslíte si, že Česká televize je skutečně objektivní?
11: Já si myslím, že v této chvíli ano.
0: Kdybych vám řekl, že existuje třeba případ, kdy Česká televize natočí reportáž, baví se tam o nějaké osobě, jedno jakým způsobem a nějakým způsobem negativně, a ta osoba nedostane prostor k vyjádření. Je to podle vás chyba?
11: Je to chyba, jednoznačně je to chyba.
0: To se týkalo mé osoby v Reportérech ČT. Puste si reportáž motorovou pilou a uvidíte, co tam o mě říkají.
11: Dobře, třeba si ji pustím, jo.
0: Dobře, tak jo, já vám děkuju a užijte si akci. Nechce si pokecat, když už si mě fotíte. A když mě znáte, vám přijde v pohodě Česká televize, o mě udělá pomluvačů reportáž a nepozve mě na vyjádření.
12: Já vás natočím taky.
13: Bez komentáře.
12: Já vás taky jdu natáčet.
0: Jo, je to vyvážený, jo?
12: Přijde vám normální, aniž byste říkal komukoliv, kdo jste, nás takhle tady napadá?
0: Já to říkám, kdo jsem.
12: Tak povězte, kdo jste.
0: František Kubásek, Inkorekt.cz, prosím pěkně.
12: Ano, a současné zaměstnání, jestli můžu vědět.
0: Ministerstvo životního prostředí. No, ale Českou televizi budete taky. Když je Česká televize pomlouvá v Reportérech ČT a nepozve mě na vyjádření, přijde vám to oka?
14: Já myslím, že vás hodně zvou všechny na vyjádření a vy si rádi točíte svoje vyjádření bez toho, aby se vás někdo ptal.
0: Česká televize mě nepozvala, což je důkaz nevyváženosti.
14: Jo.
0: Tak jenom pro info, ale užijte si akci každopádně. Samotný pochod bude mít účast tak kolem 3-4 tisíc. Mikuláš Minář v hovoru k divákům, kteří teďkon budou pochodovat, řekl, že podobný počet lidí čeká i před budovou České televize. Já tam nepůjdu, ale rád bych zareagoval na keci, které tam Mikuláš Minář a jeho stoupenci mají vlastně vůči mé osobě.
15: Tady na nás mávají naši zaměstnanci, totiž influenceři motoristů, kteří jsou čerstvě zaměstnáni na Ministerstvu životního prostředí, tak vás tady vítáme a pokud se vás budou na něco ptát, zeptejte se jich, co tam přesně dělají za naše peníze.
16: Ano!
15: Koleperou, ať to rozvíme, protože dneska máme tady placené
0: krásný dvojí metr. U České televize je začerněno spousta smluv, nic se nedozvíte, nedozvíte se, kam jdou peníze. Česká televize je jednoznačně neobjektivní, protože neustále porušuje kodex České televize i zákon o veřejnoprávním vysílání. Nikdo za to není hnán k odpovědnosti. Zaměstnanci, kteří kodex porušují, tam neustále pracují a já tím pádem nechápu, o co jim jde, když jim porušování kodexů, zákonů a všeho vlastně vůbec nevadí a ještě to považují za veřejnoprávnost a vyváženost.
15: Oni jsou to takový kašpárci. Kašpárky není třeba brát vážně, ale dobrý se jim zasmát.
0: Sám Minář se mnou v podstatě bojí mluvit, protože když jsem ho odchytl na posledním pochodu, tak po nějakých 2 minutách a pár vteřinách mě odchytil nějaký jeho asistent a odstrčil mě od něj. Takže on nemá argumenty a sám je tím pádem kašpárkem hodným na zasmání. No a bohužel jsou to právě tyhle ty lži a dezinformace, které způsobují, že lidé jsou čím dál tím víc agresivní a v podstatě to radikalizuje společnost. Mikuláš Minář a spol. A také Česká televize i Český rozhlas, který o mě lžou a nedají mi prostor k vyjádření, se na tomhletom rozdělování a hlavně radikalizaci společnosti podílí. Přátelé, tohle je asi konec. Já vám děkuju, že jste se dívali až sem. Budu rád, když budete sledovat jakýkoliv kanál, na který se právě díváte na tuto reportáž. Budu rád samozřejmě i za nějakou finanční dobrovolnou podporu a budu se s vámi těšit u dalšího videa. Nazdar!

0: Krásný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní pondělní speciální stream 22.6. leta páně 2026 velitelského času 20.03. To pro případné záznamy. A já tady vítám poslance a šéfa strany PRO Jindřicha Reichla. Ahoj.
1: Ahoj Péťo, moc děkuji za pozvání a zdravím všechny diváky kanálu Budeš TV.
0: Jsem moc rád, že počase si se opět si našel chvilku a že si dneska můžeme popovídat a taky projet otázky našich milých diváků. Vážení přátelé, už teď pište do chatu, co vás zajímá, protože je to hodně, co se děje kolem nás. Teď jsem někde zaslech, člověče, že snad Petr Pavel, nevím proč, z nějakého důvodu, nepojede na ten svůj vysněný summit. Nemohl by tam třeba dělat čadnářku, nebo fakt pro něj není žádná práce?
1: Ale mě úplně, když to dneska definitivně vyběhlo, tak jsem si vzpomněl na ten film Jára Cimrman ležící spící, kde je ten po mostě ten Cimrman a proti němu jde ten Zahajský, který hraje Emila Holuba. A ten Cimrman mu říká, zdravím tě Emile, tak co, letos zase do Afriky? A ta manželka říká, doma bude, už se narajzoval dost. Mně přijde zvlášť teda v těch posledních týdnech, že Petr Pavel si udělal z prezidentství poněkud zážitkovou dovolenou. Už jsme viděli, že fotil v Le Mans, vylezl na nějaký stožár, opravoval zdi v katedrále svatého Víta, teď fotil zase MotoGP, fotil se tam s Rossim, zachránil paraglidistů na poslední chvíli. Já nevím, jestli mu zbývá nějaký čas na práci pro občany téhle země, anebo jestli opravdu teda to pojal, že vlastně takovým Chuckem Norrisem na Pražském hradě, pouze v šedovlasém provedení. A mně to přijde, vážně, já už jsem to říkal včera v tom svém živém vysílání a musím to zopakovat, mně to přijde jako neuvěřitelně degradující chování vůči tomu postu nejvyššího ústavního činitele. Já neznám jiného prezidenta, který by jezdil fotit Le Mans a jezdil prostě na všechny tyhle ty události a les někde na stožáry a spouštěl se po lanech po katedrále svatého Víta. Já jsem zastáncem toho, co tak, jak pojali tu prezidentskou roli Václav Klaus, Miloš Zeman, jako intelektuální lídři České republiky, s nimi jsme v mnoha věcech třeba nemuseli souhlasit a logicky já jsem třeba s Milošem Zemanem hodně nesouhlasil v oblasti covidu a tak dále, ale prostě oba dva ti prezidenti byli velmi respektuhodní a měli svoje jasné názory a zcela jednoznačně byli intelektuálními špičkami v České republice. Nikdo nemohl zpochybnit jejich intelekt, jejich rozhled, jejich silné názory a tak dále. A Petr Pavel mně přijde opravdu jako nějaká, jak si Česko hledá superstar nebo prostě jiná reality show, kdy fakticky tady média obdivují a úplně ho adorují až vlastně v takovém tom Kim Jong-unovském stylu. Že já už jsem říkal, že už jenom čekám, kdy se objeví titulek Petr Pavel vystoupil před Pražský hrad a rozestoupila se mračna a oblohu zalilo slunce a duha, rozeklonovala se duha nad Prahou díky Petrovi Pavlovi. Prostě ta nekritická adorace člověka, který fakticky nepřináší naší zemi vůbec nic pozitivního, to je něco, co je ostudou Pražského hradu, ostudou vůbec pozice nejvyššího ústavního činitele. A vždycky říkám, prezident nemá být ani tak politikem, ale má být intelektuálním a názorovým lídrem České republiky. Má to být následování hodná osoba. Já si nemyslím, že naše děti by měly být jako Petr Pavel. Já si myslím, že by měly skutečně směřovat úplně jiným stylem. A pro mě to prostě není vzor pro naše občany, pro naše děti. Pro mě je to reklamní figura. Nic víc, nic míň. A co se týče té Ankary, neustále se hovoří a už zase jedou kompetenční žaloby a podobné nesmysly, ale mně tam chybí úplně jeden pohled, to tady možná říkám poprvé vůbec, a to je pohled občana České republiky. Co tam ten Petr Pavel by udělal tak zázračného, že by to mělo pozitivní vliv na život Jana Nováka z Havlíčkova Brodu. Co? Co tam dojedná jinýho, než tam dojedná Andrej Babiš, Petr Macinka? V čem bude ta jeho přidaná hodnota z pohledu našeho života, z pohledu života každého běžného občana v České republice? Já se na politiku dívám jako na službu, na to, abych přispěl k tomu, aby život našich občanů v České republice byl bohatší, bezpečnější, svobodnější. A to je prostě moje snaha a chci, aby ty výsledky byly vidět jako v tom životě každého běžného občana. Proto tady nechci ukrajinskou kriminalitu, proto tady nechci omezování svobody slova, proto nechci, aby nám diktovala nějaké předpisy Evropská unie. A rozhodně nechci euro a podobný nesmysl. A já prostě nevidím tam absolutně žádnou přidanou hodnotu ze strany toho Petra Pavla, kterou by on tam jaksi přinesl do té Ankary. A když teda výjdu z tohoto principu, z tohoto prismatu, tak přece tím dalším logickým krokem, logickou otázkou je, proč se tam chce za každou cenu dostat. Co je ta jeho motivace? On se přece sám ví, že s Donaldem Trumpem má velmi chladné vztahy, řekl bych nejhorší vztahy vůbec ze všech prezidentů v Evropě. Prohlásil o něm, že je odpudivá lidská bytost, že poškodil na to víc než Vladimír Putin. No tak představa, že se s ním budou Američani bavit, je prostě směšná. Naopak, možná tam bude nějaké zdvořilostní pozdravení, ale to je tak všechno, jinak ho mají samozřejmě už nějak zapsaného. Tak tedy proč? Jo, to je ta otázka správná. Proč ten Petr Pavel tak zoufale až s dětinskou umanutostí se snaží do té Ankary dostat? Není ta odpověď na snadě, že prostě se tam snaží reprezentovat zájmy svých sponzorů, kteří samozřejmě pocházejí i z toho zbrojařského prostředí? Ať si každý na to odpoví sám, já myslím, že ta logika je v tuhletu chvíli jasná a že když se prostě zeptáme qui bono, komu to prospěje, že tam Petr Pavel pojede, občanům České republiky určitě ne, jeho sponzorům možná ano. A když se zeptáme druhou optikou, optikou Okamovy břitvy, nejjednodušší vysvětlení bývá obvykle to správné, tak já tam nevidím prostě žádnou snahu o zastupování zájmů našich občanů a České republiky. Já tam vidím jeho vlastní individuální umanutost, aby tam byl, aby se tam zase odprezentoval, nechal se tam nafotit, aby tam říkal, jak Česká republika neplní závazky NATO a že bychom měli dávat těch 5%, že bychom měli přispívat do muniční iniciativy našimi penězi našich daňových poplatníků, že bychom měli podporovat Ukrajinu, že by bylo super vytvořit možná spojenou evropskou armádu. On se netají Spojenými státy evropskými, takže si myslím, že určitě bude i pro vytvoření společné evropské armády. A všechny tyhle ty věci, které prostě jsou proti zájmu většiny občanů České republiky. Takže podle mého názoru on se tam snaží o sebeprezentaci a o naplnění zájmů svých sponzorů. Nic jiného já tam zatím nevidím a právě proto si myslím, že je dobře, když nepojede vůbec nikam.
0: Dobře si tady tak naznačil, že nemůže soutěžit v intelektuálním měření s bývalými prezidenty. To řekl to velice kulantně. Druhak je pravdou, že zbrojařská lobby a další kamarádi vytvořili Petra Pavla, ale teď jsi mě dostal, teď mi úplně, no ne, úplně mi vypad koncept, chtěl jsem tam nějakou, měl jsem na tebe právě otázku ještě ohledně tohodle, ale možná nechme to bejt, protože tady máme otázky od lidí a děj se vůle, hlas lidu, hlas boží. Tak tady vezmu hned prvního, který se mi tady namane. A Martin Malma tady, děkuju, díky za členství. A Josef Sedláček, dobrý večer, pánové. Posílá tady příspěvek. Pane Reichl, často se zastáváte o ty klempíře. Jeho předvolební prohlášení, že SPD je zlo, jste si vysvětlil. Díky za vaši práci. Tak, tvůj vztah s Otou Klempířem, jinak teda, ono samozřejmě něco je, že ten člověk působí nějak v médiích. Vy máte určitě jako šanci se líp jako poznat i jako lidsky, normálně, mimo kamery. Jak na tebe působí Ota Klempíř a jeho angažmá teda na ministerstvu a tvůj názor teda na něj? A tady to teda asi bylo nějaký předvolební, ale podle mě dost nešťastný jako vyhlášení.
1: Tak tady je potřeba, zaprvé půjčil by si to Trumpovské, když říkal tehdy, když se ho ptali, proč si vybral za viceprezidenta J.D.ho Vance, který ho předtím kritizoval a říkal, že to je zlo a že to je zkáza republikánské strany a že on je never Trump a nikdy nebude Trumpa podporovat. A Trump, když se ho na to zeptali, tak na to odpověděl, no to mě neznal osobně, pak mě poznal a zamiloval se do mě. My jsme se s Otou Klempířem osobně neznali. Myslím si, že když jsme se potkali v poslanecké sněmovně, tak jsme si všechny ty věci velmi rychle vyříkali. On pochopil, že já jsem člověk, který drží partu. Na druhou stranu to mě nebrání vlastně některé věci kritizovat. Já jsem se otevřeně tehdy v předvolební kampani postavil proti dvěma vyhlášením motoristů. Tím prvním bylo, že právě jako SPD je zlo, to se mi nelíbilo, ale říkám znova, myslím si, že Ota, když potom viděl tu realitu a poznal ty lidi z toho klubu SPD, ty další moje kolegy tam poslanecké, tak pochopil, že určitě žádné zlo nejsme a myslím, že dneska už by to neřekl. A druhý ten výrok byl výrok, který mě velmi, velmi v tu chvíli nazlobil a to byl výrok Borise Šťastného, když v XTV řekl, že radši bude by vládl s Fialou, než se stačilo, což prostě pro mě bylo úplně úděsné, nad tím jsem opravdu jaksi velmi pozdvihl obočí. A jel jsem se to velmi tvrdě kritizovat. Tenkrát jsem proti tomu opravdu vystoupil jednoznačně, protože prostě já si nedovedu představit vládnout s Petrem Fialou a nemyslím si, že dneska to omílání nějakého komunismu 36 let zpátky, že to je to hlavní nebezpečí pro mě. Prostě to hlavní nebezpečí dneska na nás číhá z Bruselu a ne prostě z toho, co bylo tady před rokem 89. Já odmítám vést minulé války, já chci bojovat za českou suverenitu a pro mě prostě skutečně největší ohrožení budoucnosti České republiky v tuhletu chvíli přichází z Bruselu. Pro mě to je největší nepřítel naší země, ta eurobyrokratická struktura, která fakticky ničí evropskou ekonomiku, ničí naši bezpečnost díky té migraci. Green Deal, že to je absolutní zkáza Evropy jako takové, to chudneme díky tomu obrovským způsobem. Takže já prostě nevidím, já vidím daleko, já považuji za daleko větší nebezpečí ty strany dříve pěti koalice, dnes pěti opozice, které servilně plní veškerá zadání, která z Bruselu přijdou, aniž by byli ochotní jakýmkoliv způsobem podrobovat kritice a jakémukoliv uvažování, jestli je to vůbec pro nás dobré nebo ne. Takže pro mě prostě, kdybych si měl vybrat, jestli vládnout se stačilo nebo s Fialou, tak nebudu váhat ani vteřinu. Prostě já s Fialou nechci mít společné vůbec nic. To je člověk, který tady 4 roky ničil tuhle zemi. Takže tyhle výroky jsem jednoznačně kritizoval, ale já jsem zase týmový hráč a v současné době v momentě, kdy útočí ta opozice a všechny možné ty politické neziskovky, ať už se to jmenuje Člověk tísní nebo Milion chvílek, všichni tyhleti paraziti na nás prostě střílí ze všech stran, tak já to prostě beru tak, že se musím zastat parťáka. To prostě dneska je jiná realita, dneska opravdu hrajeme velmi tvrdou bitvu a já musím říct za sebe, že já bych ji hrál ještě daleko tvrdším způsobem, než ji dneska hraje vláda. Pro mě prostě některé ty ústupky jsou nepochopitelné a těžko se s nimi směřuji, takže se snažím, seč mi moje síly stačí, abych plnil to, co jsem lidem před volbami slíbil. A když tady prostě se prosazují nějaké akcelerační zóny na větrné elektrárny, tak já budu proti tomu. Když se tady prosazuje národní očkovací strategie, tak já budu tvrdě proti tomu. Když se tady bavíme o tom, že ukrajinské děti se u nás velmi dobře adaptují, no tak musím se proti tomu vyjádřit, protože to prostě není pravda. A znovu říkám, třeba mě obrovsky vadí, že jsme prozatím tedy ustoupili, nebo vláda ustoupila z toho zákonu, který já jsem napsal, ten návrh, a to je zákon o FARA, vlastně o kontrole registraci politických neziskovek financovaných ze zahraničí, protože je tady celá řada těch neziskovek, které prostě prosazují zájmy svých donorů a nikoli v zájmy této země. A myslím si, že je správně, aby lidé tohle viděli, věděli a aby hlavně viděli, kde všude mají svoje prsty. To je totiž hlavní účel toho zákona. Abychom viděli, že sedí ti lidé na ministerstvech v různých poradních orgánech, v různých komisích, které rozhodují o rozdělování peněz. Velmi často si ty peníze rozdělují sami pro sebe. A já myslím, že prostě ten zákon je správný, budu dál na něm trvat, na jeho prosazování. Respektuju to, že vláda si řekla o nějaký čas, aby ho připravila za sebe, ale pokud prostě ten čas uplyne, tak já ten zákon předložím znovu a naopak jsem motivován k tomu, aby byl ještě přísnější, než jak jsem ho napsal, protože prostě jsem přesvědčen, že politické neziskovky nepatří vůbec do jakéhokoliv veřejného prostoru. Prostě neziskovky jako takové se mají starat o sociální služby, pořádat sportovní akce, kulturní akce, mají se starat o myslivce a tak dále, pěstitelé květin, horská služba, to je všechno v pořádku. Ale v politice mají fungovat politické strany a politická hnutí. To je prostě reálný souboj o hlasy voličů a jestliže někdo si se snaží tu politiku ovlivňovat prostřednictvím politických neziskovek, tak fakticky švindluje. Protože je to zbabělec, který se bojí do toho politického souboje jít, je to zbabělec, který nemá vůbec odvahu na to, aby se účastnil těch voleb a řekl si o jasný mandát od lidí, ale přesto se snaží vlastně prosazovat svoji agendu a zpochybňovat výsledky těch voleb, což je typicky právě Milion chvilek pro demokracii nebo Člověk v tísni. Já myslím, že prostě je správně to lidem jasně říct, že to jsou, že to je mor, to je rakovina demokracie, protože ona to jsou fakticky subjekty, které bez jakéhokoliv politického mandátu ovlivňují politiku v České republice. Oni nedostali ani jeden hlas, ani jeden jediný hlas. A tudíž nemají do toho, co mluvit. Ať si pan Minář založí politickou stranu, na kterou vybral 7 milionů, který si rozebral na platek svých kamarádů a nakonec žádnou tu politickou stranu ani nepostavil a ty peníze ani nevrátil. Já jsem stavil politickou stranu a stálo mě to nějakých 200 tisíc korun, ne 7 milionů. Tak nevím, kde ty peníze zmizely. A ten člověk prostě zjistil, že nemá vůbec šanci se v tom politickém klání s námi utkat, tak prostě švindluje tímhletím způsobem. A já myslím, že ten zákon by byl naprosto v pořádku. Samozřejmě hned se to napadlo, že to je nějaký ruský zákon. Ten zákon platí v Austrálii, v Americe, ve Velké Británii, v Izraeli, tam ještě daleko přísnější než u nás v Kanadě. Tak nevím, proč by nemohl platit prostě u nás, abychom si jasně vyložili karty, kdo je kdo. A já jsem vyhlásil prostě válku politickým neziskovkám, protože je skutečně považuji za rakovinu naší demokracie. A budu v to na tom trvat dál a nebudu ustupovat. Takže jenom k té otázce, ano, já samozřejmě budu hájit to, aby ta vláda mohla plnit svůj program, ale zároveň budu kritický v okamžiku, kdy vidím, že ten program neplní, protože my jsme od občanů dostali jasný mandát, my jsme jim něco slíbili a pro mě prostě dané slovo je Bible. A pokud dneska někdo říká, vy jste ještě nesplnili to a to a to, ale to je dáno výsledkem těch voleb. Kdyby prostě jsme neměli 15 poslanců, ale 80 poslanců nebo 101 poslanců, tak pak ať nám vyčítají lidi, že jsme něco nesplnili. Ale pokud máme 15 poslanců, tak hold nemáme tak silné karty, abychom mohli přijít na vládu a říct, ne, my to uděláme takhle, basta, nás to nezajímá, co vy si myslíte. Takhle se prostě ta hra nehraje. Takže já se budu snažit být jaksi velmi loajální vůči tomu, když nás bude napadat opozice, média, politické neziskovky, kohokoliv. Já bráním ty lidi napříč spektrem, bránil jsem lidi z ANO, bránil jsem motoristy, samozřejmě logicky svoje kolegy z SPD, ke kterým mám nejblíž, ale zároveň se netajím kritikou toho, že ty změny podle mě nejdou tak rychle a tak efektivně, jak si občané přáli, a že v některých věcech prostě zbytečně ustupujeme. Pro mě je nemyslitelný ustupovat tlaku Mikuláše Mináře nebo České televize nebo Seznam zpráv. Prostě nemyslitelný. Ať si píšou, co chtějí, ať si demonstrují každý týden na té Letné nebo každý den, ať se tam scházejí, já jim to přeju, ať si tam dělají happeningy, zpívají se tam s Tomášem Klusem nebo s Ivanem Trojanem, bude to krásný určitě pro ně kulturní zážitek, ale oni nedostali ani jeden hlas ve volbách. My jsme je dostali a dostali jsme je na nějaké předvolební sliby. A proto je nejenom naše právo, ale naše povinnost ty sliby plnit a proto budu kritický i vůči vládě v případě, že ty sliby prostě neplníme, když jsme se k ním zavázali.
0: Není to tak dlouho, co byla jmenována nebo zvolená nová ombudsmanka. A co ty si o ní myslíš? Tak teď předvádí se tamhle z České televize. Co to říká? Jako víš, pro mě tyhle signály jsou dost jako nejednoznačný. Takhle to řeknu velice decentně. A jak si to mám jako vysvětlit? Co to je?
1: No tak tady to je právě jedna z těch oblastí, kde musím být jaksi extrémně kritický. Podle mého názoru ombudsman by se absolutně neměl plést do politických otázek. Absolutně. To je hned selhání vlastně v prvním okamžiku, kdy ona nastoupila do své funkce. Ombudsman je tady na to, aby hájil práva občanů. Práva občanů, kteří v rámci nějakého kontaktu se státní správou, protože logicky těch kontaktů jsou statisíce a miliony, takže se tam vyskytnou chyby a často i pochybení, která jsou úmyslná, a ombudsman je tady na to, aby bránil práva jednotlivých občanů naší země. Pokud ombudsman vstoupí do politického boje tím, že se postaví na stranu České televize, ani ne České televize, to je prostě celá ta vlivová skupina, která se snaží udržet si tenhle hlavní propagandistický probruselský kanál v běhu, tak to je podle mě brutální selhání. Brutální selhání a já teda musím říct, že pro mě je to obrovské zklamání a budu k tomu velmi, velmi kritický, protože prostě je to absolutní chyba její, kdy ona nepochopila svoji roli. Ta není tady proto, aby hrála politické hry, ta je tady o to, aby se starala o lidi, kterým bylo nějakým způsobem ukřivděno v kontaktu se státní správou. Těch případů jsou tisíce, já to vidím dnes a denně, ti lidé se na mě obracejí, já se snažím jim pomáhat, byť samozřejmě v nějakém svém omezeném ranku jednoho člena ze 200 člené komory, ale prostě jakmile se ombudsmanka jde postavit na demonstraci za Českou televizi, tak je to pro mě úplný lapsus, to se nedá jinak nazvat.
0: No, ona si to spletla jako spíš s tím politickým aktivismem, než s nějakou prací.
1: Právě, ale to není funkce, tak zase, jo? Tak neměla kandidovat na ombudsmanku, měla prostě tu chvíli přijít a říct, podívejte se, já tady chci hájit zájmy České televize, nebo opozice, nebo kohokoliv dalšího, a měla se tam prostě postavit zase, jako každý má právo vstoupit do politické strany, ucházet se o ten mandát a pak může jak si tady řešit a ovlivňovat politiku. Ale tohle to, znovu říkám, to je, já si s dovolením teda teď chvíli jenom řeknu trošku právní stanovisko k tomu, co předvádí Česká televize. Mm-hmm. Ta stávka je za mě protiprávní těch zaměstnanců, protože oni mají svůj kodex a když se podíváte do článku 23 odstavec 4, tak ten říká, že Česká televize nesmí zneužívat svého vysílání pro prosazování institucionálních zájmů. Snaha o financování, respektive prosazování vlastního modelu financování, preferovaného modelu financování, je zcela jednoznačně institucionální zájem. To není zájem těch zaměstnanců, že jdou protestovat proti tomu, že mají nízké platy, nebo že je tam někdo nutí pracovat přes čas, nebo že mají nějaké špatné podmínky. Ne, to je institucionální zájem České televize. A oni to mají ve svém kodexu zapovězeno. A dokonce ten kodex říká, že porušení této povinnosti je vlastně závažným porušením pracovní kázně a fakticky to může být i výpovědním důvodem. Ale pro mě prostě je to, že Česká televize vlastně stávkuje, nebo zaměstnanci stávkují za způsob financování té instituce, je prostě vložení se do politického boje. Oni udělali demonstraci před Českou televizí, kde prostě byly milion chvílek a celá ta pěti opozice a fakticky se tady spojila opozice s tou Českou televizí k tomu, aby si udrželi vlastně alespoň jakýs takýs monopol u části diváků na šíření probruselské a proukrajinské propagandy. Ta televize nedělá nic jiného. Ta nemá prostě s objektivitou, zejména tedy, aby nebyl nespravedlivý, zejména tedy zpravodajství a publicistika nemá s objektivitou nic společného. Pro mě ten model, správný model financování České televize je ještě jiný, než prosazuje vláda. Já se tím netajím, říkám to neustále a trvale a konzistentně. Já jsem pro zavedení dobrovolných koncesionářských poplatků. Ne povinných, ne ze zákona, ať tu českou televizi si platí ten, kdo se chce na ní dívat. To má hned několik výhod. Ad jedna, politici ztrácejí jakoukoliv kontrolu na českou televizi. Nemůžete určovat, my nemůžeme v tu chvíli určovat výšku koncesionářských poplatků, protože každý může zaplatit, kolik chce. My nemůžeme určovat, kolik na to dáme ze státního rozpočtu, to znamená, politici ztrácejí jakoukoliv kontrolu na českou televizi a ta je v tu chvíli absolutně nezávislá. Za druhé, v tu chvíli ta česká televize musí začít bojovat o co největší počet diváků. To znamená, že už nemůže vysílat jenom pro tu probruselskou partičku těch lidí, kteří tady prostě prosazují to euroliberální směřování České republiky. Ona vysílá jenom pro ně, pro nikoho jiného. Ale musí se snažit zaujmout i další část publika, aby od nich získala prostředky na to financování. Pak může mít rozpočet třeba 50 miliard, 100 miliard, já jim to budu přát. Když budou vysílat tak, jak mají, a vyberou ty peníze od lidí, kteří na to dobrovolně přispějou, ať mají rozpočet, jaký chtějí. A já už jsem to říkal za sebe, až bude v Reportérech ČT Markéta Dobiášová a Tomáš Paukner, který poukazuje na ty kauzy spojené s hnutím STAN, neuvěřitelná korupce, která se tam rozmáhala, to ještě dozimetr, to je rozvětvený dozimetr. Až tam bude Paukner a Dobiášová, až debaty bude moderovat Radim Panenka nebo Pavel Štrunc, Radim Panenka z Parlamentních listů, skvělý novinář, jeden z nejvzdělanějších novinářů vůbec na naší scéně, nebo Pavel Štrunc, který má skvělý přehled, umí to, na Echo 24 má skvělé sledovanosti. Až bude politické události komentovat Tomáš Kulidakis nebo Marek Stoniš, tak já budu první, kdo si tu televizi zaplatí. Já budu první, kdo si ji rád zaplatí. Ale abych sledoval v Reportérech ČT pana Moláčka, který jaksi vidí jenom kauzy vládních politiků, abych sledoval politické komentátory typu pana Peheho, který tam jednoznačně prosazuje zase svá zadání, které má od svých loutkovodičů, abych tam prostě sledoval debaty moderované panem Řezníčkem, které jsou jednostranně vedeny zase prostě v tím jedním jediným směrem, abych se díval na debaty o Robertu Ficovi, kde sedí 6 lidí, kteří politice vůbec nerozumí v čele s Ivou Pazderkovou, která se tam plácá nějaké svoje opilecké řeči, tak za to já platit odmítám. Za to já prostě, a nechci to platit ani ze svých daní, ze státního rozpočtu, nechci. Prostě pro mě jediné správné řešení jsou dobrovolné koncesionářské poplatky. V momentě, kdy tohle zavedeme, v tu chvíli to vedení České televize bude muset oslovit tu Markétu Dobiášovou, toho Tomase Pauknera, nabídnout jim dobrou výplatu, dobré podmínky, aby jim tam přišli, protože prostě budou vědět, že jim ty diváky přitáhnou. V tu chvíli oni budou muset oslovit toho Kulidakise, toho Stoniše a další, aby se na to dívali i lidé z toho našeho názorového spektra, aby jim za to zaplatili. A to je podle mého názoru nejlepší cesta, jak ozdravit českou televizi a udělat z ní skutečně nezávislé objektivní médium. Jiná cesta podle mého názoru neexistuje. Takže já budu dál prosazovat zcela jednoznačně koncepci dobrovolných koncesionářských poplatků. Ať ta česká televize přesvědčí, že nám nabízí takový produkt, za který si my sami chceme zaplatit.
0: Slyšíme se? Jo.
1: Ano.
0: Každopádně, no, na té dobrovolné bázi funguje většina alternativy, jako myslím si, že téměř všichni.
1: Ale na tom funguje přece i Nova, i Prima. Mně někdo říká, no ale česká televize má závazky a dlouhodobé závazky. A tak, no Nova a Prima taky. A musí si na sebe vydělat. Žádné koncesionářské poplatky nemají. Prostě když zítra Nova a Prima ztratí sledovanost, dostanou méně peněz z reklamy, tak taky prostě budou muset škrtat, budou muset propouštět zaměstnance, budou muset omezit nějak svoji produkci, svoji tvorbu. Prostě to je normální. Prostě ta televize nám musí ukázat to, že se chceme na ní dívat. A ne, že si zajistí zákonem, že to musíme platit my všichni, že se tam budu dívat opravdu na tyhle ty lidi, kteří prosazují jeden jediný názorový proud, jasnou propagandu, lžou tam od rána do večera, A já ještě, že jim za to jako budu platit, no tak to pardon, prostě pro mě je tenhle ten model nepřijatelný, já to budu říkat naprosto otevřeně, naprosto jasně, ta stávka je podle mého názoru nelegální, je mimo etický kodex České televize A z mého pohledu prostě by to nejlepší řešení bylo skutečně postavené na tom, že bychom zavedli ty dobrovolné koncesionářské poplatky, aby ta televize musela se snažit nabízet obsah i nám, kteří na ní momentálně nemají důvod koukat. Já nemám důvod si zapnout českou televizi. Jediný. Pro mě třeba Prima dělá daleko lepší zpravodajství, má pětinu zaměstnanců a dělá výrazně lepší zpravodajství než česká televize. Konec konců dostala teď ocenění za nejdůvěryhodnější zpravodajství ze všech televizí. Zcela po právu. Ta Prima dělá prostě nejlepší práci, mají krásná moderní studia, to když přijdeš na Kavčí hory, tak si myslíš, že se svrátil do 70. let. Prima má krásný prostory, má to prostě udělaný atraktivně, má tam skvělý moderátory a tak dále a tak dále. A konec konců, podívej se na to, co nám ukázal trh. Kdyby ti, ještě udělám malou odbočku, jo? Představ si, když Tucker Carlson odešel z Fox News a založil si svůj vlastní kanál, svůj vlastní talk show, tak dneska vydělává víc, než vydělával tam. Má miliony sledujících, všichni prostě jsou zvědaví na to, co řekne Tucker Carlson. A teď se podívej, ti slavní zaměstnanci, ti slavní reportéři České televize, jak dopadli. Marek Wollner píše pro propagandistický plátek, který skoro nikdo nečte, jo, Forum 24. Nora Friedrichová dělá nějakou žumpoidní svoji talk show, kterou sleduje asi 1000 lidí a prostě úplně zoufale se snaží vytahovat nějaké rádoby skandály, ale to je úroveň prostě čtvrté cenové skupiny, to, co předvádí Nora Friedrichová. Zuzana Černá, ta byla v Reportérech ČT, slavná investigativní novinářka, tady fúzovka, dneska má takový mini projektík, na který se dívá asi 50 lidí. To ukázali, že oni na to nemají. Že oni bez toho zázemí té české televize, bez těch povinných koncesionářských poplatků, nejsou schopni se prosadit na tom trhu. Nikdo z nich dneska nemá super podcast, jako má Tucker Carlson. Nikdo se na ně nedívá, nikoho nezajímají. Protože oni ten obsah neumějí. Kdyby to uměli jako ten Tucker Carlson, tak dneska má Nora Friedrichová 100 000 předplatitelů. Nemá, protože prostě nikoho nezajímá, je to špatná novinářka, je to aktivistka. Jo, já jsem mi teď řekl asi několikrát na půdě poslanecké sněmovny, pořád za mnou běhala s těma brýlema, s kterýma natáčí. Já jsem říkal, já se s vámi nebudu bavit, Noro. Vy jste pro mě aktivistka, vy nejste novinářka, vy jste žumpa, já se s vámi nebudu bavit. Pro mě prostě, když jsem viděl reportáž, kde naháněla Filipa Turka po sněmovní ulici a dělala si tam legraci, že tam jde nějaká paní v turbanu a neví, že to je Berenika Peštová, která momentálně absolvuje nějakou léčbu, která je prostě jaksi velmi, velmi zásadní a ona si tam dělá, ha, to je nějaká paní v turbanu, tak to je prostě, to je kanál. To je normálně čistý kanál, než to je pátá cenová skupina, to nejhorší. Takže oni vlastně nám ukázali, ti bývalí zaměstnanci, ty velké hvězdy v uvozovkách České televize, že nejsou schopni si sami vybudovat svoji vlastní pozornost. Podívej se na Pauknera, podívej se na Dobijášovou, podívej se na Pavla Štrunce, podívej se na Marka Stoniše v Deníku to, podívej se na sebe sám, kolik máš sledujících, kdy ty seš lepší než oni všichni. Tak prostě ten trh nám to jasně ukázal, tak ty jdi do České televize, ty jsi dokázal sám na svém koleni svým vlastním produktem prostě vytvořit YouTubeový kanál, který má dneska vyšší sledovanost, než má Friedrichová, než má Wollner, než má Moravec. Tak proč nejsou tam lidi, kteří to dokázali, kteří jasně ukázali, že nepotřebují zázemí, nepotřebují povinné koncesionářské poplatky, ale lidi, kteří dokázali svojí vlastní tvorbou zajmout tak velký počet diváků, že prostě jsou schopni na tom trhu obstát. Tak já jsem prostě proto, ať nám to ta Česká televize ukáže, v momentě, kdy uděláme koncesionářské poplatky, oni v tu chvíli se budou muset zajímat o lidi, kteří to prostě jsou schopni tu pozornost přitáhnout a samozřejmě tím přitáhnout lidi, kteří se na to dívají a kteří by dobrovolně ty koncesionářské poplatky zaplatili. Já jim dám klidně ne 150 korun měsíčně, já jim dám klidně 1000 korun měsíčně. Klidně. Ale když tam bude Dobijášová, Paukner, Štrunc, Stoniš a další lidi, na které se chci dívat. Nebudu jim dávat peníze za to, že prostě

0: pracoval a tak dále, a tak dále. Hele, za mě u chlapa je to to nejubožejší, co může dělat. Jo. Je to vždycky projev nějakého komplexu, že prostě, když nejseš jako schopný zbalit holku, tak prostě obtěžuje svoje kolegyně. Je to nějaká jakoby frustrace. Nikdy v životě bych si to nedovolil. Pro mě je to prostě obtěžování ženy, notabene podřízené. Já jsem pracoval se spoustou žen, jakoby podřízený. V životě bych si to nedovolil. Vždycky bych se k ním choval, jsem se k ním choval s maximální úctou. A myslím si, že dneska, když se půjdeš zeptat do sněmovny zaměstnankyň, ať už je to v kuchyni, ať už je to moje asistentka, ať už jsou to pracovnice v kanceláři SPD, tak na mě neřeknou jedno křivý slovo. A tenhle člověk prostě dneska, máme tady pravomocný soudní rozsudek, že se těchto těch věcí dopouštěl, toho nejubožejšího chování, kterého se můžeš dopustit. A on si tady hraje na nějakou morální autoritu. Hele, tohle být v té Americe, tohle být v Anglii, tohle být v Německu, tak ten člověk už si v životě neškrtne, v žádné médium. Žádné médium by ho nezaměstnalo, nedalo by mu ani kůrku od chleba, protože tohle je prostě nepřípustné. A tady máme ten rozsudek a všichni dělají jako, že se vlastně nic neděje. Jo? A to je pro mě něco absolutně nepředstavitelného a jenom to ukazuje, co za lidi na té české televizi byli, kteří tam pracovali pro mě. Pro mě prostě odpad společnost. Já nemůžu nazvat chlapa, který obtěžuje na pracovišti svoje podřízené, nějak jinak než odpad společnosti. Pro mě je to to nejubožejší, čeho se může muž vůči ženám dopustit.
1: Děkuju. Pojďme na Jitku Mihokovou, doufám, že tě čtu správně. Akcelerační zóny, když bylo posláno přes 8 000 připomínek, mají být schváleny k 31.8.2026. Nepodvádí ANO, protože Šilerová na valné hromadě ČES větráky podepsala?
0: No, ono ani nejde o tu valnou hromadu. Že? Tady to je klasická vydíračka z Bruselu. Klasická vydíračka. Pošlete nám vaše peníze z daní, protože Brusel žádné peníze vlastně neprodukuje, to jsou naše daně, které tam posíláme. A my milostivě rozhodneme, na co vám ty peníze dáme, vrátíme vaše vlastní peníze. A budeme vás prostě vydírat tím, že když nesplníte to, co my chceme, tak my vám ty peníze nedáme. A teď seš prostě v tlaku, seš mezi mlýnskýma kamenama, kdy se rozhoduješ, jestli připravíš českou ekonomiku o desítky miliard korun, anebo jestli zhyzdíš naši krásnou krajinu těmi odpornými 250-metrovými monstry. A teď se prostě tom nějakým způsobem snažíš prostě proplout. Já za sebe říkám, že bych radši ty peníze oželel, protože ta devastace naší krajiny, to, že prostě by to mohlo stát na půdě první, druhé bonity, to, že to bude stát u přírodních památek, jako je Říp, jako je Blaník, památka UNESCO v Kroměříži a tak dále. To, že to znehodnotí brutálně naše nemovitosti, protože každý, kdo má dneska rodinný dům s nádherným výhledem na západ a postaví mu tam ty větrníky, tak v tu chvíli ta cena nemovitosti jde minimálně o 30% dolů, nejli víc. Tak to mě za tu almužnu z té Evropské unie nestojí. A já proto říkám to jasně, já bych si to ustál, samozřejmě by mě opozice kritizovala, že jsem připravil Českou republiku o spoustu a spoustu miliard. Já říkám, že mě tyhle ty vyděračské peníze, tohle výpalné za to nestojí. A teď to trošku uvedu do širšího kontextu. Celou dobu se říká, že členství v Evropské unii je pro nás ekonomicky výhodné a že kdybychom z ní vystoupili, tak to bude mít obrovský náklady. Férově říkám, bude. No, kdybychom opustili Evropskou unii, mělo by to obrovský náklady. Nějaký odhady se pohybují mezi 2 až 4 biliony korun. To je sakra hodně peněz. A to by skutečně na nás dopadlo. A teď si pojďme položit naprosto férovou otázku. Jsme připraveni jít do tohohle toho propadu na 5, možná 10 let? Ale s tou vidinou, že za těch 5-10 let už budeme suverénní zemí, která si bude určovat svoje podmínky naprosto sama, nebude muset platit emisní povolenky, nebude muset dekarbonizovat domy, nebude muset plnit prostě kritéria RED 3, stavět tady větrné elektrárny, přijímat tady migranty, já nevím, co ještě všechno, co nám ta Evropská unie dělá. A když spočítáš dopad emisních povolenek ETS 1, ETS 2, nákladů na RED 3, což je v podstatě nařízení, které stanovuje, že do roku 2020

0: 2030 musíme mít 42,5% veškeré elektřiny vyráběné z obnovitelných zdrojů, to znamená větrné, solární, vodní elektrárny. Když si vemeš EPBD 4, to je prostě požadavek na rekonstrukci našich domů, všech nás, jo, od roku 2028 veškeré budovy veřejné budou muset být bezemisní, jo, zero emission, nula. A od roku 2030 i veškeré soukromé budovy. To znamená, každý, kdo si postaví dům, tak to bude výrazně dražší. A absolutně to bude znamenat i zvýšení nákladů na bydlení, protože tím, abys měl bezemisní dům, tak musíš mít tepelné čerpadlo, to znamená, už nebudou plynové kotle, uhelné kotle, nebude nic, bude tepelná čerpadla, což je něco jako přímo to. Zkus vytopit minus 15 přímo topem barák. To jako to ti pojedou ty hodiny na tom elektroměru jak větrák. A prostě já znám lidi, kteří si pořídili tepelné čerpadlo a taky platili třeba 30 tisíc za tu elektřinu. Prostě absolutní nesmyslné částky. A teď, když si tohle všechno spočítáš a dáš si tyhle náklady, které jsou nejenom přímý, které dopadají na naše domácnosti, ale dopadají na naši ekonomiku, protože díky tomu podnikatelé mají dražší elektřinu, mají daleko těžší prostě podmínky v rámci celosvětové konkurence, aby se prosadili, tak v tu chvíli já jsem přesvědčen, že ten negativní dopad vysoce převyšuje ty 2 až 4 biliony, které by nás stál ten odchod z té Evropské unie. Takže naprosto férová otázka teď pro lidi v téhle zemi, to nemůže rozhodnout nikdo jiný. To nemůže rozhodnout politici, to musí rozhodnout jedině lidé v referendu. Je, a tak bych to prostě říkal férově, pokud opustíme Evropskou unii, tak to bude znamenat na čas propad vaší životní úrovně, propad české ekonomiky. Ale z dlouhodobého hlediska to bude znamenat, že Česká republika půjde naprosto neuvěřitelně nahoru. Dneska jsem seděl s člověkem, který je obrovský machr na AI. Ten říká, během příštích 3 let nás čeká revoluce v umělé inteligenci. Revoluce taková, jakou jsme ještě nikdy nezažili v dějinách lidstva. Bude totální změna pracovních míst. Nebudou potřeba ITáci, protože to všechno bude programovat umělá inteligence a tak dále a tak dále. Ale to sebou nese obrovské náklady, respektive obrovské nároky na spotřebu elektřiny. Ta AI žere elektriku strašně moc. To znamená, minimálně o 20-25% se navýší nároky na spotřebu elektřiny. Kde tu elektriku v tu chvíli vezmeme, když si teď zastavíme uhelné elektrárny, když prostě odejdeme od plynu, na který jede zase Amerika, protože ten plyn je drahý, když jsme se odstříli od Ruska a tak dále. A když tohle všechno máme v té kombinaci, to prostě to je potřeba vzít to jako celek, tak si najednou uvědomíš, že to členství v té Evropské unii je pro nás z dlouhodobého hlediska ztrátové. Férově přiznávám a říkám, že krátkodobě by nás to bolelo, bylo by to propad, všichni bychom to pocítili, ale z dlouhodobého hlediska by to bylo to nejlepší, co se České republice může stát. A lidé prostě podle mého názoru by měli tuhletu otázku po naprosto férové komunikaci, která zdůrazňuje i nevýhody vystoupení z Evropské unie, by si ji měli rozhodnout sami. A tohle je podle mého názoru zodpovědnost těch politiků, nás, politiků, kteří bychom měli prostě přijít a říct, tohle je vaše rozhodnutí, to my nemůžeme udělat, tady jsou plusy, tady jsou minusy, vy se prosím rozhodněte, my to zrealizujeme tak, jak vy budete chtít. Takže za mě větrné elektrárny rozhodně ne, ale já už bych se dneska věnoval daleko víc té strategii do budoucna, protože prostě, jestli něco neuděláme, a to fakt není strašení, jo, to se zeptej všech lidí, kteří dělají v energetice, kteří prostě dělají v tom průmyslu, tak se jich zeptej, kde budeme v roce 2030. To je inferno, to je katastrofa. Viděl jsem teď rozhovor, jak někdo říkal, jestli zanikne automobilový průmysl v Evropě kvůli Green Dealu. Ten člověk, který v tom dělá, tak říká, ne, nezanikne, jenom ho všechno skoupí Číňani. Číňani si tady koupí evropské automobilky s naprostým přehledem. Takže Evropa se vlastně bude marginalizovat, stane se ekonomickým skanzenem, kde už nebude možné vlastně nic reálně vyrábět, protože to bude všechno příšerně drahé. Včera jsem říkal, ještě dám jeden příklad, Slováci mají v Žáru nad Hronom nádhernou moderní fabriku na výrobu hliníku. Ta fabrika do té energetické krize vyráběla asi 16% celoevropské spotřeby hliníku. Obrovitánská nádherná čistá fabrika. V Číně, kde se ten hliník vyrábí momentálně, odkud ho dovážíme, má ta výroba 6x vyšší uhlíkovou stopu, než má ta fabrika v Žáru nad Hronom. Takže my jsme Green Dealem dosáhli toho, že nevyrábíme ten hliník u nás, respektive na Slovensku, za čistých podmínek, které jsou prostě naprosto nezatěžující pro klima, pro přírodu. My jsme dosáhli toho, že ho vyrábí Číňani za daleko horších podmínek z hlediska dopadu na tu uhlíkovou stopu a my si ho sem vozíme přes půlku světa. Tohle je Green Deal. Tohle je Green Deal. To je, se nedá vůbec popsat slovy, jak fanaticky blbá politika to je ten Green Deal. To je prostě, to bude znamenat jenom zkázu Evropy. Jako to, že to CO2 produkují Číňani a ne my, je přece z hlediska celosvětové atmosféry naprosto nepodstatné. To je, jak kdyby si sednul do bazénu 50-metrovýho, tam si vybojkoval 4 metry čtvereční a všude by ti do toho bazénu čurali lidi a ty by říkal, ale tady u mě ne, já to tady mám čistý. Jo? No nemáš, protože prostě to je globální věc, to není věc, která je nějakým způsobem regionální nebo omezitelná, my se tady nezavřeme do žádného skleníku. Takže jenom tenhle ten příklad s tím hliníkem, tady vidíš, jak ta politika je neuvěřitelně blbá, že místo toho, abychom vyráběli hliník tady, dávali lidem práci, měli prostě skvělou fabriku s vysokou přidanou hodnotou, skvělou z hlediska dopadu na životního prostředí, taky prostě z důvodu vysoké ceny elektřiny zavřeme, protože prostě ona není schopná to vyrábět za ty ceny, za které to vyrábějí ty Číňani. Ty Číňani to vyrábějí levnějc, ale samozřejmě s daleko horšíma dopadama na přírodu jako takovou a my to sem dovezeme. Tleskám všem, kdo to vymysleli. Nic blbějšího člověk v historii lidstva nevymyslel než je Green Deal. Nic blbějšího.
1: No tak zase na druhou stranu ještě tam tomu připočítáme tu dopravu z Číny, že? Těma neekologickýma lidma, ale celkově prostě tady jde o tu likvidaci té Evropy. Co se týče energetiky, tak samozřejmě není týden, aby jsme tady neměli alespoň jednoho energetika, takže o těch věcech vím tady naši diváci hodně. Jaderná energie je jedna z cest, která bohužel opět není podporovaná podle odborníků, ať je to profesor Škora nebo inženýr Novák, Noveský, Beran a další. I ty je znáš z těch poslaneckých debat ve sněmovně, který pořádáte. Tak oni říkají, že třeba jako Temelín vlastně lze postavit dokonce vlastníma silama. A není právě tohle cesta třeba, protože v té Unii teď momentálně stále ještě jsme, splnit nějaký tyhle ty emisní a kvóty a být teda eko a udělat si teda ty jaderky jako místo toho, aby jsme sem spali větrníky, který notabene ještě škodí lidskému zdraví, že jo?
0: Já ti řeknu, co máme v programu strany pro, jo. Pro nás samozřejmě budoucnost je jednoznačně v jádru. Až postupí technologie, tak asi pravděpodobně přijde na řadu i fúze, což bude ještě jakoby další revoluce, ale to ještě v současné době nemáme. Čína, Amerika a Rusko v tuhletu chvíli už testují reaktory čtvrté generace, které jako palivo používají vlastně odpad z těch jaderných elektráren předchozí generací. To znamená, to, co jsme měli problémy s jaderným odpadem, tak to vlastně bude vyřešeno tím, že to bude vlastně spalovat ta jaderná elektrárna toho nového typu. Proč proboha neuděláme akcelerační zóny na dostavbu jaderných elektráren a na malé modulární reaktory? Prostě jádro. Jednoznačně jádro. A chceš vidět, kde to zafinancujeme? Já si na to nechci půjčovat. U bank. Abychom platili ty úroky zase těm velkým bankám ze západu. My máme v programu dvě věci, na které já jsem strašně moc pyšnej a myslím si, že jsou stěžením bodem vlastně celého našeho ekonomického programu strany pro. První je zákon o strategických prioritách České republiky. To znamená, že bychom do jednoho zákona dali tu akceleraci, tedy prostě zjednodušené povolovací řízení pro jaderné elektrárny, dálnice, rychlostní železnice, datové sítě, to, co prostě stát potřebuje pro svoji strategii, pro svoje fungování. Tak, aby nás nemohli ti zelení vydírači neustále šponovat těmi soudními spory, kde vždycky jak na potvoru přijdou na to, že tam žije nějaká žába nebo nějaký čolek v cestě, kde má být dálnice, zažalují tě a po 5 letech těch soudních sporů nakonec si vezmou výpalný 50 milionů korun a najednou zjistí, že už tam čolek není. Prostě tohle to je zákon, který by řekl, tohle jsou strategické zájmy České republiky a tam to povolovací řízení je výrazně rychlejší, To znamená, že pokud tam je nějaký člověk nebo nějaký biotop, tak ti ochránci mají 3 měsíce na to, aby to přestěhovali, a jinak prostě má člověk smůlu. Bohužel, prostě tak to je a tak to vždycky bylo. A tím by se výrazně urychlila stavba všech těch nejenom liniových staveb, ale právě těch jaderných elektráren a malých modulárních reaktorů. Honza Skalický představoval na naší ideové konferenci mapu dálničního propojení České republiky a říkal, že když budeme stavět současným tempem, tak bychom to dostavili asi někdy v roce 2450. Prostě my musíme zrychlit. Ta dálniční síť je geniálně naplánovaná, geniálně. A druhá věc je, kde na to vzít peníze. Jo? Když jako chceš rychle stavět, potřebuješ hodně peněz. My si nechceme půjčovat od bank a platit úroky do zahraničí. My chceme, a máme to v programu, takzvané účelově určené dluhopisy nebo adresné dluhopisy. To znamená, že by stát vydal dluhopisy pro české občany a české firmy, které by byly ale určeny na konkrétní projekt. Člověk by si vybral, jestli si koupí dluhopis na dostavbu Temelínu, na dostavbu Dukovan, na dostavbu D3, na dostavbu D49, na rychlostní železnici tamhle do Budapešti, přes Bratislavu, přes Vídeň. Ti lidé by si vybrali sami, co si koupí. A věř mi, že by nám utrhali ruce, protože by to velmi rádi si tyhle dluhopisy nakoupili. Ten vtip je v tom, že máme v současné době na běžných účtech, to je klíčová informace, na běžných účtech máme 3 biliony korun fyzické osoby, lidé, a další 3 biliony korun mají právnické osoby. To znamená, 6 bilionů korun tady leží ladem. Ladem. Na běžném účtu jsou ty peníze se nezhodnocují, jsou tam vlastně k ničemu. Dejme těm našim lidem možnost zafinancovat si svůj vlastní stát. Nabídněme jim ten úrok 5-6% ročně, protože ty peníze, ten úrok v tu chvíli nepůjdou západním bankám, půjdou našim lidem. Ty se vrátí do té ekonomiky. Naši lidé zase tady utratí, zdaní a tak dále a tak dále. Já jsem obrovským příznivcem toho, čemu říkám protekcionalistická národní ekonomika. Peníze musí zůstávat v České republice. Od nás odchází 1 bilion korun ročně do zahraničí přes ty potravinové řetězce, mobilní operátory a já nevím, banky a tak dále, všechno. Pojďme ty peníze nechat tady. Máš spočítáno, že když dáš veřejnou zakázku české firmě, tak se ti zhruba 45% vrátí do státního rozpočtu. Sociální, zdravotní, daně, DPH a tak dále. Takže když bude zakázka za 100 milionů korun, kterou dá stát, zaplatí z našich daní, tak se 45 milionů korun vrátí zpátky do toho státního rozpočtu v průběhu 3 let. Zatímco když těch 100 milionů korun dáš americké firmě, francouzské firmě, jakékoliv jiné firmě, tak ty peníze jsou pryč. Nevrátí se ti už ani korun. Takže já říkám, pojďme nechat financovat český stát našimi občany. Dejme jim tu možnost. Žádné PPP projekty, že to zaplatí soukromý investor tu dálnici a pak tam lidi budou prostě další 20 let platit nějaké mýtné. Ne, vydejme dluhopisy na D3, postavíme to do Budějovic, na D49, postavíme zase tu severní větev. A ti lidi si to velmi rádi koupí, ty peníze zůstanou doma, stát je nevyplatí zahraničním bankám, vyplatí je českým občanům a českým firmám a tím pádem v podstatě se nám ani nezhorší rating, protože taková kvízová otázka, jaký je jeden z nejzadluženějších států na světě? Japonsko. Přes 200% HDP mají oni státní dluh. A víš, proč nemají problém s ratingem, ani s žádnýma úvěroma, s ničím? Protože drtivou většinu těch dluhopisů drží Japonci a japonské firmy. Pojďme ten model okopírovat, pojďme dát našim lidem šanci a říct jim, nenechte si ty prachy na tom běžném účtu, pojďte prostě investovat do našeho státu, máte zajištěné dluhopisy 6% ročně, ta republika se bude rozvíjet, bude někam se posouvat dál a ty peníze dostanete vy. A ne prostě tamhle banky, který nakonec vlastní BlackRock nebo Vanguard. Tohle je prostě moje filozofie toho, aby Česká republika si držela peníze tady a budovala svoji vlastní krásnou zemi a ne, abychom vlastně pracovali na zvýšení životní úrovně západu. Mně to přijde úplně viditelný, jasný, jednoduchý a tahle strategie je prostě věc, kterou já budu vždycky za všech okolností prosazovat. Mimochodem ty veřejné zakázky, spousta lidí, teď kdyby tady seděl někdo z opozice, tak řekne, No ale to nemůžete, jsme v Evropské unii a vy nemůžete prostě je preferovat pro české firmy a tak dále, a tak dále. Můžou se toho zúčastnit všichni další a když to nabídnou lepší, tak jim to musíte dát. Není to pravda. Všechny země to tak dělají. Rakouské pivovary nemůžou koupit gram chmele, dokud nemají potvrzení od Rakouského svazu pěstitelů chmele, že už nakoupili určitý objem chmele z Rakouska. Němci, když dělají třeba výkup, tak tam dělají výkup masa, tak říkají, že to musí být zvířata, která byla krmena německými potravinami a německou vodou. No to nesplní nikdo jiný než německá firma. Takže já za sebe říkám, že tohle je cesta pro Českou republiku ve spojení s odchodem z lipské burzy, ve spojení s odchodem ze systému emisních povolenek, protože to je totální vražda našeho průmyslu, a ve spojení se snížením daní na rovnou daň 15%, to je podle mě nejlepší řešení, protože tím zabiješ šedou ekonomiku, nikdo nebude čistit peníze za 10%, když zaplatí 15% a bude mít klidný spánek. Bude Česká republika tygrem Evropy. Tygrem Evropy. Tohle je prostě vize, se kterou já půjdu s jasným ekonomickým programem za našimi lidmi, za našimi občany a budu říkat, tohle je vize strany pro, tohle my chceme udělat s Českou republikou. A pevně doufám, že lidé nám na to dají mandát, abychom to mohli prosadit.
1: Děkuju. Tohle to je velice důležitý a určitě musíme začít od těch prachů, protože nechávat...
0: Tady někdo píše, to je krásný komentář, Milan Pilný. Jo. Půjčky od obyvatel jsou proti cílům nadnárodních bank, výtěžek pro banky venku a najít cestu, jak obyvatelům jejich úspory citlivě sebrat. Přesně tak to je. Podepsal bych to, Milan Pilný, podepisuju to naprosto přesně. Právě proto ta Evropská unie tlačí na to, abychom nic takového nedělali. Právě proto Evropská unie nechce, aby jsme měli svoji vlastní banku. Já to mám taky v programu pro. Já chci mít českou státní komerční banku, která bude dávat výhodné půjčky novomanželům, aby si mohli pořídit vlastní bydlení, aby mohli odstartovat do toho života, která bude financovat naše strategické projekty společně s těmi lidmi, tak, aby ty peníze zůstávaly tady a nikoliv, abychom je platili do zahraničí. Tohle přesně Milan Pilný udeřil hřebíček na hlavičku, o tomhle to celé je. A jestli prostě chceme tu Českou republiku uzdravit, tak první krok je mít odvahu postavit se těm bankám a postavit se tomu Bruselu. To je to, co našim politikům nejvíc chybí, proto já jsem do té politiky šel, protože prostě mě tohle jako nemůže odradit. Já jsem člověk, který se, jako, když pojede do Bruselu, tak si tam budou říkat Zlatý Orbán proti Reichlovi. Prostě pro mě je nezbytně nutný se postavit Bruselu a nadnárodnímu finančnímu kapitálu, ať to stojí, co to stojí, protože pokud to neuděláme, tak vlastně jenom se fakt jako sami manipulováváme do pozice ekonomické kolonie. A já nechci být ekonomickou kolonií, já chci, aby Česká republika zase znovu prosperovala. Za první republiky jsme byli 10. největší ekonomikou světa. Mnoho lidí, kteří zastávají ty bruselské narrativy, vám bude říkat, to není možné, my na to sami nemáme, my nejsme tak velcí. Máme a garantuju, že ve spojení s dalšími středoevropskými státy, v tom, abychom naplno odemkli potenciál české ekonomiky, českých podnikatelů, českých živnostníků, tak v momentě, kdy to dokážeme, tak ta Česká republika bude prosperovat tak, že si to nikdo neodejde představit. Poslední věta k tomu, já to říkám pořád a budu to opakovat. Elektřina je ropou příštích 30 let. Budou obrovským způsobem růst nároky na spotřebu elektřiny. Nejenom to AI, ale další prostě produkce a průmysl, který bude přecházet na elektřinu. Ten, kdo bude mít dostatek elektřiny, pohádkově zbohatne. Pohádkově. A Česká republika může být na tom místě. My můžeme být druhým Katarem, druhými Spojenými arabskými emiráty, kteří zbohatli na ropě a na plynu. Prostě to, jak zbohatli oni, a jsou to dneska nejbohatší země na světě, takhle můžeme zbohatnout my. Ale nesmíme se nechat svazovat Green Dealem, Evropskou unii a všemi těmi nadnárodními finančními skupinami, které prostě nás dneska fakticky obírají o naše peníze. Takhle bohatí můžeme být i my. Teď a tady to garantuju, podepisuju, jenom musíme prostě odemknout potenciál naší ekonomiky a přestat hrát Green Deally, přestat hrát všechny tyhle ty nesmysly, které nám jenom brzdí naši ekonomiku. Krásně to kdysi řekl Vivek Ramaswamy, kandidát na amerického prezidenta, podnikatel, velmi úspěšný businessman, on řekl, Green Deal jsou zelená pouta na našich rukou i na našich nohou. Oni nás poutali a teď říkají, a běžíme sprint. Běžíme sprint s těmi Asiaty a s těmi dalšími zeměmi, ale máme svázané ruce a máme svázané nohy. To asi nevyhrajeme, že? To asi nevyhrajeme.
1: Já tady poděkuju Lubomírovi, děkuji ti za příspěvek, díky, že jsi využil i ten QR kód. Martin Měkuta, taky ti moc děkuju za příspěvek. Jak vidíte, pane Reichle, oficiální versus reálnou světovou populaci? Prý Čína již má jen 1,1 miliardy lidí a svět má cirka kolem 6 miliard, není to největší hrozba. Tak údajně, i když to jsou všechno odhady samozřejmě, že jo, nikdo přesný čísla neví, ale že na planetě teda lidstvo ubývá, tak jak to vidíš a co víme bezpečně, že ubývá českých občanů, takže pojďme od té, potom bych rád jako od té depopulace, nebo no, snižování populace v světově, bych se podíval i na to domácí ještě.
0: No tak samozřejmě ta Čína si zavařila tou politikou jednoho dítěte, oni už od ní ustoupili, ale bohužel vlastně oni vytvořili model chování pro ty čínské rodiny, takže přestože už dneska ta politika tam není uplatňovaná, tak velká většina čínských rodin má pouze jedno dítě. To je obrovský problém pro ně, do budoucna, protože oni v podstatě jim bude ta populace stárnout a nebudou mít vlastně dostatek lidí, kteří by byli v produktivním věku, kteří by prostě dokázali uživit potom ty stárnoucí lidi. Takže tam si oni zavařili strašně moc, teď už se snaží to nějakým způsobem změnit, podporovat tu porodnost, ale jakmile vytvoříš určitý model chování, ono se z toho velmi těžko jako utíká, velmi těžko se to mění. Vždycky se říká, že nejtěžší je změnit nastavení hlavy.
1: No, ono, potom, když vemeš, tak nejhůř na tom je Korea, jižní, že jo?
0: Ta je ano.
1: Úplně v čudu teďka momentálně, takže tam jsou vlastně taky jako dneska nikdo, nebo jako víš co, všimni si, ale je to i u nás, jako. Ten narrativ, že vlastně je cool být single, nemáš starosti, nemusíš se jako zabejvat a ty děti stojí hrozný prachy, jo, a já nevím, co všechno. Na Instagramu těch fotek tolik neuděláš, protože prostě, jako když seš upatlaný od dětský kašičky, tak to není cool, jo, a tak dál. Jako běží to, je tady vlastně... Ale
0: já jenom dokončím tu celosvětovou perspektivu a pak se dostanu k té České republice.
1: Jasně.
0: Takže Čína samozřejmě tam, ten ubytek je naprosto jasný. V Evropě jak by jsme, ale zaprvé Indie pořád jede jako bomby, tam ta populace roste velmi zásadně a nejvyšší nárůst populace je v Africe. Teď v současné době vlastně je předpokládaný, že do roku 2050 bude Nigérie třetím nejlidnatějším státem na světě. Takže tam prostě ta populace roste obrovsky. Tak celosvětově ta populace neubývá, protože prostě ta Afrika, Indie a další země vyvažují ten pokles. Evropa je nic, jo, s nějakých 450 milionů obyvatel, to je prostě třetina Indie dneska, takže jako my se pořád hrajeme na to, že jsme pupkem světa a už dávno nejsme. Tudíž vlastně celosvětově ta populace pořád přibývá. Problém je samozřejmě v Evropě naprosto zásadní, nejenom z hlediska taky té důchodové reformy, kterou někdo musí provést. Zase máme skvěle zpracovanou důchodovou reformu, jenom rychle odbočím. My máme 4 pilíře, protože je nezbytný si říct, že je potřeba ty důchody dofinancovat. Jo, ta populace, jak nám stárne, nepřibývají nám mladí lidé v produktivním věku, to znamená, někde ty peníze budeme muset vzít. A my říkáme 4 pilíře. 2 ty existující, to znamená průběžný systém a dobrovolné připojištění. A k tomu 3. pilíř, solidární, to znamená, že 3% body daní dětí by se přímo asignovaly na penze rodičů. To je i řešení právě třeba té porodnosti. Jinými slovy, nejlepší spoření na důchod je mít co nejvíc dobře vzdělaných a vydělávajících dětí. Protože prostě pokud 3% nějakého milionáře vám půjdou na důchod, budete mít super důchod. To jako můžu garantovat. A mimochodem to posiluje taky ty mezigenerační vazby, které jsou totálním způsobem narušený taky tou moderní dobou, kdy prostě se ztrácí respekt zejména od mladých lidí vůči rodičům a prarodičům. A čtvrtý pilíř je nejdůležitější a to je vytvoření národní nebo státní důchodové pojišťovny, do které bychom chtěli vložit státní majetek. To znamená, že vlastně to, co máme dneska ČES, ČEPRO, MERO, Lesy, Budvar, by se vložilo do té pojišťovny a výdělky z toho státního majetku by se investovaly. Proč dneska Němci mají vysoké důchody? Je proto, že tam mají 16 důchodových pojišťoven, jsou združeny v jedné asociaci, ale celkem jich je 16 v Německu. A ty pojišťovny berou peníze tak, že vlastně je shromáždí a pak je investují. Takže oni koupili ty emisní povolenky. Jo? Oni je koupili za 10 euro a dneska je prodávají za 70. To je krásný, ne? Se 7 násobit zisk. My nic takového nemáme. My máme jenom ten průběžný systém, co tam nalejeme, to ten rok vylejeme. Ale nemáme to, aby prostě někdo mohl s tím balíkem peněz pracovat a investovat. I ta pojišťovna by samozřejmě mohla financovat některé ty strategické stavby tady v České republice. Ale ona by ty peníze zhodnocovala. Ona by ty peníze rozmnožovala. To, co prostě nám dneska chybí. A z toho by vlastně doplácela ty důchody. Takže státní majetek by sloužil k tomu, že by vygeneroval peníze, které by se zhodnotily a z toho by se doplácely ty důchody. Máme to spočítané tak, že dopad vlastně rozpočtový by byl nulový na Českou republiku právě díky tomu zhodnocení. A máme tam tedy sektorovou daň na banky, to říkám férově, 1% z obratu aktiv. Prostě banky musí přispívat víc, za mě zcela jednoznačná věc. A v tu chvíli bychom i tyhle peníze vzali, to je 72 miliard ročně, 72 miliard ročně, 1% z obratu aktiv bank. A byli bychom schopni dofinancovat ten důchodový systém, takže by lidé odcházeli do důchodu v 63 letech. U těch, kteří mají těžkou profesi, náročnou profesi, tak za každých 10 odpracovaných let by se to ještě o rok snižovalo. 63 let je průměr Evropské unie dneska, naprosto běžná věc. V 63 letech by mohli odcházet do důchodu, měli by vyšší penze než dnes a normálně by to fungovalo. Nebylo by to v deficitu. Tohle je naše důchodová reforma. Ne zvyšování věku odchodu do důchodu. Ne, ne. Naopak, takhle by se to muselo udělat. No a co se týče té porodnosti, tak to je prostě dáno kombinací celé škály těch faktorů. Já samozřejmě tvrdím a budu tvrdit, že na nižší porodnost má výrazný dopad očkování proti covidu těmi mRNA vakcínami. Tomáš First a Smyslab to krásně, myslím, dokumentují. Vřele doporučuji se tam všem podívat, že vlastně neklesla porodnost u neočkovaných žen, ale klesla porodnost u očkovaných žen. A díky tomu, že těch očkovaných žen je podstatně víc než těch neočkovaných, je to daleko větší skupina, tak v tu chvíli máme prostě dneska porodnost 1,3 dítěte na jednu matku, čímž vymíráme. Abys nevymíral jako národ, potřebuješ 2,1 ze dvou lidí, dvě a trošku dítěte. Takže 1,3 je naprosté vymírání toho národa. A další efekt je samozřejmě ekonomika. Prostě dneska mít dítě je luxus. A stát, teď jsme schválili vlastně zvýšení těch příspěvků, ale my máme programu ještě vyšší příspěvek, protože výchova dítěte stojí v průměru asi 3 miliony korun od narození do 18 let, tu rodinu. Takže když dáme 1 milion za dítě, tak je to podle mého názoru naprosto adekvátní a férové a je to daleko lepší investice, než to dávat do zbraní za mě, podporovat porodnost. A samozřejmě klíčový efekt je právě to, co si popsal ty. To jsou vlastně ty taková ta atmosféra společenská v současné době, kdy vlastně jako je nejlepší být single, mnoho lidí bydlí do 30 let doma s rodiči. Teď jsem viděl průzkum, že asi třetina mužů nemá sex do 25 let, tak jak chceme produkovat děti, to asi úplně jaksi neklapne. Takže prostě celá ta atmosféra jednak sociálních sítí, ta desocializace, která byla udělaná, nebo narušení sociálních vazeb, abych byl přesný, která byla napáchána v době covidu, to dneska my sklízíme to ovoce. Lidi změnili modely svého chování. Daleko míň prostě chodí, seznamují se, jsou na těch sociálních sítích. Prostě když děcka na rok zavřeš doma s počítačem a s mobilem, tak je nenávratně poškodíš. Nenávratně. A dneska všichni se diví, jak to, že jsou tady, že je tady 40% deváťáků s těžkými depresemi, že tady děti, asi 10% dětí má sklony k sebevraždě. No, tady je to, tady my jsme na to upozorňovali už tehdy. Jsme říkali, nezavírejte školy, je to prostě dramatická chyba, zničíte celou jednu generaci našich dětí. Tehdy jsme byli za dezolaty, dezinformátory a antivaxery, dneska to prostě všichni vidí v přímém přenosu, že jsme měli pravdu. Takže tohle je obrovský problém a když vidím dneska chování mladých lidí, já mám, že jo, 3 dcery, dvě v dospělém věku už téměř, jedna je 21 let, druhý bude 18 v prosinci. A vidím, jak oni sami říkají, jak je těžký se dneska někde seznámit, že kluci chodí na bar a fotí se tam na Instagram místo toho, aby balili holky. Tak bohužel, ta doba se změnila, je jiná, bude se to velmi těžko měnit, úplně upřímně. Můžeme to nějakým způsobem podpořit, snažit se vytvořit podmínky pro výhodné podmínky pro mladé rodiny, pro to, aby zakládali ty rodiny s dětmi od čtvrtého dítěte, třeba být osvobozen úplně od daní a tak dále a tak dále. Ale to není všelek, protože tu současnou společenskou atmosféru, ten mindset, jako jsme single a komunikujeme na sociálních sítích, to je věc, která se bude měnit strašně těžko, bohužel. To jako na to recept nemám.
1: Každopádně to prostě potrvá nějakou dobu, ale je dobře, že myslíte dopředu a já teďka koukám, neměl bych to říkat, ale z Petra hodinu a čtvrt. Mm-hmm. Máš ještě chvilku, nebo...
0: Jo, tak pojďme třeba do půly teda. Hodinu a půl snad s náma lidi vydrží, snad je to nenudí.
1: Jo, hele, lidí je tu spousta. Právě v tuhle chvíli, teď momentálně nás vidí 1414 lidí a celkově nás zatím si pustilo 4380. Tak nás... Není málo. Některé pořady 24 v premiéře tolik ani nemají, ale já se nebudu se navážet do mainstreamových médií, já bych si ani to nedovolil, protože nebejt jejich skvělé práce, tak bychom ani nebyli. A...
0: To je pravda, kdyby dělali svoji práci, tak bys to měl daleko těžší, no, takže, ale ne, tak já jsem rád za tenhle trend, tenhle zase je za mě pozitivní, že ta mainstreamová média ztrácí sílu, že? Můžeme se podívat, pokles sledovanosti mainstreamových televizí, pokles čtenosti především, pokles čtenosti mainstreamových webů, prostě Seznam čelí obrovskému úbytku lidí, já se tomu nedivím, protože to prostě, to je Goebbelsovská propaganda, nic jiného.
1: Ale tím teďka bdí, ne? Ta teďka bude schvalovat, že se budou dávat dotace těmhle těm, co myslejí správně nebo píšou správně.
0: No jasně.
1: A nepíšou a ne to, tak
0: Brusel musí podpořit svoji vlastní propagandu, ne? Jako, takhle to fungovalo vždycky, že musí si ty hodné musí zaplatit a ty špatné musí trestat různými pokutami, sankcemi a tak dále. To se na nás všechno řítí, to je nejenom ten DSA, který se snažíme nějakým způsobem okleštit úplně maximálně. A to jsou prostě další předpisy vůči těm médiím a tak dále a tak dále, že? A bude to dál, tak samozřejmě největší past, která se na nás chystá, je digitální měna. To je, proto oni chtějí taky, aby jsme to euro přijali, protože v tu chvíli, v momentě, kdy my přijmeme euro a centrální banka ve Frankfurtu řekne, my přecházíme na digitální měnu a stahujeme hotovost, tak máš smůlu, protože už nemáš vlastní měnu. Ty už si nemůžeš ty peníze vytisknout, prostě konec. Game over. A jakmile máš digitální měnu, tak si v pasti, protože v tu chvíli ten, kdo drží tvoji peněženku, tak kontroluje tvoje chování. Jak už řekl Michael Rothschild, dejte mi možnost kontrolovat peníze a je mi jedno, kdo píše zákony. Protože prostě v tu chvíli zákony nejsou důležitý. Důležitý je to, kdo drží ty peníze. V tu chvíli ti kontrolují jakýkoliv nákup. Pak už je jenom otázka času, než ti stanoví nějakou uhlíkovou stopu. To už bylo v bankách, pak to zrušili. Že prostě každý tvůj nákup měl nějakou uhlíkovou stopu a když si prostě to bude tak, že když to vyčerpáš za ten měsíc, tak už si to nekoupíš prostě, no, tak budeš mít, jak teď v Dánsku mají 200 gramů hovězího masa, jednu nádrž měsíčně do auta, jednu letenku ročně, aby tě někam jako pustili se podívat a šmitec, konec. Prostě to je, já nechápu absolutně, jak lidi můžou dobrovolně vstupovat do pasti jménem digitální měna. Absolutně to nechápu, protože to je konec svobody. To je, jako když někdo kontroluje každou vaši korunu, tak kontroluje vás. Může vás kdykoliv vypnout. Může vypnout celý ten stát, když bude odpojit od finančních prostředků. Jo? Budeme zlobit v Evropské unii, no tak nás vypnou. Prostě to je naprosto jednoduchá záležitost. To je, prostě to je Matrix na entou fašismu s tom nejčistším možným provedení. Já to absolutně odmítám. Budu bojovat za právo na hotovost a právo za platit českou korunou. Chtěl bych, abychom to ukotvili do ústavy, protože vlastní měna a hotovost jsou dva nejzákladnější pilíře osobní svobody každého jedince. Hotovost a vlastní měna.
1: No, ale tím se jako rozcházíš právě se současným prezidentem, který právě ten ryzí fašismus podporuje všema deseti, protože zavrádne pořádek a ví, že on má pořádek rád, hlavně ten jeho pořádek. A mohl by takhle vypínat ty lidi třeba jako, víš, jenom ukázat prstem, ne?
0: Ne, tak já teda, první poznámka, já si myslím, že se rozcházím s Petrem Pavlem úplně ve všem. Já mu nerad říkám prezident, protože mě to prostě uráží jako člověka, který miluje Českou republiku a jsem neuvěřitelně hrdým občanem téhle země, jsem hrdý na naši zemi, všude, kde jsem, tak říkám, já jsem z České republiky, máme nádhernou zemi. Takže já se asi rozcházím s ním úplně ve všem a z mého pohledu prostě řád a pořádek jsou dvě nejstrašnější slova, které tady jako kdo vymyslel, protože to je vždycky základ totality. Řád a pořádek, to jsou dvě slova, u kterých začíná totalita. Demokracie jako taková je založená na určitým rozkolu. Vždycky, když někdo říká, měli bychom se jako společnost sjednocovat. No pozor, jednotný názor společnosti existuje pouze v totalitě. Demokracie je založená na různorodosti názorů. Prostě to je správně, že máme jiné názory, že je tady soutěž těch názorů. Až tady nebude soutěž názorů a bude tady jenom jeden jediný přijatelný názor, tak už nemáme demokracii. Takže já tvrdím, že není a vůbec na místě jakýmkoliv způsobem sjednocovat společnost názorově, jenom bychom prostě nemuseli být, jaksi, nebo to, co dělá ta Petr Pavel a ta současná opozice je, že rozeštvává ty lidi, že ona ten konflikt staví prostě na střetu dobra a zla. Oni jsou to dobro a my jsme to zlo. A tím pádem, cokoliv my navrhneme, tak je to špatný, protože to je strana zla. My nemůžeme navrhnout a nic udělat dobrýho, protože my jsme ti zlí. Že? My jsme ti, kteří tady nechtějí tu Evropskou unii, aby nám dopřála to všeobecné blaho. My jsme ti, kteří prostě nechtějí podporovat ten skorumpovaný režim Volodymyra Zelenského, posílat jim tam peníze našich daňových poplatníků, aby si mohli koupit ty krásné zlaté záchody a bidety. My jsme úplně hrozní, špatní a nejhorší. A jakmile tohle postavíš ten konflikt takhle, že neřekneš, OK, oni mají takový názor, my máme takový názor, ale postavíš to na konfrontaci dobra a zla, tak tím vytváříš atmosféru toho, že vlastně je správné se s tím zlem nebavit. Přece ten, kdo se baví s Reichlem, no tak to je, kdo se baví s kacířem, je taky kacíř. To je přece alfa omega, to je dáno. Jo? A druhá, což je ještě nebezpečnější věc, nebo ještě nebezpečnější důsledek tohoto toho vytváření toho konfliktu dobra a zla, je to, že pokud seš na straně dobra, tak můžeš cokoliv, aby si potlačil to zlo. Jo? Můžeš být mimo zákon. Můžeš prostě vzít tu spravedlnost do vlastních rukou. Jo, prostě můžeš tady ničit ty tvoje oponenty, protože ty přece pácháš dobro. V zájmu vyššího dobra ty můžeš ničit ty kacíře, ty příslušníky toho zla. To je dokonce tvoje povinnost je ničit. Jo. Buď to je přibít na kříž, nebo je upálit na té hranici. Dneska se to dělá moderně, dneska ničíš reputaci. Dneska toho člověka likviduješ prostě tím, že vlastně jaksi celospolečensky z něj děláš zlo. Jo. Já tady mám souseda v Troji, se kterým jsme se vždycky povídali, zdravili a to. Teď jdu po ulici a já říkám dobrý den. A on říká, s váma už se zdravit nebudu, pane Rajko. Prostě. Já mu neberu, že má jiný názor, než mám já. Já mu to vůbec neberu, to je jeho absolutní právo. A jako to, že máme jiný názor, to jako si nemůžeme říct dobrý den, jako pozdravit se normálně slušně, já to respektuju, že má jiný názor, já ho nebudu lámat a nebudu prostě se na něj dívat jako přes prsty, že si myslí něco, nic jiného než já. A oni přesně tuhle atmosféru vytvořili. To není atmosféra různorodosti názoru, to je atmosféra bipolarizace a absolutní nesnášenlivosti toho tábora dobra vůči tomu táboru zla. Jo, když si vytvoříš Twitter, síť X, to je vulgarity, urážky, vyhrožování, že o mě chodí každý den nějaký SMSky, že mě někdo rozbije hlavu baseballkou, ať si dám na sebe pozor a tak dále, a že si pro mě přijdou a že až dorazí chlapci z Ukrajiny, takže teprve uvidím. Mě chodí denně, jo, protože já jsem zlo, já jsem ten, kdo prostě je tady kacířem a každý kacíř má být po právu a po zásluze upálen. A to je bohužel obrovský problém té České republiky, že když jsme dřív měli, někdo volil ODS, někdo volil ČSSD, Zeman versus Klaus, tak jsme se v hospodě o tom pobavili, kdo volí koho, proč volí koho, a pak jsme si dali pivo a bavili jsme se o fotbale a o holkách. Dneska? Ty volíš Babiše nebo SPD? No tak to se s tebou vůbec nebudu bavit. Pod mojí úroveň. Pod mojí úroveň se bavit s někým, kdo volí prostě ANO nebo SPD, to je absolutně ne, ty seš prostě plebs, ty seš odpad společnosti, protože volíš SPD nebo ANO. Takhle to daleko dotáhli a to je ten problém. To není názorová rozdělenost. To je nesnášenlivost a svatá válka, džihad, ve jménu dobra. A já říkám, že není nic horšího, než páchání dobra. Protože jakmile člověk přejde na to, že páchá dobro, tak tím si ospravedlní úplně všechno, co dělá. Úplně všechno. I ten Cintula, co střílel na Fica, si myslí, že páchal dobro. On si myslí, že páchal dobro.
1: Hele, jako tomhle máš naprosto pravdu a tam je ještě jako je ten třídní podtext, jo. Všimni si, že SPD a ty strany a samozřejmě i Stačilo třeba, ať to není jenom jedno, tak se přece říká, že to jsou ty neúspěšný, ty méně vzdělaní.
0: Jo.
1: A ty, když teda chceš být patřit do té top jako společnosti, no tak musíš adorovat teda samozřejmě generála Pavla a musíš volit pravdu a lásku, že jo, Havlovy hodnoty. Jo, a evropský hodnoty jsou vlastně taky Havlový, jo, nikdo neví, co to je, ale jo, a prostě je to tam jako jasně daný. A i v těch
0: já bych navrhoval zaprvé porovnat, ani ne dosažený titul, protože titul, já znám spoustu lidí, kteří vystudovali vysokou školu a jsou úplně hloupí, naopak znám lidi, kteří mají základní vzdělání nebo průmyslovku a jsou to strašně chytrý lidi, jo, prostě pro mě nejchytřejší člověk v mém životě byl můj táta, který prostě měl stavební průmyslovku a byl to jako neskutečně chytrý chlap. Takže já jako určitě neměřím inteligenci dosaženým vzděláním. Vždycky mě někdo chodí a říká, proč neuděláš PhD a MBA a LLM? A já říkám, ty se zvem blázen, nebo jako prostě proč bych si to je posedlo s nějakýma titulama, jakože čím víc mám titulů, tím jsem jako chytřejší. Nechápu vůbec. Jo. Já si strašně vážím obyčejných lidí, protože si myslím, že ten selský rozum je kolikrát mnohem jaksi účinnější než všechny tyhle ty rádoby dosažený tituly. Ale já bych udělal, víš, co bych udělal? Já bych udělal někde nějaký třeba jako inteligenční kvíz, nějakou soutěž. Jako mezi buď to příznivcema, nebo třeba jako členama těch stran. Jako docela si věřím, že kdybych třeba udělal dvojku s Tomášem Doležalem z SPD, tak jako nechci znít namyšleně, ale myslím si, že by nás tam jako jakýkoliv jiný duo těžko poráželo v tom parlamentu z hlediska nějakého všeobecného rozhledu a tak dále a tak dále. Tak ono by se pak vidělo...
1: Já to moc nevěříš teda. Je tam chodí i po zpátku Piráti.
0: Jo, tak Piráti, ty by byli vážným soupeřem. Jako, ty by, musím říct, že to by byla opravdu jako těžký klání, protože to je až jako někdy opravdu... To člověk neví, jestli se má smát nebo brečet z toho, co oni tam jako jsou schopní vyplodit. Jak nemají, to jsou prostě elementární neznalosti moderní české historie. Úplně jako jak na běžícím pásu. A prostě pak mě baví, když třeba Matěj Hlavatý, který je starostou obce Tetín z východu Českého kraje, tak nás tam poučoval celou dobu, jak máme sestavovat ten státní rozpočet. A pak na něj vyplavalo, že zadlužil ten tetín o 160 obyvatelech, zadlužil částkou asi 18 milionů korun. Tenhle člověk nás tam jde pak školit, jakým způsobem my máme sestavovat státní rozpočet. Hele, nic proti mladým lidem, ale upřímně, já jako v 25, já bych nechtěl být poslancem, protože bych byl přesvědčený, že na to nemám. Jo? Že prostě musíš dospět, musíš projít nějakýma životníma zkušenostma, který se nikde nenaučíš v žádné škole, musíš vědět, jaký je to vyhrát, jaký je to prohrát, musíš prostě umět si tím životem projít, abys měl nějaké životní zkušenosti. Takže za mě jako, to není jako teď vůči Pirátům. Prostě pro mě lidi takhle mladého věku s naprosto vzácnýma výjimkama typu Matěje Gregora, který je prostě extrémně inteligentní kluk a geniální rétor, myslím si nejlepší debatér do 30 let s přehledem v České republice, tak prostě nemáš na to, abys mohl správně některé věci zhodnotit, protože prostě vidíš naivně z hlediska toho svého mládí, toho, že ještě prostě si neprošel těma životníma programy, těma ránama, který ten život každému z nás jako někde uštědří. A pro mě prostě skutečně jako poslanec, dle mýho názoru, vůbec nevidím důvod, abychom tam neměli věkovou hranici třeba minimálně 30 let. Jo, aby ten člověk byl alespoň trošku otrkaný tím životem. Podle mě by to jenom prospělo. Takže to je první věc. A druhá věc je, znovu říkám, jako já bych chtěl vidět třeba tu vzdělanost kvazi těch lidí, kteří volí dneska Piráty a podobně, protože to absolutně nechápu. Jako, když je někdo jinýho názoru, fajn, já tomu rozumím, chápu, že by si třeba vybral ODSku, byť já bych to v životě nevolil, ale OK, jako jsou tam lidi, kteří jsou chytrý, jo? Vojta Munzar je chytrý chlap, i když je v opozici, Karel Haas je chytrý chlap, i když sedí v opozici, a má ta debata nějakou úroveň. Jo? S nima já si vždycky rád půjdu sednout do debaty, protože oni mají jiný náhled na Českou republiku, na svět, na Evropu, ale debatují věcně, slušně, mají argumenty a jsou to vzdělaný lidi. A pak jsou debaty právě třeba s tím Matějem Hlavatým, jako to je parodie. To je parodie na politickou debatu. Ten člověk neví nic. Bohužel.
1: No, tak bohužel, no, je to tak, jak to je, no, je to výplod. Hele, Jindro, 21:30. A já ti chci teďka moc poděkovat za tvůj pořad, za tvůj čas a za to, že jsi tady s náma byl. Vám, vážení přátelé, se chci omluvit, je tady spousta dalších otázek určitě.
0: Neuděláme ještě třeba smršť jenom nějakou rychlou, jako co tam je ještě třeba zajímavého, ať nepřipravíme lidi o dotazy.
1: Tak dobře, tak rychle.
0: Mně to vždycky přijde neusivý, já budu rychle, jo? Teď udělám bleskovku.
1: Tak, Emil, pane Reichle, je možné vystoupit z lipské burzy, anebo je to také diktát EU v souvislosti se setrváním s Evropskou unií, takže jak je to s tou lipskou burzou?
0: Ano, možné to je. Bohužel prvním předpokladem je to, abychom měli 100% kontrolu nad ČEZem, neboť v případě, že bychom neměli kontrolu nad ČEZem a vystoupili bychom z lipské burzy, tak by nás minoritní akcionáři mohli žalovat o ušlý zisk. Takže ten správný krok je, nebo správný postup, jako udělala Francie, kdy vykoupila 14% minoritářů z EDF, Electricité de France, a Francie atomovou energii, veškerou energii vyráběnou z atomu, prodává za cenu, která je určená vyhláškou. Ve Francii není na lipské burze, proto také mají vlastně nižší cenu elektřiny, než máme my. Takže je to možné, jenom to má nějaké předstupně, které musíme realizovat, abychom mohli odejít. Ale tam nás Evropská unie nedrží, odtamtud můžeme odejít zítra.
1: Tak tady, Marie, tohle se objevuje docela často. Byly nebo nebyly, máte nějaké indicie o tom, jestli byly nebo nebyly volby cinknutý, jestli bylo ubráno teda SPD pro, a tady píše ještě stačilo a tak dál. Ta dehonestace médií před volbama byla neskutečná.
0: Já myslím, že to bohužel stačí, protože my se všichni pohybujeme v takové sociální bublině lidí, kteří se o tu politiku zajímají. Ať už to je prostě na těch sociálních sítích nebo kdekoliv tady na YouTube. Ale ty volby rozhoduje obrovská masa, která se o tu politiku absolutně nezajímá. A ta se prostě podívá někde na nějakou debatu, anebo volí podle toho, že někdo dobře vypadá, že je právě na té správné straně, aby se cítil, že je člověkem na správné straně a ti to tam jdou pak naházet. My jsme měli svoje lidi v volebních komisích a v podstatě nám hlásili, když otevídali ty urny, že to odpovídá ty hlasy. Takže nemyslím si, že to bylo jakýmkoliv způsobem cinknuté z hlediska počítání hlasů. Samozřejmě ta mediální manipulace, ta mediální masáž, ta byla obrovská a ta zapříčinila ten výsledek takový, jaký byl. Ale zaplať pánbu, že tady není Fiala. Já bych si to představoval ještě daleko rychlejší a efektivnější. Z mnoha věcí jsem frustrován, protože prostě já jsem člověk, který by chtěl pracovat a rychle ty věci zavádět, abych prostě plnil svoje slovo, ale prostě stokrát lepší, než kdyby vládnul dál Fiala, to by byla ještě daleko větší tragédie.
1: Tak Radek píše, že kolonie nesmí být energeticky nezávislá, budou zdržovat, obstruovat a nakonec bude elektřinu dovážet z těch správných zemí. No, nejedná se jenom o energetiku, já bych tohle přirovnal k zemědělství vůbec vlastně, jako té samostatnosti, že EU vlastně dělá všechno pro to, aby jsme samostatní nebyli. Druhá, kdyby jsme odmítli Green Deal, a to jsou slova Václava Klause, který mám zaznamenaný v Trhovém Štěpánově, tak se máme dočkat tanků tentokrát ze západu. Tak co s tím?
0: No, Evropská unie posiluje samozřejmě tu závislost, snaží se ji zvyšovat každým jedním krokem. Všechna ta nařízení vlastně fakticky jsou neustále jaksi přitahováním řetězu. Jo? My už na tom řetězu jsme, ještě máme jako šanci se nějakým způsobem odtrhnout, ale oni nás ještě blíž si přitáhnou a pak nám dát kovový obojek, ze kterého už se nevytrhneme. Jo. Ten kovový obojek je společná měna. Jakmile budeme mít euro, už nemáme šanci odejít. Takže ano, to je ta tendence Evropské unie. Oni dělají svoji politiku, která je pro ně výhodná. Naším úkolem je dělat naši politiku, která je výhodná pro nás. Ne papouškovat to, co je výhodné pro Brusel. Dnes jsme prostě v situaci, kdy celá řada našich zájmů je v rozporu se zájmem západní Evropy a cílem a úkolem politiků v naší zemi je hájet naše zájmy. Ne zájmy Německa, ne zájmy Francie, ne zájmy Bruselu. To znamená, že prostě my se musíme zásadním způsobem snažit si zachovat naopak co nejvíc našich práv, osamostatňovat se co nejrychleji a nejlépe to půjde a připravit se na buď to odchod nebo rozpad Evropské unie. Jedno nebo druhé přijde. Evropská unie tady nebude věčně. Nebyla tady ani Svatá říše římská, ani RVAP, ani Varšavská smlouva a nebude tady věčně ani Evropská unie. Naopak si myslím, že ten její čas se krátí a my bychom měli dělat maximum pro to, aby ten moment, kdy ji opustíme, ať už to bude z důvodu rozpadu nebo odchodu, byl pro nás co nejméně bolestivý. To je věc, kterou já se netajím. Diverzifikovat export, abychom nebyli závislí na Evropské unii. Přivést sem investice z Asie, z Ameriky, tak aby jsme nebyli tady zase jenom závislí na investicích z EU a prostě připravit tu naši ekonomiku na to, aby ten přechod vládl.
1: Tak další téma, veliký válečné reparace z Německa. Viděli jsme tady Landsmannschaft, ty zase jako chtějí, aby my jsme jim platili nebo něco dávali. Tak co ty a reparace?
0: Jo, to bylo krásný, tak já jsem to už několikrát zmínil, že prostě dluhy se mají platit a ten dluh tady pořád existuje. Polský prezident Navrocký jasně řekl, že je bude požadovat. Nevím, proč bychom my zase měli být zpátky. Já musím říct, že mnohem se můžeme dnes od Poláku inspirovat, zejména tady od prezidenta Karola Navrockého, viz odebrání vyznamenání Volodymyrovi Zelenskému. To musím říct, že konečně jako se někdo ukázal, že tu odvahu má. Ale mnohem dalším, on chce vyhlásit referendum o Green Dealu, odmítá migrační pakt a tak dále, takže za mě naprosto správný postup. Druhý problém je v tom, že ty Němci asi nám to dobrovolně nezaplatí. No. To je jako věc, která je zřejmá, muselo by se to nějakým způsobem jednat, nějak to prostě vyřešit chytře, což nebudu tady říkat, protože tím bych si vyrážel ty trumfy, ale jako představa, že my to vzneseme a oni nám to zaplatí, tak takhle to nebude. To prostě bohužel musíme být chytřejší než oni.
1: Další vize, pane Reichle, je nádherná, ovšem to by se museli odstěhovat všichni zráci národa a celá opozice. A teď ty...
0: To si nemyslím. Já myslím, že... Z mýho pohledu je to tak, že to je jenom o tom, aby A ty lidé nebyli lhostejní, ale targetští. Mnoho lidí, já říkám, že co nás nejvíc brzdí, já tomu říkám syndrom 3L, 3L. Lenost, lhostejnost, letargie. Prostě lidi jsou velmi často pohodlní a líní něco udělat, lhostejní vůči tomu, co se děje kolem nich, dokud mě se to netýká,

0: národní platforma co nejvíc sjednotila. Možná to zní divně od člověka, který tady založil další politickou stranu, ale já jsem v tu chvíli neviděl jinou možnost, než prostě tady vytvořit takovýhle politický subjekt, protože prostě v tu dobu tady nebyla vůle SPD se spojovat, ta přišla později, já jsem za to rád, že přišla. A Trikolora v tu dobu byla bohužel poškozená odchodem Václava Klause mladšího. Ale já si myslím, že správná strategie pro budoucnost je vytvořit tady něco jako v Německu AFD, v Rakousku FPE, v Maďarsku Fidesz, prostě jednotný subjekt, kde prostě na ty kandidátce by ty lidi našli všechny svoje oblíbence. Ať je tam Tomio Okamura, ať je tam Petr Macinka, ať je tam Filip Turek, ať je tam Matěj Gregor, ať je tam Libor Vondráček, ať je tam Tomáš Doležal, ať je tam Jarda Foldyna, samozřejmě by mě bylo ctí na té kandidátce být. A ti lidé v tu chvíli už neuvidí nějaký souboj a přetahovanou mezi námi. Uvidí to, že se tady ta parta lidí, která to myslí s Českou republikou vážně, rozhodla upozadit svoje ega a zatáhnout za jeden provaz ve prospěch České republiky. Takže částečně je to na lidech, aby nebyli líní, letargičtí a lhostejní, a částečně je to na nás, a já se o to budu snažit, říkám to jednoznačně, abychom jednotili co nejvíc tu scénu, zapomněli na nějaké právě ty křivdy v minulosti, že ten řek o tamtom tohle a ten řek o tamtom tohle, tohle jiného zase, protože to je přesně to, co nás rozděluje úplně zbytečně. Zapomněli na to, kdo je pravice, levice, o to se dneska vůbec nehraje. Petře, vůbec. Dneska se hraje o... Ten střed už není mezi pravicí a levicí. Ten střed je mezi národně suverenistickými stranami a eurounijně progresivně liberálními stranami. To je ten střed, který se dneska na té politické scéně odehrává. A já jsem přesvědčen, že ty národně suverenistické subjekty by se měly združit do jednoho a vytvořit obrovský silný subjekt plný silných osobností, který by se prostě postavil na jednu kandidátku a pak má šanci ty volby vyhrát. Protože těch 7,8%, co jsme dostali my, a motoristi něco přes 6%, jestli se nepletu, tak to je jako krásný, je to obrovské množství hlasů, úžasná důvěra, mě to jako zavazuje, ale je to málo. Abychom reálně dosáhli těch změn, ty změny, které já tady popisuju, tak prostě musíme ty volby vyhrát. A ty volby nevyhráme, dokud se nespojíme. Takže tolik za mě.
1: No, pozitivní deviace víceméně vidím v tom, že teď momentálně v rámci komunálu, že jde do koalice nebo do spojení, prostě vidím dost často tady na severu, jak pro SPD, tak motoristi, ale i stačilo třeba, že ty lidi jsou na jedné kandidátce, možná to bude vzorem, pokud se to osvědčí, a lidi tomu prostě dají tu podporu.
0: Já dneska, jako když chodím s lidma, tak říkají, třeba pane Rekl, my volíme vás, ale máme rádi i Filipa Turka, máme rádi paní Konečnou, já nevím co. Pak jsou lidi, kteří zase řeknou obráceně, pane Rekl, my volíme motoristy, ale my vám hrozně fandíme, vy jste hrozně fajn, ale volíme motoristy. Jo. Já jako jsem snad nenarazil na člověka, který by jako řekl, no vás bychom zvolili, ale kdyby byl na té kandidáce Turek s Macinkou, tak to teda určitě ne. Jako. Prostě my se pořád zabýváme takovýma žabomyšlýma rozmýškama, které vlastně jsou úplně nedůležitý, nepodstatný. Proto já vlastně jako říkám, že o mě někdo někde řekl, něco někde prohlásil před třema rokama, mě je to úplně jedno. Jo. Prostě teď se hraje o to, abych jsme ubránili tuhle zemi, pro Boha. Jo. Já vždycky dávám jednu prostě takový přirovnání, že když tě napadne tvoji vesnici, když napadne nepřítel a chce jí zničit, tak ji musíš bránit i s chlapem, který ti chodí za manželkou, protože prostě jinak tě zabijou všechny. Jo? Prostě v tu chvíli musí opravdu veškerý tyhle ty rozpory stranou a musíme všichni táhnout za jeden pro vás, protože jinak to prostě prohrajeme. Jinak budeme na té straně těch prohrávajících, a já myslím, že za to žádný tyhle ty drobný rozmíšky nestojí. Snažím se zakopávat příkopy, měl jsem samozřejmě nějaký rozpory se Zuzanou Majerovou, přišel jsem za ní, pozval jsem ji na večeři, vyříkali jsme si to a máme teď zase úplně super krásný vztah. Jsem moc rád, že jsem se usmířil s Petrou Rédovou, prostě byla tam nějaký rozpor, dneska už to vůbec neřeším. Myslím si, že ta holka se prostě snaží ze všech sil dělat, co jenom umí. Takže já prostě budu se snažit ty příkopy zahrabávat a ze všech sil se budu

0: snažit jednotit tu scénu, protože jedno, kdo bude ve finále za kormidlem, kdo bude předseda, mě to jako ne, já to neřeším. Pro mě je to důležité, abychom tu Českou republiku posunuli kupředu, a pod jakou to bude značkou, to je nejméně podstatný. Samozřejmě myslím si, že ve straně pro mám skvělý lidi, jsem na ně obrovský pyšnej, ať už je to Ivan Noveský, ať už je to Petr Zuska, kterého si nesmírně vážím, protože jako jeden z mála z té kulturní scény se dokázal postavit proti tomu všeobecnému páchání dobra. Mám tam spoustu dalších lidí, jako je Lenka Tarabová, obrovská srdcařka, Evička Kaprálová, naprosto fantastická ženská ředitelka základní školy, krajská zastupitelka, která píše o školství, nádherné texty, mnoho dalších lidí, ale myslím si, že prostě v tuhle chvíli není na místě jít jenom prosazování té vlastní značky a práce mezi sebou tu o 1, o 2% na jednu nebo na druhou stranu, ale naopak prostě udělat co největší synergii těch hlasů do toho jednoho pytle.
1: Jo, a ten komunál tomu v podstatě nahrává. Budou tady i senátní volby. Prostě pojďme dál. Tady Soňa se ptá, prosím, musím se pana Reichla, jestli je pravda, že dal dohromady partu právníků, kteří budou pomáhat lidem poškozeným při přiznávání důchodů. Děkuji.
0: Zejména se to týká invalidních důchodů, ale budeme se snažit. Já jsem teda zdraje teď, jsem vlastně nabral a člověka, který má unikátní kombinaci, protože vystudoval jak právnickou fakultu, tak lékařskou fakultu. Takže je lékař i právník, jo, což vlastně potřebuješ obě dvě ty dovednosti právě na tuhle tu záležitost. Takže dávám dohromady skupiny moje asistentka Ivanka Nová, kterou možná lidé znají z moderování demonstrací na Václaváku, tak je taky právnička, takže já jsem jenom zvědav, aby nás lidi nezavalili 20 tisíci žádostma a byli jsme úplně vyřízený, ale každopádně tuhle strukturu připravuju a pokusím se to nějakým způsobem dát dohromady a pevně doufám, že se na mě lidi nebudou zlobit, když to jako nestihneme odbavit všechno, protože já těch případů vidím strašně moc. Týká se to hlavně právě těch invalidních důchodů, kdy jsou snižovány ty třídy na základě posudků od lékařů, který často ty lidi ani neviděli. A to je prostě, pak samozřejmě to má dopad na peníze. A myslím, že třeba to, co dostávají u nás invalidní důchodci, to je výsměch. To prostě, jestli stát se má o někoho postarat, tak o lidi, kteří jsou nemocní nebo utrpěli nějaké zranění, nevlastní vinou se ocitli v situaci, kdy se o sebe postarat nemohou. Stát se nemá starat o ty, kteří nechtějí pracovat, ale o ty, kteří nemohou pracovat. To je základ. A neplet se do života těm, kteří jsou schopni si vydělat na sebe sami. Takže budeme to dávat dohromady, budu to vyhlašovat v nějaké dohledné době. Jenom pevně doufám, že se na nás pak lidi nebudou zlobit. Jestli nás to zavalí, tak budu muset prosit o trpělivost a o to, abychom se to nějakým způsobem dokázali postupně odbavovat. Ale chci pomáhat. Udělali jsme minulý týden sbírku na paní Pavlínu. Mám strašnou radost z toho, jak jsme dělali loni sbírku na tu báru z Opavy, že která byla ve 4. stádiu rakoviny. A my jsme vyzbírali, nebo lidi u mě na Facebooku vyzbírali přes 1 000 000 korun a ona mohla odjet na tu léčbu do Švýcarska a teď mě psal minulý týden její manžel, že ty výsledky z května, že jsou velmi pozitivní, že ta léčba snad zabírá. U ženy, 31-leté ženy, mámy malého kluka, kterou naše zdravotnictví řeklo, že už jí nemůže pomoct a že už jí nabízí jenom paliativní léčbu, tedy jaksi bezbolestnou smrt, tak nám se podařilo vyzbírat 1 000 000 korun a pevně doufám, že to zachrání té báře život. Takže budu se snažit pomáhat i dál. Musím říct, že to je věc, která mě dělá úplně největší radost na celé té politice, že prostě mám možnost pomáhat konkrétním lidem. To mě fakt baví.
1: Díky, Pavel Sichra, hezký večer, pánové, zdravím i ostatní lidi se srdíčkem na pravém místě. Za mě je potřeba obnovit vlastní hospodářskou politiku a odmítnout lobby. No, to je vlastně alfa, omega.
0: To je to, co jsem tady říkal, ano.
1: A tohle dneska vůbec nemáme, opravdu jsme jako...
0: V podstatě Pavel Sichra to vystihnul, to, co jsem se tady snažil v rámci toho ekonomického přednesu trošku do detailu vysvětlit. Oni nás vždycky napadají, že my jsme populisté, ale tak já myslím, že dneska jsem tady představil naprosto konkrétní řešení, jo? Že to nejsou jako zajistíme, uděláme, prosadíme, že to byly prostě konkrétní řešení pro obnovu naší ekonomiky, který jsem se tady dneska snažil vysvětlit s naprosto jasnýma dopadama. A z mýho pohledu prostě je to věc, která je vystihnutá tohle větou. Jako národní ekonomika, omezení zahraničního lobby. To zahraniční lobby tady má neskutečně dlouhé prsty i do politiky a bohužel máme pořád plno politiků, kteří vymění tuhle zemi za kus žvance a za pár korun a za těch pověstných 30 stříbrných.
1: Prosím tě, tak tvůj vztah, tak Josef Skála, tak vím, že se znáte, ale s Ilonkou Švihlíkovou, jak jste na tom jako třeba spolupracovali?
0: Skvěle, my jsme chtěli dělat i seminář s Ilonkou, nakonec to nedopadlo z důvodu nějakého časového vytížení, seminář ve sněmovně, ale myslím si, že to dopadne. Příští týden Svatopluk pořádá debatu v Moravské Třebové, kde bude Ilona Švihlíková a budu tam i já. 30. května je to v Moravské Třebové.
1: Nebyl to června, 30.
0: 30. června, aha, já jsem řekl května, jo?
1: No, celé
0: promiň, já bohužel, jako časoprostor mě poměrně míjí, jako musím říct, že ty práce je strašně moc, tak se omlouvám, 30. června, v úterý v Moravské Třebové, moc se na to těším, Ilona tam bude, já si Ilony nesmírně vážím, je to skvělá ekonomická expertka a má výbornou vyřídilku, takže kdykoliv se s ní moc rád uvidím. A na tu debatu se těším, bude určitě přínosná, doufám, že bude plno. A Josefa Skálu, že my máme spolu, jako bych řekl, velmi právě respektabilní vztah, že vidíme ty věci trošku jinak, ale zaprvé mě ta debata s ním vždycky obohacuje, to je prostě nesmírně chytrý člověk a já se s ním bavím rád, já se rád bavím s inteligentníma lidma, přestože třeba mají jiný názor než já. Takže já si jako Josefa, byť mám jiný pohled na politiku z jiné strany než on, tak si ho ale vážím jakožto inteligentního člověka, který má určitě v srdci zájem České republiky. A ty debaty mě s ním přijdou jako velmi, velmi přínosný. A musím říct, že jsem se ho naprosto kategoricky zastal v ty jeho skandální kauze, kterou prostě, za kterou byl odsouzen s Vladimírem Kapalem a s Jurajem Šifrinem, kdy prostě to bylo největší zneužití justice tady od roku 1989 s naprostým přehledem, možná ještě předtím. Prostě to byla tak směšná, absurdní věc, kdy je odsoudili za to, že debatují o tom, jestli masakr v Katyni spáchalo sovětské NKVD nebo německá SS a za to je prostě odsuzují za zpochybňování genocidy. Ano, tak to prostě, to, kdyby mě řekl student v prváku v právech, tak ho vyhodím okamžitě, že tohle je trestný čin. A já jsem se tehdy Josefa velmi jednoznačně a jasně zastal. To považuji za naprosto absurdní politický proces. Pepa mi tenkrát psal a děkoval mi za to, já jsem mu za to psal zase e-mail, že to považuji za svou povinnost. A vím jednu věc, a to si na něm vážím velmi, že kdyby se podobná věc stala mně, což se může stát dnes a denně, protože na mě podává trestní oznámení furt někdo, tak já vím, že Josef by se zastal úplně stejně mě. Přestože prostě máme odlišný názory na některé věci, tak ten společný vzájemný respekt, vím, že on by udělal to samý pro mě. Jsem si tím naprosto jist a proto si ho vážím a myslím si, že jakákoliv debata s ním by byla zajímavá a přínosná. Já se s ním bavím vždycky rád.
1: Ale tak já to někdy budu muset zase to zorganizovat.
0: Jasně.
1: Ale každopádně tady je vidět, že prostě když jako lidi zůstanou lidma, jo, tak můžou mít jiný názory a můžou se prostě jako neschodnout, ale to neznamená, že se prostě k sobě nebudeme chovat jako lidi.
0: Víš, to je ještě, a myslím si, že tohle je jako skvělý téma. Jo. Prostě já se budu strašně rád bavit s Josefem, přestože má jiný politický vidění než já. Ale vím, že má vlastně jakoby stejný cíl, to znamená suverénní bezpečnou prosperující zemi. On má jiný názor, jak toho cíle dosáhnout, než mám já, ale prostě ten cíl je společný a hlavně, nebo stejný, ale hlavně je to prostě člověk, který vím, že není jako, že to není zrádce, že to nedělá kvůli penězům, že ho někdo neřídí, že prostě není jenom něčí loutka, která tady prostě prosazuje nějaký lobbystický zájmy. A s takovým člověkem já budu vždycky rád debatovat. Nikdy si jako nejsem přesvědčený, že mám patent na pravdu, že všechno správně vím já. Naopak, rád se inspiruju novýma názorama, novýma myšlenkama. a prostě pro mě je taková debata přínosná. Debata s člověkem, který vím, že jenom hájí nějaký jako názor, který mu tam tlačí jeho sponzoři, nějaký lobbysti, případně, že je to hnutí či strana, která vznikla tady za účelem toho, aby tunelovala veřejné peníze a vlastně lže lidem od rána do večera, jenom aby si nakradli, asi víme všichni, o kom se bavím, tak prostě taková debata pro mě přínosná není, protože ten člověk je, já nechci jako používat to slovo méně cenný, jak používal Petr Macinka, ale ne méně cenný, to je prostě člověk, který jako mě nemá co dát, nemá jakýmkoliv způsobem vůbec potenciál obohatit tu debatu, protože prostě vím, že ten člověk, jeho zájmem není bohatá, suverénní, bezpečná Česká republika. Jeho zájem je buď to prostě nějaká evropská kolonie, anebo prosazování a získávání politických bodů pro stranu, která tuneluje veřejné peníze. Takže s takovým člověkem já jsem jako, ano, prosím do televize, prostě abych lidem ukázal, že ten náš názor je a to naše směřování je správnější a že tady jsou pořád ještě politici, kterým záleží na obyčejných lidech a na jejich životech. Ale jako, abych se s ním šel bavit na pivo, to nepůjdu. S Pepou se rád půjdu sednout a taky jsme si párkrát sedli na kafe, někde jsme se popovídali a pro mě to je vždycky prostě přínosná věc. Takže pro mě prostě těhle lidé, kteří mají, a rád si sednu s Katkou Konečnou, mě to nedělá problém, rád si sednu prostě s lidma, kteří prostě mají jiné názory, než mám já, ale mají velmi podobný cíl, jako mám já, to je prostě to, aby se lidem v naší zemi žilo lépe.
1: Děkuju. Prosím tě, ještě tady jedno téma, a sice vy jste tam rozdělili tu vyšetřovací komisi, ne? Nebo
0: ano, ano.
1: Tu, tak jak to vypadá, máš nějaký v tom mezičase, jak se to rozjíždí?
0: Máme první zasedání teď v pátek v 8 hodin ráno, takže tam si poprvé sedneme a budeme nějakým způsobem se bavit o strategii, jakou to vést. A ten plný běh se asi rozeběhne na konci prázdnin, protože teď někoho schánět na jakékoliv slyšení je nerealistický. A navíc na nás 13. komisi, to znamená, budou dovolený a tak dále a tak dále. Takže teď se ještě sejdeme vlastně před těmi prázdninami, kde si řekneme nějaké základní fungování. Já se na to těším, protože tam jsou skvělí kolegové v té komisi. A zhruba někde od druhé poloviny srpna už bychom měli začít fungovat naplno.
1: Dobře, a jak je to vůbec v parlamentu přijímáno, tato komise?
0: No, s velkým zájmem. Musím říct, že co se týče koalice, tak já tam cítím obrovskou chuť pracovat a opravdu jak si rozmotat tohleto klubko zašmodrchaný, který prostě dneska ještě rozmotává dál Thomas Paukner na Facebooku, vřele doporučuji sledovat, to je neuvěřitelný jako investigativ. Tohle, kdyby dělala Česká televize, tak na to budu koukat od rána do večera, opravdu skvělá práce. Takže z hlediska koalice, tam je fakt jakoby podle mě upřímně motivovaná snaha provést naprosto férový vyšetřování, ať prostě zjistíme, co zjistíme, ale dát lidem ten pocit, že tady jako spravedlnost není mrtvý pojem a že právo není zametáno pod koberec. A ze strany opozice tam je to různý. Někteří tam členové, musím říct, taky podle mého názoru mají naprosto upřímný zájem se na to podívat a logicky lidé ze STAN a z TOP 09 to úplně nevítají, no, protože tahle kauza podle mého názoru prostě nebyla objasněna tak, jak by měla a já za sebe jsem velkým zastáncem toho, aby právo zase v České republice se vrátilo k tomu významu, který dřív mělo, abychom byli právním státem, protože pokud lidi budou mít pocit, že tady se jede kampelička, že tady jede bitcoinová kauza, různé tunely prostě přes politické neziskovky, samozřejmě právě dozimetr a že se neděje nic, že ti nahoře se té spravedlnosti vždycky vyhnou, tak ten stát nemůže dobře fungovat. Takže já jsem si dal i závazek přístupu do politiky, že prostě budu chtít vrátit alespoň částečně, protože úplně to po těch 36 letech nejde, ale alespoň částečně důvěru ve spravedlnost v České republice, aspoň částečně. Kdybych tam jeden střípeček přidal, tak za to budu rád a tohle je samozřejmě i cíl té komise.
1: Tak tady Marcela píše, že chodí počítat do volební komise, v této zemi není potřeba nic cinkat. Opravdu máme takové občany, kteří takto zvolili. A tady k tomu trochu, částečně to vlastně navazuje. Marie Zauralová, jak to vypadá s tím školstvím a ministrem Plagou? Ještě jsem ho ani jednou neviděla vystoupit, neviditelný ministr školství, neuvažuje se i o jeho výměně. No, co školství jako takový a pan ministr a ministerstvo?
0: Dělá wow, tak to tady bychom museli být další hodinu, ale dobře, zase... Já prostě jsem zcela jednoznačně zastáncem zásadní reformy školství a podle mě naše školství nejde správnou cestou. Angličtina v současné době podle mého názoru by prostě měla být vyučována v první třídě, od první třídy, protože prostě musíme znát jazyky. Jo. To kdekoliv cestuju, to prostě, i když se bavíme v rámci střední Evropy, tak pokud to není zrovna se Slovákama, tak jako těžko bych si popovídal se Siartem v maďarštině, protože maďarsky neumím a on asi ne v češtině. A když tam je tlumočník, tak to prostě není ono. Jo? Jako ty potřebuješ ten osobní kontakt, osobní vazby. Takže pro mě prostě výuka jazyku je důležitá. A já jako bych byl velkým zastáncem naprosto zásadní reformy školství. Pokusím si velmi rychle představit. Základní školy, okamžité zrušení plošné inkluze. To je totální zkáza školství. Já mám hluboký respekt vůči všem rodičům, kteří se starají o dítě s nějakými speciálními potřebami. Hluboký respekt. To je kdokoliv to zažil, tak ví, jaká je to práce. A to prostě ty rodiče, kteří tohle podstupují a dávají celé srdce a veškerou energii, veškerou lásku tomu dítěti, to je prostě přede mnou, před nima jako fakt smeka. Nicméně to, že dítě se speciálními potřebami je vtaženo v úzovkách normální třídy, to nepomáhá ani těm žákům, kteří prostě nemají ty speciální potřeby, ale ani tomu dítěti s jakýmkoliv postižením. Nepomáhá mu to. To dítě není hloupé, to dítě cítí, že nestačí v tom kolektivu, že je tam outsider a vytváří to úplně zbytečné prostě problémy a psychické bloky. To znamená, vraťme se k těm speciálním třídám se speciálními pedagogy. Nenějme to za něco, co je podřadné, co je degradující. Naopak, udělejme ty třídy perfektní, vyškolme ty speciální pedagogy, ať ty děti jsou velmi často talentované v nějakém určitém jednom segmentu. Jo? A ta škola jim to nedá. Oni mají třeba určité nějaké drobné postižení, takže jsou pomalejší v matematice, v češtině, já nevím, ve fyzice, ve všem možným, ale jsou třeba fantasticky nadaný na kulturu nebo na nějaké další věci. Tak pojďme dát to speciální školství a pojďme v nich neje gleichschaltovat, aby měli stejné znalosti matiky, přírodopisu, zeměpisu, ale pojďme jim dát tu šanci vyniknout v tom jejich oboru, ve kterým jsou jako extrémně talentovaní. To má být ten princip toho speciálního školství. Takže zrušení plošné inkluze, návrat ke speciálnímu školství, absolutní zákaz politické indoktrinace, vyhnat karabáčem všechny politické neziskovky, které tam do dětí prostě tlačí do hlavy jim genderismus a green dealismus a paneuropismus a tak dále, vyhnat je karabáčem, jsou tam nasáčkované dnes a denně, prostě přijdou za ředitelem, řeknou, my vám tady přispějeme, ale nechte nás tady, prosím, dělat tyhle ty semináře a lekce pro děti, strašidelná věc, absolutní zákaz politické indoktrinace na školách, platí to třeba na Floridě, zavedl to guvernér Ron DeSantis a fantasticky si to tam pochvalují. Střední školství, daleko větší těžiště na technické obory, výuční obory, maturita může být jaksi nějakým způsobem rozdělená u těch technických oborů, kde já prostě potřebuji zpátky spíš mistrovské zkoušky než maturity. Jo. Já nepotřebuji, aby zase šikovnej truhlář, aby prostě měl maturitu z matematiky. Já potřebuji, aby uměl dělat s tím dřevem. Ať dělá s tím šéfem, s tím řemeslníkem třeba poslední dva roky té školy a něco umí, něco se s tím naučí. Takže ta mistrovská zkouška je pro mě důležitá. A klíčová změna ve vysokém školství. Klíčová změna. Já to říkám všude, ať mě to všichni říkají, to neříkej, to lidi nepřijmou. Ne. Zavedení školného na vysokých školách. A já to hned doplním a vysvětlím. To by umožnilo prostě mnoho věcí v rámci reorganizace vysokých škol. Za prvé, stát by vypisoval státní stipendia. To znamená, že by si dopředu řekl, my chceme 1500 lékařů, 1000 ekonomů, 900 právníků a na to by vypsal určitý počet stipendií. Děti, které by udělali přijímací zkoušky, by dostali to stipendium a studovali by za to státní stipendium. Takže ad jedna by stát vlastně mohl regulovat, kam potřebuje ty studenty směřovat. Ad dva, veškeré ty obory, jako je genderová studia, klimatická studia a tak dále, nula. Chceš si to vystudovat? Vystuduj, ale za svý. My to jako stát nepotřebujeme. My nepotřebujeme klimatické inženýry ani genderové inženýry. My potřebujeme šikovný lidi, kteří zase se prosadí v tom oboru a zase bude platit zlaté české ručičky. Takže chceš být genderový inženýr? Super, zase. Stát to nepotřebuje. A další věc, kterou by to umožňovalo, by bylo to, že jakmile by ty studenti dostudovali tu vysokou školu, tak by museli pracovat třeba 10 let v České republice. Protože ta investice do toho vzdělání je investice do toho konkrétního jednotlivce z našich daní. A vystudovaný lékař stojí třeba 5-6 milionů korun. Moje dcera studuje na lékařské fakultě, aby vůbec nebyl proti tomu. Studovala by za stipendium, dostudovala by a musela by 10 let pracovat v České republice. Pokud by nechtěla, chtěla by jít do Německa, vydělávat eura, do Švýcarska franky, super, ale pak by musela splatit těch 6 milionů korun, který do ní ten stát dal. Protože prostě ti mladí lidé si musí uvědomit, že to vysokoškolské vzdělání je investice z našich daní do nich. Oni nemůžou prostě si vzít 6 milionů za studium a říct, tak nashledanou, my jdeme vydělávat eura do Německa. Jo? Nebo spoustu máme tady studentů ze Slovenska. Super, ať tady jsou, ale ať zůstanou tady. Ať ty lékaři ze Slovenska zůstanou tady. A ještě by to umožnilo třeba jednu věc, jak řešit třeba ty lékaře v těch oblastech, kde jich je nedostatek. A to je prostě možnost toho, že kdyby přijal ten student po dokončení školy místo v nějaké takové oblasti designované, ať už je to Moravskoslezský kraj, Karlovarský kraj a tak dále, nebo prostě jakékoliv ty oblasti, okresy, kde je hůře dostupný lékař, zubař a tak dále, tak by si odpracovával to stipendium dvakrát rychleji. To znamená, mohl by odejít už za 5 let. Jo, my ho tam nemůžeme přidělenkou poslat, to je protiústavní, ale motivovat ho tím, že když půjdeš pracovat sen, tak budeš moci vlastně si rychleji splatit to stipendium, které jsme do tebe dali, tak to je cesta, která je naprosto v souladu s naší ústavou, s našimi zákony. Tak to je prostě věc, která by totálním způsobem změnila naše školství. Jsou tam samozřejmě další věci. Já jsem byl v Singapuru, tam mají jedno z nejlepších školství vůbec na světě. Od prvního ročníku je tam vedou k vlastním projektům, k tomu, aby si zakládali svoje vlastní business projekty a ti učitelé do nich investují. Jo, to je prostě další věc, která by tady mohla fungovat, že by prostě studenti třeba v ekonomických oborech by měli dny pro investory, kde by přišli prostě lidi z PPFky a z Seven Energy a podobně a kupovali by si část projektu, jako byl D&D, by řekli, jasně, to je super projekt, tady máš 5 milionů korun a my chceme 30% z tvý firmy. Aby ty studenti už od prváku takhle fungovali, takhle to funguje v tom Singapuru a z 30 členů třídy, která tam byla, mělo 21 lidí, projekt, už rozběhnutý business projekt, který měl hodnotu přes $1 million. Přes $1 million. 21 za 30. Takže tohle je prostě věc, kdy to školství se musí vrátit zpátky k realitě, vrátit zpátky k technickým oborům, oprostit se o všech těch, jak říkám, genderistických a klimatických inženýrů, kterých máme přehršel a vůbec je nepotřebujeme a zase se vrátit ke kvalitě českého školství a přivést sem třeba i profesory ze zahraničí. Jo? Prostě ať tady máme zase znovu elitní Karlovou univerzitu. Ať sem jezdí studovat ty největší špičky, ale ať pak zůstávají ty mozky tady. To je věc, která si myslím, že je naprosto podstatná, která by zásadním způsobem to školství změnila a zreformovala.
1: My jsme tohle řešili v Ústeckém kraji ještě v dobách, když KSČM tady vládla, měla hejtmana, tak se zavedlo právě stipendia studentům a studenti teda dostávali až 100 000 za rok. A potom si to museli odmakat v Ústeckém kraji a tím se právě vyřešil ten problém s nedostatkem lidí velice rychle a efektivně. Takže ano, tenhle systém funguje. Prosím tě, poslední otázka a tady Vendelinovi děkuju za superchat. Zdravím, proč Česká republika nemá více průmyslu a továren ve vlastnící státu? Vždyť i jaderný si umíme postavit, jenom mít koule a prosadit to i vůči Evropě. Co stát vydělá, to pak ušetří svým lidem, tedy sobě. Jenom upozorňuji, že jaderný strojírenství, škoda jaderný strojírenství, jak se to jmenuje, je 100% vlastněný ČEZem a je zajímavý, že ČEZ prostě pro svoji vlastní firmu jako nepřipravuje zakázku, což je úplně jako šílený a tam ten ČEZ je vůbec celý takový zvláštní.
0: Ale to je kompletně tady jako náš stát, jo? Prostě my tady máme české firmy, které umějí fantastické věci, jo? Prostě dneska IT zakázky, Proč to dáváme nějakému Microsoftu? Proč? Nebo IBM? Nebo když tady máme ty český programátory, my jsme špička v tom oboru. No tak jako dáme to českým moravským firmám a ty peníze zůstanou tady. To je přesně to, o čem jsem mluvil.
1: Ano.
0: Podívej, 36 let tady platilo, že stát není dobrý hospodář, tahle mantra, a že prostě soukromník je lepší hospodář, tak jsme prodali úplně všechno. No? Takže Maďarsko má dneska MOL, Poláci mají Orlen, my nemáme nic. Jo? My jsme tady rozprodali za hubičku naše banky, ke kterým se všichni dostali prostě za 5 korunů přeložení. My jsme rozprodali všechny naše strategické firmy a teď je na nás, abychom tenhle ten trend otočili. Já jsem přesvědčený a říkám to dlouhodobě, že bychom třeba v oblasti právě výroby elektřiny nebo distribuce plynu měli mít kompletně celý řetězec od výroby až po koncového zákazníka. To znamená nejenom ČEZ jako výrobu, ale ČEZ distribuci, ČEZ prodej. Protože jakmile nemáš celý ten řetězec, tak je jedno, jak levně tu elektřinu vyrobíš, protože oni si na to nahází marže a stejně to budou prodávat za draho. V momentě, kdy to máš celý ten řetězec, tak zajišťuješ stabilní levnou elektřinu pro naše občany. A to je přece ten cíl. Já nepotřebuji, aby mi ČEZ vydělával 80 miliard korun ročně. Já potřebuji, aby dodával českým rodinám a českým firmám co nejlevněji elektřinu. Protože to se nám v té ekonomice zmultiplifikuje milionkrát. Jakmile budeme mít podnikatele, kteří budou mít nejlevnější elektřinu v Evropě, tak v tu chvíli budou oni 100násobně konkurenceschopnější. Přijdou sem zahraniční investoři právě dělat různý čipy, prostě práci s vysokou přidanou hodnotou, skvěle placenou práci a tak dále a tak dále. To samé platí v plynu. Já když jsem říkal, že bych jel do Ruska klidně jednat toho nákupu plynu, což bych jel, plyn prostě je jedno, odkud je ono, ti, co si ho kupují tamhle někde vždycky z Azerbajdžánu přes ruský trubky, tak jako víme, jak se to dělá, že jo, to je jenom vysačka Azerbajdžán, reálně to je prostě ruský plyn. Ale ty, kdybys koupil sebe levnější ten plyn a nebudeš mít tu distribuci a ten prodej, tak zase bude drahý. To znamená, ty potřebuješ mít kompletně celou tu sestavu od toho státního nákupce, který jediný to je schopný koupit, že to jsou obrovské peníze, až po přes distributora, což může být ČEPS a Net4Gas, až po prodejce, který to prodá tomu koncovému zákazníkovi. A tohle je věc, jak říkám znova, banka by měla být česká tady, státní, která bude financovat strategické projekty a bude poskytovat zvýhodněné půjčky, ať už novou manželům nebo prostě lidem v nějaké obtížné situaci a tak dále. A zcela jednoznačně třeba já říkám potravinový řetězec. Něco jako byla jednota, potravinový řetězec, menší potraviny, ne ty obrovské nákupáky, ale menší potraviny, kam by dodávali čeští zemědělci a čeští potravináři. Prostě ty bys věděl, že když půjdeš tady do toho obchodu, tak si koupíš český potraviny. Možná třeba i dráž, ale český a kvalitní. Takže by se mohlo rozhodnout, ale ty peníze by zase zůstávaly tady a byla by to podpora českého zemědělství, českého potravinářství, který mimochodem je strašidelným způsobem zanedbávaný v Polsku. Neplatí zemědělci ani sociální, ani zdravotní. Polsko má daleko vyšší evropské dotace. My jsme si zase nevyjednali nic. Takže ano, já jsem příznivcem toho, aby stát znovu investoval a aby stát u těch strategických jaksi, odvětví si ponechával kontrolu nad určitým segmentem toho trhu. Protože ty, když dám příklad, když budeš mít státního operátora, tak všichni ti soukromí budou muset zlevnit. Všichni. Oni dneska jenom řeší, že mají kartel, že jsou tady 3, domluví se na cenách a my máme nejdražší tarify v Evropě. S přehledem. Jo? To, kolik se platí ve Francii, to je smích proti tomu, co platíme tady my. Protože jsou 3 a domluví se. Kdyby tady byl jeden státní operátor, a ne, že by tu cenu dumpoval, ale dal by prostě férový podle zákona o cenách s nějakou marží, tak ty soukromí by se museli přizpůsobit. Jinak by ty lidi odešli k tomu státnímu. To samé v těch potravinách. V momentě, kdyby prostě my jsme prodávali v těch jednotách jenom za nějakou přiměřenou marži, no tak by se i ten Lidl a Kaufland museli přizpůsobit, jinak by si ty lidi to šli kupovat do těch jednot. Takže to má spoustu benefitů a já prostě nevidím důvod, proč bychom měli na těchto oborech nechat vydělávat zahraniční investory, když na to může vydělávat stát. Prostě nevidím k tomu jeden jediný důvod.
1: Přesně tak, v Polsku je Biedronka třeba právě.
0: Biedronka, že? Jasně. V Chorvatsku Plodine, já jezdím na dovolenou do Chorvatska, tam jdeš do Plodine, 90% produktů made in Croatia. 90% produktů. Vína, jdeš vína, jedno francouzský, jedno italský, zbytek chorvatský. Všechno.
1: No, přesně tak. Takže jo, ale Jindro, 22.14, protáhli jsme...
0: Na to, že jsme říkali, že budeme hodinu, tak to se nám to trošku vymklo z rukou, ale snad se diváci nenudili tady, tak doufám, že...
1: Nechal to mít dlouhý, takže přátelé, moc krát vám děkujeme za pozornost, díky za těch víc jak 1080 lajků v tuhle chvíli, klidně přidejte další. Jindro, já ti moc děkuju za dnešní pořad, doufám, že tu nejsi naposled a že se brzy domluvíme na nějakým repete, protože je to pro mě státní svátek s tebou vést debatu a
0: Já když mě nebrali tehdy televize a zakázovali mě tam chodit, respektive mě tam nezvali, tak jsem tehdy říkal všem těm lidem na té alternativě, že jim slibuju, že až budu mít možnost chodit do té televize, takže nikdy neodmítnu jejich pozvání a že vždycky budu chodit za nima dál. Takže kdykoliv, Petře, ty zavoláš, tak mě tady budeš mít, protože já si to vážím, že jsi mi dával prostor dávno předtím, než jsem se dostal do toho mainstreamu, a jsem za to vděčný a prostě proto kdykoliv ty řekneš, tak tady budu rád. Chtěl bych ti moc poděkovat za pozvání a za možnost takhle obšírně vysvětlit politiku pro, protože k tomu já vlastně nedostávám příležitost těch televizích, tam je to všechno rychlý a většinou se bavíme o tom, jestli dáme 2% na obranu a jestli Pavel pojede do Ankary nebo nepojede, to mě opravdu jako nezajímá v podstatě. A tady jsem měl možnost dneska vysvětlit lidem náš program a to, co bychom chtěli pro ně zrealizovat. Takže já ti za to moc děkuju, za tuhle příležitost a chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří se dívali, kteří třeba budou tohle vysílání sdílet, kteří si třeba kliknou na sledovat kanál Petr Bureš TV, protože děláš skvělou práci, takže určitě dejte si odběr u Petra, podpořte ho, dělá opravdu výbornou práci. Moc ti za to děkuju a moc děkuju všem lidem, kteří se dneska dívali. Vážím si toho. Věřte mi, že pořád vnímám politiku jako službu, že to není tak, že vy jste tady pro mě, ale já jsem tady pro vás. Moc děkuju.
1: Přátelé, jenom pár vět posledních. 2. července v 15 hodin v Praze, Novotného lávka, tak tam pořádáme autogramiádu 3 autorů. Jiří Jaroš Nikely, Zámky plné nacistů, o kterých jsme tady mluvili, mockrát u nás byl, Má cesta osvobozením Donbasem, Jarda Doubrava, který taky vlastně, že jo, tuhletu knížku jsme vydali, Ladislav Novák, kancléř 3 prezidentů. 2. července, 2.7. v 15 hodin na Novotný lávce. Prosím vás, registrujte se mi už teď všichni na tady dole, to je napsaný Petr Bureš TV, @seznam.cz. Míst máme 160, takže ať se nám tam vejdete. A díky vám, kteří už jste se mi napsali, a budeme moc rádi, když se zase uvidíme. Bude tam spousta zajímavých hostí. Křtít by měl, jeden ze křtitelů by měl být náš jediný kosmonaut, který ve vesmíru skutečně byl, takže jeho se můžete zeptat, jestli ta Země skutečně je platá nebo kulatá. Vladimír Remek a Josef Skála tam bude taky, Jindro. Já doufám, že ty si uděláš taky čas. A bude tam spousta zajímavých dalších lidí, to vám postupně budu říkat, jaké další hosty tam ještě uvidíte. Přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc a jak se říká tady už více jak 6 let, až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.
0: Moc vám děkuju. Hezký večer všem. Díky moc.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
1: Já vás zdravím, já vás vítám u toho dnešního pořadování tady z Midgardu, u komentovaného čtení. Jsem rád, že se potkáváme, jsem rád, že se slyšíme. Venku je krásně, máme za sebou de facto tropickou noc, protože myslím, že neklesly teploty na některých místech, pozor, neklesly teploty pod 20. No a to ještě nejsme na konci června. Takže počasí je takové, že je potřeba vzít konev a zalévat, tak aby nám to všechno nepomřelo. No, ale zase to pěkně prosperuje, protože to všechno krásně může růst. No, tak vítejte. A to komentované čtení dneska bude, no, myslím si, že zajímavé. Pojďme se podívat na to, kdo slaví dneska svůj svátek, slaví Pavla, Pavly slavějí. Pavla je příjemným českým jménem. Hodí se pro jemnou ženu. Nositelka jména Pavla může být drobná, přesto má mnoho prostoru i pro velké činy. Nositelkami jména jsou mimo jiné oblíbené české herečky Pavla Vitásková, Pavla Beretová nebo Pavla Tomicová. Jméno nosí také zpěvačka Pavla Kapitánová nebo moderátorka a herečka Pavla Charvátová. Ženské křestní jméno Pavla pochází z latiny, stejně tak i jeho varianta Pavlína, Paulína nebo mužská verze Pavel. Jméno vzniklo z latinského slova Paulus s významem malý, respektive malá, drobná, nepatrná nebo skromná. Pozor, jméno Pavla používá nebo nosí 42 440 dívek, žen, slečen a paní. 42 500 pomalu. To je hodně. 37 je číslovka, která označuje pozici v pomyslném žebříčku podle množství takovýchto jmen v naší České republice. 37. příčka. No, milé Pavly, Pauly a Paulíny, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku hodně vám přeji. Hodně obdarování, přeji vám pěknou oslavu, skvělé promořování. No a hezky si to užijte, pěkně to oslavte. No a vám, kteří znáte nějakou Pavlínu, Paulu, Pavlu, tak připomínám, a tím nezapomenete popřát, protože dneska mají svůj svátek a když jim popřejete, nadělíte jim prodloužení života, protože jim nastartujete víc imunitní systém. No, co ještě dodat? Asi nic, protože dneska žádný významný den se nekoná. Tak já to asi takhle můžu zavřít, si myslím, jo. No a co si povíme dál? Dál si řekneme to, že právě před chvílí bylo oznámeno, že ten divný pán, co se furt někam cpe a furt se na nějaký, furt nějaký výlety by rád, jako, tak, že nikam nepojede do Ankary. Co se týká Ankary, tak utrum. Nikam ho nevemou. Protože se tam bude jednat o věcech, které stejně nemá v kompetenci. On by tam jenom tlumočil něco, protože je neukázněný, tak ze svý hlavy. Zase by to byly nějaký bláboli, vůbec o čemkoliv. No a to nepotřebujeme, že jo? My nepotřebujeme, aby tam někdo pomlouval Českou republiku. Zaznělo, že jenom za vlády Andreje Babiše už byl na 12 cestách. To máte, není to půl roku ani, jo. Tak on furt někde courá na, za naše peníze. Teď, že jo, Čaputka se rozešla s tím svým bodyguardem, nebo on s ní, já nevím, jak to bylo. No a slavila 53. narozeniny. Aha, víte, kdo jí byl po boku? No, přeci ten, ten náš, že? Pávek. To se musíme bát, aby jsme ještě nemuseli financovat její ošat, jako její ošatný. My jsme tak zvyklí, že z té vojny, z té armády. No tak my jsou zvyklí, že jim furt někdo něco financuje. Tak to ne teda, to nebudeme financovat. Tady pár dní po rozchodu s Rizmanem, slaví, ne, jsem to říkal asi špatně, slaví Čaputová se 53. narozeniny po boku s Petrem Pavlem, tady, kdo to zveřejnil, má... oprávněnou obavu, aby jsme nemuseli platit další ošetné. A chytil jsem takovou, takovou krásnou, takové krásné sdělení. To bylo jenom napsané. A tam se psalo, kolik takový ten panáček, kolik on jako bere, jo? Tak on to zase takový chudák není, jako pozor. On si přijde na pěkný peníze jako prezident. Když se na to, tady možná se na to mrknu, tak on má základní plat asi 383 000. S paušálními náhradami to dělá 840 až 850 tisíc měsíčně. Plus ještě platíme ošatné politručky 100 tisíc. Takže to je v podstatě bez 50 tisíc milion. No tak on má za 5 let. Za 5 let to máte 60 milionů. Nás stojí tato zvláštní postava, tenhle ten skvoter Hradčanská jedna. No, to už tam nemá co dělat, že jo. Za zákona a podle všech pravidel už by ho dávno měli o tam teď vyhnat. To je to kolaborant, jenom stále vymýšlí, jak tady nám cokoliv zrušit. A propo, ono to zrušení koruny, jo, a výzva k tomu, že bychom potřebovali euro, ono to není jenom o tom, že nebudeme mít korunu. Ono to je hlavně o tom, že ve chvíli, kdy přijmeme euro, tak se staneme, i když jsme s tím nesouhlasili předtím, tak se staneme ručitelema všech půjček pro Ukrajinu. Protože za to, to jsou půjčky v eurech, takže za to se ručí. Takže naši občané, pokud by se toto stalo, tak by svými majetky ručili, svými penězi na účtech a tak, by ručili pochopitelně celou tu traktaci na té Ukrajině, kterou si tam platí ty evropští náckové. To je velice vážná věc. To není jenom o to, že přijdeme o naši vlastní měnu. To je o tom, že pak se to ručí a pak se to musí zaplatit věřitelům. Jako kdyby jsme neměli svého dluhu až. Že jo, když tady Fialová vláda nás zadlužila o takový strašný, o 1200 miliard nás zadlužili. 1200 miliard, chápete? za celou dobu od revoluce, tak oni ten dluh prostě znásobili. Jo. To je sebranka, co? A tahle ta sebranka si bere do pusy nějaký rozhodnutí tady současné vlády. Oni by se měli připravit na pobyt v teplácích, protože tady předložili nezákonný, porušili zákon, když předložili smyšlený rozpočet. Za to se taky musí někdo zodpovídat. Stanjura dostal tam nějakou trafiku v Evropě. No ne, tak jako to, chlapci, to je vaše dílo, to budete muset si vy nějakým způsobem pořešit. Prosete za to odpovědnost. Tak se připravte. Protože to všecko už se chystá a to všecko vlastně přijde. To je jenom otázka, kdo na to, kdy bude mít prostě koule, jak se říká. No a řekl bych, že ti, kdož dneska tady jak si vládnou momentálně, tak si se o tom nemluví, ale chystají se. Čili oni to nebudou avizovat dopředu. Já mám jednu perličku, jak jsou ty fanatici ve vysokých postech. Jaký tam jsou fanatici, nevzdělanci, jaký povl a jaká sebranka se může dostat třeba do vedení takové organizace, jako je NATO. Generální tajemník NATO přirovnal Rusko k Belgii a Nizozemsku. Rutte prohlásil, že Rusko není větší než Belgie a Nizozemsko dohromady. Podle něj si v Moskvě uvědomují sílu NATO a vědí, že alianci nemohou porazit. Dodal, že jakýkoliv pokus o to by byl největší chybou. Tady poznámka, že retorika NATO je čím dál tím tvrdší, já bych řekl čím dál tím mimo mísu, jako těžce mimo mísu. Takže pan Rutte by si měl trošku ten zeměpis zopakovat. Ale já to chápu, no tak to víte, ve škole si nedával pozor. No a potom se dějou takové věci. Nedávají ve škole pozor. Mají v hlavě bordel a guláš. No ale jsou v pozici, že berou peníze, rozhodujou o spoustě věcí. Chápete, někdo, kdo vůbec neví, jak Rusko, jakou má rozlohu. Kdyby to bylo o pár kilometrů, já to ještě chápu, ale to je otřesné prostě. Jako to je, jako kdybyste tvrdili, že mravenec kdykoliv zašlápne slona, jako, kdykoliv. Ať si to vlastně uvědomí, protože mravenec je mnohem větší než ten slon. No, to vidíte. Máme tady chytrolíny, máme tady co dělat s nejvyšší úrovní vzdělanosti, která mohla civilizaci zasáhnout. Protože takový tajemník Severoatlantické aliance, to je přeci šajbané. Na to člověk musí být fakt vzdělaný, na to musí být kovaný. Tak kovaný asi on bude. No ale kde ho kvůli, to by mě zajímalo teda. Možná kvůli pikle. To by tak sedělo. No nic, tak my si dáme knihu Milana Siručka. Budeme si číst další věci. My asi dneska dočteme. Člověče, co já potom vemu tady? Já si mám takových wow. A takových knížek, které bych mohl okamžitě nasadit, jo. No, to ještě možná dneska budu řešit. Takže archivy vydávají svá tajemství. Milan Siruček. Další české stopy v Nobelových cenách. Za výzkumy typu lidské krve a určení tří krevních skupin obdržel v roce 1930 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu rakouský biolog a lékař Karl Landsteiner. Protože Landsteiner žil v letech 1868 až 1943. jehož maminka pocházela z Prostějova. Landsteiner. Titul objevitele krevních skupin nese společně s Landsteinerem i český lékař Jan Janský 1873 až 1921. Oba se ke stejným výsledkům dělení krevních skupin dobrali téměř ve stejnou dobu, aniž o sobě věděli. Kdyby Janský v roce 1930 ještě žil, patrně by Nobelovu cenu převzali společně. Leopold Růžička 1887 až 1976, rodák z Vukovaru a chorvatsko-švýcarský chemik, získal v roce 1939 Nobelovu cenu za chemii. Jeho dědeček byl český krejčí, který se roku 1817 vystěhoval z Klatov. Z Prahy pocházeli předkové Wolfganga Pauliho 1900 až 1958, švýcarského fyzika a průkopníka kvantové fyziky, držitele Nobelovy ceny za fyziku od roku 1945 a také otec Maxe Peruce 1914 až 2002, který získal roku 1962 Nobelovu cenu za chemii. Na Domažlicku měl rodinné kořeny Felix Bloch 1905 až 1983, který v roce 1952 obdržel Nobelovu cenu za fyziku. Další cena patřila v roce 1984 do rukou básníka Jaroslava Seiferta. 1901 až 1986 byla udělena za literaturu. O okolnostech provázejících udělení této ceny se ještě vrátím. Oceněným se stal fyzik Peter Grünberg. Žil 1939 až 2018, narozený v Plzni. Žil v Německu a Nobelovu cenu získal společně s Francouzem Albertem Fertem v roce 2007 za objev takzvané gigantické magnetorezistence, GMR. Objev je považovaný za průlom v moderních informačních technologiích. Díky němu se dá výrazně zvýšit paměťová kapacita počítačových pevných disků a paměťová média se díky tomu mohla zmenšit na minimum. Také jméno Tomase Čecha, Czecha se to píše, 1947 se narodil, rodáka z Chicaga a držitele Nobelovy ceny za chemii z roku 1989, prozrazuje české kořeny. Jeho český dědeček emigroval do USA na začátku 20. století. České předky zřejmě z Uherského Hradiště má i rakouská spisovatelka Elfried Jelinek, 1946 se narodila, která roku 2004 obdržela Nobelovu cenu za literaturu. V roce 2012 získal Nobelovu cenu za chemii Brian Kobylka, narodil se 1955, profesor Stanfordovy univerzity s českými kořeny. Blízko k získání prestižního ocenění měli rovněž Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a Václav Havel, nominovaní na Nobelovu cenu míru, nebo Otto Wichterle. Tomu překvapivě vynález kontaktních čoček Nobelovu cenu nepřinesl. Nobelovy ceny se nedožil ani brněnský rodák George Jiří Schulz 1925 až 1976, který slavil velký úspěch s objevem atomárních a molekulárních rezonancí a obdržel za něj několik cen. Na Nobelovu cenu sice byl v 70. letech navržen, ale zemřel na infarkt a už se této pocty nedočkal. Právě tak se této pocty nedočkal Ladislav Mňačko.

nejprominentnějších novinářů, členem redakce Slovenské pravdy, než se stal pod vlivem měnících se událostí antikomunistou. Už v roce 1948 byl zpravodajem v Palestině. Do zahraničí cestoval často, navštívil mimo jiné Izrael. 1948, 54, 61, 67, 68, Albánii v roce 1949, Čínu a Mongolsko 1957, Zakarpatskou Ukrajinu 1956, Maďarsko 1957, Sovětský svaz 1960, Francii 1963, Itálii 64, 65, 68, NSR 1964, NDR 1965, Rakousko 1965 a 1968 a Vietnam 1966. V roce 1959 s výrazným úspěchem vydal autobiografický román Smrť sa volá Engelschen. Sfilmováno v letech 1960 až 63. Známá je též novela Jak chutná moc z roku 1967. Otřesné podobenství, jak hypnotizující moc může mít totalitní režim. Na počátku 60. let zákulisí politických procesů 50. let v knize Opožděné reportáže, jejíž význam bývá srovnáván dokonce s pracemi Alexandra Solženicina. V roce 1961 se v Izraeli jako novinář zúčastnil soudu s Adolfem Eichmannem. Proces zpracoval v reportážní knize Já, Adolf Eichmann, 1961. Před cestou zašel k našemu šéfredaktorovi, který si mne k jednání pozval, abych se vyslovil k Mňačkově nabídce, že mu ihned vyplatíme 40 000 korun a za to nám bude z procesu posílat své reportáže. V roce 1966 byl jmenován zasloužilým umělcem za výrazný podíl na rozvoji slovenské kultury. Na podzim roku 1967 odešel do Izraele na protest proti postoji Československa v izraelsko-arabské válce, odkud se však po několika měsících vrátil. Jeho první manželka židovského původu v Izraeli zůstala, však natrvalo. Druhá emigrace, tentokrát podstatně delší, následovala hned po srpnu 68. Usadil se v Rakousku v Eisenstadtu. Ve vesnici V prosinci roku 1969 byl vyloučen ze svazu spisovatelů za zradu socialistických spisovatelů a za politický avanturismus. V exilu se pak věnoval intenzivně psaní. Vznikla řada scénářů pro televizi, z nichž 9 bylo realizováno a 8 prozaických knih, mimo jiné politické eseje Agresoři a sedmá noc a satirický román s orwellovským nádechem Soudruh Munchausen, Soudruh Prášil, vydaný v exilovém nakladatelství Index. Je to groteskní průvodce poválečnými dějinami KSČ, kde vystupují skutečné historické osoby s nejen lehce pozměněnými jmény. Husár je Gustav Husák, Gottles místo Klementa Gottwalda. V roce 1989 se vrátil do Československa. Vystupoval rozhodně proti rozdělení společného státu a po jeho rozpadu v roce 1993 si za své bydliště zvolil Prahu. Zemřel v roce 1994 v Bratislavě. Pohřben je v slovenské obci Lukovištia v okrese Rimavská Sobota. Ladislav Mňačko byl dvakrát ženat. Jeho první žena Hedviga Mňačková byla tvůrkyní obálek a ilustrací některých jeho knih Izrael, albánská reportáž. Po rozvodu se v roce 1968
znovu oženil.

Druhá manželka Eva Mňačková, rozená Botová, odkázala pozůstalost Ladislava Mňačka, včetně jeho pracovny, památníku národního písemnictví. Zastavme se alespoň krátce u některých jeho děl. Smrt se říká Engelschen. Smrt se volá Engelchan. 1959. Román opírající se o autorovi vlastní zkušenosti z partizánského hnutí za druhé světové války popisuje osud valašské osady Ploština. Noční rozhovor. Noční rozhovor. 1966. Proza evokuje autorovi vlastní zážitky z konce války v Drážďanech, jak je prožíval jako utečenec z lágru živící se prodejem tabáku na černém trhu. Po 20 letech se do tohoto rozbořeného německého města vrací a v jeho troskách mu užívá děsivá a hrozná realita německého fašismu. Ve středu jeho vzpomínek je opětovaná láska německé dívky, někdejší fanatické nacistky, která pro lásku k nepřátelskému vojákovi, chápanou jako vlastizradu, byla svými nejbližšími popravena. Autor konfrontuje minulost a přítomnost v rozhovorech s dívkou v recepci hotelu, jež je zmítána vnitřním rozporem o správnosti rozsudku smrti nad válečným zločincem, který byl jejím otcem. Jak chutná moc, ako chutí moc. 1968. Fotograf Frank se na pohřbu svého bývalého přítele v posledních letech života komunistického funkcionáře a morální trosky zamýšlí nad tím, co je moc a co je jejím důsledkem. Nebezpečí, že funkce spojená se značnou mocí odličí člověka, zdeformuje ho, učiní z něho povolný nástroj zla, je nadčasový, stále aktuální. Vycházel nejprve na pokračování v časopise Plamen v roce 1966. Vydání knihy bylo zakázáno. Důvodem se stala podobnost hrdiny s postavou prezidenta Antonína Novotného. Poté, co kniha vyšla ve Vídni a Londýně 1967, vyšla také slovenský a český v roce 1968. Satirický román Soudruh Munchausen, Soudruh Prášil, 1972, o němž jsem se už zmínil. Na závěr chci připomenout, jak těžké je povolání státníků, politiků a novinářů. Svědčí o tom počet atentátů, které byly vůči nim uskutečněny, i když nikoli všechny neskončily smrtí, ale vždy určitými následky. Desetiletí 1990 až 2000, jich bylo 17. V dalším 43, v letech 2010 až 2020, 82. A za poslední 4 roky 17. Posledním v pořadí byl Donald Trump, který atentát přežil. Mezi cíly atentátníků z našich politiků to byl například poslanec KSČM Jiří Svoboda, slovenský novinář Ján Kuciak s manželkou, slovenský premiér Robert Fico. Když procházíme jejich seznamem, nalezeme na něm hlavy státu, premiéry, krále a prezidenty ze všech koutů světa. Nikoliv všechny byly smrtelné, ale všechny měly následky, ať už fyzické, nebo přinejmenším psychické. Nevyhnuli se jim i takové vyspělé státy jako Francie a Německo, což byl případ Jacques Chiraca či Oscara Lafontaine. Švédská ministryně zahraničí Anna Lindhálová byla napadena v obchodě, když si kupovala nové boty pro televizní besedu, kterou měla následující den. Nevyhnuli se jim ani Spojené státy, předsedkyně sněmovny reprezentantů Nancy Palojsová, ale třeba i velitel ruské ponorky K-148 Stanislav Ryžický, kandidátka na starostku Kolína nad Rýnem Henriette Rackerová, americký zpěvák Christian Grimm a dokonce francouzští policisté, ale také římskokatolický kněz Jacques Hamal,
z Normandie, ruský velvyslanec v Turecku Andrej Karlov, vrchní velitel Luganské a Doněcké lidové republiky, nevlastní bratr severokorejského vládce Kim Jong-un, americký kongresman ve Virginii, primátor Gdaňska Pavel Adamovič, iránský jaderný fyzik Mošen Fakhrizadeh, velitel ukrajinské rozvědky Maxim Šapoval, abych uvedl alespoň některá jména. Na ukázku přetiskují tabulku atentátů alespoň z prvního desetiletí našeho století, ale na Wikipedii můžete nalézt přehled od starověku po dnešek. Je tady ona tabulka a za tabulkou ještě máme čtení. Tak. Kolik máme? 32. Tak můžeme dát písničku, já si myslím. To je tak akorát, ne? Tak co vybereme?

Tak jsme si zahráli takovou hezkou písničku romantickou, dá se říct. Pojďme si ještě přečíst poslední část knihy Milana Siručka. Archivy vydávají svá tajemství. Chutě našich prezidentů, protože vám při čtení této knížky už asi vyhládlo. Pro inspiraci se věnují tomu, co nejvíce chutnalo našim prezidentům. Využij přitom podkladů, které zveřejnila novinářka Blanka Rostovská. Ačkoliv si řada čtenářů může myslet, že prezident se oddává luxusnímu jídlu, ale pokud nehostí nějakou významnou návštěvu a nechce se podřídit jejímu vkusu, většinou dává přednost domácí české kuchyni, někdy i tomu zcela zdánlivě nejobyčejnějšímu jídlu, často to, kterému připomíná mládí. To je pravda. Jsem asi prezident, já mám taky rád krupicovou kaši. Nebo třeba, co krupicovou kaši, ale třeba to, čekejte, to vám řeknu, nákyp, rýžový nákyp třeba, to mám taky rád, žemlovku, pochopitelně. No, teď mi napadlo, že tady mám nějaký jablíčka už takový starší, tak to bych si mohl, Péťa si udělá žemlovku. No ne. Zítra jsem pozván na oběd k paní profesorce Majdalence. Slíbila mi ptáčky, který umí fantasticky a dokonce na několik způsobů je umí. Takže zítra budu mít luxusní oběd u paní profesorky. No a já si myslím, že se určitě pochlubím jako zítra, jo. No ale taky člověk se vždycky u toho jídla. Ono to je totiž s tím jídlem tak. U toho jídla, nebo to jídlo vám připomíná určité momenty a situace, které jste prožili. A pokud jste jako dítě prožívali hezké okamžiky, hezké chvíle, no tak ta nostalgie, chutě na ty jídla, nebo na ta jídla z doby mládí nebo z doby dětství, no tak pochopitelně to evokuje potom. Většina českých prezidentů měla výrazně střídmější chuťové preference, než by většina našich občanů předpokládala. Tradiční česká kuchyně a jednoduchost byly pro ně často více než dostatečné. Ať už byli gurmáni, labužníci či milovníci jednoduchých pokrmů, jejich vkus nás inspiruje k tomu, abychom si vážili bohatství české kulinářské tradice. Tomáš Garrigue Masaryk. Mezi jeho oblíbenou stravu patřily topinky, vejce, polévky, škubánky, brinzové halušky a švestkové knedlíky. S cukrem a sladkostmi šetřil a dbal na zdravý životní styl. Tak škubánky, to je sladký jídlo, švestkové knedlíky, to je sladký, no, tak si to je bez cukru, to asi šetřil, jenom to se tak říká tady. Edvard Beneš, jeho chutě byly podobné Masarykovi, maso, zeleninové přílohy, saláty a místo moučníku kousek dobrého sýra. Přesto si někdy dopřál luxusní pokrmy, jako byl telecí filet na žampionech nebo pečená koroptev. Já jsem si myslel, že to bude hůř číst, protože Pavlov efekt, víte? Emil Hácha, na rozdíl od svých předchůdců, byl opravdovým gurmánem. Rád chodil do slavného pražského lahůdkářství u Liprta a dopřával si místní speciality doplněné dobrým vínem a doutníkem. Jen si nedovedu představit, jak to dělal za protektorátu. Pamatuji si, že vše bylo na lístky a například masa, včetně uzenin, jsme dostávali 20 deka na měsíc. Žatecký rodák Josef Lippert otevřel své lahutkářství v Praze 29. března 1892 a brzy se k němu naučila chodit pražská honorace. Například Vlasta Burian tu pořádal slavné chlebíčkové hostiny. Nechválně se proslavila hostina, kterou tu uspořádal pro fašisticky zaměřené novináře, tehdejší premiér generál Alois Eliáš, ale chlebíčky byly otrávené.
Však také za svou spolupráci s odbojem byl nacisty popraven. Po roce 1989 byla obnovena Lipertova značka bez spojení s touto rodinou. Eliáš byl prezidentem Havlem, v roce 2002 vyznamenán in memoriam řádem Bílého lva. Liperta měli to vyznamenat. To nebyla sranda dodat otrávený chlebíčky. To je jasný, že otrávili Eliáše, že ho to popravili. Ale jemu tomu hrozilo, když mu zkazili úplně reputaci. Klement Gottwald měl rád skromnější jídla, jako bramborové placky nebo hovězí polévku. S funkcí prezidenta však vzrostla i jeho chuť po vybranějších pokrmech, jako hovězí svíčková na způsob Wellington. Základní surovinou je hovězí svíčková v celku, která se marinuje v oleji s worcesterovou omáčkou a čerstvými bylinkami. Potom se zvolna 10 minut opeče, potře hořčicí a směsí z nadrobno nasekaných hub dušených na másle a cibulce. Maso se pak zabalí do listového těsta vyváleného na tenko. Balíček se potře rošlehaným vaječným žloutkem a peče se v troubě asi půl hodiny při teplotě okolo 180 stupňů. Maso musí uvnitř zůstat růžové a šťavnaté. Hotová pečeně se nakrájí na plátky a přelije se omáčkou z výpeku, hovězího vývaru a madejry. Jídlo je pojmenováno podle vévody z Wellingtonu a připomíná jeho vítězství v bitvě u Waterloo. Podle legendy to byla jeho oblíbená pochoutka a název prý pochází z toho, že protáhlý tvar pečeně připomíná vévodovu holínku. Antonín Zápotocký občas sám stál u sporáku a rád zavařoval ovoce a zeleninu. Jeho kompoty a nakládané houby byly považovány za mistrovské kousky. Byl ovšem známý svou neodolatelnou chutí na párky. Tlačenka a buřty s cibulí patřily mezi jeho nejoblíbenější jídla. Ludvík Svoboda byl nekuřák a téměř abstinent. Výběrem jídla nezapřel své vojenské kořeny. Rád si dopřával česnečku, brambory pečené ve slupce s tvarohem a mlékem nebo ovocné knedlíky. Gustáv Husák měl řadu zdravotních omezení, kvůli cukrovce musel dbát na dietu a považoval čistou vodu z islandských ledovců a rybí olej za klíčové pro své zdraví. Přivezl jsem z Reykjavíku láhev islandské vody a dal jí nejmladšímu synovi, aby jeho spolužáci mohli ochutnat. Všichni se shodli na tom, že je to prostě voda. Tyto zásady porušil po tragické smrti své druhé ženy Věry, rozené Čáslavská. To denně vykouřil až 60 cigaret a vypil láhev koňaku. To asi teda vůbec nedával. Václav Havel. Rád se sám věnoval vaření a jedl jak českou klasiku, tak asijskou kuchyni nebo vařil své vlastní recepty. Jeho stůl hostil širokou škálu jídel od držkové polévky po svíčkovou v máslovém těstě. Václav Klaus velmi rád jí poctivou českou stravu. Svíčková, guláš, bramborák, žádné speciality. Miloš Zeman oblíbil si tradiční česká jídla, jako jsou zabíjačkové pochoutky, kachna, husa, brambory na loupačku, karbanátky, kulajda a gulášová polévka. Navzdory svým preferencím začal později kvůli zdraví do svého jídelníčku zařazovat i zeleninové saláty. Když jsem za ním jezdil do Nového Veselí, mým úkolem bylo přivést slivovici, on od místního řezníka obstaral uzeniny. Petr Pavel je známý jako vděčný strávník, který sní téměř všechno. Má rád těstoviny, zelňačku a burger, který rád doplní o dobré pivo. Pokud by vám snad něco z toho chutnalo, nebo zachutnalo, zkuste to uvařit či úpéct, ale nezaručuji, že to je jedna z cest do prezidentského křesla. Přesto předem přeji dobrou chuť. No a to je všechno. Představte si to. To je všechno. No, tady z této knihy. Zavírám, odkládám. Kde
Redaktor Mladé fronty Milan Siruček. No, 46. Tak si dáme další knihu. Jsem se tady připravil. To vás mohlo zajímat. Od Jana Masného. Je to z edice Zakázané vzdělávání. To mě inspirovalo. Jo? Rusko 21. století. Archa svátosti člověka. To je taková notická od Jana Masného. Přejete-li si, aby si někdo pořídil pero, požádejte ho, aby se podepsal. Jakmile zjistí, že k tomu potřebuje psací potřeby, je hotovo. O co musíte požádat vnitřně bohatého dospělého člověka, aby věnoval pozornost neobvyklé knize o Rusku? Požádám vás o čestnost. Upřímně si odpověste na otázku. Opravdu věříte, že obraz Ruska, vytvářený polistopadovými médií a politickými subjekty, odpovídá realitě? Velké společenské události posledních let nás nutí hledat odpovědi. Svět totiž ani za dob karibské krize nestál tak blízko propasti, jako stojí dnes. Je to kniha s českými kontexty Jana Masného, Monika Koucká Sázela, obálku vypracoval Josef Šimáček a vydal Jan Buzek, Zakázané vzdělávání. Tak, podíváme se, z jaké to je roku, pro ty věci. 2024, ISBN 978-80-90-92-255-4-0. Předkům všem, kdo nesl jiskru světla tmou, abychom my mohli zažehnout slunce. Děkujeme. Největším učitelem Slovanů je příroda. Svatými lidmi jsou proslovany jejich rodiče. Anděli jsou proslovany jejich děti a vnuci. Hlavní kosmologické texty Slovanů jsou jejich národní pohádky. Největšími obřady Slovanů jsou hlavní události jejich života. Narození dětí, svatba, vojenská přísaha, smrt. Největším pramenem cti a důstojnosti je proslovany služba pravdě. Bohům obětují Slované výhradně plody své vlastní práce. Hlavním mravním imperativem Slovanů je spravedlnost. Největším úkolem Slovanů je ochraňovat zemi a nést nebesa. Největším tajemstvím Slovanů je láska. A nyní, když to vše víš, tak pokud už nerozumíš všemu, rozumíš tomu nejdůležitějšímu. Světoznámý cestovatel, objevitel několika dříve neznámých kmenů v oblasti Amazonie, expert na staré civilizace a prvobytné společnosti, nositel a ochránce původních slovanských tradic a kosmologie, Vitalij Vladimirovič Sundakov. Pravoslava, symbol spravedlnosti ruské civilizace. No, tak se do toho pojďme začíst. Než začneme, oblíbenou disciplínou některých nemoudrých Čechů a Slováků je kritizovat Rusy za věci, které sami považujeme za důležité. V Rusku prý není na co koukat. Je to zaostalá země, kde polovina obyvatel nemá ani splachovací záchod, říkají. Za prvé to není polovina, je to výrazně méně. Za druhé je třeba odpovědět si na otázku, proč ten splachovací záchod nemají. Fakt, že ho nemají, neznamená, že ho nemůžou mít. Moskva, Petrohrad, Kazaň, Novosibirsk, Jekatěburg a další města jsou supermoderní aglomerace. Jejich infrastruktura a občanská vybavenost často výrazně předčí možnosti našich největších sídlišť. Právě z těchto měst ale mnozí odjíždějí i s celými rodinami do vesnic, aby tam žili na své půdě a mohli na ní hospodařit. Chceme zůstat lidmi a chceme vychovat z našich dětí lidi. To v Moskvě není možné. Zaznívá. Lidé na vesnicích často staví roubenky z kulatiny. Ta je v Rusku o poznání levnější než u nás. Bydlení v dřevěném domě umocňuje pocit z odchodu z města. Na vesnicích jsou možnosti místní infrastruktury přirozeně menší než ve velkých městech.
Neznamená to však, že bydlení na ruské vesnici znamená žít ve stepi, kde desítky a stovky kilometrů okolo nic není. Všechna standardní občanská vybavenost bývá běžně dostupná vozem, školy, nemocnice, úřady, obchody. Co není dostupné vozem, je dostupné díky regionálnímu leteckému spojení s jedním z oblastních center. Taková je cena za život v lůně přírody a ne ve zhonu betonové džungle. Stále více lidí tuhle cenu s radostí platí. Rusové nejsou západní civilizace. Priority jejich životů jsou jiné. Naše touha posmívat se jim za údajnou absenci splachovacích záchodů vypovídá daleko více o nás než o Rusech. Za zmínku také stojí zeptat pocity Rusů, kteří se odstěhovali do naší české vlasti. Když se jich zeptáte na největší mínus České republiky, uslyšíte, že největším mínusem je fakt, že jsou tady cizinci. Druhým největším mínusem naší vlasti je příšerná úroveň služeb ve srovnání s Ruskem. V ruských větších městech je nehledě na sankce běžně dostupné všechno. Všude a pořád. V sektoru služeb se v Česku o některé věci, které jsou v Rusku považované za základní a samozřejmé, musí bojovat. Je rovněž zajímavé, že používání splachovacích záchodů v Česku a na Slovensku ruští emigranti žijící u nás jako plus nikde nezmiňují. Asi tento výdobytek civilizace neumí docenit. Rusko a velké aglomerace obzvlášť umí být v posledních letech pro život velmi pohodlné, přátelské a vítající. To ale neznamená, že v této zemi je vše zalité sluncem, konzumu a pohody. Rusko nikdy nebylo a nikdy nebude spotřebitelským rájem. Ruská kultura nedovoluje národu sklouznout k takové úrovni privitimismu. Život je tam místy tvrdý a nemilosrdný. Jak bude člověk žít, záleží z velké části na něm a jeho schopnosti orientovat se v prostředí a využívat možností, které moderní Rusko nabízí ve sféře vzdělávání, výchovy a pracovního uplatnění. Léta strávená v Rusku naučila autora velmi jasně vidět i slabé stránky této obrovské země. Kvůli nim tu ale nejsme. Smyslem a účelem našich životů je učit se a neřešit, kdo z našich učitelů chodí kam na záchod. Vladimír Putin. Člověk nesmí být pouhým prostředkem, musí být nejvyšším cílem rozvoje. Pád impéria. Tak bychom to mohli asi... Jo. Západ jako hegemon odchází ze světové scény. Jeho odchod je důsledkem objektivních společenských procesů v ekonomice, demografii, úrovni vzdělanosti a kultuře. Zítra bude vše na světě jinak, již dnes je však jinak. Nestrácejme čas hleděním do minulosti a modlením se ke starým obrazům. Je těžké ze dne na den začít chápat svět podle nové reality. Je však nezbytné to udělat, aby bylo možné vyhnout se velkým, místy i osudovým chybám. Při hovoru s Rusy, jimž v době perestrojky a rozpadu Sovětského svazu bylo už okolo 30 let, měli stabilní zaměstnání, rodiny a odpovědnost, uslyšíte často následující větu. My jsme až do roku 1998 vůbec nechápali, co se v naší zemi děje. Od roku 1990, kdy se začal rozpadat Sovětský svaz, do roku 1998, kdy Rusko zbankrotovalo, je to 8 let. 7-8 let, kdy lidé přemýšleli starými obrazy dob Sovětského svazu, žili minulostí. Nebyli proto schopni reagovat na vznikající životní situace adekvátně nové realitě. Za tu dobu bylo uděláno obrovské množství chyb, jež vedly k nespočtu osobních a rodinných tragédií. Západ v čele s USA odchází navždy. Nebude žádné magické znovu zrození z popela a návrat starých zlatých časů washingtonské dominance.
Nyní musíme vystavět novou realitu, náš nový život v nových časech s novým rozložením sil a novými centry civilizace. Lpění na starých časech nebude znamenat jejich návrat. Bude to ale znamenat spoustu velkých společenských chyb, jimž by bylo možné se vyhnout. Stačí přestat přemýšlet ve starých obrazech, otevřít oči a být aktivní při tvoření nové reality. Český úkol při vytváření nového světa je jasný. Hledat a nést pravdu. Ocitujme si zde slova bývalého ruského nelegálního agenta Andreje Olegoviče Bezrukova, nyní analytika profesora elitní ruské diplomatické školy MGIMO a bezpečnostního experta zaměřeného na USA a Západ. Pro svoji hlubokou erudici bývá často zván do nejsledovanějších televizních diskuzních pořadů o politice a společnosti. Andrej Bezrukov. Přežijeme, pokud dokážeme stabilizovat naši společnost a nabídnout lidem normální přetékání peněz od bohatých k chudým, které stabilizuje společnost a vytvoří střední třídu. Jestli to neuděláme, tak s námi bude konec. Hořet přitom bude vše. Rusko nebude první, mnoho jiných zemí bude hořet před ním. To je první faktor hýbající současným světem. Druhým faktorem je čistá geopolitika. Nyní, když skončil jeden technologický cyklus, liberální hospodářství začíná další. V rámci nového technologického cyklu bude vše jiné. Bude v něm jiná ekonomika. Aby bylo možné pochopit, jaký model tam bude fungovat a kdo bude v čele, začíná jako vždy v historii konkurence několika různých modelů. Svět se nyní rozpadá na takzvané technoekonomické bloky. Ten, který bude nejlepší, zvítězí a povede další globalizaci. Část vystoupení Andreje Bezrukova v GIMO k nalezení na YouTube na kanálu Andreje Sušencova. Ukrajinská krize a globální strategie Ruska. To přednáška v MGIMO 11. července 2022. Po uplynutí, takhle nový začátek, po uplynutí několika posledních desetiletí zřetelně vidíme, že od začátku 90. let nebudovala nová politická moc v naší vlasti nikdy základy pro velikou státnost, jako tomu bylo v 90. letech v Rusku. Od sametového listopadu se naší vlastí soustavně kope hrob. V tom je rozdíl mezi našimi zeměmi, mezi Ruskem a Českem. Vidíme to na výsledcích. Zatímco Rusko od 2 desetiletí od začátku nového milénia pomalu stává z popela jako společenská a duchovní supervelmoc, naše země se potápí do stále větších hlubin. Ačkoliv to ze začátku vypadalo, že obě naše země dělaly to samé, nedělaly to samé. Česká nebo československá společnost je od roku 1989 rozkládající se socialistická společnost pozdních 80. let. Rusové šli jiným směrem. Dlouho tiše pracovali, aby změnili svoji zemi v archivu svátosti člověka. Nařízení prezidenta Ruské federace o poskytnutí humanitární pomoci lidem, kteří sdílejí tradiční ruské duchovní a morální hodnoty. Za účelem ochrany základních práv a svobod člověka a podpory lidí, kteří se svobodně rozhodli ve prospěch duchovního, kulturního a právního spojení s Ruskou federací stanovují, za prvé, poskytnout právo podat žádost o vydání povolení k dočasnému pobytu bez potvrzení o znalosti ruského jazyka, znalosti dějin Ruska a základu práva Ruské federace pro cizince nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří projeví zájem přestěhovat se do Ruské federace z cizích zemí. Z důvodu odmítnutí politiky prováděné těmito zeměmi, jež vnucuje destruktivní neoliberální ideologická dogmata, protiřečící tradičním ruským duchovním a morálním hodnotám. Prezident Ruské federace Vladimír Putin, Moskva, 19. srpna 2024. Tak, dáme si písničku. Dáme si písničku a pak si budeme zase číst něco dál.

čteme novou knihu od Jana Masného, Rusko 21. století, archa svátosti člověka. Západ dělá z prezidenta Putina boha. Vladimír Putin je pro liberály bůh. Putin je pro ně tím, čím je pro křesťany hospodin. Putin je pro ně tím, čím je pro muslimy Allah. Putin je všudy přítomný, Putin má ve všem prsty, Putin za všechno může. Západ nemá rád Vladimíra Putina hned z několika důvodů. Prvním důvodem je, že tento ruský vůdce nedovolil Západu definitivně rozkrást a rozbít Rusko. Nedovolil Západu zničit ruský národ. Další důvod, proč Západ nemá rád Vladimíra Putina. Vybudoval silnou a mocnou armádu, která je schopná zemi ochránit. Západ díky tomu nemůže udělat trik, jenž používá po celém světě. Připlout se svými válečnými loděmi k branám Ruska a v uvozovkách demokratizovat ho. Západní zášť vůči Vladimíru Putinovi doprovázená citelnou mírou úpadku vlastní společnosti, vzdělání a průmyslu změnila ruského prezidenta na boha, který na mezinárodním politickém kolbišti za všechno může a číhá za každým rohem. Za co většina Rusů miluje Vladimíra Putina? Za to, že po jeho příchodu přestala v Rusku probíhat občanská válka. Není možné jinak označit ruská 90. léta. Za to, že se v zimě opět začalo topit, za to, že je možné vyjít na ulici a nebát se. V Moskvě 90. let jste mohli zmlátit plukovníka tajné služby před jeho vlastním bytem, ukrást mu peněženku a odejít z toho bez trestu. Z ozbrojení bandité vytahovali krásné studentky pro své potřeby z posluchárn vysokých škol a univerzit před očima učitelů a ostatních studentů. Kriminální živly mohli na ulici uprostřed bílého dne s klidem zabít člověka jen za to, že se jim nelíbilo, jak byl oblečen. Ruská 90. léta jsou pro našince nepochopitelná, neboť nic ani vzdáleně podobného se u nás nekonalo. Ze stejného důvodu nedovedou někteří naši lidé pochopit oddanost Vladimíru Putinovi. Za vlády prezidenta Putina začali lidé za práci opět dostávat výplatu. Začalo fungovat zdravotnictví, které se stále ještě vyhrabává z gigantické jámy, do níž spadlo po konci Sovětského svazu. Policie začala za vlády Vladimíra Putina opět vynucovat zákon a ne pouze zneužívat své pravomoci pro osobní obohacení. Začaly fungovat základní instituce nezbytné pro rozvoj společnosti. Stabilně se popularita Vladimíra Putina v řadách vlastního národa pohybuje v rozmezí 60 až 80%. Příležitostně i více, je-li zrovna Rusko a prezident sám terčem útoku Západu. To národ sjednocuje a staví do pozice následovníka a souputníka prezidenta, jehož úkolem je ochránit ruskou civilizaci a její čest před útočníky. Poslední příchod sjednocené Evropy pod vedením německých nacistů do Ruska skončil násilnou smrtí 27 milionů obyvatel země. Těchto 27 milionů svatých mají Rusové i jejich prezident před očima vždy, když nějaký ze západních politiků začne hovořit o demokratizaci Ruska. Proto vede útok na Rusko s železnou pravidelností k semknutí ruského národa okolo svých moudrých a silných představitelů, jejichž úkolem je vést a chránit národ. Západ tento mechanismus nedokáže pochopit. Vztah ke svému národu. Vladimír Putin začal po příchodu do prezidentského křesla pořádat každoroční přímé linky, kdy se napřímo baví se svým národem. Lidé mohou zavolat do televizního vysílání a sdělit prezidentovi konkrétní problémy jejich kraje. Obvykle se přímé linky táhnou mnoho hodin, než se prezident rozloučí se svými spoluobčany a beseda skončí. Dělá se to z prostého důvodu. Na základě
průměrných ekonomických a společenských ukazatelů bývá těžké soudit o konkrétních situacích, v nichž ruský národ na svém obrovském území žije. Důležité je slyšet o nich od reálného živého člověka. Prezident se navíc osobním jednáním napřímo se svými spoluobčany vyhýbá snahám o podvody a mlžení z důvodu nekalých praktik některých ruských úředníků, kteří mu předkládají falešné statistiky či cinknutá data. Efektivně a úspěšně řídit zemi je možné jen na základě kvalitních vstupních dat a pravdivého dojmu z výsledků své práce. Právě to má prezidentovi dát přímá linka. Stojí za to si uvědomit, že nic podobného jako přímá linka, kdy se čelní představitelé politické moci napřímo baví se svým národem, si nedovoluje dělat žádný západní vládce. Bůh. Pro mnohé západní politiky a liberální veřejné činitele je Vladimír Putin bohem. Pro ruskou civilizaci je Vladimír Putin symbolem. Symbolem, že i jeden člověk na bitevním poli je válečníkem. To je ruské přísloví. Symbolem, jak nakládat s ideály své civilizace a dluhem vůči vlastnímu národu. Tragédie pro nepřátele Vladimíra Putina spočívá v tom, že celosvětově roste skupina významných osobností veřejného života, která na něho přestává hledět jako na ruského prezidenta a začíná na něho hledět jako na učitele. Praktická zkušenost. Kladná slova o ruském prezidentovi nejsou výplodem fanatického chorého mozku, jak nás často přesvědčují naše média. Vlídná a láskyplná slova na adresu Vladimíra Putina mezi obyčejnými Rusy jsou slyšet velmi často. Jediní Rusové, kteří Putina zuřivě nenávidí, jsou liberálové vzhlížející k západu. Poznáte je na první pohled, opakují totiž ty samé mantry jako naši havlisté. Jakákoliv diskuze o osobnosti Vladimíra Putina je v našem českém prostředí pokřivená nenávistí mainstreamových médií a velké části politické elity. No to je pravda a svatá pravda, to víme. Intimní život jiných. Muži už na západě nejsou muži a ženy se nestávají muži, napsal před několika lety jeden německý spisovatel. Muži už na západě nejsou muži a ženy se nestávají muži, napsal před několika lety jeden německý spisovatel s tureckými kořeny Akif Princi. Za to schytal obrovskou kritiku od liberálních médií a místní inteligence. Západní společnosti každým dnem více a více ztrácejí schopnost garantovat prostor své vlastní kultuře, zatímco v nich roste počet lidí představující si kulturu a společnost výrazně jinak. Z toho důvodu by měli příslušníci sexuálních menšin tlačit na většinovou společnost, aby rodiny měly hodně dětí. Měli by to být právě oni, kdo by měl tlačit na stát a politiky, aby vytvářeli co možná nejpříznivější rodinnou politiku. Měli by to být oni, kdo by měli trvat na povinné vojenské službě, jež mění z žen štělé chlapce v muže. Ty samé muže schopné svojí odvahou, mocí svých svalů a silou své vůle garantovat prostor, v němž příslušníci LGBT žijí. Západ začíná být z hlediska bezpečnosti chudý a chování příslušníků LGBT vede k dalšímu oslabování společnosti. V Rusku není homosexualita zakázána. Právě tento dojem se však snaží západní média u svých diváků a posluchačů vytvořit. V Rusku je zakázána propaganda homosexuality. To je kategorický rozdíl. Nehledě na to, že v Rusku skutečně existuje několik míst, měst a oblastí, kde není radno, aby se homosexuálové příliš ukazovali. Je země schopna mnohem více garantovat bezpečí těmto lidem. Západ už nyní chodí po hranici, kdy je stěží schopen příslušníkům LGBT garantovat bezpečnost, ačkoliv vytváří dojem, že homosexuálové na západě žijí v naprostém bezpečí.
Na západě již dnes existují tisíce no-go zón, kam homosexuálové, pokud chtějí žít a nepřijít k úrazu, nesmějí vkročit. Každým dnem je přitom podobných míst stále více. Z pohledu západu jsou prý v Rusku největší problémy s homosexuály v Čečensku. I v našich českých médiích kolem tohoto tématu pravidelně propuká hysterie. Co na to říkají sami Čečenci? My tyto lidi u nás nevítáme. Když už ale někdo je homosexuál, tak pokud s tím neustále neotravuje všechny kolem sebe, jako to dělají na západě při svých pochodech hrdosti, tak je každému úplně jedno, co si dělá za zavřenými dveřmi své ložnice. Řekl Said M., 34 let, Čečenec žijící v Moskvě, manžel, otec a zubní lékař. Sám prezident Čečenska Ramzan Kadyrov v jednom z rozhovorů pro média uvedl, že tito lidé u nás nejsou. To jsou samozřejmě poněkud nadnesená slova. Tito lidé se zdají být všude. Nicméně oni v Čečensku a potažmo v Rusku nejsou, neboť tam nikdo nepodniká marže podobné západním pochodům hrdosti. U nás Prague Pride. Tito lidé tam jsou, ale nikdo jim nevěnuje žádnou relevantní pozornost. Nikoho nezajímají, neboť nikomu nic není do ničích sexuálních preferencí. Pokud jimi on sám nezatěžuje společnost okolo sebe. Rusko je země vysoké kultury. Pokud si přejete v Rusku, jak se teď moderně říká, uspět, musíte ukázat svoji vysokou míru vzdělání, musí s vámi přicházet vysoká míra osobní kultury, vytříbenosti v chování a v neposlední řadě obrovská míra kompetence ve vašem oboru. Právě z těchto důvodů je Rusko z pohledu bezpečnosti bohatá země schopná garantovat homosexuálům mnohem více bezpečí než Západ. Lidé s vysokou mírou osobní kultury nestrpí ve svých domovech masakry a pogromy na základě rasové či etnické příslušnosti nebo sexuální orientace. Jakmile se Západ ve své chudobě propadne do existenciálních problémů, nebude schopen už ani omezeně garantovat homosexuálům bezpečí. Ruská civilizace by měla být pro homosexuály jedinou volbou. Sice tam nebudou vítáni, ale budou tam v elementárním bezpečí. Západ ale homosexualitu využívá ke svému politickému boji proti ruské civilizaci. Homosexuály tím nesmírně ohrožuje, jelikož u nich vzniká dojem, že jsou na západě v bezpečí, zatímco v Rusku by byli v ohrožení. Pro homosexuály není rozhodující jen to, zdali je homosexualita vítaná či nikoliv. Nýbrž zdali je společnost schopná vidět v homosexuálech lidi. V Rusku homosexualita trestná není. Ruský svět vidí v homosexuálech lidi. V Rusku je pouze zakázána propaganda homosexuality. Na západě je sice homosexualita vítaná, ale vývoj v západních společnostech díky probíhajícímu demografickému a kulturnímu úpadku v kombinaci s devastující migrační politikou vede k tomu, že v západních společnostech raketově roste počet lidí, kteří v homosexuálech lidi nevidí a členové původní kultury ztrácejí schopnost homosexuály ochránit. Silvestr roku 2015. O tom, že chudoba v západních zemích ve výše popsaném smyslu začíná místy dosahovat extrémních rovin, svědčí události ze Silvestra roku 2015, k nímž došlo v německém Kolíně nad Rýnem a některých dalších městech. Podle zpráv tam byla až tisícovka žen vystavena sexuálním útokům a okrádání ze strany mladých mužů severoafrického a arabského původu. Došlo i na znásilňování. Novinky.cz 5.1.2016. Tyto události vyvolaly v německé společnosti velký rozruch. Přetřásala se akceschopnost německé policie, rychlost zásahu, množství strážců zákona a další otázky s tím spojené. Na dané situaci však není zajímavé to, co se stalo,
na silvestrovské noci v roku 2015 v Kolíně nad Rýnem a dalších městech je nejdůležitější to, co se nestalo. Ženy a muži jsou ve společnosti zastoupeni zhruba 1:1. Na každou jednu ženu připadá jeden muž. Pokud se tisícovka žen v německých městech stala terčem sexuálních útoků a okrádání, musela se v jejich bezprostředním okolí nacházet tisícovka německých mužů. Vystává nepříjemná otázka. Co ti němečtí muži dělali, když jejich ženy a dívky byly vystaveny sexuálním útokům ze strany arabských a afrických migrantů? Nejzajímavější na silvestrovské noci roku 2015 je, že na místech, kde bylo útočeno na německé ženy a dívky, se nelámaly kosti, že na místě nezůstala ležet bezvládná těla útočníků a obránců. To, že silvestrovská noc roku 2015 v německých městech nebyla svědkem řeže, vyvolané pokusy o okrádání a sexuální násilí na německých ženách, je důkazem bídy německé společnosti. Slavný ruský historik moderní doby Andrej Furzov ve svých vystoupeních uvádí, že živočišný druh je odsouzen k zániku, pokud samci nejsou schopni ochránit své samičky a svá mladá.

ženě. Nedovoluje, aby se muži měnili na bábovky. Zákaz propagace homosexuality k tomu rovněž přispívá. Praktická zkušenost. Když si v Rusku pustíte televizi, včetně státních kanálů, homosexuality tam uvidíte. Stejně tak je uvidíte v divadlech a na dalších veřejných místech. Jejich sexuální orientace je však jistým veřejným tajemstvím. Nepřerůstá do chvástání se, do ideologických výstupů v médiích a na veřejných prostranstvích. Jejich homosexualita je v jistém smyslu všem ukradená, stejně jako je všem ukradená nehomosexualita všech nehomosexuálů. Za léta v Rusku autor na vlastní oči neviděl jediný vážnější konflikt, který by vznikl na základě sexuální orientace. To neznamená, že takové konflikty neexistují. Existují, na internetu a na sociálních sítích jsou k nalezení. Jedná se ovšem o excesy, nikoli o pravidlo. Za tyto excesy jsou viníci káráni vší silou zákona. Epocha velké frigidity. Poslechneme si slova ruského analytika Andreje Vadžira píše analytické komentáře o politice, kultuře a společnosti, zaměřuje se na Ukrajinu a její vztahy s Ruskem a Západem. Má velmi populární kanály na sociálních sítích pro náročné diváky, je hlavním redaktorem portálu alternativo.org, autorem mnoha textů o osudu Ukrajiny, včetně vlivné knihy Rozpad. Chronologie a analýza ukrajinské katastrofy. Andrej Vadžira. Jakákoliv sexuální afirmace, pokud je možné tak hovořit, závisí na tom systému hodnot, do něž je vestavěna. Tradiční sexualita, jak ji chápeme nyní, je elementem křesťanské kultury, křesťanské morálky a křesťanských hodnot. Je-li křesťanství zničeno, tak spolu s ním jsou zničeny i jeho hodnoty, včetně tradiční sexuality. Pamatujete si hlavní myšlenky Fjodora Michajloviče Dostojevského v jeho románu Bratři Karamazovi? Pokud neexistuje Bůh, tak je dovoleno vše. A pamatujete si hlavní myšlenku Friedricha Nietzscheho? Bůh zemřel. To je prosté konstatování faktu. V duších lidí Bůh zemřel. To znamená, pokud se budeme držet terminologie Nietzscheho, že se nacházíme ve fázi přehodnocení všech hodnot. Žijeme v hodnotovém vákuu, kde neexistuje peklo či ráj, ani dobro či zlo. Hodnoty se dříve zakládaly na transcendentní vůli Boha. On se nacházel nad světem a definoval, co je dobro a co je zlo. Kdo bude nyní tyto kategorie definovat? Správně. V sexuální sféře bude dobro a zlo definovat lidská psychofyziologie. Co bude dobro? Vše, co přináší slast. Co je zlo? Vše, co ničí slast. Z mého pohledu je sexuální revoluce slabě řízený proces probíhající za hranicemi dobra a zla. Její podstatu definuje lidská polyformní sexualita, která byla vypuštěna na svobodu. Vzdělání je druhotné. Politika je druhotná. Plány kohokoliv na řízení tohoto procesu jsou také druhotné. Čtvrtá sexuální revoluce je ze své podstaty nihilistická. Připomíná přírodní element, jenž se dostal na svobodu. Žijeme v epoše globálního informačního prostředí, kde bez překážek kolují smysly a obrazy. Naše děti jsou v těchto proudech téměř od jeslí. Všímají si smyslů a obrazů, globální sítě nasávají je a předávají je jeden druhému jako virus. Díky tomu se mění představa o sexualitě. Říká se, že téměř 80% všeho obsahu na internetu je pornografie, porno v celé šíři sexuální polyformnosti. Pro generaci, jež vyrostla v epoše internetu, neexistují žádné otázky a žádné záhady a už vůbec ne ve sféře sexuality. Právě tam, na internetu, nyní probíhá čtvrtá sexuální revoluce. Veřejná morálka, vzdělání a zákony se zpětně dodělávají k té formě, kterou získává nynější polyformní sexualita –

Mám velké pochybnosti o tom, že jakékoliv zákazy mohou tento proces zastavit. Aby bylo možné ho zastavit silou, je nezbytné buď změnit podstatu člověka, nebo zničit současný svět a vrátit ho do stavu, v jakém byl v epoše Mojžíše a prvních křesťanů. To není možné. Bojím se, že mnohé šokují, nicméně dle mého názoru totální vláda polymorfní sexuality není až tak hrozná. Antika v tom žila tisíce let a nežila hůře než my. Mnohem horší z mého pohledu je ta epocha, která přijde poté, co bude sklenice sexuálních slastí vypita až do dna a nikdo už nebude chtít dále pít. Doba, kdy i ty nejvytouženější sexuální objekty a formy sexuálního styku přestanou lidi přitahovat a vzrušovat. Hovořím o době, kdy epocha velkého rozvratu bude vystřídána epochou velké frigidity. Andrej Vajra, Permanentní revoluce sexuality 30.10.2021. Dostupné na sociální síti YouTube na kanálu alternatio.org, materiál s pořadovým číslem 97. Tak, kolik máme hodin? Tak myslím, dáme si písničku nějakou hezkou. Tady jsme už teď toho docela probrali dost. Tak, Honza Nedvěd. Tady mám takových písniček, páne. No. Víte co? Tuhle si dáme.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a nechaj za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím,

Tak budeme pokračovat ve čtení knížky od Jana Masného Rusko 21. století. Moje děti nebudou kosmonauty. Moje děti nikdy nebudou kosmonauty. To bylo první, co si pomysleli vzdělaní sovětští rodiče vysoké osobní kultury všech etnik poté, co se rozpadl Sovětský svaz a oni se ocitli na území jedné z nově nezávislých zemí za hranicemi. Za hranicemi Ruska. Další formou reakce bylo chování mocenských elit těchto nově vzniklých států. Ty otevírali šampaňské, nebo tím spadl do klína stát, kde se obratem stali faraony. Nemuseli se totiž nadále zpovídat Moskvě za své chování a ukájení svých choutek pomoci a bezměrnému loupení národního bohatství. Žádný ze států, jenž vznikl po rozdělení Sovětského svazu, žádný neobstál. Ze všech se stala pouze kořist pro západní korporace a místní domorodé elitáře. Národům těchto států bylo neuvěřitelným způsobem ublíženo. Obyčejní lidé ztratili perspektivy. Ruský prezident Vladimír Putin označuje rozpad Sovětského svazu za katastrofu. Není divu. Rozpad Sovětského svazu vedl k úplnému krachu všeho na jeho bývalém území. Z popela přitom dokázala stát pouze jediná země, Rusko. Pro přesnost je třeba dodat, že jedné zemi se po zániku Sovětského svazu díky moudrému vedení podařilo nepadnout na kolena, Bělorusku. Bělorusko se podařilo prezidentu Alexandru Lukašenkovi ochránit před znásilněním podle vzoru ruských 90. let. Po mnoho let se také zdálo, že přece jen ještě jedna země vznikla rozpadem Sovětského svazu, úspěšná je Kazachstán. Díky událostem z ledna roku 2022, kdy došlo k vypuknutí velkých násilných nepokojů, hlavně v jižní části země, ovšem vidíme, že tento dojem byl mylný. Kazachstánská státnost se po vypuknutí lednových protestů v průběhu 2 dní fakticky sesypala. Skolabovala. Nepokoje odhalily, že dojem stability a bezpečného přístavu byl opravdu jen dojmem. Zemi zachránili před faktickým zmizením z mapy pouze bleskurychlé kroky pod vedením Ruska, kdy byly do země odeslány mírové jednotky, aby posílili místní policii. Dopady zániku Sovětského svazu. Jak jsme si řekli výše, následky rozpadu Sovětského svazu byly pro rodiny extrémní. Při pohledu na západ ovšem vidíme, že to nebyly pouze sovětské rodiny a jejich děti, kdo ztratil perspektivy a možnosti rozvoje v důsledku rozpadu Sovětského svazu. Na západě došlo také ke katastrofě. Holá existence Sovětského svazu naháněla západním elitám hrůzu. Báli se, že občané jejich zemí budou usilovat o revoluci a zavedení pořádku podle vzoru Sovětského svazu. Z toho důvodu byly západní elity nuceny se o své zisky dělit. Byly nuceny budovat sociální státy, něco, co jde proti samé podstatě kapitalismu. Pokud by se západní elity drželi železných zákonů kapitalismu a usilovali pouze o maximalizaci zisku na úkor obyčejných lidí, jak tomu bylo po staletí do příchodu Sovětského svazu, národ by je smetl, aby ve své zemi ustanovil socialistické pořádky. Pořádky, kdy se na úkor některých liberálních a tržních svobod budují lidové státy, jejichž úkolem je pečovat o národ a ne pouze o elitu. Kromě budování sociálních států přistoupily západní elity ještě k jednomu kroku, aby se vyhnuli hrozbě plynoucí z existence Sovětského svazu. Vytvořili železnou oponu. Tu vytvořil na konci 40. let Západ, nikoli Sovětský svaz. Sovětský svaz železnou oponu nepotřeboval. Pro Západ byla životně důležitá. Bránila totiž obyvatelům žijícím na Západě ve výhledu na Sovětský svaz. K tomu byl dobrý důvod. Sovětská ekonomika za Josefa Stalina rostla místy až o 30% ročně. Pravidelně klesaly
ceny základních potravin. Ne, to není překlep. Docházelo ke snižování cen díky zvyšování efektivity výroby. Na základě zvyšování míry efektivity výroby byly předpočítávány ceny. Efektivita rostla, ceny tedy klesaly. Úroková sazba u hypoték na bydlení se pohybovala téměř na absolutním dně. Prostí lidé, národ získával každým rokem nové sociální jistoty a výdobytky. Členům západní společnosti muselo být zabráněno ve výhledu, aby se náhodou u Sovětského svazu v období druhé poloviny 40., 50. a 60. let minulého století neinspirovali. To by pro západní aristokraty a buržoazii znamenalo velké problémy. Kombinace železné opony a budování sociálního státu měla hrozby eliminovat. Díky rozpadu Sovětského svazu se již západní elity a globální kapitalisté nemají čeho bát. Železná opona však nepadla, protože se rozpadl Sovětský svaz. Nýbrž proto, že přestal existovat socialistický systém hospodaření zaměřený na prosté lidi. Státnosti patřící širokým národním masám zanikly. Socialistický systém zmizel. S ním zmizela i hrozba, již představoval pro soukromé vlastnictví rodovou aristokracii a mocenské elity. Katastrofální úpadek materiální životní úrovně, sociálních jistot a výdobytků na západě je výsledkem absence strachu mocenské elity o své postavení. Již není potřeba držet vysokou laťku vzdělanosti, aby poddaní západních elitářů vytvářeli výkonné zbraně na obranu jejich soukromých majetků a mocenských postavení, a tak byla západní masová vzdělanost zničena. Vzdělaná má být pouze mocenská elita, aby mohla svá stáda nekulturních nevzdělanců kontrolovat a řídit. Rodiny tedy spolu se zánikem socialismu a Sovětského svazu utrpěly na obou stranách barikády. Toto utrpení sice má svá národní specifika, ale obecně je možné říci, že dochází k tomu samému. Ztrátě ekonomické perspektivy, ztrátě sociálních jistot, úpadku vzdělání a s tím spojenými možnostmi pro děti. Obyvatelé bývalého socialistického bloku jsou si tohoto prudce negativního vývoje do značné míry vědomi. Obzvláště rodiny bývalého Sovětského svazu. Na západě se často chlácholí řečmi o vítězství kapitalismu a demokracie nad zaostalým socialismem, aniž by si uvědomovali svoji vlastní situaci, dynamiku své vlastní situace. Ta směřuje dolů, místy prudce dolů. Ono údajné vítězství západu nad socialismem a komunismem vedlo u prostých lidí na západě k jejich porážce. My, Češi a Slováci, žijeme od roku 1989 ve zmatení mysli. Říkáme, že žijeme v demokracii a v kapitalistickém hospodářství. To je přitom nesmysl. Buď může hrát první housle národ a jeho vůle, to je demokracie, nebo může hrát první housle kapitál, kapitalismus. Tyto dva elementy společnosti se navzájem vylučují. Kde vládne kapitalismus, nemůže vládnout demokracie, neboť obchodní společnosti jsou přísně totalitární struktury s chronicky patologickými cíly, neustále a nekonečně usilují o vytváření zisku. V kapitalismu pro demokracii není místo. V listopadu 89 jsme socialismus vyměnili ne za demokracii, nýbrž za globální kapitalismus. Ten naše rodiny likviduje, neboť nás degraduje pouze do úrovně ekonomických objektů, vytvářejících zisk a žijících ve vzájemné konkurenci. Mizí tak respekt ke starším, láska mezi manželi a dětmi, mizí péče o rodiče a prarodiče. Za to všude okolo nás jako houby po dešti rostou všemožné pečovatelské ústavy a domovy důchodců, kam naše rodiče odkládáme, aby nám nepřekáželi na naší cestě konzumního šílenství a vytváření zisku.
V Rusku mimochodem zařízení pro starší osoby rostou mnohem pomaleji než u nás. Z několika důvodů. První důvod pro pravoslavné srdce není představitelné někam odložit své předky. Stejně tak pro muslimskou mysl. Rusko je rovněž veliká muslimská mocnost. Druhý důvod. Sovětský svaz vychovával lidi k respektu ke starším. Třetím důvodem je, že konzumní způsob života aktivních generací je podmíněn odmítnutím božství, Boha, úsilí o duchovní růst, nebeských principů. Rusko je zemí hluboce důvěřující Bohu. Zítřek. Jak mnohokrát řekl prezident Putin, ruská společnost je konzervativní. Agresivnímu liberalismu se sice podařilo Rusy částečně nahlodat, hlavně ve velkých městech. Nicméně po pádu a odchodu liberalismu ze scény se vše vrátí na svá přirozená místa. Ruská kultura má velmi hluboké jádro, to nebylo poškozeno. Když už hovoříme o liberalismu, tak je na místě říci, co to vlastně je a z čeho u tohoto fenoménu rostou mocenské kořeny. Pomůžeme si polovičním vtipem. Demokracie je vláda demokratů, zatímco liberalismus je vláda bankéřů. Jakmile na světě přestanou hrát bankéři a finančníci hlavní roli, odejde s nimi i liberalismus. V Rusku dojde v dohledné době k plnohodnotnému návratu rodiny. Rodiny jako místa, kde vzniká nový život, rodiny jako místa, kde nový život vykonává své první krůčky duchovního růstu. Rodiny jako místa, kde rodiče skládají jeden před druhým a před nejvyšším zkoušky z toho, do jaké míry jsou lidmi, bytostmi usilujícími o rozvoj a štěstí druhých. Existuje proroctví babičky Vangy. Rusko se má stát tisíciletou říší ducha. Před našima očima roste v Rusku velký počet chrámů, křesťanských, muslimských, buddhistických. Jakmile bankéři odejdou ze scény, přijde čas léčit rány, způsobené jejich zvůlí, jejich touhou po ovládnutí našich životů. Přijde čas léčit duše lidí a ducha společnosti. Rusko, Sovětský svaz, pod vedením Stalina budovalo továrny a závody, aby se dokázalo ubránit útoku sjednocené Evropy pod vedením nacistického Německa. Nyní Rusko staví chrámy, aby čelilo ohrožení našeho nitra, našich srdcí, naší duše a ducha naší společnosti. Hrdiny Stalinovy doby byli ti, kdo uměli obsluhovat několik výrobních strojů najednou, kdo uměli na frontě rozlouskávat nacistické tanky jako ořechy, kdo uměli přelstit nepřítele v taktice a strategii. Hrdiny naší doby budou lidé, kteří se nedali zlomit lákadly konzumní společnosti namířenými na naše nejbližší pudy, prázdnými hesly o životě plném všemožného technologického haraburdí bez nebes a ideálů. Kolik máme hodin? Tak ještě se dáme. Sociální politika. V Rusku na přelomu let 1990 až 1991 přestal existovat stát. To je důležité mít na paměti, když se bavíme o stavu současného Ruska. Sovětský svaz zmizel z mapy světa a na jeho místo nepřišlo z ideologického hlediska nic. A tak volné místo zaplnili bandité, zloději, privatizátoři, všemožní drobní šmejdi. V zemi probíhala celá 90. léta skutečná občanská válka, jak říkají lidé, kteří onu dobu zažili, už v dospělosti. Měli jsme strach žít. Denně vraždy, nefunkční nebo téměř nefunkční základní infrastruktura, všemocní oligarchové, totální chaos. Z tohoto stavu se začala země vzpamatovávat s příchodem Vladimíra Putina. Nehledě na úctyhodnou dobu jeho přebývání v Kremlu na postu hlavy státu se zatím nepodařilo plně obnovit všechny oblasti života Ruska. Přijít o stát je možné v průběhu několika okamžiků.
Postavit ho na nohy však trvá desítky let. Rusko je země velkého bohatství na jedné straně, jím zatím vládne hlavně privatizační elita. Na druhé straně se nachází nepříliš silná střední třída ve smyslu zánovní automobil v rodině, pětkrát týdně na stole maso a jednou za rok letecká dovolená. Následuje poměrně silná třída lidí sociálně slabších. Onu sociální slabost je však potřeba chápat správně. Hovoříme o lidech, kteří v životě netrpí hlady a v zimě nemrznou ve svých domovech. Hovoříme o lidech, kteří si nemohou dovolit nové zahraniční automobily či leteckou dovolenou. Ruský sociální systém dokáže podchytit lidi tak, aby nespadli do drsné chudoby za podmínky, že budou aktivní. Mnoho lidí také dokáže žít z plodu své zahrádky. A to buď úplně, nebo alespoň částečně. Stanová města bezdomovců a lidí bez perspektiv, jako v USA, v Rusku nenaleznete. Tak. Drsné případy. Při hovoru s ruskými lékaři z větších nemocnic občas dojde řeč na neuvěřitelné případy přijíždějící pro pomoc. Příkladem jsou lidé, kteří jsou zaživa jezeni červy nebo mají v hrozivém stádiu nemoci, jež jsou v počáteční fázi snadno zvládnutelné a léčitelné. Není tomu tak proto, že by se lidé v Rusku nemohli dovolit doktora. Sanitka jezdí zadarmo, je spolehlivá a lékaři záchranné služby jsou profesionálové. To samé nemocnice a kliniky. Ty jsou ale místy velmi přetížené, neboť v důsledku drsných 90. let mnoho šikovných a vzdělaných lidí, profesionálů ve svých oborech, ze země odjelo a teď chybí. Někteří lidé přijíždějí do nemocnic v hrozném stavu kvůli jejich pohledu na svět. Moje nemoc je vůle Boží. Kdo jsem já, abych rozhodoval, co se mnou bude? Ruská velká města, která jsou potenciálně největšími generátory té nejdrsnější chudoby, neboť na ruském venkově mohou lidé bez problémů žít i bez peněz, jsou daleko čistší než mnohá naše a západní města. Stejně tak je v nich bezdomovců mnohem méně právě proto, že ruský sociální systém nedovolí lidem úplně padnout. Před několika lety se čistota Moskvy stala terčem diskuze v jednom z čelních politických diskuzních pořadů v zemi. Pořad nesl název Nedělní večer s Vladimírem Solovjovem. Host z Polska objasňoval nepřítomnost žebráků a bezdomovců v centru města tím, že prý je pořádková policie nakládá na nákladní vozy a dopravuje za město. To je nesmysl. Zoufalý pokus zahraničního hosta objasnit pořádek v centru ruské metropole ve srovnání s jinými evropskými metropolemi je ale pochopitelný. Poláci žijí v Matrixu, stejně jako naši lidé. Těm také už desítky let sdělují, že oni jsou ti správní, pokrokoví superlidé, zatímco v Rusku se vše jen rozpadá a zoufalí ruští zlobři běhají po lese pohánění hladem a loví poslední veverky. Myslet dynamicky. Většina lidí umí přemýšlet pouze staticky, pomocí nepohyblivých obrazů, pomocí stavů zachycených v nějakém časovém bodě. Jen málo lidí umí přemýšlet skrze procesy, živě, pomocí neustále se měnících obrazů. Věnujeme-li pozornost procesu, všimneme si nebezpečného trendu. Nebezpečného pro Západ. Ten totiž v posledních několika desetiletích klesá. Jeho situace se stále zhoršuje. Rusko v tomto smyslu směřuje opačným směrem. Rusko kvalitativně roste. Pomalu, místy tak pomalu, že je to jen stěží viditelné, ale roste. Zvedá se z totálního úpadku začátku 90. let. Směle můžeme konstatovat, že za 3 až 5 let se v Rusku bude z hlediska materiálního a z hlediska síly infrastruktury státu žít citelně lépe, zatímco my a hlavně stará Evropa budeme za 3 až 5 let žít hůře. Co to pro nás znamená? Pro nás to znamená, že vstupujeme do světa, na který nejen, že nejsme připraveni, ale my ani nevidíme,
že přichází, že bychom připraveni být měli. Dávno před listopadem 1989 se mnoho našich lidí začalo modlit k západu. Snili o jeho příchodu na naše území, vzývali ho, připravovali se na moment, kdy nám zaklepe na dveře. Dnes díky dobré práci České televize a dalších masových médií nemáme uspokojivou představu, co se ve světě děje. Díky tomu nám ujíždí vlak. Hrozí nám, že se ocitneme na smetišti dějin. Dobrou zprávou v této hře se špatnými kartami pro nás je, že naše vlast nikdy v životě neválčila s Ruskem. Naše moudrost, dobrota a srdečnost nikdy nedovolila našemu národu zvednout proti Rusům ruku. To o sobě například Poláci a mnozí další říci nemohou. Kořeny společnosti. Sem tam slyšíme, že prý západní kapitalistická společnost má židovsko-křesťanské kořeny. Tato společnost nemůže mít ani židovské, ani křesťanské kořeny. Kapitalistická společnost západu posledních několika staletí stojí na tom, že odmítla mít s židovstvím a křesťanstvím cokoliv společného. Kapitalistická společnost je totiž popřením jak židovství, tak i křesťanství. Když Ježíš zvaný Kristus přišel mezi nás, jak zněla jeho slova? Jsem tu, abych naplnil přikázání. Jaká přikázání židovské víry nebyla do jeho příchodu naplněna? Miluj bližního svého a miluj Boha. Vesmír, přírodu, osud, každý si vybere, co se vám líbí víc. Buď můžeme milovat bližní naše, nebo v nich můžeme vidět objekty našeho materiálního a mocenského zájmu. Vnucovat jim úvěry za vysoké úroky, tou či onou formou zakázané všemi našimi velikými učeními, islám o úroku výslovně hovoří jako o těžkém hříchu. Obchodovat s nimi, obchod je projevem války na nejzákladnější úrovni, neboť se jedná o duální transakci, kde se každá ze stran snaží získat co největší výhodu pro sebe na úkor druhé strany a snažit se z nich udělat zdroje našeho bohatství a blahobytu. Kapitalismus není v křesťanské společnosti možný. Kapitalismus není v židovské společnosti možný. Hovořit o židovsko-křesťanských kořenech společnosti těžce nemocné kapitalismem je dokladem negramotnosti lidí, kteří tak činí. Feudalismus a nevolnictví jsou rovněž popřením křesťanství. Otrokářské společnosti jsou také popřením křesťanství. Otrokářské společnosti, feudální společnosti, kapitalistické společnosti nemají žádné kořeny. Jsou výsledkem úpadku člověka, jeho podlehnutí, pokušení získat moc a bohatství za cenu utlačování druhých, bližních svých. Za dob socialismu jsme u nás v Československu byli v tomto smyslu poselství Ježíše mnohem blíže, neboť nám vládnoucí ideologie brala možnost vést války jednoho proti druhému, obchodovat spolu, žít podle logiky konkurence. Přátelé, dneska už asi toho víc nestihneme. Velice zajímavá knížka, musím říct. Moc se mi líbí. Takže, prima. Kolik máme hodin? Kdo se nám tady ještě nepřihlásil? Pochybně, no, máme za 3 minuty. Takže se budeme prostě loučit. No, to se dá dělat. Tak se, přátelé, mějte krásně. Nemusíte psát básně. Stačí, když, prosím vás, se zamyslíte nad tím, co jsme tady četli, a možná i nad těmi věcmi souvisejícími. Já se na vás budu těšit zítra opět v 17 hodin tady na Midgardu a potom v 21 hodin. To poprvé s Išou, to druhé s Míšou. Tak se mějte krásně. Od mikrofonu se pro teď loučí Petr Václav.

0: Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 165, věnovaného nedožitým 78. narozeninám britského písničkáře Nicka Drakea. Od mikrofonu zdraví Michal Kyselka a ještě dodávám, že tento pořad byl před lety natočen pro ČRO3, tedy stanici Vltava.
1: Dnes večer se budeme věnovat profilu hudebníka, který nerozčeřil vody populární hudby jako Hendrix, Elvis, Beatles nebo Pink Floyd. Vlastně Pink Floyd ve své historii chovají podobný osud Syda Barretta, osud se šťastnějším koncem. Náš hrdina však ovlivnil nejméně tolik muzikantů, co Barrett. Jmenoval se Nick Drake.

lidská omnipotentní, někdy až iracionální vůle a motivace žít. Prý důležitý je život, nikoli dílo. Ale Nick Drake jakoby žil právě proto, abychom se dnes zaposlouchali do jeho písniček a potěšili duši poezí umělce, jenž nás za oplátku zavede do sfér, kde není prostoru ni času.

Nick Drake byl minstrel možná ne v tom pravém slova smyslu. Skládal totiž písně, aby je nahrál, nikoli interpretoval. Ne, že by postrádal charisma, naopak. Byl však klasickým den ode dne hlubším introvertem a proto pro něj pódium bylo gilotínou. Jen několika málo náhodným příznivcům folkové hudby se dostalo té pocty, že na vlastní oči zažili tohoto básníka s kytarou, jak se před nimi škvaří ve vlastní šťávě a nejradši by takzvaně vylít z kůže. Jeho písně však plynuly jako nektar, jako třeba The Road.

Nick Drake se narodil 19. června roku 1948 na Barmě, necelého půl roku po vyhlášení nezávislosti. Ostrov byl předtím lukrativní i exotickou britskou kolonií, zbožňovanou Kiplingem, nenáviděnou Orwellem. Otec úspěšně podnikal pro Burma Bombay Trading Corporation, avšak za 3 roky se Nick, jeho starší sestra Gabriela a manželé Drakeovi po 10 letech vracejí zpět do Anglie, severního Birminghamu. Za rok na to 4letý Nicholas skládá svou první kompozici nazvanou Malý kovboj. Ve škole se pak stává vůdčí osobností. Je hlavním pěvcem kostelního dětského sboru. Byl oblíben, účes ve stylu Beatles a jeho obličej vždy zářil úsměvem. Miloval klasiku i rock'n'roll, pivo a cigarety a školu bral s rezervou. Přesto výborně prospíval a stal se dokonce favoritem atletů a co víc, vedl místní rugbyový tým. V 16 letech je Nick Drake ve svém nukleárním pozitivismu nepodobný Mirku Dušínovi.

Takto ilustruje Drake život a lásku k vážné hudbě. Jeho instrumentální hudba je až na jednu výjimku plná slunce a vůní. Přesně naopak je tomu u písniček, kde pouze jedna jediná není smutná a jmenuje se Hazy Jane, zasněná Jane. Proč je tomu tak, se brzy dozvíme.

V roce 65., tedy minulého století, začíná svět propadat vášni, kterou umí roznítit zvuk elektrické kytary. Mladý Nick zakládá školní kapelu, ve které hraje na klavír, saxofon, klarinet a později i zpívá. S kamarády o víkendech dojíždí do Londýna, kde ve čtvrti Soho v legendárním Flamingo klubu pak hltají tehdy ještě bujaré Moody Blues, Spencer Davis Group nebo Steve'a Winwooda. Zároveň se projíždí Německem, Belgií a hlavně Francií, kde později tráví své nečetné šťastné týdny a má možnost se seznámit s novou hudební formou, pařížským beatnickým šansónem. Jeden takový Le Refrain Magnifique pak slyšíme v písničce I Was Made to Love Magic, Byl jsem zrozen, bych miloval divy, kde jedinkrát zazní cosi jako výtka lidstvu, které nevěří, že život je zázrak.

0: jak se jednou Nick chopí kytary. Už ji nepustí. Je stále ještě napůl chlapcem, prost narkotik i depresí, pln naivity a ambicí. První písně jsou napsány a první koncert se blíží. Nick nenávidí svá veřejná představení z hlouby duše. Ale naštěstí v Hledišti sedí člen tehdy již populárních popfolkařů Fairport Convention. Hudba se mu velice líbí. A proto se zmíní svému producentu Joe Boydovi, který s Drakem ihned uzavírá smlouvu. Píše se rok 1968. Nick se ocitá ve studiu vybaveném technikou i doprovodnými hudebníky prvního kalibru a pomalu odhaluje svou pravou tvář temného lyrika v písni When the day is done.
1: Když den je u konce a slunce se změní v sen, noc přichází studená. A ti, co ji přežijí, čeká malá odplata, poznání, že život není ze zlata.

0: Five leaves left, zbývá 5 lístků, což byl slogan na obalech pro cigaretové papírky. Ony barokní smyčce zde aranžuje Nickův kamarád Robert Kirby, jenž své umění uplatní nejen ve folku, ale později spolupracuje i s rockery typu Davida Bowieho nebo Marka Bolana a jeho T-Rex, ale zpět do světa rodící se mlhy v hlavě Nicka Drakea. Poslechneme si písničku s příběhem. Mladík bydlí na půdě. Láká bohatou holku, aby se šla podívat do jeho rezidence.
1: Přepojujeme na jiné studio Svobody.

Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?

Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.

0: Já vás všechny zdravím, všechny vás vítám u našeho pravidelného úterního pořadování. Takže to znamená, že v úterý od 17 hodin pochopitelně startujeme rozhovory s Išou na ta témata, která se vztahují k zestupu a k evoluci. Čili když můj pravidelný host tady bývá, tak je asi na snadě, že bude tady i dnes. Tedy měl by být tady dnes. Tedy doufám, že je tu dnes. No a my se přesvědčíme. Já ho prostě pozdravím a pokud nám odpoví, no tak je přítomen. Jako ne duchu si přítomen, ale Išo, já tě zdravím. Ahoj a vítej v pořadu.
1: Ahoj, ahoj, no samozřejmě, že jsem přítomná.
0: To je tady, jasně.
1: Jsem tady, hlásím příchod.
0: Hlásíš příchod, no. Tak...
1: Jsem na příjmu, ano, dorazila jsem.
0: Dva muži hlásí příchod, se to jmenovalo, že jo?
1: Ano, ano, to byl hezký film.
0: S Hanzlíkem.
1: Ano.
0: Jorga Kotrbová tam hrála. Menšík tam hrál, že?
1: Ano, hodně těch takových těch kvalitních herců tam hrálo v tom filmu.
0: To byl vlastně smutný příběh. Juha Drbolcová tam hrála maminku, ne, myslím. Čestmír Zanda byl jeho otec, zubař.
1: Ne, Hadrbolcová byla maminka Kyslíka.
0: Jo, tak ta maminka nevím, co se podá. Ale Čestmír Zanda byl jeho tatínek, co dělal zubaře.
1: Ještě tenkrát starších hereček, já si teď to její jméno nevybavím. Ale to obsazení bylo moc hezký.
0: Jo. Jo, a ten tam hrál Proutníka, počkej. Postránecký. Tam jezdil na té motorce Proutník.
1: Ano.
0: No jo. No jo, a ona dělala v Drůbežárně.
1: Ona, ano, sbírala vajíčka v Drůbežárně. To ještě byly vajíčka čistý, poctivý a jako tak nějak zdalo by se říct zdravý.

0: Ne jako teďko, no.
1: Ne jako teď. Já jsem dneska ti koukal na takový, dopoledne dávali nějaký přírodovědný pořad. A to je ti zajímavý, představ si, víš, kolik je druhů komárů na planetě?
0: No já myslím, že docela hodně, ne?
1: 3 000.
0: No.
1: A víš, kolik
0: pak těch se v tom vyznají.
1: A víš, kolik je těch komárů úhrnem se odhaduje?
0: To budou nějaký miliardy, ne?
1: 10 bilionů.
0: No, tomu věřím.
1: A byly tam jako záběry zvětšený, jak ten komár sosák, jak boří ten sosák a jak sosá tu krev.
0: Mm-hmm.
1: A jak se zbarvuje, jak nasává tu krev, tak jak se barví do červena.
0: No, tak víš to, ono těch hmyzích druhů nebo hmyzích vůbec zástupců je překvapivý množství, když ti pak řeknou, kolik třeba druhů, kolik typů, kolik variant, tak je to úplně neuvěřitelné číslo.
1: No a
0: když to vlastně dáš dohromady, tak to je jako...
1: No, strašný. A právě, že říkali vlastně, že pro polovinu populace na planetě ty komáři jsou nebezpeční, protože přenášejí smrtonosné choroby. Ale zároveň taky řekli, že bez komárů by ten život jsme měli velmi, nebo že vlastně neexistoval. Jo? Takže mi jsou důležitý, protože oni opilovávají, že ho nechtíc a tak.
0: Mm-hmm.
1: Čili stejně jak přenášejí ty nemoci, že vlastně vypijou krev někomu a pak letí k druhýmu, tak tam ho můžou infikovat.
0: Mm-hmm. No, to tak prostě.
1: Jmenovali tam ty choroby, nebyly moc hezký, ale zajímavý bylo, že o covidu nemluvili, člověče.
0: No, oni asi ani o ebole nemluvili. Ale fakt je, že jsme jeden čas řešili ty infikované komáry těma umělejma
1: A klíšťata, nějakýma, komáry a klíšťata, no.
0: Klíšťata, komáři a klíšťata, ano, těma nějakýma uměle vytvořenýma hnusama. Takže oni infikují jednak to, co je přirozené, nebo to, co patří k přírodě přirozeně, a zároveň mnozí nesou to, čím jsou nakažený uměle v těch laboratořích a pak vypuštěný do prostoru, že jo?
1: To jo, děti, to už... Teď nevím, jestli to byla válka ve Vietnamu anebo v Koreji. V jedný z těch válek testovali Američani právě nakažený komáry.
0: To si myslím, že by to mohl být Vietnam, protože by to odpovídalo tomu, dalo by se říct, pralesu a vlhkosti a těch bažinám a tomu, víš, jako tomu prostoru, ve kterém se opohybovali. Takže tam já bych si tipnula, ale jako může to být samozřejmě úplně jinak.
1: V těch bažinách tam, no.
0: V těch bažinách, no.
1: Jenom nevím, jak edukovali toho komára v tom smyslu, aby věděl, koho má píchnout a koho ne.
0: Já si myslím, že to už tu chvíli bylo úplně jedno.
1: No ne, tak ty komáři taky mohli obodat i Američany, že jo?
0: Mohli. No, jestli si vybavuješ, tak Šmicer řekl v jednom z těch filmů, myslím, že to byli Baroni, že lidí je jako... že na
1: myslíš,
0: tom nezáleží.
1: Jako exkrementu, jo?
0: No, asi tak nějak, no. Přece, jestli si vybavíš tu scénu, jak
1: nám
0: tam byl
1: jde o člověka, soudruhu, nám jde o člověka.
0: Ano, no. Lidí je jako... jeden sem, druhý tam. Tak já si myslím, že oni k tomu přistupovali úplně naprosto stejným způsobem. Se ztrátama se počítá.
1: Testovali
0: to. Jsou dokonce procentuálně, že jo, vyjádřený, kolik je norma, tak na to asi není co říct.
1: Jo. Jsme se teda zahloubali, abych tak řekl.
0: No.
1: Tak nám pověz, co pak si dělala ten týden, co jsme se neviděli. Zcela bezpečně si naležela.
0: Ne, neležela. Čověče, mně se ti tady teďko nahromadilo takový práce, že mám tady lidi ve frontě. Mám tady vyložený řady těch žádajících, jak si mezi sebou předávají kontakty. Tak já tady prostě najednou z ničeho nic, je potřeba některé věci uvést na pravou míru a někteří lidé vůbec netuší nic o vzestupu, nic tady o těch událostech a mají nějaké problémy, tak se obrací, protože dostali kontakt. Někteří naši klienti nebo naši posluchači, naši, dalo by se říct,
1: absolventi.
0: Seminárníci, ano, absolventi. Taky občas někde potřebují něco odsouhlasit, zkontrolovat nebo zjistit, proč někde stojí na místě. Ale jako mě se teď jako objevilo několik poměrně jakoby důležitých lidiček, který potřebují vytestovat a uvést věci v nějakou harmonii z těch, kteří jakoby netuší, jo. Což je zajímavý. Takže já teď v podstatě denně mnoho hodin sedím s kyvadlem a kývo. Nestačím v podstatě to dokonzultovat, protože zase pak je potřeba odpovídat písemně, jako to je pro mě v podstatě pase. Takže zprávičky rozeslat s tím, že zavolíte tehdy a tehdy, zavolíte tehdy a tehdy. Někdy se mi stane, že když se ten volající opozdí, tak samozřejmě ten další, který je v pořadí, tak je ohrožen, dalo by se říct. Takže teď mám takovou tlačenici na to, jak to rychle odbavit, aby ty lidi byli v pořádku. Mnozí vědí, že prostě to pročistím, vyřeším a nemusíme si sáhodlouze povídat. Prostě oni to poznají na tom, že nějaké změny nastaly, protože se jim uleví. Takže já jsem vděčná za to, že třeba nemusím opravdu každý to čištění konzultovat písemně nebo telefonicky, protože můžu prostě pokračovat v té práci. Takže to je takhle, no, tak jinak klasika domácnost. Po záclonách jsem lezla jenom jednou, tak jsem se je tak jako zlehka přemáchla. Bohužel, když jsem je věšila, tak ta voda, která z nich zrčela, natekla paní sousedce pode mnou na hlavu, tak to bylo křiku, tak to bylo takový trošičku hustý, ale pak jsme si to vyřekali. Tak jinak ty věci jsou pořád stejný. Domácnost, práce, kývání, řešení věcí, teď jsme vlastně najeli na ty dokončovací práce, takže hodně lidí končí ty procesy spojené s přechodem na ty evolučně vývojové plány určené pro ten nový svět. Nový svět v podstatě se začíná také rozjíždět, protože jak tam přibývá lidí, tak určitým způsobem to tam začíná a začínají ty události nějakým způsobem se rozjíždět, prolíná se ta stará realita nebo ta končící realita s tou nově začínající. Je to takový zajímavý, je to hektický, je to příjemný, protože člověk zase vidí, že se něco děje, že jako to není tak, že nic se neděje, protože pořád koukám na to stejné místo vedle baráku a pořád nejsem v těch energiích, jak si to představuju a pořád někde neležím, už na sluníčko už dělat nemusím. Takže jo, je to zajímavý, je to trošku náročnější, protože jak si ta práce teď nahromadila, ale to zase odezní, zase to prostě bude odbavený. Tak já to mám pořád pracovně a pořád tak nějak doma, že člověk potřebuje taky trošku odlevit. Ono se nedá pořád dělat 10-12 hodin s tím kývadlem, ono to nesmírně vyčerpává. Takže se tak pohybuju mezi doplňováním energie při nějaké jiné práci než kývání a řešením těch požadavků, případně řešení toho, co Vanda nakývá, tak to pak spolu řešíme. Asi tak. A co ty?
1: No tak já mám pořád co dělat. Pořád nějaké vysílání, no a Eliška odjela na dovolenou s maminkou, tak mám tyko pauzu, takže ji tady neuslyšíme ještě vytvořit, ale v pondělí už ano, takže v pondělí už bude zase se mnou, tak si budeme užívat léto, tak dělám teď tady všechny podstatné kroky, aby bych měl rozvázané ruce, no a spolu jsme hodně taky kejvali, spoustu věcí, spoustu záležitostí jsme odhalili, to bylo potřeba řešit. Už mám první rajčátko na keříčkách, takže už za chvilku se budu radovat z nějaké úrody, tak no, je až příliš teplo, bych řekl. Ale lepší, než když bylo hnusně, fučel vítr a tak. No, pojďme se podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví všechny Zdeňky, Zdeny, Zdenky, ne Zdeny, Zdeňka, Zdenka a Zdena. Tak, abych to přesně řekl. Takže Zdeničky, úhrnem. Dneska slaví Zdeničky, 23.6. mají svůj svátek, jméno nosila česká básnířka Zdenka Bergerová. Ještě, pardon, já jsem neřekl to základní, počkej. Zdenka je hravým jménem, které v sobě nese slávu, také radost a radostné dílo. Nositelka jména Zdenka je rozenou optimistkou, usměvavou ženou, se schopností dosáhnout všeho, o co v životě usiluje. Jméno nosila česká básnička Zdenka Bergerová nebo malířka a grafička Zdenka Braunerová. Jméno náleží také k prvorepublikovým herečkám Zdence Sulanové, Rozené Hruškové nebo Zdenice Baldové. K současným nositelkám jména patří herečka Zdena Hadrbolcová nebo její kolegyně Zdenka Žádníková-Volencová. Také zpěvačka Zdenka Lorencová nebo známá autorka animovaných filmů pro děti Zdenka Dejtchová. Mezi slovenskými nositelkami jména najdeme populární herečku Zdenu Studenkovou nebo zpěvačku Zdenku Prednou. Ženské křestní jméno Zdenka, také Zdenka, Zdena nebo Zděna, má slovanský původ. Bývá spojováno se staročeskými jmény Zděslav, Zděslav, respektive Zděslava. Z těchto jmén se tedy vykládá jako zde slavná, také vytvářející slávu, nebo oslavující své dílo. Základem jména totiž může být i sloveso dělat. Druhá výkladová teorie jméno vysvětluje jako českou podobu latinského jména Sidonius. Jméno Zdeňka by se dle této teorie překládalo jako průvodcem ze Sidonu. Antické město Sidonie je v současnosti označováno jako Saida, leží na území dnešního Libanonu. A pozor, jméno Zdeňka nosí 34 802 slečny dívky, paní a moudré ženy. Je to 44. příčka podle četnosti užití tohoto jména. Takže to je Zdena, Zdeňka a Zdenka. Takže milé Zdeničky, hlavně pro tu jednu to platí, tak mějte krásné slavení. Já vám přeji pevné zdraví společně s Išou. Pevné zdraví, hodně dárků, hodně návštěv, hodně blahopřání, hodně dobrého a pěkného oslavování. No a nezapomeňte také na to promořování, že jo? To je důležité. Takže užijte si dnešní den, pěkně to oslavte. No a přátelé, vy, kteří znáte nějakou Zdeničku, ať už je to Zdeňka, Zdenka, anebo Zdena, tak jim nezapomeňte popřát, protože když jim popřejete, tak jim nadělíte kus dalšího života, neb jim posílíte imunitu. Takže to bylo přání všem Zdeničkám. Já si myslím, že každý nějakou tu Zdeničku jsme potkali. Já, když se tak zahloubám ve své paměti, tak možná 3-4 zdeničky jako bych vyjmenoval, že už jsem je v životě potkal. A možná ty išlo ještě víc, co?
0: No já určitě. Já jsem měla už na zdravce spolužačky, nebo spolužačku, která byla zdena. Určitě jsem měla několik kolegyň, co si vybavuju v tom pracovním procesu, jako zdeny. No a samozřejmě z těch pacientů a z těch klientů tam bylo poměrně, myslím si, velké množství těch zdeniček. Vím, že jsem se ptávala, jestli píšete Zdena nebo Zdeňka, nebo Zdeňka, protože těch variant toho jména bylo několik typů, takže vím, že jsem se na to ptávala, že jako ty varianty byly docela zajímavé někdy. Takže Zdeny určitě, to bylo takové to množství poměrně oblíbeného jména jednu dobu.
1: No já právě bych řekl, že třeba v současnosti to jméno, nevím, jak je hojně dávané, ale pravděpodobně, kdybychom měli k dispozici nějaký věkový průměr nositelek tohoto jména, tak já si myslím, že to je to období, kdy se dával hodně ten Petr, Pavel, to jsem řekl blbě, počkej, to ne.
0: Ne,
1: to jsem si do toho úplně... To bylo to období, kdy se dávali hodně jména jako Petr, Jana, Pavel, Zdeňka třeba. To byly takový ty jména, jako bych řekl, klasický, jo. Jiří pochopitelně, Jan, jo. To se dávalo hodně, že jo. Honzík, to byl samý Honzík. My jsme byli ve třídě, nás bylo 5 Petrů a 6 Janíček, jo. Takže ku podivu v tu dobu se dávalo jméno i Dana, ale to nebylo tak hojně zastoupení třeba jako ty Janičky. No, takže bych řekl, že ty Zdeny a ty Zdeničky budou tak z tohoto období, dejme tomu před těma 60, 50, max 40 lety. Ale pochopitelně v tom množství 34 802, no tak asi to spektrum bude hojné, ale řekl bych, že drtivá většina to budou nositelky už zralého věku, moudré to ženy, a o to větší zábava s nima prostě asi bude. No. Tak není to jediné, co dneska se slaví, takže ještě jednou Zdeničky pěknou oslavu. A dneska je třeba OSN pro den veřejné služby. Je to OSN pro den veřejné služby, to je takový divný. Den OSN pro veřejné služby je upozornění na podstatu veřejné služby jako takové a hlavně připomenutí významnosti lidí, kteří ve veřejných službách působí. Veřejná služba je zakotvena i v kodexu OSN a hovoří následovně dvojtečka. Každý má právo vstoupit za rovných podmínek do veřejných služeb své země. Tudíž je tento den i konkrétnější připomínkou lidských práv. No, vidíme, jak je to pro některé lidi složité, aby do těch služeb vstoupili, protože politika je neúprosná. Kromě toho dnes je Světový den házené. Házená je jedním z poměrně oblíbených sportů, i když jistě nedosahuje oblíbenosti fotbalu či hokeje, ale i tak má svůj mezinárodní den a prosadila jej Mezinárodní federace házené IHF. A ještě pozor. Mezinárodní olympijský den. Mezinárodní olympijský den byl ustanoven roku 1948 na již dřívější podnět Piera de Coubertina, který znovu obnovil olympijské hry. Prosadil jej Mezinárodní olympijský výbor jako den, který připomíná podstatu olympijských her jako takových a hlavně fair play. No, tak Mezinárodní olympijský den. Takže to uvedeme úhrnem, tak tady máme Zdeňku, Zdenu, Zdenku a pak tady máme 3 dny pro veřejné služby, Světový den házené a Mezinárodní olympijský den. Můžou se to holky rozebrat a můžou se tomu klidně profesionálně třeba věnovat. No nic, já to zavřu. Tak. Jo, Zdeničky. Tak to máme. Já ti nevím, ale když se řekne Zdenička, víš, co mě vypadne jako v obraz?
0: To nevím.
1: Náušnice. Na uchu.
0: Mm-hmm.
1: Jako hezký, krásný náušnice, který se třpití na těch uších. Nevím, proč to takhle mám to jako v obraze.
0: Těžko říct, no tak třeba na to někdy přijdeš.
1: Veď, já si myslím. Ono to chce čas, ono si to sedne. Tož, my tady jsme řešili nějaké dotazy. Já tady teďko tady nahodím dotaz, jo. Aha, tak.
0: Nahoď dotaz.
1: Já jenom ho najdu. Nahodím. Dobrý den. To není. Tak to chce jiný. Dobrý den. Oba vás zdravím. Navěl jsem vám poslat něco k Pávkovi. Jo, Pepa se zdraví nám píše.
0: No.
1: Krásný deníček. To jsme tu věc s Dáši jsme řešili. Geometrické obrazce na nebi. Pane Petře, minule, to nám píše Jitka, jo? Minule jsem testovala, v kterém vesmíru jsem, a to mi vyšlo Aquaferion. A když jsem se ptala na planetu, tak mi moje vyšší já řeklo, že je to planeta Jupiter. Ale ta už přeci neexistuje. Děkuji za odpověď. No. Tak co k tomu dodat?
0: No máme znova zhrozený vesmír, tak některé planety. A to je totiž strašně dlouho zase těžká otázka se širokou odpovědí. Aby posluchači pochopili jako rozměr tedy toho, o čem je řeč, tak je potřeba k tomu znát velké množství dalších a dalších a dalších vysvětlujících informací. Prostě starý vesmír byl zbořen, obsahoval planety a systémy, které byly stvořeny dravci, a zároveň také obsahoval planety a systémy a galaxie a všechny tyhle ty souhvězdí a podobně, tak jako dravčího typu, tak tam byly také obsaženy ty, které patřily do minulého nebo do původního kristovského vesmíru, kristovského světa. A stejně tak jako lidé, stejně tak jako ostatní kristovská stvoření byly těmi dravci poškozeny, zreverzovány, zničeny a tak dále. Takže některé z těch prapůvodních, původně kristovských planet a galaxií v podstatě prošly znovu zrozeným nebo znovu zrozeným procesem, který tedy jednak pročistil všechno, nebo bylo pročišťováno všechno, co se stejně tak jako těm, jako my lidé, tak stejným způsobem se řešily planety. To znamená, v každém prostoru, ve kterém ta planeta pobývala, bylo potřeba vyřešit, pročistit zase záznamy, mřížky, jo, genetiku, všechno to, co se čistilo u lidí, co se řešilo u lidí, tak bylo nutné stejným způsobem pořešit u těch planet. Protože mezi těmi planetami, jak víme, byly také planety, které vlastně byly propojeny s lidmi tím, že na nich lidé vyrůstali a vlastně se vyvíjeli jako evolučním způsobem, stejně tak jsme řekli, jako planety. Máme vytvořený určité typy, na kterých lidé žili, žijí a budou žít, a právě s těmi planetami také bylo samozřejmě pracováno. Se všema galaxiemi, se všema centrálníma zdrojima, kompletně celý ten komplex od harmonického univerza 1 až k tomu jádru tvoření přes centrální zdroje a přes všechny tyhle ty úrovně. Všechno bylo znova rozbořeno, všechno bylo znova postaveno, znova zrozeno podle, říkali jsme, ne programu, ale podle kódu, bylo to překódované. Jsou tam prvky, které mají zabezpečit signalizaci nebo mají signalizovat, že se něco děje, jsou tam prvky, které fungují jako ochrany a podobně, takže úplně podle nových pravidel, nových předloh, nových plánů. Celý ten komplex byl přebudován a ten komplex samozřejmě obsahuje některé z těch bývalých planet, jako je Gaia, jako je Jupiter, Tara a podobně. Několik takových, jo, se vrací zpátky, bylo znovu zrozeno, protože byly tou hlavní součástí, byly také poškozeny. Byly některé, byly i přejmenované, některé z těch planet dostaly nová jména, dravci si je určitým způsobem zreverzovali, přejmenovali z harmonického univerza 5, harmonického univerza 4 a 3 a tak. Prostě ty planety různě stejným způsobem odvíjely, odmotávaly, okrádaly o ty jednotky evoluční a snižovaly jejich evoluční úroveň. A v podstatě víme, nevím, jestli paní byla na semináři, tam jsme si říkali o tom, že vlastně Jupiter byl prapůvodním sluncem sluneční soustavy, ve které jsme se nacházeli. Jupiter byl těmi dravci zreverzován, až určitým způsobem byl vypnutý a byl umístěn v té sluneční soustavě až někde na 5., 6. místo, až za zničený Mars a poškozené další planety, tak to všecko teď v rámci toho znovu uzrodivšího se celého toho kosmického komplexu samozřejmě vstupuje do hry. No a Jupiter ve své harmonickém univerzu 4 v Aquaferionu je otcovskou planetou, tedy na úrovni avatara. To znamená, kdo bude v harmonickém univerzu 4 v Aquaferionu, tak jeho evoluční planetou právě může být Jupiter. Pro nový vesmír pak je to planeta, která se nazývala nebo nazývá Zara. Takže ten Jupiter je úplně zcela správně vám vyšel, ale není to ten Jupiter, na který si vzpomínáme z té minulosti, z toho harmonického univerza 1. Je to nově zrozený Jupiter jako mateřská nebo otcovská planeta pro Aquaferion jako takový. Je to ta pozice toho avatara. Jestli to paní stačí takhle, asi jo.
1: No, já myslím, že asi jo, no, tak ono takhle, ono, bych to přirovnal, jo. My jsme se tady bavili o vývojových evolučních plánech a pro každé to období toho plánu až do jeho splnění a přidělení dalšího plánu, tak do té doby se ten plán jmenuje nějak, je to vyvozeno z runového písma podle významu a řady dalších jaksi okolností, které to vyjadřují potom. No a to jméno toho plánu je úplně stejné a shodné se jménem, jak je pojmenovaná bytost, která ten plán realizuje. To je takhle přes to jméno, to je spárovaný. No a vlastně s těma planetama to je dost podobný. Jo? Ta planeta, že to jsme si třeba četli v Amenty, že vlastně Midgard a ekvivalentem byla Tara, jo, a tak dál, čili to je ten vývojový evoluční cyklus, kdy pro ten vývoj v harmonickém univerzu 2, ale my víme, že to pak bylo ještě jinak, tak se ta planeta jmenovala jako ten vývojový plán. A když vzestoupila ta planeta, no tak měla nový další vývojový plán a ten se jmenoval Tara. Jo, takhle bych to připodobnil. Čili někdy ze začátku jsem měl problém tohle pochopit, jak se to může takhle jako různě jmenovat, ale je to potřeba navnímat, že zkrátka dobře ty bytosti nebo jsou zažité principiální protokolární záležitosti a podle nich je to vlastně dělané. A třeba někdo má vývojový evoluční plán, který už má připravený pro novou realitu, ale on už mu třeba ten plán se teďko zaktivoval, takže ten plán obsahuje vlastně ještě dojezd těch věcí a událostí, než se otevřou ty dveře a než se vstoupí do nového světa, do nové reality, do toho nového fyzického těla. A někdo třeba potřeboval vyřešit nějaké záležitosti, ať už karmické, nebo s nějakými vlivy, které na něho působí, nebo to byly nějaké vzájemnosti s někým. No tak třeba si těch plánů za poslední měsíc klidně mohl udělat 2-3. Protože ty vývojové etapy mohly přinést rozdílné výsledky. To znamená, buď ten člověk to splnil, nebo to nesplnil. Když to nesplnil, tak pochopitelně se řešila další plán, obsahoval to, aby byl doveden k tomu, že to splní. Takže když to bylo potřeba krokovat, tak se vždycky udělal ten krok, se zpracoval do toho vývojového plánu. Ten plán byl přijat, že jo, pochopitelně splněn ze 100%, ukončen, to na přijetí ukončení toho plánu. Plán byl zavřen, uzavřen, zapečetěn a v podstatě už ho nebylo potřeba. Protože hned ten dotyčný dostal nové jméno podle plánu, který bude teď realizovat. A není to o čase, není to časově limitovaný plán, ale je to limitovaný plán tou naučenou dovedností, kterou mě to mělo naučit, nebo jak se mám chovat, co mám pochopit, jak mám některé věci řešit. Jo, a protože to bylo dílčí, no, tak jsou to ty dílčí plány, ze kterých se skládá, navlíkají se na tu šňůru jako perly. No a až se vyřeší nějaké obtížnosti a pro vyšší stupeň precizního kontrolingu a precizního zaměření, tak to pochopitelně nebylo v rámci jednoho velkého plánu, ale bylo to krokované právě na ty etapy, protože když by se některá etapa nesplnila, tak bylo potřeba nastolit podmínky, čili další plán udělat tak, aby ten dotyčný k tomu byl doveden. Čili vyžaduje to potom určitou flexibilitu v tom jednak vyhodnocení a potom stanovení, jestli splněno, nesplněno, z kolika procent a budeme to řešit v jiném plánu za jiných okolností. Takže takhle se mohl s těmi plány někdo setkat, že to nebyl jeden plán. Platí zásada, že to vědomí by nemůže mít dva plány osobní, to je něco špatně. Z toho důvodu vždycky musí být tam ta posloupnost. To znamená, aby mohl být přijatý nový plán, musí být ten starý ukončen. Ta bytost musí přijmout ukončení toho plánu, aby mohla přijmout, akceptovat ten nový další plán vývojový, podle kterého se zase někam dostane. A lze sledovat hlavní body toho plánu, čili jaký tam mám hlavní cíle, co se tam mám naučit. Někdy vám to může být sděleno, někdy to nebude být sděleno. No a potom se ptám, buď po bodech, anebo en bloc, celý plán, z kolika procent ho mám splněný. Tak je asi jasné, že když vám to ukáže, že po třech dnech ho máte splněný ze 70%, tak to asi nebude plán, se kterým půjdete do nové reality. Směruje vás to tam, ale vy v té nové realitě budete mít jiný plán, pod jiným jménem a ten plán se bude jinak jmenovat. Čili můžete z toho usuzovat, jestli ten váš plán je takový nebo makovej. Když se na to zeptáte kivadla, tak vám může říct, že třeba ten plán bude od někdy do někdy, ale protože se potom začnou odehrávat určité děje, které to celé přeorganizují a se strkají jinak, tak se může stát, že to pak bude série nějakých plánů, třeba po sobě jdoucích. Druhá zásada je, že tak, jak nemůžete mít současně dva plány, osobní, vývojové, jo, evoluční, tak platí zásada, že nemůžete být bez plánu, protože když nemáte plán, tak jste bezprizorní. Nemáte jméno, nemáte plán, takže co chcete realizovat? V tu chvíli jste mimo pódium, jste mimo prkna, která znamenají svět. Čili to by vás také mělo k něčemu případně navést, jo? Proč, co a jak, co s tím. A logické je, že pokud máte párového partnera, nebo pokud máte plamenného partnera, tak ve vašem osobním vývojovém plánu musí být zahrnut ten partner nebo ten plamený partner. A v jeho jste zase zahrnutí vy, plus máte spolu ještě společný evoluční vývojový plán, čili máte tu společnou cestu, vyvíjíte. Čili de facto ta dvojice, ať je to párová dvojice, anebo ať je to plamená dvojice, má tři páry, má tři plány. Každý z nich má osobní, to jsou dva, a společný, to je třetí. A vy toto všechno můžete pochopitelně testovat, ptát se na to, udržovat to v chodu, ptát se, jestli je aktivní ten plán a tak dále, z kolika procent je splněn. A znovu říkám, nemůžete mít dva současně osobní vývojové plány a nemůžete být bez plánu. Pokud jste bez plánu, tak je něco špatně. Říkám to dobře, Išo?
0: Jo, říkáš, ano.
1: Tak si dáme písničku, ne?
0: No, tak něco zahraj pro potěchu.
1: No, já nevím, jestli pro potěchu, teď upřímně. Chceš něco hezkýho hodně?
0: No, tak něco pusť.
1: Já mám jenom hezký, no. Tak. To jsem chtěl slyšet, víš?
0: Přesně, tak.
1: A teď jsem měl tady na mysli jednu písničku. A se mi někde ztratila. No jo, ona se ztratila.
0: No, někdo ti ukradl. Někomu se líbila.

0: No jo, to byla Pelagia. Tak, dneska jste aspoň nějak tak slyšela. Viď?
1: No, slyšela jsem slova. Takže aspoň slova jsem si vyslechla.
0: No já prostě nevím, že to tam teče jenom jeden kanál, neteče tam druhá stopa.
1: Ale kdysi to fungovalo normálně a potom se to začalo nějakým způsobem hatit a prostě ty systémy asi určitým způsobem nejsou úplně kompatibilní, no, tak to dělá neplechu.
0: No já nevím, ale tohle to se stalo s přechodem ze Skypeu na Teamsy.
1: Na ten Teams, no je tam, říkám, jsou tam ty systémy, asi nejsou úplně kompatibilní.
0: Tak. Dobrý den, paní Išo a pane Petře, chci se zeptat, jestli jste zjišťovali, kolik je přibližně v naší republice vzestupujících. Přijde mi, že nacházím okolo nás další lidi, o kterých jsem dříve nevěděla. A když si představím, kolik máme měst a vesnic, a kdyby v každém místě bylo tolik, celkový počet by byl asi vyšší, než jste původně uváděla, kolem 50 tisíc. Nebo je to tak, že se v určitém místě tito kumulují? To by byly asi potom kumuly, bych řekl. Změnil se počet celkově vzestupujících z celé země a bude se celkový zdravotní stav, různé bolesti a slabost dále zhoršovat? Ti, co jdou do vyšších harmonických univerzev, mají asi, jak pozorují, daleko větší problémy než ti, co jdou do nižšího HU. Je to tedy asi způsobeno vyšším rozdílem vibrací? Není to už moc k vydržení. Děkuji vám za odpovědi, píše Naďa. No, Naďo, Iša se k tomu určitě vyjádří, já jenom k tomu takovou malou poznámku kumuly jedny. Nedělíme si iluze, ono není to pravidelné, to znamená, opravdu existují země nebo místa na planetě, kde ta koncentrace vzestupujících je vyšší a jsou místa, kde je výrazně nižší než v úzovkách třeba nějaký jako kdyby průměr. Jo. Čili neliší se ta čísla moc od těch, která Iša uváděla. Pochopitelně, že Iša uváděla tenkrát čísla, která nezahrnovala, dejme tomu, v tu dobu se nevědělo, že existují bytosti, které byly někde ubytý, že jsou tam někde jakoby naházený v jámách, ty byly odhaleny a byly přivedeny vlastně k tomu vzestupu. Takže ukázaly se v úzovkách další zdroje těch vzestupujících, ale že by se to nějak výrazně zvedlo, to ne, protože zase, co si budeme povídat, řada vzestupujících, kterých měli potenciál a mohli vzestoupit, tak třeba buď padli, nebo byli přeřazeni do nižších harmonických univerzev, anebo jak říkám, prostě se jim to nepovedlo, jo. Něco na ně prasklo, oni to neodpracovali, a tak dále, a tak dále. Čili zase byl nějaký úbytek. A vlastně ty úbytky byly při každé kontrole. Pokaždé, když se kontrolovala identita a tyhle ty všechny parametry, tak se ukázalo, že tam jsou lidé, bytosti, které tam nemají co dělat. Takže to je asi k tomu za mě a k tomu, že lidi, co jdou do vyšších harmonických univerzev, no já nevím, já si spíš myslím, že to je dané tím, protože ty reality se nám velmi přiblížují, jo. Takže musím si uvědomit, že to není ani tak o vlivu vibrací na to vědomí jako takové, tam bych řekl, že se přibližujeme víc a víc a vibrace rostou. Bohužel to souvisí s tím, že jak rostou vibrace, tak ty fyzické nosiče, nebo ty nosiče těch duší a duchů, případně avatarů, tak ty nosiče prostě to nedávají, protože, jak říkáte správně, ten rozdíl v těch vibracích už je velký. ad jedna, ale co je také podstatné, že ty bytosti, které zestupují třeba do harmonického univerza 4 a jsou to avataři, tak mají za sebou dlouhou evoluční dráhu, byli mnohem déle v té evoluci, protože už jsou zpravidla byli déle, takže těch různých potíží a problémů a vlivů, které musí řešit, je mnohem víc, než kdo byl, když to je u někoho, kdo byl krátce, jakoby, jo. Takže ta délka pobytu pochopitelně přinesla i ta riziková, jaksi, nebo ty rizikové jevy. Takže tak je to potřeba chápat, no. Další věc je, že ti, kteří většina těch věcí, které nazýváme problémy, jo, tak jsou vizualizace, které my máme pochopit, prožít, aby mohly být zapsány ty informace, ty prožitky, aby mohly být vepsány do informačních polí, protože pouze to, co se prožije, se tam vypisuje. Ne to, o čem někdo vyprávěl. No a protože pochopitelně ty bytosti většinou víc pracují samostatně, tak jim jsou tyhle ty úkoly předkládány. Ty lidi, kteří jdou do dvojky, někdy i ty, co jdou do trojky harmonického univerza, tak nepracují samostatně a oni by nevěděli, co s tím mají dělat. To znamená, že většinou ty vědomé bytosti jsou pověřovány tím odhalováním a proto prožívají leckdy mnohem složitější a komplikovanější a bolestnější žití, bytí tady teď, než třeba řeknu ty, co vůbec neví, co se s nima děje třeba. To je moje vyjádření, teď poprosím Išu.
1: Tak já s tebou ve své podstatě souhlasím, tak jak to říkáš, je to o vibracích, je to o problému toho, těch vibrací různých mezi vědomím a tím nosičem. Ještě se tam odkrývají některé staré věci, karmické záležitosti, co je třeba ještě dořešit. No a ta první otázka byla, co bylo to první, prosím tě?
0: To byly ty počty těch lidí.
1: Jo. No já jsem se na ty počty popravdě vůbec neptala, právě v důsledku toho, že ten pohyb těch, kteří se přesouvají do dvojky, do trojky, do čtyřky, v podstatě pořád ještě trvá. Když někdo někde něco dočistí, tak se může posunout ještě pořád o další úroveň vejš na poslední chvíli. Samozřejmě i směrem dolů, jo. Takže nějaký přesný počet vůbec jsem nezjišťovala, protože právě ty pohyby těch bytostí jsou poměrně pořád ještě jaksi vydatný. Do toho si teda vemte, že je potřeba ještě někdy kompletovat, že kompletujeme ze 14, kompletujeme 14 duší, kompletujeme ducha, ze 14 duchů kompletujeme avatara. Takže i počet těchto bytostí v těch jednotlivých harmonických univerzech se vlastně můžou měnit. Protože stačí, aby jeden z těch, dejme tomu, z těch, co se skládají, dokončil a už vlastně můžou dát dohromady zase o tu úroveň vyšší, dalo by se říct, bytost vědomí. Takže opravdu nevím, kolik lidí vzestupuje. Je to tak, jak Petr říkal, jsou oblasti, kde v podstatě vzestupující by člověk lampou pohledal, jak se říká. Jsou oblasti, kde těch vzestupujících je víc, nebo jsou tam vzestupující, kteří ani netuší, že vzestupují, protože jsou tam z mnoha různých, nebo mohou tam být z mnoha různých důvodů, třeba jenom jakoby vibračně posilující nebo vibračně udržující ten prostor a podobně, protože jsou to bytosti, které jsou tady buď na mysli jako pomoci, nebo jsou tady právě jenom z toho důvodu, že je potřeba vibračně podpořit. podpořit ten prostor. No a tak někteří jsou tady na misi, někteří se vrátili z těch exilů. A když se pak propojili s těmi, kteří jaksi vzestupují, tak vlastně máme další počty vzestupujících, protože ty páry byly doplněny. Byly doplněny těmi příchozími, takže bylo třeba, někteří se vypárovali, že jo, protože sice byly na úrovni, třeba to vědomí bylo na úrovni avatara, ta jedna část byla poskládaná, ale ta druhá část toho plameného partnera byla někde v exilu a teď se vrací zpátky. Takže v tu chvíli se zase ta bytost složila. To stejné s duchama, to stejné s dušema. Ti, co se vrátili, tak zase vlastně navýšili počty těch vzestupujících v jednotlivých prostorech. Dalo by se tak to nějakým způsobem říci. Takže opravdu nevím, kolik těch bytostí jako takových, nebo dejme tomu lidí jako takových, je na vzestupu. Ale určitě byly ztráty, určitě ze začátku bylo velké třídění, protože bylo nalezeno, objeveno mnoho těch temňáků, kteří se skrývali, utajovali v těch rádoby vzestupujících. Takže vytříděno bylo poměrně velké množství, poskládáno poměrně velké množství. A s návratem z těch exilů potom vlastně zase další množství bylo navýšeno. Kolik těch lidí je, není důležité, já si myslím, že to není podstatné, ani to asi není vůbec v lidských silách to nějakým způsobem spočítat, protože pořád se ještě ta vědomí pohybují z prostoru do prostoru. Říkám, jak někde se mám to vlastně i z toho, jak testuji, tak se mi stává, že čas od času narazím na bytost, která přichází z harmonického univerza 3 pročištěním záznamu a vyřešením tady těch záležitostí. Pak může poskočit do harmonického univerza 4, protože vlastně dokončí to, co dokončit má. Navyšuje se nám počet těch, kteří dokončili svoji přípravu na vzestup, ukončují nebo mají dokončené ty plány té přípravy a začínají fungovat na tom novém plánu pro nový svět. Takže tam se nám jaksi přesouvají do rozbíhajícího se, dalo by se říct, do rozbíhající se reality, tak tam prostě svým způsobem začínají fungovat. Někteří už fungují,

0: když je to v pořádku, no tak je to dobře, protože my si tím pádem můžeme zahrát. Jo?
1: Tak, no,
0: to si dáme.
1: Tak hraj, chodura, hraj.

0: No tak jsme zpátky zase po písničce. No, já teď tady ještě hledám nějaké další případné dotazy.
1: Něco z minula tam bylo, co jsme nestihli dodělat.
0: Já to nemůžu najít. Jestli to byla SMSka, nebo co to bylo, tak se mi to někde toulá.
1: To víš tedy jenom ty sám, to já nevím.
0: My jsme tady četli od Dany, když kývala, tak

0: co jí vyšlo v podstatě, že jo, co se oděje v příštích měsících.
1: To si myslím, že jsme nečetli.
0: To jsme četli, to bylo to poselství číslo 1. A teď nám Dana psala, že kývala položky svého nového evolučního plánu.
1: Mm-hmm.
0: Takže ahoj Petře, kývala jsem si položky nového evolučního plánu a bylo mi dovoleno ho sdílet s ostatními, tak posílám pro případnou inspiraci a náhled. To je věc, kterou vy se taky můžete doptat, pokud vás to zajímá a komunikujete s vyšším já, třeba přes tabulku s kivadlem, tak vám může vypsat v podstatě ty položky toho vašeho vývojového evolučního plánu. Pochopíme jméno, svoje jméno toho plánu, to by mělo být shodné. Jestli ten plán je aktivovaný, jestli jste ho bez výhrad přijali a takové ty věci. A jestli jste ho začali realizovat. A pak se můžete ptát na ty jednotlivé body, pochopitelně. A můžete sledovat u těch jednotlivých bodů, jak s časem, na kolik procent je třeba plníte. A můžete si takto vlastně krásně sledovat svůj vlastní vývoj. A to je asi pro to určení důležité. Je logické, že ty vývojové plány se budou zaměřením, se budou lišit u bytostí, které jdou 4. harmonické univerzum realizovat ať už svoji misi nebo evoluci. A bude se to lišit od těch, kteří jdou do trojky, do 3. harmonického univerza nebo jdou do 2. harmonického univerza. Já ty položky tady od Dany přečtu a vy vlastně se můžete doptat, jestli to máte v některých momentech shodné, protože ten plán je pro 4. harmonické univerzum. To znamená, že pokud vy zastupujete do 2. nebo do 3., no tak tam asi některé položky budete mít jinak, některé můžete mít shodné, jo, takže neberte to jako dogma, že všichni musíte mít takhle postavený plán. Plán je váš, je individuální, měli byste tam mít zahrnutýho párovýho nebo plamenýho partnera, ten by tam měl být obsažen, to, že s ním vlastně budete. Čili vy si dneska už můžete jakoby pátrat po své budoucnosti a přítomnosti. Protože tím, že si budete zjišťovat ten plán jako takový, tak si pak můžete zase odkontrolovávat, jak se vyvíjíte, z kolika procent to či ono máte už splněné. Pokud budete stát na místě a všechno máte přijaté, nic se neděje, tak se musíte ptát, jestli to, že čekáte, je proto, že se těm bodům všem budete věnovat, až projdete do nové reality, anebo jestli už se máte tomu věnovat teď od začátku a jenom je nějaký potíž, že se vám nerozeběhl ten plán. Takže to můžete potom takto naskoumávat. Tak, toto tedy, jak říkám, to je harmonický univerzum 4, je to pro vědomou bytost, čili podle toho ten plán také vypadá. Tak za prvé, budeš vysvětlovat novým lidem, jak žít v souladu s evoluční cestou. Za druhé, tvá úloha misionáře bude pokračovat. Za třetí, získáš jiné možnosti léčení. Za čtvrté, žádná časová jednotka ti nebude překážkou. Za páté, budeš znát vše o novém vesmíru. Za šesté, tvá bytost se bude dozvídat o jiných prostorech ve vesmíru a bude je navštěvovat. Takže z toho vyplývá, že pochopitelně Dana bude vyšší vědomá bytost, proto tady má určité věci, které rozhodně určitě nebudou mít třeba ti, kteří budou ve dvojce. Jo. Za sedmé, zahájíš významná setkání mezi druhy. Čili může to být mezidruhový diplomat třeba. Jo? Za osmé, dohodneš živá setkání v realitě zdroje. Za deváté, budeš žít v souladu s kony jednoty. Verisáte, tvá mise dostane jiný rozměr, který se otevře až po vkročení do nové reality. Za jedenácté, až vše nové se usadí, začneš žít vše tak, abys došla cíle rychleji. Ale to je potřeba počkat na nové podmínky. Za dvanácté, abys vše dobře chápala, dostaneš živá slova přímo do srdce. Za třinácté, děti mít budeš. Za čtrnácté, zvířata mít budeš. Za patnácté, dostaneš do své výbavy nový dekodér. Za šestnácté, to je prozatím v úvozovkách dostačující. Je tedy se na co těšit, píše Dana. No Danuš, děkujeme za sdílení tvého plánu. Ještě co k tomu chceš dodat ty?
1: No, jsem spokojená. Jednak tam Dana od začátku perfektně to funguje, pracuje, tam je to právě vidět. No a vlastně už dopředu jaksi tuší a ví, na co se asi tak má na to její vědomí zhruba nachystat, že jo. Takže je to docela dobrý, že ví, co jí čeká. Mnozí netuší, nevědí, protože zatím ty jejich plány se tvoří, u některých jsou již tedy vytvořeny, ale pořád to všechno ještě musí potom zaklapnout tak, jak to bude odpovídat tomu konečnému, dalo by se říct, výsledku toho vyhodnocení toho všeho, jak kdo kam a s kým ne a s kým jo. Takže některé věci ještě nejsou úplně dané, ale zhruba to, čím se tedy vlastně, jak si budeme zabývat mnozí už tedy, kteří se dotazovali, teď už vědí. Budou mít zvířátka, budou mít děti, budou žít v souladu s kony, to si myslím, že platí pro všechny. Budou se učit, budou mnohé věci znát vzhledem ke své úrovni, takže na té úrovni harmonického univerza 2 určitě budou mít nějaké povědomí o stavbě vesmíru, ve kterém se nacházejí, ale na té úrovni, kterou jsou schopni pochopit. Není to něco, jako že bychom jimi nebo naznačovali, že jsou hloupí, ale prostě ta jejich úroveň jim by jim nedovolila pochopit, jak to funguje. No ale zase, když se posunou do harmonického univerza 3, tak tam přijdou další informace, takže zase budou schopni pochopit v širších souvislostech tu stavbu toho vesmíru. No a až přijdou do 4, tak možná budou disponovat už některými schopnostmi, které teď nebo doteďka neměli. Možnostmi, vědomostmi, znalostmi budou mít možnost se třeba i pohybovat v různých časoprostorech, protože to je ta věta, kdy žádná časová jednotka nebude překážkou. Takže a ty možnosti, které tam také jsou uváděny, že bude mít velké množství možností. Takže tam potom to vědomí bude moct se studovávat, schánět informace, řešit ty záležitosti, protože bude mít přístup, řekla bych, skoro neomezený. No a jak bude hodně aktivně pracovat nebo nepracovat, tak ten vývoj bude moct být rychlejší, možná kratší, protože si bude moct jaksi tímhletím vším takovým tou svojí pílí si bude moct jak si tu cestu ujít v kratším termínu. A takže z toho pak samozřejmě můžou plynout další buď bonusy nebo další nastavení toho plánu a podobně. Podle toho, jestli se zase bude blížit vzestupní cyklus, to znamená ten přesun z prostoru do prostoru. Dalo by se říct, tedy další vzestup záleží na tom, jak kdo bude rychlý, schopný. No a potom ještě pak specificky každý vlastně tam bude mít některé z těch věcí jinak než třeba jeho soused, protože každý bude potřebovat ještě specificky některé záležitosti vypilovat, dalo by se říct. Takže s nějakým takovým jako úplně nejzákladnější informace o tom, co vlastně tam na nás čeká, už máme. Ono toho samozřejmě bude víc, ale to pak už je specifikum pro každé harmonické univerzum nebo pro každou jednotlivou bytost, případně skupinu, rodinu a podobně. Takže je docela možný, že mnozí už dostanou nějaké informace přes kyvadlo. Někteří mají aspoň představu, co tam na ně čeká. A nebude to pořád jenom práce, ale bude tam samozřejmě také relax, také odpočinek, možná i zábava přijde na to. Takže jako já se na to těším, mně se to moc líbí, protože je potřeba, aby co nejvíc lidí, kteří mají možnosti, aby s tím kyvadlem pracovali a dostávali se k takto zajímavým informacím, o které se potom můžou se svým okolím nebo s námi podělit, což jako v podstatě my jsme moc rádi, protože je vědět, že jsou lidé, kteří pracují, někteří víc, někteří míň. Někomu to jde líp, někomu to jde hůř, to už potom záleží na nějakých okolnostech, proč tomu tak je. No a ti, kteří to kyvadlo nemají, tak pak jim nezbývá, než zase požádat vyšší, aby nějak vykonalo nebo zařídilo, postaralo se o to, aby všechno bylo v pořádku, připravené, vyladěné, doplněné, tak jak to má být, aby to byla prostě na tom prahu do toho vstupu, až se zapne ta realita, tak aby tam do toho vlastně vstoupil už jako v plné přípravě, aby i ty dokončené plány byly hotové, aby byly připraveny a spuštěny ty nový plány pro ten nový svět. Ty změny začínají nebo budou mnohem výraznější, teď je to všechno turbulentní, protože bude víc a víc lidí, kteří budou už mít aktivní ten vývojový plán, který bude platit pro ten nový svět. Takže až pak to vlastně všichni absolvují, dokončí to ze své plány z minula a začnou ty nové plány, tak pak asi bude chvíle na to všechno spustit. Tak doufejme, že to bude brzo. Já se na to těším.
0: Tak těšíme se asi všichni, pochopitelně, protože víme, jak je to dlouhé, jo. A jestli někdo měl pocit, že se nic neděje, tak já si myslím, že v posledních týdnech opravdu ty turbulence energetické jsou obrovské, no a tak je jaksi na snadě, že to něco signalizuje, že to vlastně je právě o tom, že to letí do finále a proto spousta lidí tolik čistí. Musím říct, že to jsou opravdu zase čistky jako blázen. No, prostě všechno se musí přeuspořádat a dotáhnout ještě právě před tím, než se vstoupí do té nové reality. No, tak to tak je zařízeno. Je to měřeno těmi kroky, nikoli tím, jak dlouho ještě, čili ne časem, ale skutky je to měřeno. No, já pořád tadyhle hledám jeden dotaz, který jsme minule nestihli a já ho prostě nemůžu najít.
1: No.
0: Takže pokud z nás posloucháte a poslali jste nám nějaký dotaz, aby jsme vám na ně neodpověděli, tak ho pošlete ještě
1: jednou, poprosím. Tak se ztratil.
0: Buď se ztratil, anebo prostě ho nemáme řešit, a nebo zkrátka dobře, opravdu, jak to tady přeorganizovává, se v těch mailech a tak, no tak se to může někde přiřadit k něčemu a já to prostě nejsem schopný pak najít, jo. Čili klidně ho pošlete znova ten dotaz, ať vám na něj můžeme odpovědět. No, máme 18.20, já si myslím, že bychom mohli dát písničku, aby jsme měli rozvázané ruce potom na to další téma. Co říkáš?
1: No, já jsem pro vždycky.
0: Jsi vždycky pro. No to já jsem si právě všiml, že býváš pro.
1: No, proti bývám málo kdy, ale když jsem proti, tak je to opravdu jako, že jsem proti.

0: Abych věřil, že je Bůh. Abych slyšel slova písma. Tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such. Musím denně hledat v sobě víru svou. Že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich. A mají schopnost klopit vírou nastavený nůž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak mě. Prostě věřit si,
1: že tak se chová muž.
0: Je tolik spravedlivých na světě a tolik hodných lidí.
1: A tolik hodných lidí je.
0: Ale kdo ukáže, že tu vůbec je?
1: Že tu vůbec jsou.
0: Je tolik krásy na světě,
1: je tolik krásy, že až do očí
0: lehce stoupnou slzy z nich.

pezanská náušnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když moudrém slunci řeka, a rozčaruje klid.

0: díly, když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skautské svědomí je prosté, hloupý chvíl, když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá.
1: To duše tělu pomáhá.
0: A i Bůh a jeho kluk, syn.
1: A jeho syn.
0: Tak tě prosím, Pane Bože.
1: Bože!

0: No, mám tady dotaz, který mám ale pocit, že sice přišel teďko před chvílí, ale nevím, jestli jsme ho už neřešili, jo. Píš nám Luboš. Dobrý den, rozhodl jsem se na vás obrátit po posledním pořadu Evoluce, kde byla řeč o přetestování a práci s kývadlem vše. Vaše pořady poslouchám dlouhodobě, byl jsem několikrát na semináři, dvakrát Plumov, dvakrát Prostějov. Dlouhodobě se potýkám s tím, že mi těžkopádně chodí písmenková tabulka. Ptal jsem se kdysi na semináři, posílal jsem dotaz do pořadu Evoluce, ale v poslední době si s tím nevím rady. S kývadlem pracuji delší dobu, někdy od prosince loňského roku, každý den a v poslední době i několikrát za den. Postupuji tak, že po napojovací formuli požádám, koho mám na kývadle, pak ověřím kód, který jsme si určili a učili nastavovat na jednom z dřívějších seminářů. Pak pokračuji přes očistu, příprava na práci. Pak jsem prováděl kontrolu aktualizací, záznamy, katedrám říška, azur, krystal a tak dál, včetně harmonizace. Pak kontrolu, kde se nachází originál mého vědomí, jeli v evoluci a do kterého harmonického univerza bude pokračovat. Ke konci listopadu 2025 mi kivadlo začalo ukazovat harmonické univerzu 8 a to ukazuje dodnes. Před Vánoci loňského roku mě začalo bolet levé rameno a projevy byly stejné, jako jsem měl na pravém rameni pár roků zpět. Syndrom zamrzlého ramene. Přes kývadlo jsem testoval, jestli je možné žádat o léčení a uzdravení ramene. Odpověď byla ano. Tak jsem každý den na tom pracoval. Během času jsem si tak nějak vypracoval postup, kdy jsem hledal kořeny příčiny. Ty jsem čistil pomocí deaktivace anulace a odvinutí, jak jste o tom mluvili v pořadech Evoluce. Pak jsem poslal žádost o léčení a uzdravení. Po více než 5 měsících každodenní práce sice došlo k zmírnění příznaků, ale ne k úplnému uzdravení. Během tohoto procesu jsem opakovaně dostával informaci, že nemám vůbec chodit ven. Začaly se mě projevovat zdravotní potíže v podobě chřipkových stavů. Ucpaný nos, kašel, bolesti v krku, bolesti kloubu, hlavy, malátnost a únava. Na konci každé práce s kývadlem se ptám, jestli moje vyšší já má pro mě nějaké zprávy, doporučení, vzkazy. Od konce dubna přijímám hodně podivné informace. Snažil jsem se tomu přijít na kloub, něco jsem, myslím, pochopil, spoustu jsem toho nepochopil. Abych uvedl příklad, přes kývadlo dostávám informace, že již nemusím provádět kontrolu aktualizací, jako jsou záznamy, katedrám říška, azur, krystal, genetika, čakry a DNA vlákna. Dále, že nemusím kontrolovat stav originálu vědomí. Abych se dostal, proč vám to píšu, po minulém vysílání, kdy paní Iša mluvila o tom, že se některým lidem stává, že se jim zhoršuje zdravotní stav v důsledku nedostatečné práce. Musím konstatovat, že můj zdravotní stav je na tom tak, že už mám velké problémy běžně fungovat. Snažím se dodržovat všechny pokyny, co obdržím od vyššího já, ale ten stav se subjektivně zhoršuje a tak začínám ovšem pochybovat. Několik měsíců nevycházím z bytu, mimo cesty do obchodu, celé dny nikoho nepotkám a začíná to být psychicky náročné. Jelikož ve svém okolí neznám nikoho, na koho bych se mohl obrátit, tak jsem se rozhodl, že napíšu vám, jestli by bylo možné ověřit, že tyto informace, které dostávám přes kývadlo, jsou skutečně od mého vyššího já, nebo je to celé jinak. Jinak vám velmi děkuji za pořad Evoluce. V současné době to je asi jediné, co mi pomáhá. Jelikož se blíží prázdniny a 2 měsíce pořád nebude, tak jsem se rozhodl požádat o pomoc, bude-li to možné. V případě potřeby doplním informace, snažil jsem se to napsat stručně a srozumitelně. Děkuji za případnou odpověď. S pozdravem, Lubomír. Já jenom chci říct, že ten poslední seminář, který jsme dělali, tak ten byl určitě před 2 lety, ne-li déle. A určitě to je 2 roky. A tam jsem vás nabádal, že musíte ty kódy pro tu identifikaci sebe sama a jako duchovní bytosti, tak je potřeba měnit občas. Jestli jste si to na semináři nějak zadal a do té doby máte to samé a stejné, tak to chce se aktualizovat, protože to oni si načtou, to oni se můžou pak omrknout, mohou se to různými způsoby provalit někde, takže občas je potřeba tu a tam zadat si to třeba co měsíc nebo co dva měsíce, prostě si to heslování, to kódování, tak je potřeba, abyste si změnili. To je jenom taková bezpečnostní záležitost. No, Išo, máš to tam postřehnuté?
1: Jo, udělala jsem si pár poznámeček. No, tak ono, pokud je o to přihlašování, tak my jsme také říkali, že jako vyšší a nám doporučovali, nebo bylo nám doporučeno, že už není třeba dělat dopodrobna všechny ty položky ověřovat, že ve chvíli, kdy jsme se dostali do určité vibrační úrovně, takže můžeme jenom ověřovat, jestli teda jsem napojený, jsem čistý na práci, mám bloky nebo překážky, není potřeba se vyptávat, jestli mám ego, jestli mám nějaké bloky, jestli mám bloky na tabulky, jestli mám bloky na písmenka a podobně. To už není nutné, je spíš potřeba jenom se zeptat, jak koho mám na kyvadle a jestli mám své pravé vyšší já. Říkali jsme, že vyšší já nemusí být vždy na kyvadle, že vyšší já v určité úrovni, a to vy jste, v té určité úrovni máte v podstatě vyšší já sám sebe a ku pomoci na kyvadlo vám může přijít plamený partner, může vám přijít vyšší bytost, můžete tam být vlastně vy sám. Takže to je záležitost toho připojování. Některá vyšší já už nechtějí třeba ta hesla. Mám od několika lidí, že vyšší já je oslovilo s tím, že už není potřeba. Možná, že to je i váš případ. A pokud vám vychází, že jste v harmonickém univerzu 8, a pak jste v úrovni stvořitele, takže tam určitě asi už nemusíte, tak jak vám to říká v dubnu, to vaše zase vyšší já, nemusíte úplně kontrolovat všechny položky, protože to bude souviset s tím, ale to se musí přetestovat, já mluvím jenom tak, jak mi to přišlo. Budete mít dokončený ten přípravný plán a možná jste již najel na ten nový budoucí svět, takže proto už třeba nepotřebujete čistit ty položky, které máte uzavřené záznamy a podobně. Pokud pošlete datum narození, můžu vám to překontrolovat. Takže to jsou ty věci, které se za ty poslední doby změnily. To, že nám je pořád hůř a hůř, to souvisí zase s tím, jak ty vibrace jsou poměrně vysoko. Fyzická kopie je tedy špatně kompatibilní, protože pokud vaše vědomí operuje již v tom novém prostoru nebo po těch nových vibračních úrovních v novém světě, pak fyzická kopie, ve které si teda tady ještě jakoby procházíme, předvádíme, tak je jednak hodně poškozená a jednak velmi vibračně vzdálená tomu protějšímu světu, takže je tam těžká nekompatibilita mezi fyzickým nosičem, který je vlastně, dalo by se říct, mnohem níže vibrující než to vědomí, pokud je opravdu v harmonickém univerzu 8 a není nutné o tom pochybovat, protože vám ty věci taky fungovaly, tak prostě ty bolesti máme. Máme zdravotní problémy, je to všecko vlastně vyjádření té nekompatibility toho fyzična s tím duchovným. Takže to si myslím, že je záležitost. Určitě by si možná dalo ještě najít něco, co je zdrojem a příčinou některých z těch zdravotních problémů a ta velká únava patří zase k tomu, že když potřebujete kývat, pokud kývete každý den, tak ty vysoké vibrace potřebují obrovské množství energie. To je to, co vás vyčerpává. Možná proto vás to vyšší já drží doma, abyste odpočíval. Ono Popravdě já, když přijdu ven, tak já si s těma lidma nemám co povídat. Slyším kolem sebe samej hnus. Je to opravdu, ještě ty jejich názory, když pak mám třeba na autobusové zastávce poslouchat, tak já jsem taky radši pak doma. Jo? Je to v současné době těžké, protože těch vzestupujících máme kolem sebe málo, ale pokud jste se přesunul nebo pokud už jedete na ten nový plán pro ten nový svět, tak se kolem vás začnou objevovat právě lidé, dalo by se říct, toho našeho ražení. Budete narážet a potkávat lidi, kteří už vlastně jsou jakoby součástí toho vašeho nového plánu. Tak to je potřeba toto všechno překývat, zjistit, proč to tak je. A když pošlete datum narození, já vám ráda odpovím. To je tak z mojí strany v rámci možností. Nevím, co ty k tomu doplníš.
0: No, budu doplňovat. Já tady hledám ještě nějaký, aby jsme nezapomněli, protože příští týden, vlastně to je poslední vysílání před prázdninama, před prázdninovou pauzou naplněnou mnohými reprízami, tak aby jsme na něco nezapomněli, co jsme komu slíbili, že budeme řešit. No tady k tomu, co napsal, to napsal Lubomír, no, jemu tady v podstatě, on tady cituje věci, které se stávají i jiným lidem. Já bych tady viděl první problém, že je potřeba aktualizovat to napojení jako takové. Zeptat se, co to je za bytost, kdo vám kejve kivadlem případně. Abyste zjistili, můžete mít také jiné vyšší já. To, že seminář byl víc než před rokem, od té doby jste klidně mohli dostat vyšší já, které bude z vaší duchovní rodiny také, ale bude třeba se jmenovat jinak, protože bude už výš, jo, protože byste také postoupili. Čili je potřeba se prostě ptát. No a hlavně se správně napojit, protože ověřovat ty informace, z kolika procent jsou pravda, můžete nalézt spoustu způsobů, jak je odkontrolovat, obsahově, jak je odkontrolovat. Nevím, s tím chozením ven, jo, to je už jakoby druhý posluchač, předtím byla posluchačka, myslím, která nechodila ven, protože jí to řeklo kivadlo, nebo si to vykývala. Já bych se ptal, proč třeba, jo, proč nemůžu chodit ven, co mi tam hrozí. Jo, a snažil bych se toho dopídit. Prostě nespokojil bych se s tím, že mi bylo řečeno, abych byl doma. Tak doma se vám prd stane, že jo, když zrovna nevyšíte zásluhy, nespadnete dolů. Ale teď je hezky a představa, že budete sedět doma a koukat za zavřeným oknem, jak venku děti dovádějí na trávníku. No a tak to třeba pak bude smutné. Proč vám píšu? Jo. My jsme tady, takhle, podstatná, a začínám ovšem pochybovat. To je hezké doznání, ale když se nad tím zamyslíte, tak začínám o tom všem pochybovat. Teď nekritizuju to, že vám přijdou takovéto myšlenky, jo. Takovéto myšlenky chodí k otestování vaší odhodlanosti. Některé věci třeba řešit ještě. No a pochopitelně, pokud tomu nevěříte, tak nemůžete očekávat, že se ta věc pro vás stane. Protože když něčemu nevěřím, tak zatím nemohu jít, nemohu být myšlenkama tam nasměrovaný, nemohu o tom přemítat několikrát denně, nemůžu s tím souznít, protože tomu nevěřím. Takže to jsou všechno aspekty, za které nesete odpovědnost, protože jako vědomá bytost třeba, tak budete jako třeba i byste mohli být karmicky zatížen, jo. Protože když tomu přestávám věřit, tak bych se měl postarat o to, abych měl dostatek informací a doptal jsem se na tolik věcí, abych tenhle ten problém mohl prostě zapudit. Jasné, že to poňoukání tam přichází, ale když to přichází právě jako ověření, do jaké míry ten člověk je tomu opravdu oddán, a do jaké míry jenom jede tu vlnu, jo? Protože to je zajímavý. Čili musím, říkal to Ríša xkrát, musíme si hlídat svoje myšlenky. Protože řada z vás už je v pozicích, kdy jenom pomyšlení na určitou akci, na určitou záležitost, na něco, co by se mělo nebo mohlo stát, tak je to silná projekce do té reality. Takže hlídejte si myšlenky. A začíná to u toho, že tomu přestávám věřit, protože jako kdyby nemám tu argumentaci pro sebe, kterou potřebuju, nebo sahal jsem si to zase. Tak když to nechci prožívat, tak to nebudu prožívat, oni mě to ušetřej. Ale vyndaj mě z toho systému pryč. Takže hlídejte si myšlenky, když vám přijdou tam takováto hlášení, jo, takové hlášky, prostě hned řeším proč. To je elementární záležitost totiž. Takže to mě tam to musí být velice rychlý, jako proč, ne, že s tím budu 14 dnů žít, ale proč se to děje? Proč se to stalo? Proč nevěřím a tak dále, pak zjistíte, že máte někoho na kyvadle, kdo vás jenom tak manipuluje. Nebo máte správné bytosti a oni vás prostě zkouší. Takže takhle bych se asi k tomu vyjádřil já. No, to, že nám ty nosiče vibračně už jako dosluhujou, no to určitě ano. Jo, to určitě ano a teď je zváženo vyššíma bytostma, zdali nás mají přivést k tomu, že chceme nové oblečení, že takhle řeknu, a nebo k čemu vlastně mě mají dovést, co mám zjistit, kde mám problém, mám něco ještě vyřešit. A to se dozvím, když budu loupat tu cibuli slupku po slupce, budu se proloupávat k tomu nějakému meritu věci. No. Tak Asi jsem probral taky všechno a teď tady máte vlastně, že jo, možnost zase ptát se na svůj evoluční vývojový plán, na svůj osobní, případně partnerský, případně jestli máte partnera, partnerský vztah, nebo budete mít plamený vztah, jestli je v těle, není v těle, jak jste na tom vy, jo, máte přijatý plán, jak se jmenuje ten váš plán, jaké tam máte obsažené hlavní body a úkoly. Na to na všechno se můžete ptát, ale musíte mít jistotu, že na kyvadle máte správnou bytost, ono ne, že by ty bytosti tady jako ještě měly třeba fyzicky pobývat, většinou to bývají vizualizace. Takže jsou to věci, které třeba byly takto zadány, ale teď nastává ten čas je poznat, pochopit, zapečetit, protože oni se vepíšou do informačních polí, takže to je ten důvod, proč to musíte prostě nějak prožít. No išo, máme 3/4, za chvilku budeme muset končit. Máš ty nějaká sdělení, která by si chtěla našim posluchačům předtím, než se dneska rozloučíme, tak jak já bys jim chtěla dát?
1: No, popravdě, no tak viděla bych to tak, že je dobrý si zkontrolovat nebo si požádat, pokud nekývá někdo kývadlem, aby teda byly dokončeny ty přípravné práce, ty přípravné plány na ten přesun do toho nového světa. aby teda vaše věci já překontrolovala, jestli je tam všechno splněno, jestli je to dokončeno a jestli je to vypnuté a zapečetěné. A samozřejmě zároveň s tím, jestli máte připravený, přijatý a aktivní ten nový plán pro ten nový svět. Je dobrý napřed si zkontrolovat, jestli máte ten plán připravený, jestli ho můžete aktivovat. Je také dobré se na to zeptat. Aby se vám pak nestalo, že si vypnete ten, ve kterém se nacházíte a nebudete ještě moci, nebo nebudete ještě mít dovoleno zapnout ten nový. Pak se vám může stát, že zůstanete viset někde mezi prostorem a budete zmatení jak beruška, protože nebudete vědět, co máte dělat. Takže jako je dobrý se popasovat s tím, abych si zkontroloval, jak jsem na tom s tím dokončovacím tím plánem, s těma záležitostma toho konce. A v jaké fázi nebo jak mám připravený to, do čeho vlastně bych měl teď vkročit na tu cestu, po které potom vlastně vcházíme do toho nového světa. Takže udělat si pořádek v tom, dokončit, splnit, pokud mám připravený plán a můžu ho spustit, pak tento plán požádám ukončit. Většinou, když to dokončíte, tak to vaše vyšší a to automaticky přepne, přepojí vás. Je dobrý si to ale ověřit, protože ne vždycky se tak děje. Někdy je potřeba chvíli počkat, než ještě nastane určité, já nevím, cokoliv, protože je to vázané zase na nějaké další události a situace. Takže já jako hodně apeluju na to, když už tedy kontrolujeme ty položky, zkontrolujte si také tohle, to je to důležité, abyste nezůstali viset mezi plány, tedy dalo by se říct v takovém lichém prostoru, a nebo abyste neměli nedokončeno, protože ty problémy by se s vámi jaksi táhly dál a ty situace by se vám zdály pořád, jakože se vám opakují to stejné, ale záleží to právě na tom, jestli budete mít vypořádáno. No a když teda budete mít potom odkýváno, že jste již v tom novém plánu, že ten plán je aktivní, a pak teda se musíte připravit s tím, že nebo na to, že se vám začnou z toho života vytrácet lidé, kteří jsou kolem vás a které nebudete v budoucnu potřebovat. Začnete potkávat nové lidi, začnou se vám určité situace objevovat, které budete muset začít řešit. Najednou prostě se to začne pomaloučku, polehoučku měnit. Přijdou i záležitosti v tom prostoru, ve kterém se potom nacházíme, tak ten prostor se začne určitým způsobem proměňovat. Někteří to zjistí, někteří to nezjistí, prostě na úrovni toho vnímání, toho prostoru, těch iluzí, dokáží vyšší bytosti u nás, jak si vyvolat ten pocit takového pomalého, lehkého přechodu od jedné záležitosti ke druhé nepozorovaně, aniž bychom si to uvědomili. Takže takovým tím nenápadným způsobem vlastně může být uskutečněn ten přechod, objeví se vedle vás někdo, kdo k vám patří, to je ten váš plamený partner. Najednou potkáte někoho, o koho budete vědět, že tedy k vám patří. A teď byste měli být připraveni na to, že tedy je potřeba vypořádat se s tím, že i ten váš případný partner bude mít svého plameného partnera. Že začnou se vám dít věci, které možná nepostřehnete, někdo si na ně zaměří, někdo je postřehne, někdo se jimi začne zabývat, záleží potom na té úrovni, jakou budete mít, ale musíte počítat s tím, že hlavně přes prázdniny ta změna toho prostoru začne být výraznější a výraznější. 2 měsíce se tedy neuslyšíme, za 2 měsíce se může stát velikánské množství událostí a situací, takže buďme na ně připraveni. Jestli máte ještě nějaké dotazy, tak máte možnost příští týden poslat ještě nějaké otázky do programu, do pořadu a potom se tedy na 2 měsíce odmlčím, protože potřebuji také nějaké volno. A hlavně v létě tolik těch problémů není, nebo tolik lidí neposlouchá, protože většinou jste buď na zahrádkách, na procházkách nebo na dovolené, takže my si uděláme, nebo aspoň já si udělám takové volníčko a budeme vidět, jak to bude vypadat po prázdninách, ale předpokládám, že mnozí zjistíte, že ten svět se opravdu, ale opravdu mění pro někoho rychle, pro někoho pomalu. A tak se na to budeme těšit a jenom si hlavně hlídejte, aby tedy jste měli dokončený jeden plán, spuštěný druhý plán, abyste byli v něm jakoby aktivní, aby se vám nestalo, že jste uvíznuli mezi těmi plány, protože jeden už máte vypnutý a druhý ještě nezačal. A tam potom by mohly nastat nějaké problémy. Tak jinak si myslím, že se budou těšit na příští týden, na příští vysílání.
0: Ještě máš chvilku.
1: Ještě mám chvilku, no tak já nechám prostor, já nechám prostor taky tobě, víš. Protože mě teď jako nenapadá další věc. Já jsem chtěla hlavně zdůraznit ty plány, protože to je teď taková ta akutní záležitost. Ještě někde je třeba doplnit ty záznamy. Většinou ty mřížky, azot, krystaly, genetika, ty věci bývají už v pořádku. Už se to tak nějak stabilizuje, ale je potřeba si překontrolovat, jestli teda člověk plus jeho plamený partner jsou tedy připraveni plně, včetně těch plánů, na ten vstup. Ono těch plánů je totiž víc, protože jsou plány osobní, jsou plány partnerské, to znamená ty párové. Samozřejmě také jsou plány, které patří k planetě, takže vývoj s planetou, aby byl jaksi skorigován. Takže ono se nám tam potkává těch plánů víc, ale pro nás v danou chvíli je nejaktuálnější osobní plán, aby byl tedy spuštěný, protože ten nás vlastně přivádí tou cestičkou na tu širší cestu, která zahrnuje i ten plán partnerský, i ten plán vývojový spolu s planetou. Samozřejmě jsou tam další pracovní plány a podobně, takže to už potom jsou jenom takové detaily jednotlivých, jak bych to řekla, oblastí toho působení. Nejdůležitější je to, aby vlastně jsme ten náš osobní plán měli již tedy v té podobě toho směrování do nového světa, aby tam byl spuštěný, aby byl aktivní a abychom tedy měli v pořádku všechno to, co je potřeba mít pročištěné a zkompletované, aby to do budoucna nebylo zdrojem nějakých problémů, bloků a nějakých situací nepříjemných, které je potřeba dodatečně řešit.
0: Píše Ivana: pane Petře, mám stejný problém. Víra, důvěra a odpovědnost je na místě. Určitě. To bez toho pak nejde. A vy můžete zase, jo, vlastně si posílíte tu důvěru v to, že se ty věci vyvíjejí směrem k tomu vstupu do té reality nové, právě tím, že si vykývete ten plán. Ten plán má, to je obrovský scénář, jo? Ale vy, když se budete ptát jenom na ty hlavní cíle, které v tom plánu jsou pro vás, můžete se ptát na úkoly, které máte ještě splnit předtím, než vstoupíte do těch dveří. Můžete mít třeba jenom plán, který vás ještě teďko v něčem povede, abyste něco vyřešili. Až to splníte, tak budete mít tu věc pořešenou a můžu vám napsat, můžete přijmout další plán, který už počítá s tím, že jste vyřešili to, co jste měli vyřešit a řešíte něco dál, anebo postupujete dál. Čili můžete, dejme tomu, máte rozhodnout nějakou záležitost. Tak jednak se zeptám, co na to víš já, ale taky se můžu ptát, jak to mám v tom vývojovém plánu. Třeba vám neodpoví, protože právě ten vývojový plán je třeba postaven na to rozhodnutí, jo, který máte zvládnout. A nebo vám také řekne, když se zeptáte, teď řeknu hloupost, jo, jestli člověk, s kterým žiju momentálně, jestli je obsažen v mém vývojovém plánu před ještě vstupem do té nové reality, no a on tam nebude, no tak se nemůžu divit, že ten vztah s ním se mi totálně hroutí. Jo, to když se ptáte, jestli v tom vývojovém plánu je rozchod nás jako partnerů, protože přijde jiný partner, že jo, tak to tam můžete najít třeba. Čili můžete už velice sofistikovaně pracovat a dozvídat se a nebo to nemusíte vůbec zloubat, jo? Ale to jenom dávám jako návod, že potom, když něco hledáte nebo potřebujete se k něčemu dopídit, tak už můžete přímo jako nahlížet, pokud vám bude dovoleno, do toho, co vlastně ty plány pro vás zahrnují. Zrovna tak se můžete zeptat, jestli s tím dotyčným člověkem, s kterým teď jste v páru a ten vztah nefunguje, přestává fungovat, jestli s ním máte nějaký společný vývojový partnerský plán. No nemáte. Tak to něco signalizuje, že jo? Čili potom víte, jestli máte ten vztah bojovat, anebo jestli naopak nadešla ta chvíle, kdy vás opustí ten starý svět i s tím partnerem, ke kterému nepatříte a bude na vás čekat a potkáte se třeba s někým, kdo bude do toho plánu zapadat. Jo. Nebo jste sami a potkáte se s někým a budete přemýšlet, to je už ten člověk, s kterým já budu vstupovat, budu držet za ruku a budeme spolu vstupovat do těch dveří, je to můj párový partner nebo plamený partner, tak se ptám, kdo to je. Mám ho někde zahrnutýho, toho člověka? Nemám. Tak s ním nepůjdu asi ani na rande, protože je to mimo, že jo. Jo, jako můžete s tím takhle pracovat. Pracovní nabídky a spoustu dalších záležitostí můžete de facto tímto způsobem si testovat. No, Jišo, chceš k tomu něco ještě dodat?
1: Já s tebou úplně souhlasím, takže já myslím, že není co dodat. Prostě široké množství možností, jak se na některé věci vyptat, jak si udělat jasno, jak se říká.
0: Ano, jak si udělat jasno. Tak zahrajeme si písničku a budeme předávat, teda ještě úplně přesně nevím komu. Kouknu se, jestli už tu někdo přešlapuje. Co pak to tady skáče? Tady skáčou různé
1: nikdo
0: věci.
1: Nikdo nikde nepodupává.
0: Nikdo nepodupává. Počkej, možná, že jo. Ne. Nikdo zde nepodupává. Tak třeba začne, až pustím písničku. No přátelé, tak to je všechno. Jak jsme říkali, pište ještě dotazy na ten příští pořád, ať pak neskučíte, nekňušíte, nepláčete, nenaříkáte a nelkáte, že zkrátka a dobře dáváme reprízy, abyste potřebovali se něco dozvědět. No, tak příští pořad je opravdu posledním pořadem před prázdninama. Iša potřebuje vydechnout a já vlastně svým způsobem taky, takže máte jedinečnou příležitost. Takže to je vše pro dnešek tady ze studia Midgard, co se týče hovorů na téma evoluce, vzestup na rozhovor s Išou. Takže my se společně s Išou na vás budeme těšit za týden a pro teď se s váma oba loučíme a přejeme vám poslech dalších pořadů, ať máte co nejkvalitnější. A v 21 hodin se na vás budu těšit s Míšou. Jo? Tak se mějte krásně. Jakub Smolík. Haleluja.

přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného.

0: No vida, takže se všechno povedlo, vážení posluchači a diváci. Já vás zase vítám dnes, úterý, kdy máme, kolikátého? 23.6. už, ano, dva dny po slunovratu. A protože úterý a zase po 14 dnech, tak je tu jako vždy s náma už Zdenda Sikora. Zdendo, hezký večer do Egypta. Už tam máte tmu?
1: Už tu máme tmu. Hezký večer všem, Pavlíku, tobě a všem posluchačům. Dobrý večer, moc jsem se na vás těšil a jsem rád, že jsem po 14 dnech zpět.
0: Ano, správně, v řádku. Dokonce si nahodil už i úsměv. Já jsem tě viděl takovýho nasranýho. Hele, a sotva si ve vysílání nahodíš úsměv, člověče.
1: Pavlíku, víš, ten, bylo by dobré asi objasnit posluchaču, proč. Protože my jsme tady válčili s Microsoftem, s naším milovaným Teamsem, který opět samozřejmě jako vždy za 5:12 tady vyhodil veškeré věci. Takže ano, milí posluchači, skutečně jsem byl naštvaný na aplikaci Microsoft, která nám bránila k tomu, aby jsme mohli bezproblémově začít naše vysílání. Takže jsem šťastný, protože se to podařilo a proto se usmívám.
0: No,
1: ještě jednou
0: super.
1: Dobrý večer.
0: Tak, konečně správnej tón. Dobře, takže dnes tu máme ještě druhou část. Pastér, lhář a podvodník lékařské vědy, je to část dvě, protože minule se to nějakým způsobem prostě nestihlo. Takže Zdendo samozřejmě pokračuje dnes v tom samém, nebo respektive v tom samém tématu. A pokud budete chtít třeba se na něco i zeptat, tak jako vždy v našem vysílání na Studio Plzeň máme k dispozici telefon s číslem 608 12 14 19. Samozřejmě posluchači, kteří se dívají, čili diváci, to mají vidět i na dolní liště. Takže telefon 608 12 14 19. No, pořad všeho mírom a Zdenda Sikora. Prosím, je to na tobě. Pokud teda ještě nechceš něco rozvést na začátek, já si myslím, že jsme říkali, že občas bychom něco mohli rozvést. Třeba situace, jaká je ve světě, nebo co já vím, co tě tak napadá. No, záleží na tobě.
1: Pavlíku, já chci zareagovat na to, že něco se nepovedlo. Já se chci omluvit posluchačům, my jsme se tady trošku dále vykecávali minule tu hodinu, takže se omlouvám za to, že se to tak protáhlo, takže já bych skutečně rád teďka dokončil toho našeho pastéra milovaného. Rád bych se tomu věnoval, aby jsme to skutečně dokončili, takže to je jedna věc, takže teďka ani posluchači, prosím vás, nevolejte, protože já bych chtěl začít, skutečně toho pastéra dokončíme a potom bychom se mohli samozřejmě pobavit ještě o některých věcech, třeba jestli by si některé věci chtěl, jo, takže anebo by posluchači třeba mohli zavolat, něco se zeptat bez problému.
0: Mm-hmm, dobře.
1: Takže já bych to takhle udělal na začátek a věřím, že se nám to dneska podaří tedy v klidu dokončit. Takže pojďme na to rovnou, aby už jsme vlastně tady, už je 11, už jsme vlastně do vysílání přišli skoro o 8 minut později díky technickým chybám, takže se za to taky omlouváme posluchačům a pojďme na to. Dej tam, Pavlíku, snímek jedna.
0: Jedna? To byl úvod. Tak dobře, no tak jo, tak já jsem myslel, že tam chceš rovnou dvojku. Takže dáme jedna. To je to, co tam bylo z kraje titulní.
1: Tak, jo, super. Takže já chci říci, ještě máme dneska tady jeden díl, budeme tady, dneska to ukončíme, pastér, lhář a podvodník lékařské vědy, takže dneska tady tuto část ukončíme a já jsem chtěl vám všem moc poděkovat za ty komentáře a za to, že ceníte si, že si posluchači cení tady té přípravy těchto věcí, takže vám za to moc děkuju. A dneska se podíváme na ten druhý díl. Já bych tě, Pavlíku, poprosil, aby jsi vypl mikrofon, aby tě tam nebylo slyšet, jestli tě můžu poprosit. Děkuju a pojďme rovnou k věci.
0: Já ho měl vyplej, to jsi slyšel něco jiného. Já ho měl vyplej.
1: Tak tam něco šustělo. Dobře, děkuju. Tak pojďme už na to. Další druhý obrázek tedy. Tak a tento obrázek, tak jak vidíte vlevo nahoře, to je originální kniha, takhle vypadá kniha, ze které já budu dneska čerpat, z které jsem čerpal minule. Je to velice zajímavá kniha, jsem už to tady minule zmiňoval, je to kniha, jejímž autorem je Gerald Jason, která byla vydána v roce 1995 a byla vydána v nakladatelstvím Princeton University Press, což samozřejmě myslím si, že většina z nás znáte, že je to velice prestižní univerzita ve Spojených státech, na Princetonu. A ta kniha je skutečně unikátní, ale na druhé straně bohužel je zapomenuta. Myslím si, že chtěně nebo nechtěně, spíš chtěně, na ní všichni historikové vědy zapomněli a všichni žurnalisté, protože tato kniha, byť je brilantně napsaná, informuje velice podrobným způsobem o životě Louis Pastera. Bohužel se nedostává tady této knize, nebo nedostalo se této knize žádné mediální pozornosti už právě z tohoto důvodu, protože byť samozřejmě je napsána trochu lehčím jazykem, není tam psáno, že by byl Pasteur lhář nebo podvodník nebo zloděj. Nicméně, když si tu knihu přečtete a ty důkazy, které v té knize jsou z deníku Louise Pastera, tak jasně ukazují a prokazují to, že skutečně Louis Pasteur byl podvodník, lhář a zloděj. Takže možná, že toto bude znít velice tvrdě, nicméně je to pravda, protože to ukazuje vůbec celý odkrytý příběh v jeho denících, které jsou dostupné, samozřejmě jsou dostupné i další literatura na to téma, i z jeho rodiny, já se k těm věcem dostanu. A proto bych byl velice rád, aby jsme měli tady tuhletu na paměti, jak skutečně v tehdejší době vypadala věda a jakým způsobem se vůbec rozvíjel skutečně pravdivý příběh Louise Pastera. Tedy aby jsme viděli druhou tvář, druhou minci, abychom neviděli Pastera jako jenom velkého genia, ale na druhé straně, aby jsme ho viděli skutečně, jak to v jeho životě skutečně všechno bylo. Takže pojďme na snímek 3. A tady se dostáváme k velice zajímavé. Tady se dostáváme k velice zajímavé věci. A tady jde o největší podvod v dějinách medicíny. Budeme se bavit o antraxu v Puy-le-Fourche. Začneme tedy tu druhou část. Nyní se společně krok za krokem dostáváme k nervy drásajícímu vrcholu celé naší cesty, a tedy druhého dílu. K okamžiku, který se do dějin světové medicíny a vědy zapsal naprosto nesmazatelným zlatým písmem jako ten nejzářivější a nejdokonalejší triumf lidského rozumu nad přírodou. Ale my dnes z tohoto opěvovaného triumfu nemilosrdně strhneme jeho falešnou, usmívající se masku a ukážeme si ho v jeho pravé, neuvěřitelně cynické, temné a mrazivé podobě. Přeneste se se mnou v mysli do horkého, dusného odpoledne 2. června roku 1881. Nacházíme se přímo na statku vzdorovitého veterináře Ippolita Rossignola v Puy-le-Fourche, nedaleko Paříže. Všude kolem nás panuje elektrizující až horečnaté napětí. Na malém dvoře se tísní obrovský dav. Jsou tu ti nejvýznamnější politici, bohatí a zoufalí statkáři, senátoři, jízliví novináři z celé Evropy i zástupy skeptických veterinářů. Všichni tito lidé přijeli speciálním vlakem z Paříže, aby na vlastní oči viděli finální rozuzlení jedné z nejodvážnějších, nejdrzejších a nejriskantnějších sázek v historii lidstva. A o co se v této šílené sázce vlastně šlo? Tehdejší Francii doslova plundrovala a decimovala sněď slezina, neboli obávaný antrax. Tato děsivá mikroskopická nákaza zabíjela statisíce ovcí a krav v neskutečných krvavých agoniích a připravovala francouzské zemědělství o astronomických 20 až 30 milionů franků ročně. A Louis Pasteur, který v bezpečí své laboratoře nedávno sebevědomě ohlásil, objev zázračné vakcíny byl právě tímto skeptickým a nedůvěřivým veterinářem Rossignolem veřejně, provokativně a takřka potupně vyzván, aby svou vakcínu dokázal v reálném, nemilosrdném testu pod širým nebem. Louis Pasteur tuto riskantní výzvu přijal s arogancí a dravostí sobě vlastní. Na konci dubna podepsal protokol, který zněl jako neomylné a děsivě sebejisté božské proroctví. 50 ovcí, 25 z nich dostane jeho vakcínu ve dvou dávkách, zbylých 25 zůstane zcela bez ochrany jako kontrolní skupina. Poté 31. května bude do všech 50 zvířat bez rozdílu vpravena smrtící vysoce virulentní dávka antraxu. Pasteur tehdy veřejně s ledovým klidem proroka prohlásil: všech 25 neočkovaných ovcí do jedné zemře. Všech 25 očkovaných ovcí do jedné přežije. Byla to drzá sázka na všechno, hraničící se šílenstvím. A nyní, 2. června, ve 2 hodiny odpoledne, Pasteur slavnostně a pomalu vstupuje na dvůr. Dav okamžitě propuká v ohlušující jásob a potlesk. Výsledek je totiž naprosto, ale naprosto šokující ve své kruté i nádherné dokonalosti. Na jedné straně dvora leží hromada mrtvých, nafouklých těl, neočkovaných ovcí, ze kterých příští černá krev. A zbylé neočkované kusy se právě v agonii dusí a umírají přímo před zraky ohromených novinářů. Ale na druhé straně? Všech 25 očkovaných ovcí se klidně, v naprostém zdraví a bez jakýchkoliv známek nemoci pase. Je to magické, je to zkrátka nemožné. Ale je to krutá, hmatatelná pravda. Skeptičtí veterináři, kteří mu ještě včera otevřeně se mu smáli a pohrdali jeho mikrobiální teorii, před ním nyní doslova padají na kolena a stavají se jeho fanatickými apoštoly. Z Pasteura se v této jediné vteřině stává ta největší žijící legenda planety, nesmrtelný spasitel Francie. Je to překrásný příběh. Příběh o neomylné vědecké metodě a genialitě. Je to příběh, který jsme možná mohli mnohdy vidět v různých krásných dokumentárních filmech, ať už ve francouzštině nebo v našem rodném jazyce. Ale teď vás velmi prosím, abyste na tento oslavný huk a radost zapomněli. Pojďme společně konečně otevřít ten nejtajnější ze všech tajných deníků, legendární Pasteurův v laboratorní sešit číslo 91. A jakmile to uděláme, ten nádherný příběh o odvaze se rázem změní v mrazivý, temný thriller o podvodu, krádeži a krutě zničeném lidském životě. Pasteur nám totiž všem, celému světu, v Puy le Fourche, s chladnou tváří hráče pokeru, zcela vědomě lhal. Abychom plně pochopili tu obrovskou, chladnokrevnou lež, musíme se podívat na to, co se dělo v jeho laboratoři týdny a měsíce před tímto slavným testem. Pasteur totiž tehdy vůbec nebyl jediný, kdo horečnatě hledal vakcínu proti antraxu. Dýchal mu na záda mimořádně nadaný, ale dnes zcela zapomenutý a dějinami nespravedlivě vymazaný mladý veterinář z Toulouse Jean-Joseph Henri Toussaint. Už v létě roku 1880, dlouhé měsíce před Pasteurem, Toussaint triumfálně oznámil a v zalepené obálce předal Akademii věd důkaz, že objevil účinnou vakcínu. A co víc, Toussaint k oslabení viru nepoužil žádný kyslík. On vzal krev ze zvířete nakaženého antraxem a přidal do ní silné chemické antiseptikum, kyselinu karbolovou. Vytvořil tak vůbec první chemickou vakcínu na světě. Toussaint tvrdil, že mrtvé bakterie uvolňují do krve rozpustnou chemickou látku, která sama o sobě dokáže zvíře plně ochránit. Když se to Pasteur v srpnu 1880 dozvěděl, naprosto zuřil a okamžitě přerušil svou dovolenou v Arbois. Mrtvá vakcína, rozpustná chemická látka. To přece naprosto odporovalo celé Pasteurově celoživotní biologické teorii imunity. Pasteur neústupně tvrdil a hlásal to do celého světa u své vakcíny proti drůbeží choleře, že jediný správný a pravý způsob, jak vyrobit funkční vakcínu, je nechat živé bakterie stárnout a slábnout na čistém atmosférickém kyslíku. Toussaint a jeho chemickou antiseptickou metodu proto veřejně z pozice své obrovské akademické moci a intrik agresivně napadal. Zesměšňoval ho a tvrdil, že takový postup je nejistý, nespolehlivý a pro masové očkování ovcí naprosto smrtelně nebezpečný. Jenomže v tichu a přítmí své vlastní pařížské laboratoře Pasteur s narůstající hrůzou a panikou zjišťoval jednu naprosto zásadní věc. Jeho vlastní, do nebes opěvovaná kyslíková metoda pro antrax nefungovala. Nebyla vůbec připravená. Byla zoufale nestabilní a nejistá. Jenže 13. dubna 1881, pouhé dva týdny předtím, než s obrovskou pýchou a sebevědomím podepsal ten nekompromisní protokol pro Puy-le-Fort, zaznamenal do svého deníku zničující výsledky. Ovce, které dostaly jeho kyslíkovou vakcínu, po nakažení virulentním antraxem dál umíraly. Pasteur se ocitl v naprosto bezvýchodné smrtící pasti. Sám sebe veřejně zahnal do kouta a slíbil národu zázrak, ale v ruce neměl jistého vůbec nic. Pokud by na farmě před zraky novinářů selhal, byl by to konec jeho kariéry. Obrovská potupa a definitivní triumf jeho nepřátel. A v tuto kritickou chvíli se Pasteur tváří v tvář jisté katastrofě odhodlal k činu, nad kterým dnes zůstává rozum stát. Jeho geniální asistent Charles Schumberlo totiž mezitím v laboratoři potají experimentoval a zjistil, že když se bakterie antraxu oslabí antiseptikem, konkrétně dvojchromanem draselným, tato vakcína funguje naprosto spolehlivě a zvířata bezpečně ochrání. Byla to čistá chemická metoda postavená na úplně stejném teoretickém principu oslabení jedem, jaký předtím objevil a použil jeho nenáviděný rival Toussaint. Pasteur stál před hroznou volbou. Buď veřejně přiznat, že jeho kyslíková teorie selhává, zrušit test a dát historicky zapravdu Tusánovi, nebo provést tajný, nesmírně riskantní podvod. Jeho obrovské ego a neukojitelná touha po slávě nakonec zvítězily nad vědeckou etikou. Pasteur svým asistentům nařídil něco naprosto neuvěřitelného. Na farmu v Puy-le-Fort se tajně bez jediného slova veřejnosti nebo komisi přiveze antiseptická vakcína Charlot Chamberlain oslabená dvojchromanem draselným. A přesně tak to také udělali. Deník číslo 91 konkrétně jasně popisuje, přímo Pasteurovou rukou napsáno a toto jasně dokázáno naprosto nezvratně. Zcela jasně tam stojí, že byla použita bakterie oslabená dvojchromanem. Černé na bílé. V těchto injekcích, které zachránily ovce a které tak ohromily celý svět, vůbec nebyla Pasteurova kyslíková vakcína. Byla to chemická vakcína, jejíž princip sprostě a chladnokrevně ukradli svému zničenému konkurentovi. A když se pak Pasteur na konci testu slunil v září blesku fotoaparátu, když 13. června poslouchal ohlušující chvalospěvy na půdě Akademie věd, ani na jedinou vteřinu, ani jediným slovem nikomu nepřiznal, co do těch ovcí skutečně píchli. Naopak, nechal celý svět v naivním, zmanipulovaném přesvědčení, že to byl trumf jeho slavné kyslíkové metody. Byla to dokonalá, mistrovsky zrežírovaná lež. Hrubé zatajení podstatných dat. Lstivý kouzelnický trik, kterým úmyslně odvedl pozornost od antiseptických vakcín, aby ubohému Tusándovi nemusel přiznat ani špetku historického prvenství a uznání. A teď si prosím pozorně poslouchejte ten temný, nevýslovný, tragický dovětek tohoto epického podvodu, protože z něj běhá mráz po zádech. Pasteurova laboratoř si na této kolosální lži obratem vybudovala obrovský celosvětový průmyslový monopol. Otevřeli na to dokonce speciální tovární pobočku. Peníze za prodej antraxové vakcíny se k němu začaly hrnout v neuvěřitelných částkách. Odhadem 130 tisíc franků čistého zisku ročně. Pasteur získal nesmrtelnost, velkokříž čestné legie, uznání a obrovské, obrovské bohatství. A co mladý Jean-Joseph Fonry Toussaint? Ach, náš Jean-Joseph Fonry Toussaint. Ten geniální muž, který jako první na světě objevil účinný chemický princip této vakcíny a posunul vědu kupředu? Když se Jean-Joseph Fonry Toussaint pochopil, co se přesně stalo, když viděl, jak mu Pasteur de facto ukradl jeho životní dílo, přivlastnil si veškerou slávu a ještě ho před celým akademickým světem cynicky zesměšnil, jeho nervová soustava ten obrovský stres zkrátka nevydržela. Zhroutil se. Pod tíhou této monstrózní nespravedlnosti a bezmoci přišel o rozum. Jeho mysl se rozpadla v naprostém šílenství a zemřel jako zlomená, zapomenutá troska ve věku pouhých 43 let. Jak strašné, jak dojemné. Tady, na zaprášeném dvoře farmy v Puy-le-Fort, se nezrodil jen kýžený lék na antrax. Zrodila se tu obrovská PR mašinérie moderní komerční vědy. Ukázalo se zde s děsivou jasností, že nestačí jen objevit pravdu. Ve válce o slávu, ve světě obrovských peněz a politického vlivu přežije a zvítězí jen ten, kdo dokáže svá zjištění nejdravěji prodat veřejnosti a kdo absolutně neváhá chladnokrevně zadupat své protivníky hluboko do země. Pasteur v tento den nevyhrál jen vědecky. On vyhrál cíleným zatajením dat a obrovskou intelektuální krádeží, která nakonec stála jeho soka život. Ale toto hrůzné balancování na samé hraně vědecké etiky se ukáže jako pouhá předehra v porovnání s tím, do jakého obrovského rizika a hazardu s lidskými životy se Pasteur pustil při svém vůbec nejslavnějším hledání, při hledání léku na děsivou vzteklinu. Ale o prvních skutečných lidských pacientech a donedávna přísně utajovaných lidských obětech tohoto jeho výzkumu si budeme s napětím povídat hned na našem dalším snímku. Poprosím tě, Pavlo, další snímek. Dívka, která musela zmizet. První pacienti. Opustili jsme sluncem zalitý dvůr v Puy-le-Forch, kde Pasteur s chladnou kalkulací a ukradenou vakcínou oklamal celý svět. Nyní se však dostáváme k tématu, ze kterého dodnes doslova mrazí v kostech. Vstupujeme na tu vůbec nejnebezpečnější a nejděsivější půdu tehdejší medicíny. Jdeme se bavit o vzteklině. Uvědomte si plně, jakou absolutní paralyzující hrůzu toto slovo v 19. století vyvolávalo. Vzteklina, hydrofobie, nemoc, která ze zvířat i lidí dělala šílená, svějící se monstra. Pacienti trpěli nepopsatelnými křečemi, měli panickou hrůzu z pouhého pohledu na vodu, s úzdím kapala pěna a v záchvatech zuřivosti museli být přivazováni k postelím, dokud se s jistotou nečekala smrt udušením nebo vyčerpáním. Byla to ta nejkrutější smrt. Sám Louis Pasteur si nesl z dětství nezacelitelné trauma, když jako chlapec v rodném Arbois s hrůzou poslouchal zoufalý křik obětí prokousaných vzteklým vlkem, který v místní kavárně vypalovali rány do ruda rozpáleným železem. Každá učebnice na tomto světě vám s dojetím řekne ten slavný posvátný příběh, jak Pasteur tuto děsivou kletbu navždy zlomil. Učí nás, že vůbec prvním lidským pacientem, na kterém Pasteur kdy pokoušel svou revoluční vakcínu proti vzteklině, byl onen slavný 9letý chlapec José Mestér. V červenci roku 1885. Učí nás, že Pasteur k tomuto kroku přistoupil až po letech dokonalých zvířecích experimentů, po stovkách úspěšně vyléčených psů a že se k léčbě člověka odhodlal s těžkým srdcem a s obrovskými etickými skrupulemi až ve chvíli, kdy chlapci hrozila jistá smrt. Sám Pasteur přece na Mezinárodním kongresu v Kodani v roce 1884 před celým světem jasně, hlasitě a pokrytecky deklaroval svůj nezlomný etický postoj. Řekl tam: experimentování, i kdyby bylo povoleno na zvířatech, je na člověku naprosto kriminální záležitostí. Toto je citát z jeho pokriticky daného vystoupení na kongresu v Kodani. Ale my dnes už moc dobře víme, že Pasteur dokázal měnit dvě naprosto odlišné tváře. Pojďme nyní se podívat na tohoto našeho milého chameleona Louis Pasteura a společně pojďme rozrazit těžké dveře archivu, odhodit oficiální biografie, oficiální informace a knihy o Louis Pasteurovi a otevřít ten nejtajnější a nejosudovější z jeho deníků, který skutečně odhaluje pravdu. Legendární deník 94. Laboratorní sešit, který odhaluje skutečnost, co se skutečně stalo. A jakmile jeho zažloutlé stránky obrátíme k oněm osudným jarním měsícům roku 1885, onen dokonalý mýtus o opatrném a etickém věci se s ohlušujícím rachotem rozpadne na padrť. Zjistíme totiž šokující pravdu. Joseph Mestre nebyl prvním člověkem, který dostal Pasteurovu experimentální vakcínu. Měsíce před ním v naprostém a nepropustném utajení Pasteur ve skrytu nemocničních zdí riskantně testoval své nevyzkoušené preparáty na lidech. Měl své vlastní tajné pacienty. První z nich byl 61-letý pařížský občan jménem Girard. 1. května 1885, více než dva měsíce před Mestérem, vrtrhl tento muž v obrovské panice do nemocnice Niker. Tvrdil, že ho v březnu kousl pes a že na něj jdou příznaky vztekliny. Když se o tom Pasteur z telegramu dozvěděl, neváhal. Zde byla jeho šance. 2. května odpoledne dorazil k lůžku pacienta v doprovodu doktora Emila Ruxe, Emila Ru a svého synovce. Žihár byl při vědomí, ale stěžoval si na kruté bolesti a třásly se mu nohy. A co udělal Pasteur? Bez toho, aniž by měl tuto specifickou léčebnou metodu spolehlivě, bezpečně a opakovaně otestovanou na psech, kteří by už vykazovali příznaky nemoci, nechal Žihárovi aplikovat do těla plný kubický centimetr roztoku. Co přesně v té injekci bylo? Byla to emulze připravená z míchy králíka, který zemřel na experimentální vzteklinu a která se pouhé dva týdny sušila ve speciální baňce. Pasteur chtěl v injekcích pokračovat, ale tehdejší nemocniční autority se zděsily toho, co se tam vůbec děje bez přítomnosti ošetřujícího lékaře a dali pokusy na Žihár a další pokusy na Žihárovi striktně a nekompromisně zakázali. A výsledek? Žihár nezemřel. Naopak byl z nemocnice propuštěn. Pasteur si do svého deníku s obrovským sevědomím a triumfem zapsal, že Žihára ze symptomatické vztekliny úspěšně vyléčil. Jenže realita byla zcela úplně jiná. Dnešní medicína a vlastně i ošetřující lékař tehdy to věděli naprosto jasně. Žihár vzteklinu nikdy neměl. Šlo o naprosto učebnicový příklad hypochondrie, hysterie, neboli takzvané falešné vztekliny, kterou často trpěli i alkoholici a o které dokonce i sám Pasteur později na přednáškách mluvil. Pasteur tak zachránil muže, kterému vůbec nic smrtelného nebylo. Ale tento falešný pocit vítězství, tato nebezpečná iluze zázračného vyléčení ho nesmírně povzbudila k dalším, tentokrát už naprosto tragickým a k naprosto tragickému experimentu. O 6 týdnů později, 22. června 1885, se totiž v pařížské nemocnici Saint-Denis odehrálo skutečně srdcervoucí drama. Na lůžku se tam ve strašlivých bolestech hlavy svěla teprve 11-letá dívenka Julie Antoinette Pugnova. V květnu jí do horního rtu kouslo maleštěně. Tentokrát o diagnóze nebylo naprosto sebemenších pochybností. Klinické příznaky byly neúprosné a kruté. Dívenka měla skutečnou smrtící vzteklinu. Když pastér k jejímu lůžku dorazil, viděl před sebou umírající dítě a rozhodl se znovu s obrovským rizikem nasadit svůj zvířecí preparát. Doktor na pastérovo naléhání vpravil do těla malé Julie Antoinette Pugnova plnou injekci sušené králičí míchy. O půlnoci v zoufalé snaze zastavit rozjetou a nelítnostnou nemoc dostala dívenka druhou dávku. Druhý den ráno 23. června spěchá pastér se svým synovcem zpět do nemocnice. Otevírají dveře jeho pokoje přesně v 10:30 dopoledne, ale je nenávratně pozdě. Malá Julie Antoinette v tu chvíli před jejich očima umírá. Dvě experimentální injekce její rozjetou nemoc nezastavily a nikdo dnes s jistotou neví, co přesně s jejím malým, zesláblým tělem v posledních hodinách vlastně provedli. Konec byl neodvratný a strašný. A teď se dostáváme k tomu vůbec nejděsivějšímu a nejvíce šokujícímu bodu celé této historie. Co udělal velký, neomylný a celým světem oslavovaný Louis Pasteur s tímto selháním? Jak se postavil k faktu, že jeho zázračný lék nedokázal zachránit lidský život a že se odvážil testovat nevyzkoušený preparát na lidech v příkrém rozporu se vším, co na kongresech veřejně hlásal? Odpověď je úplně jednoduchá. Neudělal vůbec nic. Nikdy ani jediným slovem se o malé Julie Antoinette nebo o hypochondrovi Žihárovi na veřejnosti nezmínil. Tihle dva lidé prostě a jednoduše museli zmizet. Kdyby se totiž tehdejší svět dozvěděl o tom, že Pasteur tajně a bez spolehlivých důkazů ze zvířecích modelů experimentoval na umírající dívce a ona zemřela, celá jeho pracně budovaná aura spasitele by se okamžitě ocitla v plamenech obrovského etického skandálu a zdrcující kritiky. Její jméno zůstalo na celá desetiletí hluboko pohřbeno v temnotě laboratorního deníku 94 a generace historiků o ní neměli sebemenší tušení, tak jako i celosvětová veřejnost. Zatajení této smutné oběti bylo pro vytvoření Pasteurova dokonalého, bezchybného mýtu absolutně nezbytné. Tyto neúspěšné klinické pokusy byly v naprosté tichosti zameteny pod koberec dříve, než stačily ohrozit jeho pověst a zablokovat jeho další výzkum. Ale tento mrazivý, utajený neúspěch s malou dívkou měl jeden obrovský, bezprostřední vědecký následek. Ukázal Pasteurovi tvrdou realitu, že léčit už rozjetou vzteklinu je zcela beznadějné. A právě tohle kruté poznání ho o pouhé dva týdny později, na začátku července 1885, donutilo učinit ten vůbec nejnebezpečnější a nejhazardnější krok jeho celého života. Zariskovat a aplikovat živou vakcínu zdravému chlapci ještě před vypuknutím prvních příznaků. Ten chlapec se jmenoval Joseph Mestre. Ale o této šílené ruské ruletě s jeho životem, při které obrovské etické pochybnosti odmítli asistovat lékaři a Pasteurova týmu a jeho bližší spolupracovníci, tak si budeme s napětím vyprávět hned na dalším snímku. Ruská ruleta José Mestera. Píše se 6. červenec roku 1885. K těžkým dveřím Pasteurovy laboratoře v pařížské ulici Dulme přicházejí zcela vyčerpaní a vyděšení venkované z Alsaska. Je mezi nimi majitel psa Theodor von a plačící matka, která pevně drží svého 9letého syna. Ten chlapec se jmenuje Josef Mester. A pohled na něj rve srdce i těm nejotrlejším lékařům. Před pouhými 2 dny ho na cestě surově povalil na zem a napadl zuřivý pes, jemuž s tlamy kapala hustá pěna. Chlapec má na těle 14 hlubokých krvácejících a potrhaných ran. Má rozkousané ruce, stehna i lýtka. Rány jsou na některých místech tak hluboké, že sotva plete nohama a jeho šaty jsou roztrhané na cáry. Pes, který ho pokousal, měl žaludek plný slámy, sena a třísek dřeva, což byl tehdy jasný a neklamný znak plně rozjeté, šílené formy vztekliny. Místní venkovský lékař rány sice vypálil kyselinou karbolovou, ale udělal to až 12 dlouhých hodin po útoku. Šance na zachránu se zdála být zcela nulová. Pasteur si k chlapci okamžitě a v zápětí volá své zkušené klinické lékaře ze svého širšího týmu. Doktora Vulpiana a doktora Granchera. Ti se na roztrhané dítě podívají a vynesou tichý, leč neúprosný rozsudek smrti. Pokud se nic neudělá, Josef Mester v mučivých křečích zanedlouho zemře. A právě v tomto bodě nám všechny oficiální oslavné učebnice a hagiografické biografie bedlivě střežené Pasteurovou rodinou předkládají ten vůbec nejposvátnější, nejdojemnější příběh celé moderní disciplíny. Učí nás generaci za generací, že Pasteur, onen úzkostlivě nezištný, opatrný a eticky bezchybný vědec, se nesmírně dlouho a v hlubokých duševních mukách zdráhal zasáhnout. Učí nás, že k první lidské injekci přistoupil až po dlouhé bezesné noci, a to s čistým svědomím jen a pouze proto, že měl za sebou dlouhé roky naprosto bezchybných a plně průkazných zvířecích experimentů. Sám Pasteur přece o 3 měsíce později ve své slavné zprávě pro Francouzskou akademii věd suverénně a s píchou a hrdostí prohlásil, že těsně před ošetřením malého Josefa Mestera úspěšně vyléčil 50 pokusných psů bez jediného, byť i sebe menšího selhání. A i když formálně připustil, že tito konkrétní psi nebyli léčeni až po kousnutí, i hned dodal, že zachránil velké množství i jiných psů až po jejich nakažení. Znělo to jako absurdní trumf exaktní plně ověřené vědy. Znělo to tak bezpečně a správně. Ale opět my dnes už máme v rukou historický klíč a jasné důkazy, co byla skutečná pravda. Máme v rukou Pasteurovy přísně tajné laboratorní deníky. A když s bušícím srdcem nyní otevřeme starý inkoustem popsaný deník, opět náš milý deník číslo 94, a podíváme se na skutečná laboratorní data z jara a léta roku 1885, polije nás studený pot. Ten krásný, bezpečný učebnicový příběh se totiž okamžitě mění v temnou noční můru. V ten dost možná největší a nejhrůznější etický hazard v dějinách experimentální vědy. Pravda, pečlivě skrytá v číslech, je totiž taková, že Pasteur neměl v té době postexpoziční léčbu, tedy záchranou léčbu až po infikování kousnutím u psů vůbec, ale vůbec zvládnutou. Záznamy nám ukazují naprosto katastrofální, chaotické a vědecky neprůkazné výsledky. Od srpna 1884 do května 1885 zkoušel léčit po pokousání celkem 620 psů. A jaký byl skutečný výsledek? Utajený výsledek? 10 z těchto 26 psů v jeho laboratoři zemřelo na vzteklinu. To je úspěšnost pouhých 62%. A co je nejvíce zdrcující? Měl i kontrolní skupinu 7 psů, které po pokousání neléčil vůbec a nechal je jejich osudu. Chudaci pejsci. Z této neléčené skupiny přežilo 57%. Jeho neuvěřitelně složitá experimentální léčba tedy v tvrdé praxi neměla o nic lepší výsledky, než když se zvíře nechalo prostě být. Psi mu pod rukama umírali a on neměl sebemenší exaktní důkaz, že dokáže s jistotou zastavit už probíhající infekci. Když pak ošetřený pes zemřel, Pasteur si často do deníku s klidem zapsal, že zvíře jistě zemřelo na jinou nemoc a vyřadil ho ze statistik neúspěchu. Bylo to čiré, klamně zbožné přání, tváří v tvář smrtelné hrozbě. A co o něch oslavovaných 50 psů, které prý před Josef Mestérem vyléčil bez selhání? To byl z jeho strany ten nejarogantnější, nejvypočítavější a nejnebezpečnější rétorický trik. Těchto 50 psů bylo totiž bezpečně očkováno dávno předtím, než byli vůbec vystaveni vzteklině. To byla čistá prevence zdravého organismu, nikoli záchranná léčba už rozjeté nemoci. Metoda, kterou na 9letého Josefa Mestéra, onoho 6. července, použil, se navíc od všech jeho předchozích zvířecích postexpozičních pokusů radikálně lišila. Byla to zcela nová, převrácená metoda. U dřívějších pokusů začínal injekcí nejsilnějšího viru a postupoval k nejslabšímu. Nyní se rozhodl postupovat přesně naopak. Tuto Mejsterovu sekvenci začal testovat na psech teprve 28. května, pouhých 5 týdnů před Josefem Mestérem. V den, kdy se Pasteur rozhodl nechat píchnout první vakcínu dítěti, ani jediný z těchto nových pokusných psů ještě nepřežil o něch kritických 30 dní, které byly nutné k definitivnímu potvrzení, že tato nová sekvence léčby zvíře sama o sobě nezabije. Pasteur tedy šel do léčby dítěte doslova a do písmene naslepo. A pojďme se nyní podrobně podívat na to, co přesně doktor Granší na Pasteurův nekompromisní příkaz do malého zjizveného těla Josefa Mestéra vpravoval. Byla to skutečně ruská ruleta s lidským životem, experimentování na té nejostřejší hraně. Terapie trvala celých 11 dní a chlapec při ní dostal celkem 13 injekcí o objemu půl kubického centimetru, které mu střídavě píchaly do pravé a levé strany břicha. Pasteur zde poprvé použil svou novou metodu postupného eskalování virulence. Vzal míchu z králíka, který zemřel, na tu nejagresivnější v laboratoři uměle vyšlechtěnou fixní vzteklinu, jež zabíjela za pouhých 7 dní. Tuto míchu zavěsil do skleněné baňky s hydroxidem draselným, který pohlcoval veškerou vlhkost a nechal ji vysychat a slábnout. První den večer chlapci píchl emulzi z míchy, která se sušila 15 dní. Byla to už celá mrtvá a neškodná látka, ale s každým dalším dnem píchali chlapci do míchy čerstvější, silnější a agresivnější. 16. července při poslední injekci mu vpravili do těla míchu, která se sušila pouhý jeden jediný den. V ten okamžik už to nebyla žádná vakcína. Byl to čistý, živý, vysoce virulentní a naprosto smrtící virus vztekliny. Virus uměle vybuzený k mnohem větší síle, než jaký běžně koluje v přírodě u vzteklých psů. Uvědomujete si v plné šíři tu smrtící hrůzu tohoto nepopsatelného lékařského postupu? Podle tehdejších i dnešních epidemiologických statistik se vzteklinou reálně nakazí a zemře zhruba jen 15 až 20% lidí, které se do krve prokouše prokazatelně vzteklý pes. Zbytek lidí unikne, protože slina s virem nepronikne dostatečně hluboko. Existovala tedy obrovská až 80% pravděpodobnost, že malý Josef Mester tu smrtící nákazu do krevního oběhu vůbec nedostal. Ale tím do něj Pasteur v posledních dnech své intenzivní léčby vpravil zcela čerstvý virus z králíka, ho aktivně, vědomně a vlastníma rukama nakazil tou nejhorší možnou, nejagresivnější formou laboratorní vztekliny. Celý tento hazard stál pouze na jedné jediné neprokázané a zoufalé teoretické hypotéze. Pasteur fanaticky věřil, že ty první mrtvé injekce dokážou v těle vybudovat obrany schopnost rychleji, než jen ten poslední smrtící virus stihne zničit. Byl to mikroskopický závod se smrtí, odehrávající se přímo v těle 9letého dítěte. Kdyby se Pasteur ve svém odhadu inkubační doby jen o vlásek zmýlil, chlapec by nezemřel na kousnutí psa, ale na paralytickou vzteklinu, kterou mu do těla vpravil sám velký vědec. Bylo to balancování na tenoučké hraně mezi zázračnou záchranou a prach s prostou vraždou jedem. Když o měsíc později Pasteur s nesmírným ulehčením zjistil, že Mester tento farmakologický útok přežil a je zcela zdrav, bez váhání se prohlásil za vítěze. Publikoval svou zprávu, svět mu okamžitě padl k nohám a zahrnul ho oslavnými ódami. Ale v temných hlubinách jeho vlastní laboratoře, mezi jeho nejbližšími spolupracovníky, vládlo mrazivé, hrobové ticho a nefalšované etické zděšení. Ne každý z nich totiž dokázal tento neomluvitelný hazard s nevinným lidským životem unést a mlčky přejít. Ten nejdůležitější muž v celém Pasteurově týmu,

Jde o vzpouru v laboratoři a umlčení odvážných lékařů. Roux versus Pasteur. Zavřete za sebou těžké dveře pařížské laboratoře v Roux a vnímejte to napjaté až k zalknutí dusné ticho. Na jedné straně stojí stárnoucí, neústupný a nesmírně arrogantní chemik Louis Pasteur, muž poháněný gigantickým egem a fanatickou touhou po konečném triumfu. A na straně druhé stojí jeho nejbližší spolupracovník, doktor Emile Roux. Je asketický, prchlivý, ale především je to jediný skutečný, plně vystudovaný lékař v celém Pasteurově úzkém týmu. Je to muž, který na rozdíl od Pasteura složil Hippokratovu přísahu a pro kterého posvátné pravidlo především neškodit znamená víc než všechna sláva světa. Zkuste si plně uvědomit tu obrovskou propast mezi nimi. Pasteur viděl ve zvířatech jen jakési biologické zkumavky a frustrovalo ho, když nemoc nepostupovala podle jeho matematických představ. Ale doktor Roux s onou hlubokou klinickou pokorou a opatrností přesně věděl, co se v laboratoři doopravdy děje. On jediný měl naprosto dokonalý, jasný přehled o tom, co skrývají ony tajné deníky. On na vlastní oči viděl, jak experimentální psi po záchranných injekcích v krutých křečích umírají. Věděl, že nová takzvaná Mesterova metoda, kdy se začíná od vysušené míchy a rychle se postupuje k té nejčerstvější a nejsmrtelnější, se na zvířatech začala zkoušet teprve před pouhými 5 týdny. Věděl, že ani jeden jediný z těchto pokusných psů ještě nepřežil o něch kritických 30 dní, které byly nezbytné k tomu, aby si byli vůbec jistí, že nezabije samotná léčba. A do té mrazivé, nevyřešené a smrtelně nebezpečné situace najednou 6. července 1885 vstoupí onen pokousaný 9letý José Mester. Když Pasteur vydá ten nekompromisní mrazivý rozkaz, aby byla chlapci okamžitě aplikována tato nevyzkoušená hazardní kaskáda injekcí, v laboratoři dojde k otevřené vzpouře. Emile Roux tímto jasným etickým hazardem to naprosto a rezolutně odmítne udělat. Odmítne se podílet na experimentu, který považuje za ruskou ruletu s životem nevinného dítěte. Podle svědectví asistence se s Pasteurem ostře střetne, beze slova si narazí klobouk na hlavu, práskne těžkými dveřmi a laboratoř znechuceně opustí. Nechce mít s tímto šílenstvím vůbec nic společného. Pasteur, který sám nesmí a neumí píchat injekce, tak musí narychlo sehnat poddajnějšího doktora Granchera, který Mestera osudově naočkuje místo něj. Tato drtivá klinická vzpoura uvnitř laboratoře ale byla jen tichou, skrytou předehrou k tomu, co mělo brzy naplno propuknout na veřejnosti. Přesouváme se do let 1886 a 1887. Z Pasteura je sice po Mesterovi přežití mezinárodní nedotknutelná hvězda, ale jeho neukojitelná snaha zachránit úplně každého ho vede k další, ještě mnohem riskantnější chybě. Zavádí takzvanou intenzivní metodu. Lidem, kteří byli silně pokousáni do obličeje nebo u kterých od kousnutí vlka či psa uplyla velmi dlouhá doba, začne píchat vysoce virulentní, vražedné dávky viru v mnohem rychlejším, doslova zběsilém sledu. A tehdy se stane přesně to, čeho se doktor Roux tak panicky bál. Začínají umírat lidé. Někteří pacienti podstupující tuto nesmírně drastickou léčbu zjevně neumírají na běžnou vzteklinu pokousnutí zvířete, ale umírají na podivnou paralyzující formu laboratorní vztekliny.

0: tu chvíli v klenutém sále prestižní akademie medicíny povstane jeden, jediný, osamělý, ale neobyčejně statečný muž. Starý, elegantní a nesmírně respektovaný klinik z té staré školy. Doktor Michel Peter. Peter předstoupí před celou tu sfanatizovanou akademickou elitu a vznese to vůbec nejtvrdší a nejděsivější obvinění, jaké kdy na Pasteurovu hlavu veřejně padlo. S tvrdými fakty, statistikami a pitevními zprávami v ruce prohlásí, že Pasteurova nová intenzivní metoda lidí nezachraňuje, ale že naopak přímo a prokazatelně zabíjí. Peter z podia s hlubokým rozhořčením hříme, že Pasteur vytvořil z brusu novou, umělou a smrtící nemoc, kterou nazve laboratorní Pasteurova vzteklina. Zcela bez obalu obviní velkého národního hrdinu z nedobrovolného zabití. Upozorňuje akademiky na děsivou frekvenci případů, kdy lidé po vakcíně upadají do podivných paralytických stavů. Připomene šokující případy pacientů, u kterých vůbec nebylo jisté, že pes byl vzteklý. Přesto dostali Pasteurovu agresivní vakcínu a zemřeli v hrozných mukách. A Peter, doktor Peter se zžíravě ptá, jakým právem nějaký chemik zkouší tyto smrtící víry na lidech? Jakým právem? Jakým právem, když proto nemá absolutně žádný solidní, teoretický ani biologický základ, poukazuje na to, že Pasteurova vakcína je vlastně obyčejný, empirický, alchymistický pokus, balancující na samé hraně vraždy. Představte si ten šok, jak odpoví Pasteurův mocný, sfanatizovaný tábor na tyto silné, pádné a nesmírně racionální klinické argumenty? Zamyslí se nad nimi? Co myslíte? Ne, vůbec ne. Spustí se ta nejbrutálnější a nejhanebnější kampaň umlčení, jakou dějiny francouzské vědy do té doby pamatují. Kdykoliv doktor Peter vstane, aby předložil další znepokojivá data a důkazy o úmrtích, vážený dav v akademii na něj začne syčet, bučet a dupat. Předsedající komise nenechá Petera domluvit, obratně s ním manipuluje a neustále ho ponižuje. Pasteur a jeho spojenci vytáhnou tu nejtrtivější a nejpodlejší zbraň ze všech. Hrubou statistiku a obrovský národní šovinismus. Začnou v sále mávat čísly. Och, ty čísla, mě to tak připomíná spoustu korelací věcí v historii vědy. No pojďme dál. A lékaři samozřejmě také. Začnou v sále agresivně mávat čísly. Celková úmrtnost je prý pod 1%. Zachránili jsme tisíce životů. A co těch pár mrtvých, kteří zemřeli po našich injekcích? Byla to prostě smůla. Každého, kdo se opováží o jejich metodě byť jen na vteřinu zapochybovat, okamžitě o nálepku jako zpátečníka, zrádce francouzské vědy a nepřítele celospočelečenského pokroku. Doktor Peter je i s pomocí účelové a předem dohodnuté britské komise cynicky a nemilosrdně smeten, zesměšněn a definitivně umlčen. Ale to úplně nejkrutější a nejpřímější doznání tohoto obrovského etického selhání se nachází znovu pouze a jenom v pečlivě utajované soukromé korespondenci. V dubnu roku 1887 uprostřed těch úplně nejostřejších útoků doktora Petera, když se i někteří Pasteurovi vlastní nejvěrnější členové týmu začínají hroutit pod tíhou morálních pochybností o intenzivní metodě, Pasteur usedne a v soukromém dopise napíše o doktoru Ru větu, ze které dodnes nejenom mě, ale i vám bude běhat mráz po zádech. Ru je zkrátka příliš plachý. Rozumím jeho skrupulím, ale absolutně je neschvaluji. Slyšíte to jasně? V této jediné chladné, diktátorské a naprosto cynické větě se dokonale a obnaženě zrcadlí celá mrazivá podstata rodící se moderní experimentální vědy. Klinická etika, prastará opatrnost a posvátná úcta k jednomu jedinému konkrétnímu lidskému životu byly právě v tuto chvíli navždy rozdrceny obrovským egem, gigantickou ambicí a chladnou statistikou laboratoře velkého vědce. Účel navždy posvětil prostředky. Poprosím tě, Pavlíku, o další snímek. A nyní já vám budu vykládat pohádku o opuštěné, zapomenuté zkumavce. Každé velké náboženství, každá říše a každý mocný kult potřebuje své vlastní mýty o stvoření, své nedotknutelné zázraky, své heroické legendy, které se budou s posvátnou úctou předávat z generace na generaci, a moderní věda 19. století, jímž vůbec nejvyšším veleknězem a nedotknutelnou modlou se Louis Pasteur nakonec stal, v tomto ohledu nebyla žádnou výjimkou. Přesuníme se nyní společně do pozdního léta roku 1879. Nacházíme se v Pasteurově pařížské laboratoři na Rue, Lhomme, a učebnice biologie po celém světě nám přesně o tomto okamžiku vyprávějí ten vůbec nejslavnější, nejkrásnější a nejčastěji opakovaný příběh o úžasné roli náhody ve vědeckém objevování. Je to příběh tak dokonalý, že by ho stěží vymyslel i ten nejlepší hollywoodský scénarista. Jaký je tento oficiální z generace na generaci s posvátnou úctou papouškovaný příběh? Pasteur a jeho asistenti tehdy údajně intenzivně zkoumali mikrob způsobující smrtící drůbeží choleru. Těsně předtím, než laboratoř na několik týdnů osiřela kvůli dlouhým letním prázdninám, udělal jeden z asistentů amatérskou chybu. Zapomněl na stole kulturu těchto smrtících bakterií, jen tak zcela nechráněnou a vystavenou působení atmosférického kyslíku. Ty dny plynuly, když se vědci po prázdninách do laboratoře vrátili, našli tuto starou, vyschlou a zapomenutou zkumavku. Místo toho, aby ji prostě a jednoduše vylili do dřezu, rozhodli se tuto starou kulturu ze zvědavosti píchnout několika pokusným slepicím. Slepice po injekci sice trochu onemocněly, ale k obrovskému překvapení všech se brzy plně zotavili. A pak prý přišel ten magický blesk z čistého nebe, ten absolutní dotek geniality. Pasteur okamžitě nařídil, aby těmto samým zotaveným slepicím píchli z brusu nový, 100% smrtící a čerstvý virus drůbeží cholery. A světe div se, slepice přežili. Zapomenutá zkumavka a obyčejný letní vzduch. Z viru zázračně udělali ochranou očkovací látku. Zrodil se princip vakcinace. Když se ohromený svět Pasteura ptal na tento úžasný objev, pronesl svou slavnou, nesmrtelnou a arrogantně skromnou větu. Náhoda přeje pouze připravené mysli, řekl. Je to zkrátka fascinující příběh o osamělém geniálním mozku, který dokáže i z hloupé chyby svého podřízeného okamžitě v jediném záblesku čisté intuice vytěžit epochální objev zachraňující lidstvo. No, ale teď je čas strhnout tu sametovou oponu iluzí a vstoupit do skutečné reality. Pojďme tedy znovu otevřít ty bedlivě střežené, soukromé laboratorní deníky. A jakmile to uděláme, s pomocí moderních historiků vědy, jako jsou Antonio Cadu a Gerald Gayson, tato krásná a dojemná pohádka o Pasteurovi se nám okamžitě s rachotem roztříští na tisíc kousků. A tady podotýkám, že tito historici jsou historici mainstreamové vědy. Laboratorní deníky nám totiž vmetou do tváře pravdu, která je s onou učebnicovou legendou v naprostém ostrém drtivém rozporu. Žádný kouzelný letní blesk z čistého nebe a náhle vnuknutí geniality se totiž nikdy, ale naprosto nikdy nekonaly. Pravý příběh objevu vakcíny proti drůbeží choleře nebyl o nic méně chaotický, úmorný a vypočítavý než zbytek Pasteurovy kariéry. Celý tento výzkum začal už v prosinci roku 1878, kdy Pasteurovi zaslal krev nakaženého kohouta jeho tehdejší i budoucí nedoceněný rival, veterinář Henri Toussaint. Následovalo více než rok trvající, nesmírně vyčerpávající a zoufale pomalé pátrání ve tmě. Cesta k vakcíně byla plná slepých uliček, neúspěšných experimentů, hlubokých zmatků a deziluzí. Co víc, deníky jasně dokazují, že to nebylo Pasteurovo náhle vnuknutí, ale naopak nezávislá a systematická série experimentů, které prováděl jeho asistent, doktor Emil Roux, jež nakonec sehrál tu naprosto nejklíčovější a nejosudovější roli na této křivulaké cestě. Pasteur ovšem veškerou slávu bez mrknutí oka soustředil pouze a jenom na sebe. A když pak v únoru roku 1880 Pasteur triumfálně spěchal před Akademii věd, aby s obrovskou pompou a sebevědomím oznámil světu svůj velkolepý objev vakcíny proti drůbeží choleře, stalo se tak na základě experimentálních důkazů, které byly v té době ještě zoufale nedostatečné. Z historického hlediska a podle jeho vlastních laboratorních poznámek měl Pasteur pro tak velké a sebevědomé veřejné prohlášení jen naprosto minimální, velmi křehký a neprůkazný experimentální základ. Metoda ještě zdaleka nebyla hotová, ale Pasteurův obrovský dravý instinkt vědeckého stratéga mu velel jednat. A on jednal. Musel si zajistit absolutní prioritu a historické prvenství dříve, než by ho mohl předběhnout Toussaint nebo kdokoliv jiný z jeho konkurentů. Kde se tedy vůbec vzala ta oslnivá lež o prázdninové náhodě zapomenuté zkumavky, kterou vidíte na obrázku? Nevymysleli Pasteurovi nepřátelé, aby jeho tvrdou práci zlehčili. Vymysleli a spopularizoval jeho největší žák, jeho fanatický vědecký apoštol Emil. Byla to záměrná, mistrovsky zkonstruovaná PR kampaň. A Emil tento romantický mýtus vytvořil s jediným jasným cílem. Potřeboval před celým světem upevnit a zveličit obraz Pasteura jako muže s nadlidskou intuitivní genialitou muže, jemuž i obyčejný omyl na stole slouží jako odrazový můstek pro pochopení nejtajnějších zákonů přírody. Ten příběh byl mimochodem vymyšlen tak účelově a tak pozdě, že se o něm neobjevuje ani jedna jediná sebemenší zmínka v té vůbec první oslavné biografii, kterou pod Pasteurovým přísným a diktátorským dohledem sepsal jeho vlastní zeť René Valély Radot v roce 1883. Ale jakmile Emil tuto fantastickou legendu později vypustil do světa, Pasteur už proti ní nikdy nezasáhl. Proč by to také dělal? Ten mýtus mu naprosto dokonale vyhovoval. Skvěle živil jeho auru vyvoleného muže osudu a zároveň milosrdně zakrýval tu tvrdou, chaotickou a metodologicky zbrklou realitu, která se skutečně odehrávala za zavřenými dveřmi jeho laboratoře. Pasteur nechal zmanipulovaný svět, aby ho miloval za pohádku o šťastné letní náhodě. Chladnokrevně si pěstoval obraz vědce, který s pokorou pozoruje přírodu a nezištně zachraňuje francouzskou drůbež. Ale to byla jen jedna z jeho mnoha skvěle padnoucích masek. Zatímco veřejnosti předazoval tyto úhledné, sterilní historky o objektivní vědě, v nepropustném utajení své soukromé mysli a svých zamčených deníků se pouštěl do úvah a experimentů, ze kterých dodnes přebíhám mráz po zádech. Nechtěl totiž jenom pasivně pozorovat život. V tichu své laboratoře vyzbrojen obrovskými elektromagnety a pohánět svou fanatickou filozofickou posedlostí a asymetrií, se tento údajně pokorný vědec snažil hrát na roli samotného Boha. O tom, jak se Louis Pasteur na dlouhé roky stal posedlým, tajným alchymistou a pokoušel se z mrtvé hmoty uměle a násilně stvořit samotný živý organismus, si budeme s obrovským napětím, jak věřím, vyprávět na dalším snímku. Tak, jak jsem nazval tento snímek, tajný alchymista hrající si na Boha. Záhada, kosmická asymetrie a snaha uměle stvořit život. Dosud jsme odhalovali, jak Pasteur manipuloval s daty, kradl myšlenky svých nedoceněných kolegů a chladnokrevně si budoval image neomylného záchrance lidstva. Ale to, co vám odhalím nyní, překračuje hranice pouhé kariérní vypočítavosti. Tento příběh nás zavede na samou hranici vědeckého šílenství. Ukáže nám muže, který vedl naprosto dvojí život. Muže, který na veřejnosti plamenně kázal o pokoře před stvořitelem, zatímco ve své zamčené laboratoři se sám pokoušel hrát si na Boha a stát se tvořitelem nového umělého života. Zavzpomínejte si se mnou na ten slavný velkolepý večer na pařížské Sorboně v dubnu roku 1864, o kterém jsme si už vyprávěli. Pasteur tam stál v záři reflektorů před tou nejvyšší elitou Francie, před ministry a princezanami a s drtivou retorickou silou zadupával do země Felixe Pušeta a jeho myšlenku spontánního plození. Pasteur tehdy hřímal, že život nikdy za žádných okolností nemůže vzniknout z mrtvé hmoty bez božského zásahu. Tvrdil, že věřit v to, že by se hrubá chemická hmota mohla sama od sebe zorganizovat a ožít, by znamenalo stvořit si zbytečného Boha a otevřít dveře děsivému ateistickému materialismu. Dav mu tehdy aplaudoval ve stoje jako hrdinnému obránci náboženského řádu a posvátné hranice mezi živým a mrtvým. Ale co kdybychom v ten samý okamžik mohli nahlédnout pod onu veřejnou masku? Co kdyby tehdejší uctívající publikum vědělo, že tento velký bojovník proti spontánnímu plození strávil na počátku 50. let celé měsíce tím, že se sám ve fanatickém utajení pokoušel o to samé? Ano, slyšíte správně. Kniha historika Geralda Jasona a především Pasteurovy vlastní pečlivě utajované deníky a soukromé dopisy nám odhalují šokující paradox. Pasteur byl hluboce a celoživotně posedlý myšlenkou, že dokáže v laboratoři překročit magickou hranici mezi smrtí a životem. Nikdy se totiž nevzdal své předpojaté myšlenky, že podstatou a jediným zdrojem života je vesmírná takzvaná kosmická asymetrie. Věřil, že pokud by se mu podařilo vzít mrtvou symetrickou chemickou látku a uměle fyzikálním násilím jí vtisknout asymetrický tvar, de facto by tím stvořil život. Poslechněte si, co píše Louis Pasteur v prosinci roku 1851, tedy v pouhých 29 letech svému nejlepšímu příteli Charlesu Chapuisovi. Cituji. Jsem na stopě jistým tajemstvím a závoj, který je skrývá, je stále tenčí a tenčí. A v té době Pasteur přednášel ve Štrasburku a své ženě s obrovským až děsivým sebevědomím sliboval, že jej brzy dovede k nesmrtelnosti. Na podzim roku 1853 už byla situace natolik vypjatá, že Pasteurova manželka Marie Louis píše svému tchánovi dopis, ze kterého čiší směsice naděje a naprostého zděšení. Píše, že Louis je svými experimenty zcela pohlcen a dodává mrazivou větu. Cituji, experimenty, které letos podniká, by z něj měly udělat Newtona nebo Galilea, pokud uspějí. Sám Pasteur pak o několik týdnů později otci přiznává. Člověk musí být tak trochu šílený, aby podnikl to, co jsem podnikl já. Co přesně se tedy za těmi zamčenými dveřmi dělo? K čemu potřeboval Pasteur onu špetku šílenství? Nebyla to už žádná obyčejná chemie, byla to novodobá technologická alchymie hraničící s vizionářským šílenstvím doktora Frankensteina. Pasteur si byl jistý, že asymetrie, tedy život, je do organismu vtištěna kosmickými silami z vesmíru, z magnetismu, ze světla, z rotace planety. A tak se rozhodl, že tyto vesmírné síly spoutat a napodobit ve zkumavce. Od svého starého vyděšeného mentora Jeana Baptista Biota si vyprosil peníze na takzvaný Ruhmkorffův aparát. Ruhmkorffův aparát. Gigantický a nesmírně silný elektromagnet. Starý Bio se ho od tohoto šílenství snažil odradit, ale marně. Pasteur se zavřel do laboratoře a začal nechat krystalizovat mrtvé chemické soli přímo mezi póly tohoto hlučícího, pulzujícího elektromagnetu. Chtěl hrubou silou magnetického pole skroutit mrtvé symetrické krystaly do asymetrických a tím do nich vdechnout onu jiskru živé přírody. Když magnety nefungovaly, přikročil k ještě bizárnějším až magicky znějícím pokusům. Zkonstruoval složité hodinové stroje a nechal krystalizační misky rotovat obrovskou rychlostí, aby napodobil rotaci Země. Pomocí velkých zrcadel a takzvaných heliostatů dokonce obrátil chod slunečních paprsků. Chtěl zjistit, jestli když na rostlinu bude svítit slunce ze západu na východ, nevytvoří náhodou zrcadlově obrácené nové formy života. Celé týdny, celé měsíce žil v horečnaté iluzi, že to skoro už má, že se krystaly mravenčanu strontnatého začínají pod vlivem magnetu měnit. Že už drží v rukou ten božský stvořitelský klíč k samotné podstatě bytí. Ale příroda se k jeho obrovské frustraci nenechala znásilnit. Magnety a zrcadla byly k ničemu. Krystaly zůstávaly v symetrické a mrtvé podobě. Na počátku roku 1854 musel Pasteur tento hon za umělým stvořením života se skřípáním zubů vzdát. Ale co je na tom naprosto nejvíce šokující? On tu myšlenku nikdy neopustil. V roce 1870, když byla Francie na kolenou po drtivé porážce v prusko-francouzské válce a Paříž hořela v krvavé pařížské komuně, seděl Pasteur v bezpečí svého rodného domu v Arbois. A co si tam, zatímco se venku hroutil svět, čmaral do svých soukromých poznámek? Znovu a znovu kreslil schémata, jak pomocí magnetu a symetrických vlivů vytvořil tento, nebo pozměnil, chtěl pozměnit život. Sám si do deníku zapsal, cituji, toto je směr, ze kterého je třeba zaútočit na problém nejen transformace druhů, ale i stvoření druhů zcela nových. A pak přišel prosinec roku 1883. Pasteur byl na prostém vrcholu slávy. Většina jeho konkurentů byla mrtvá nebo umlčená. A on tehdy ve svém veřejné přednášce konečně upustil malou ledovou kapičku pravdy, ten je po 30 letech absolutního mlčení veřejně přiznal, že kdyby se někomu podařilo nahradit stavební kameny zárodečných buněk jejich zrcadlovými asymetrickými protějšky, řešením by bylo, cituji, objevení spontánního plození, pokud je něco takového v našich silách. Chápete to ohromující hloubku tohoto pokrytectví? Představte si, jakou gigantickou zbraň, jakou obrovskou zbraň by Pasteur vložil do rukou svým nepřátelům, kdyby se v 60. letech veřejně vědělo, že muž, který na Sorboně ve jménu náboženství a státního pořádku teatrálně ničí chudáka Pušeta za to, že vaří senné nálevy, má ve své vlastní laboratoři schovaný obrovský elektromagnet, kterým se snaží vyrobit život z mrtvé hmoty. Promiňte. Jak se z tohoto zdálivě neřešitelného paradoxu mohl Pasteur sám před sebou rozumově a morálně vylhat? Odpověď leží v jeho nebezpečném egu. Pro Pasteura bylo Pušetovo a spontánní plození nepřijatelné, protože to byl proces náhodný, chaotický, slepý, ateistický. Zvířátka se tam prostě rodila z hnícího sena. Ale to, co se pokoušel Pasteur z magnety asymetrii, to nebyla náhoda. Pasteur se nesnažil Boha popřít, on se ho snažil napodobit. Věřil, že pokud spoutá asymetrické kosmické síly, nestane se pouhým pozorovatelem evoluce. Stane se prostředníkem samotné boží stvořitelské vůle na zemi. Sám v roce 1870 v záchvatu upřímnosti prohlásil, že by velmi rád zasadil prozřetelnou myšlenku ne jako sentiment, ale jako pravdivou vědeckou dedukci. Chtěl vědecky dokázat, že Bůh tvoří pomocí asymetrie a on, Louis Pasteur, jako jeho pozemský zástupce, to nyní dokáže zopakovat v laboratorním měřítku. Pasteur tento boj s podstatou stvoření prohrál. Příroda si své nejhlubší tajemství vzniku života pečlivě uhlídala a jeho tajný alchymistický sen se rozplynul. Možná právě proto, že nedokázal být Newtonem a stvořit nový život z mrtvé chemie, obrátil v zápětí veškerou svou geniální, dravou a nezastavitelnou energii na druhou stranu barikády. K tomu, jak už existující život zachraňovat a jak kontrolovat smrt a nemoci. A právě tady ve světě nakažlivých chorob, vakcín a velkého průmyslu měl Pasteur pro svou obrovskou nasytnou ctižádostivost konečně ukojit. Ale nehodlal to udělat jen tak zadarmo pro mír na celém světě. A on o tom jen tak stárnoucí nemocný, leč geniální muž proměnil svou vědu v extrémně tvrdý politický biznis. A jak neváhal zneužít samotného národního šovinismu jako zbraně proti svým německým rivalům, o tom si budeme vyprávět hned na dalším snímku. Věda jako válečná zbraň. Tak, Pavlíku, poprosím tě. Tak a tato věda jako válečná zbraň a v té lahvi je pivo. Pivo národní pomsty a nacionalismus jako štít proti kritice. Opustili jsme tedy přítmí tajné laboratoře, kde se stárnoucí Louis Pasteur marně pokoušel pomocí obřích elektromagnetů stvořit umělý život a hrát si na samotného Boha. Nyní však překročíme i samotné hranice biologie a vstoupíme přímo do doutnající válečné bitevní pole. Píše se podzim roku 1870. Francouzské císařství se pod drtivým nápadem pruských vojsk hroutí jako domeček z karet. Císař Napoleon III., Pasteurův dlouholetý a nesmírně štědrý osobní ochránce, je zajat Paříž je v obležení a brzy zachvátí její ulice krvavé běsnění komuny. A co v této době národního temna dělá Pasteur? Stahuje se do bezpečí svého rodného domu v Arbois, sleduje zprávy z fronty a v jeho hlavě se rodí něco, co navždy a zcela jasně změní tvář moderní vědy. Rodí se v něm zžíravá a fanatická národní nenávist. Podle starých učebnicových legend nezná čistá věda žádné hranice, žádné národnosti a žádnou politiku. Vědec prý hledá pouze univerzální pravdu pro blaho celého lidstva. Pokud jste v tomuto mýtu dodnes věřili, Pasteurův příběh vás z něj nyní velmi rychle vyléčí. Když pruská vojska drancovala Francii, Pasteur nevystupoval jako smířlivý učenec. Zcela záměrně a s obrovským mediálním hlukem vrátil zpět čestný doktorát, kterému před lety udělila univerzita v Bonnu. V otevřené, vzteklé výměně dopisů s děkanem tamní lékařské fakulty, kterou obratem vydal jako veřejnou brožuru, křičel do světa o pruské krutosti a barbarství. Zašel dokonce tak daleko, že se slavnostně zapřísáhl, že na všechna svá budoucí, nadcházející vědecká díla nechá vyrazit temné, nenávistné heslo. Nenávist vůči Prusku. Pomsta. Pomsta. Ve svém dalším ostrém pamfletu z roku 1871 dokonce označil Německo za pruský vřet a tvrdil, že Francie prohrála válku jen proto, že byla vůči této nákaze příliš dlouho tolerantní. Tato nenávist ale nezůstala jen u prázdných slov na papíře. Pasteur byl příliš geniální a příliš pragmatický strateg na to, aby jen naříkal. Uvědomil se, že Francie sice prohrála válku na polích u Sedanu, ale on ji může vyhrát zpět v laboratoři. Rozhodl se, že svou vědu, svůj intelekt a své mikroskopy přetaví v doslovnou chladnokrevnou ekonomickou zbraň hromadného ničení. Jaký byl největší zdroj pýchy a obrovských příjmů nenáviděného Německa? Pivo! A tak Pasteur, muž, který se dříve zabýval vznešenými krystaly a původem života, náhle obrací veškerou pozornost k pivovarnictví s jasným veřejně deklarovaným cílem posloužit Francii v průmyslovém odvětví, ve kterém mělo Německo jasnou převahu, začne zkoumat proces kvašení a kažení piva. Výsledkem tohoto výzkumu je slavný patent na výrobu nezničitelného stabilního piva. Ale Pasteur si tento úspěch nenechá jenom pro sebe. V rámci svého obrovského nacionalistického tažení trvá na tom, že jakékoliv pivo, které se podle jeho nového patentu vyrobí, nesmí nést jen tak ledajaké jméno. Musí se oficiálně a hrdě jmenovat Bière Française, tedy francouzské pivo, pivo národní pomsty. Tak jak vidíte, revanš na té lahvi, ve které je pivo. Víte, co to znamenalo v praxi? Znamenalo to, že Pasteur vůbec poprvé v dějinách naprosto dokonale propojil vědecký výzkum, státní politiku a agresivní komerční průmysl. Vybudoval si na svých patentech obrovský monopol, ale geniálně ho zaobalil do francouzské vlajky. A právě tady nacházíme ten vůbec nejnebezpečnější, nejtemnější klíč k celému Pasteurovu nedotknutelnému mýtu. Pasteur si totiž velmi rychle uvědomil jednu klíčovou věc. Pokud se mu podaří přesvědčit veřejnost a politiky, že jeho vědecká práce je synonymem pro samotnou velikost a přežití Francie, pak se stane zcela imunním vůči jakékoliv vědecké kritice. Nacionalismus a národní šovinismus se staly jeho nejmocnějším a nejtvrdším štítem. Louis Pasteur už nebyl jen chemik. Lita Simua. Stát jsem já. Francouzská věda jsem já. Tak to prohlásil. Pojďme se podívat, jak bezohledně tento štít použil v praxi o několik let později v roce 1882, kdy vydává mladý, brilantní a mimořádně precizní německý bakteriolog Robert Koch zdrcující kritiku Pasteurovy slavné antraxové vakcíny. My dnes z tajných deníků moc dobře víme, že Koch měl naprostou pravdu. Víme, že vakcína použitá v Puy le Fort byla kradeným chemickým trikem a že Pasteurovy pozdější kyslíkem oslabené vakcíny byly zoufale nestabilní a často samotná zvířata zabíjela. Koch svými pečlivými, přesnými německými experimenty tyto trhliny odhalil a jasně je publikoval. Jak ale na takovou legitimní vědeckou kritiku odpovědět? Jak odpověděl velký objektivní Pasteur? Analyzoval znovu svá data? Přiznal chybu? Ani ho to nenapadlo. Místo vědeckých argumentů spustil neuvěřitelně arrogantní, sarkastickou a jízlivou kanonádu. Zcela účelově přesunul celou debatu z roviny exaktních faktů do roviny nacionální nevraživosti. Z Roberta Kocha neudělal vědeckého oponenta, se kterým by měl férově diskutovat. Udělal z něj pruského nepřítele, drzého reprezentanta oné barbarské říše, která pošlapala Francii. V Pasteurově podání nešlo o to, zda jeho vakcína funguje nebo selhává. Šlo o to, že Němec napadá francouzský národní triumf. A francouzský tisk i politici mu to značením a s obrovským aplauzem spolkli i s navijákem. Tato toxická směs vědy a šovinismu ale neničila jen zahraniční rivaly. Měla naprosto zničující dopad i přímo doma ve Francii. Vzpomeňte si na starého statečného doktora Michela Pittera, o kterém jsme již mluvili. Když se doktor Peter postavil před akademii medicíny a z hrůzou očí dokazoval, že Pasteurovi zmrkl injekce proti vzteklině, lidi nezachraňují, ale aktivně je zabíjí laboratorním virem. Jak byl umlčen? Pasteurovi stoupenci nevytáhli pitevní zprávy, vytáhli nacionální retoriku, křičeli na něj, že se opovažuje spochybňovat muže, jehož objevy vrhají ten nejzářivější lesk na naší zemi. Kritizovat Pasteurovi vakcíny už v té době nebylo považováno za vědecký skepticismus. Bylo to vnímáno jako prach sprostá vlastizrada. Kdykoliv se opovážil zvednout ruku a zeptat se na mrtvé oběti z laboratoře, byl okamžitě onalepkován jako zpátečník a nepřítel francouzského národa. Pasteur si tak kolem sebe vyboval za svého života absolutně neprůstřelnou hradbu. Spojil komerční patenty s nacionalismem, monopol na vakcíny, z roli národního spasitele a tvrdou, často podvodnou vědeckou praxi schoval za slzy dojaté veřejnosti. Ale aby tento falešný mýtus mohl přežít jeho vlastní smrt, aby se tento člověk z masa a krve mohl stát o ním dokonalým mramorovým bohem z učebnic, byla potřeba ještě něco víc. Byla potřeba přepsat historii a navždy zavřít ústa těm, kteří znali pravdu. Jak přesně se zrodila tato zlatá klec? Jakou klíčovou cenzorskou roli v ní sehrál jeho zeď René Valéry Rado? A proč lidé jako doktor Ru raději do konce svých životů zarytě mlčeli? O tom si budeme vyprávět na našem posledním snímku, který se jmenuje Zlatá klec a zrada zevnitř. Pavlíku?
1: Já si myslím, že jsem to tam dal, nebo to není ono?
0: Ne, to není ten obrázek. Ne.
1: A který?
0: Obrázek 10, tam je hrobka Louis Pasteura.
1: Tak já mám desítku.
0: Tohle. Desítka.
1: Já mám desítku tohleto, tak to jsem teda nezvlád.
0: No, já jsem ti přece posílal nové snímky a tam to bylo očíslované od jedničky do desítky.
1: Ano, já mám jako desítku tohle.
0: No ano, to máš starou, já jsem ti poslal přece všechny nové snímky.
1: Tak to jsem teda nějak to tady poplet. Tak začně povídat, já to zkusím najít, jo? Zkusím najít, prosím, to se nezvládne.
0: Je tam hrobka Pasteura, jo?
1: Dobře, mrknu na to, já to zkusím
0: najít. Naše dlouhá a temná Naše dlouhá a temná cesta do hlubin soukromé vědy Louise Pasteura se právě chýlí ke svému nevyhnutelnému konci. Odhalili jsme chladnokrevné krádeže myšlenek, zmanipulované experimenty, úmyslné zatajování dat před veřejností, tvrdý komerční monopol i nesmírně nebezpečnou ruskou ruletu s lidskými životy. Ale tváří v tvář těmto drtivým historickým faktům před námi nyní vystává ta vůbec největší, nejpalčivější a nejzáhadnější otázka celého tohoto příběhu. Pardon. Jak je možné, že to tomuto muži tak neuvěřitelně hladce prošlo? Jak to, že se z člověka z masa a kosti plného takovýchto etických profesionálních trhlin mohl vůbec stát ten bezchybný mramorový bůh moderní medicíny? Jak? Musíme začít u samotného Pasteura. Tento geniální vědec byl totiž zároveň tím nejlepším manažerem vlastního PR v celém 19. století. Sám moc dobře věděl, že sláva je křehká, a tak se rozhodl zrežírovat i svůj vlastní posmrtný odkaz. Tou nejklíčovější postavou, hlavním architektem tohoto celosvětového kultu se stal Pasteurův nesmírně loajální zeď, zapřísahlý konzervativec René Valéry Radeau. Už v roce 1883, když byl Pasteur na samotném vrcholu slávy, vydal Valéry Radeau populární a nadšeně přijatou knihu s názvem Příběh vědce vyprávěný ignorantem. Ale nenechte se mýlit, tato kniha nebyla objektivním životopisem. Gerald Gason ve svém výzkumu z Princetonovy univerzity nalezl původní tiskařské sloupce této knihy, které jsou od zhora dolů opravené, proškrtané a přepsané, hádejte kým, samotnou Pasteurovou rukou. Byla to jeho vlastní, na míru šitá, pečlivě vytištěná, scenzurovaná autobiografie. Už se dokážu představit, jak dneska vypadají všechny autobiografie. Asi podobně. Valéry Radeau z ní vyškrtl jména všech zničených konkurentů, zatajil všechny chemické podvody u antraxu a z Pasteura vytvořil dokonalého andílka. Andílek, ne debílek, znáte tu písničku. Když pak v roce 1900, 5 let po Pasteurově smrti, vydal Valéry Radeau své masivní dvousázkové dílo Život Pasteura, mýtus byl zabetonován a zapečetěn navždy. Rodina navíc splnila Pasteurův příkaz a všech 144 inkriminovaných laboratorních deníků na dlouhých 70 let uzamkla před zraky jakýchkoliv nezávislých badatelů. Díky, Pavliku, to je přesně tenhle ten poslední snímek. Ale co všichni ti ostatní, co Pasteurovi asistenti a žáci, co pak oni nevěděli, co se odehrálo za zavřenými dveřmi? Vzpomeňte si na doktora Emila, toho asketického poctivého lékaře s hlubokým klinickým svědomím, který s odporem a třískáním dveřmi opustil laboratoř, když Pasteur nařídil naočkovat malého Josefa Mestera. Zcela nevyzkoušeným virem. Jak je možné, že tento muž, který znal každičké temné tajemství každého v křečích umírajícího pokusného psa a každou utajenou pravdu o Puy Laforge, se nakonec vrátil pokorně, skronil hlavu a dokonce svého dlouhého života jako ředitel institutu Pasteur o těchto hříších zarytě a hrobově mlčel? Odpověď na tuto hádanku nám ukazuje tu nejsyrovější tvář tehdejší rodící se institucionální vědy. Institut Pasteur, který byl na konci 80. let 19. století s obrovskou pompou vybudován z milionových dolarů od lidí z celého světa, od ruského cara přes britskou šlechtu až po chudé francouzské venkovany, totiž nebyl jen výzkumným ústavem. Byla to státem chráněná svatyně a de facto uzavřený obrovský rodinný podnik. Prestiž, platy, kariéry, laboratoře a společenské postavení všech těchto mužů, Roux, Chamberlaina, Duclé, byly nyní pupeční šňůrou absolutně a nezvratně svázány s mýtem jejich zesnulého mistra. Kdyby doktor Roux nebo kdokoliv jiný vstoupil a šokovanému světu veřejně přiznal, že Pasteur své vakcíny kradl a s lidskými životy hrál hazardní ruletu, nezničil by je, by jen pověstluje Pasteura. Okamžitě by tím zničil i sám sebe. Rozboural by ten zlatý chrám, ve kterém nyní on a jeho kolegové vládli. Odřízl by ústav od celosvětových penězovodů a veřejnost milující své modly by je v tisku doslova ukamenovala. Z čistého racionálního pudu, profesní sebezáchovy a lojality k vlastním židlím, tak tito muži raději na dobro potlačili své svědomí. Stali se poslušnými strážci zlaté klece. Ale jak to tak v dějinách bývá, každá i ta nejpevnější a nejmonstróznější hradba z mramoru a udržovaných lží nakonec jednou praskne. A ta nejtvrdší rána často nepřijde zvenčí od nepřátel, ale udeří zevnitř z toho nejužšího rodinného kruhu. Kdo nakonec poprvé naboural tuto rodinnou tradici? Zvláštní a hlubokou ironii osudu to byl muž jménem Adrien Loire, Pasteurův vlastní synovec. Muž, kterého si Pasteur do laboratoře přivedl jako svého osobního asistenta, aby měl po svém boku poslušného člena rodiny, který nikdy nic nevyzradí. A Adrien Loire strávil po Pasteurově boku 6 kritických let v polovině 80. let. Znal všechno. A v letech 1937-38, kdy už byl starým mužem a pravděpodobně už nedokázal snést tu bezbřehou lživou sterilitu strýcova kultu, publikoval v zapadlém časopise Le Nouveau Sentier obrovskou sérii drtivých vzpomínek s názvem Ve stínu Pasteura. Byl to právě synovec Adrien Loire, kdo historikům vůbec poprvé prozradil, že slavná vakcína proti antraxu byla obrovským podvodem a že Pasteur před zraky světa potají použil antiseptickou chemickou látku svého soka. Ačkoliv vědecký establishment Loireův text tehdy ignoroval jako drby zhrzeného příbuzného, když o mnoho desetiletí později historik Gerald Gason, na základě je připravena tady celý tento materiál, této jeho knihy, konečně otevřel zapovězené deníky, našel v nich do posledního písmene potvrzení jeho slov. Synovec nelhal. Zrádce zevnitř měl celou dobu pravdu. Co si tedy z této naší temné, fascinující výpravy do soukromé vědy Louis Pasteura vlastně odnést? Znamená to, že Pasteur byl jen obyčejný šarlatán, kriminálník a podvodník a že celá moderní disciplína stojí na lži? Odpovězte si sami. Odpověď zřejmě znáte. A to je to nejdůležitější poselství dnešního večera. Z popela zborcených, cenzurovaných mýtů se nám zrodil padouch. Zrodil se nám lhář, podvodník a zloděj. Obrovský, geniální a dravý vizionář. Pasteur byl nepřekonatelný strateg, muž plný ohromující vášně, jehož ego se nezastavilo před ničím a který se nebál vyvrtat přírodě její tajemství třeba i násilím, vyrvat i násilím. Jeho objevy byly naprosto epochální a zachránili miliony lidských životů a položili základy dnešní imunologii a bakteriologii. Ale to, co musíme navždy opustit, je ta naivní, sterilní pohádka o objektivní pravdě a vědě. Pasteurův příběh nám ukazuje, že vědecký pokrok není žádná poklidná, ušlechtělá cesta svatých mužů, kterým z nebe padají náhodná vnuknutí. Skutečná věda probíhá ve štiplavém dýmu laboratoří, v bezesných nocích, v zoufalém boji o prioritu, v potlačování nepohodlných dat a v aréně obřích ek a státní politiky. Louis Pasteur tento nelítostný boj nakonec vyhrál. Získal si nesmrtelnost, monopol i světový obdiv, přičemž zaplatil ztrátou vlastní etické čistoty. Ten falešný, dvourozměrný světec dvou tváří z učebnic byl pro dnešek definitivně zničen. Ale na jeho místo právě nastoupil muž, jehož skutečný příběh bylo důležité říci. A tady naše cesta temným srdcem, vědy a srdcem, temným srdcem Louis Pastéra končí. Tak. Takže děkuji, děkuji, Pavlíku, to je celé.
1: Moc pěkné, zajímavé, působivě přednesené. Dobrý, já si myslím, že to bude pořad, který se bude moc líbit, protože tam bylo opravdu hezky to přednesené. No a ty jsi chtěl ještě na závěr dát nějaké pozvánky nebo nějaké věci, čili to je toto černé díry a temná hmota největší od moderní astrofyziky.
0: Díky, tak to jsem chtěl vás tady navnadit na příště.
1: Aha,
0: to budu mluvit, tak to je na příště, budu mluvit velice na toto téma, kdy se budeme bavit o černých dírách, o temné hmotě a o tom. Takže to je na příště, abyste věděli, co bude příští za 14 dnů. A chtěl jsem taky vám moc poděkovat a věřím, že i vy všem, co jste dneska přišli, i ti, kteří to budete zesledovat ze záznamu, díky za ty komentáře z minula, že jste tyhle ty věci tedy o tom Pastérovi, co jsem říkal, ocenili. Moc vám za to děkuju. Já jsem taky moc rád, že jsem mohl nějakým způsobem představit, jak já osobně dělám webináře, protože tady k tyhle ty webináře třeba o různé historické, ať už je to o Isaacu Newtonovi, nebo další webináře historické, dělám právě tímto stylem, tak jsem moc rád, že tady i posluchači v rádiu mohli uvidět moji práci, jakým způsobem pracuji na mysteriummundi.cz. Takže za to jsem taky vděčný, Pavlíku, tobě za zprostředkování toho času. No. A můžu tě ještě poprosit další tam poslední, co je. Tak, díky.
1: Největší vědecká revoluce od dob Koperníka a Einsteina.
0: Tak, takže ano, takže to je můj nový osmidílný seriál, který mám, kde se budeme bavit samozřejmě o velice zajímavých věcech, které se týkají právě, bych řekl, že skutečné revoluce, protože spoustu dalších je nových údajů z družic a z dalších pozorování, které hovoří jasně o tom, tak jak vidíte citát Stephena Hawkinse, že neexistují žádné černé díry. Takže o tom mluvím v webináři a ten poslední jsem tě chtěl poprosit, mám další ještě webináře, teďka budu mít i v sobotu.
1: Tajná anatomie slunce.
0: Tak, přesně tak. A v té tajné anatomii slunce jsem chtěl odhalit ještě jednu takovou důležitou věc, to, co určitě si možná někteří vzpomínáte na někteří, kteří znáte Sheldrakea, který hovořil o vědomí slunce, napsal o tom i paper a mluví se také o části, která se jmenuje panpsychismus. A tedy, že samozřejmě hvězdy nebo ve vesmíru je vědomí a já jsem právě chtěl pozvat tento webinář, protože v tomto webináři já odkryvám, jak vlastně odkryvám celou anatomii slunce, to znamená architekturu slunce jako inteligentní entity a říct živoucí entity, nechci říct bytosti, ale živoucí entity, protože pochopitelně my pod pojmem vědomí chápeme vědomí jako nás, jako lidí. A já tam budu podrobně vysvětlovat celou architekturu slunce, celý model slunce, který je právě v kontextu právě tohoto modelu, že slunce má tedy slunce tedy je inteligentní entita, která prostřednictvím právě v propojení Birkelandových proudů a v propojení časových proudů vlastně vytváří sluneční vítr nejenom jako tak, jak my ho známe, ale s tím souvisí spoustu miliard informací, které jdou k naší Zemi a jsou v silné interakci jako informační pole s celou naší biosféru, tedy se vším, co je živé na naší planetě Zemi. Takže takhle bych to nějak zhrnul, já už jsem minule o tom slunci mluvil, že je to vlastně u završení 40 let mého vývoje, mého vlastně výzkumu, kde tady skutečně můžu říct, že jsem moc rád, že se mi podařilo vytvořit unikátní teorii, kterou mi vlastně i všechny modely umělé inteligence, jak ty západní, tak i ty čínské potvrdili, že nemohou o tomto modelu najít žádná data. Žádné materiály, žádné knihy, žádné papery. Takže jsem za to moc tedy rád a to je skutečně, si myslím, unikátní webinář, na který jsem chtěl všechny tedy pozvat. Tak a to je z mojí strany všechno a děkuji ještě jednou divákům a tobě, Pavlíku, za zprostředkování toho, že jsem mohl tady představit život Pastéra trochu v jiném světle, než ho známe z učebnic a než ho známe ze školy.
1: Ano, já jsem měl vyplý mikrofon, takže už jsem tady zpátky. Já ti moc děkuji, samozřejmě fakt bylo to opravdu pěkné, i mně se to líbilo, poslouchal jsem bedlivě, opravdu přenesený poutavě, takže věřím, že se to bude líbit i ostatním. A já ještě na závěr bych teda...
0: Ještě jsem chtěl říct, já právě třeba takovým poutavým způsobem budu třeba i Paracelsově, mám tam takový webinář 4 díly, kromě toho Newtona a další, budu připravovat, takže jsem chtěl jenom tady k tohle podotknout, ale nedávám ti slovo samozřejmě. Mm-hmm.
1: Já mám poslední možnost dneska, protože dnes to mám poslední vysílání tento týden už a zase další bude až pondělí, abych vás pozval teda ještě jednou na Palouček. Ano, sobota 17.6., lebo je to celý víkend. Povídání s Miluškou, ano, která přijede opět po 14 dnech, tentokrát na téma dekrety prezidenta republiky, takzvaný Benešovy dekrety. Já jsem byl opravdu unešen, když tam byla minule, co všechno do

0: šel. Já nevím, zkus se na to kouknout, nebo možná, že o tom bude i pořad taky s Mluškou u nás na Svobodném vysílači, ale až tady
1: rád
0: potom...
1: Rád si to poslechnu, Pavlíku. No,
0: až tady potom, co bude na Paloučku ten to setkání. Tak jo, přijďte určitě, kde je Palouček, jistě víte, u Plzně. Pokud ne, koukněte se na stránky www.mezi-svými.cz a tam se všechno dozvíte. Takže děkuju a tobě taky, Zdeno, děkuju a předáváme slovo samozřejmě komu jinému než Petrovi do studia Midgard. Mějte se krásně. Ahoj, ahoj.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

stal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard, vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Lecko mu se zhroutí.

0: Tak dobrý večer všem, kteří nás právě teď posloucháte. Dobrý večer z Midgardu všem, kteří nás teprve budete poslouchat. Dobrý večer všem, kteří jste nás neposlouchali a už nás zase posloucháte. A dobrý večer všem, kteří nás neposloucháte, protože už jste nás poslouchali. Takže vítejte u pořadu Pokřivených zrcadel. No a jestli vám přijde, jakože tady máme něco tohleto v žilách, tak nevím, jak je na to můj host, ale já jsem naprosto čistý, teda, jak musím říct. No, teda ještě nejsem ve sprše, ale jsem nebyl. Ale jinak jako žilní systém, jako v krvi nemám nic. Mám jenom dobrou náladu, protože zkrátka dobře, jak bych to vyjádřil, dějou se správné věci, tak bych to řekl. Mám z nich radost, svět se vyvíjí stále do ještě horších věcí, než byl, takže to jde správným směrem. Má-li něco se změnit, tak to musí skolabovat, že? To je jasný. Protože změny za pěkného počasí, kdy se lidem daří dobře, se velice špatně provádějí. Lidi jsou totiž k ním co apatičtí. No a čím hůř, tím líp, jak se říká. To říkají klasici někteří. No a tak na to nebudu sám dneska. Mám tady svého hosta. Ženského to... No tak nejenom pohlaví, ona jako i ženská celá vypadá, jo. Takže je to žena, je to můj host. Vítej, Míšo, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, Petře. Zdravím všechny naše posluchače. Ano, jsem holčička.
0: No počkej, ty se směješ, holčička.
1: Byla jsem se o tom přesvědčit.
0: Ne, já jsem si to přemostil, počkej. Včera byl den bez kalhotek, že jo.
1: No, ano, to byl. No.
0: Já jsem tě přistih, to je potřeba říct. Já jsem tě přistih, že porušuješ protokol. Neb jsi se sama doznala, že jsi si bombarděčky nasadila.
1: Ano, hned ráno.
0: Hned ráno. Protože jsi ještě nevěděla, že je ten den bez kalhotek.
1: No to ale jsem potom, právě nevěděla, ano.
0: Potom jsi vyšla mezi lidi, tam jsi to prostě dozvěděla, takže okamžitě šup, dolů. A už jsi byla jako oni všichni, no?
1: Jo, asi tak, no.
0: Vidíš?
1: Když a já protokol, jsem... tak protokol.
0: Ano, jenem jich nech. Válka je válka. Já jsem si třeba slipy nesundal, protože kdyby byl den bez slipů, no tak, že jo, já bych si vzal trenýrky. Ale protože byl den bez kalhocek... No vidíš, aspoň nebudeš mi tolik prádla, viď?
1: No, to jeden den, ten mě vytrhne. Teda
0: a co doma na to, Míšo, co doma na to?
1: No tak, to bylo takový složitější. My jsme se, myslím, potkali asi až tak zhruba o 11:30 v noci a myslím, že jeden z nás už spal.
0: Tak a ono o 11:30 v noci není překvapující, že už třeba seš bez kalhotek, že jo? To je jasný.
1: Jo, to už jako tak nějak jako úplně...
0: Takže tak dalo, jako by se říct, že, ano, dalo by se říct, no. Že jsi jedna z těch žen, která zůstala nepovšimnuta.
1: Ale to není vinou nějakých zásadních nedorozumění, aby si zase posluchači nemysleli, kdo ví co, ale i teď máme takovou tu daňovou sezónu, rozumíš, takže my jsme rádi, když se ráno vidíme u snídaně jednou za týden.
0: No já jsem
1: slyšel... A o večeři ani nemluvím.
0: Já jsem slyšel, že se připravuje zákonná úprava, že... Ano. Že se bude chodit na finanční úřad zásadně jaksi co nejméně oblečen.
1: Aha, takže bych tam jela bez těch kalhotek.
0: No, protože je potřeba, aby úředníci zjistili, kdo má platit daně a kdo má holou řiť, že jo?
1: Ano, to máš pravdu. Tak jako zhruba bych to jako posoudila, no.
0: Podívej, to máš tak... Jeden na smrt, ne odsouzený, ale jeden na smrt nemocný odsouzený ho pustili umřít jako do civilu.
1: Jo, to je
0: pravda. A on dosahuje velmi dobrých sportovních výsledků, minimálně ve dvou disciplínách. Financuje spoustu jakoby aktivit, kde se propírají prachy třeba. No, to je jedna věc. A druhá věc, oni teďko, protože ono za Fialy bylo něco, že jo, zvykem. Ovšem, teďko se trošku ty poměry začínají měnit a takže udělali čistku někde na tom ministerstvu spravedlnosti nebo kde, nebo na nejvyšším, kdo to určuje. Vím, že vzali do vazby nějaký minimálně dva lidi. Jo, promiň, ve Střešovicích udělali čistku a vzali minimálně dva psychiatry, vzali do vazby, protože se zjistilo, že Janoušek nebyl jediný, koho uznali na smrt nemocným, aby se dostal z kriminálu, ale ona to byla tradice.
1: Ale tedy mohlo se stát. Ono se mohlo stát několik věcí, jo. Buď se opravdu zázračně vyléčil, že jo, to je jedna věc, co se bude třeba jako tak podávat, nebo nebyl úplně smrtelně nemocen a třeba se jenom spletli ty lékaři. Rozumíš, tam je takových možností a to lidské tělo je nevyzpytatelné. Rozumíš, on se vydal na nějakou pouč svoji životní
0: my z toho můžeme udělat buzines. Budeme doma lisovat pilulky ze slepičinců a budeme to prodávat jako zázračné léky, které uzdravil Janouška během pár týdnů. No jasně.
1: A počkej, máš ten slepičinec doma? Já totiž nemám slepice, takže
0: no,
1: jako...
0: Já vím, ale kde ty slepičince jsou, já tam dojdu nadloubat.
1: No tak to je super.
0: To je pecka, vi? To je podnikatelský záměr. Doufám, že nám na to dají nějakou dotaci, člověče.
1: To by mohli, veď, z Evropské unie.
0: No, tak Lejnová, že by jsme ji požádali, že to jsou slepičince mRNA, tak jako, že by nám na to dali nějakou dotačku.
1: Že uzdravili Janouška, takže jako to snad jako pochopí, že to je jako zázrak, že jo.
0: No hlavně ho musíme přimět, aby nějakou tu pilulku s tím slepičincem spolknul, že jo, aby jsme nebyli, jako že jsme někoho ošálili.
1: Tohle je opravdu tak úžasná kauza, že opravdu to kdykoliv vyleze v tom mainstreamu a teď se tam začínají v tom tak jako opatrně jako dloubat a to, tak si
0: to víš, ten Janoušek nebyl napojený na nějaký malý grázlíky, že jo?
1: Grázlíkama? To budou šel rovnou na velký.
0: No právě, to nejsou kováříčkové.
1: A myslím si, že včera ho sekli přes prsty, nebo včera to napsali, že má nějaký projekt v Krkonoších a dneska, že ho sekli přes prsty, že mu to ten projekt jako neschvalujou. Nevím, ale to samozřejmě může být takový to, jo, jakože jo a ne a jo a ne a pak
0: hele, to... Dáme mu 20%, když spolkne pilulku ze slepičinců a bude spokojený, jako. Uděláme z něj tichýho společníka, protože normálně ho přiznat nemůžem, že jo? Ale uděláme z něj tichýho společníka, šup, denně pilulka slepičinců, šup a bude mít 10% z prodejů. Ty s tím budeš stát u metra, rozumíš, ty s tím budeš stát u metra. Dáš si transparent, Janoušek před a Janoušek po. Čili Janoušek před slepičincem, Janoušek po slepičinci.
1: A vyděláme na tom majlant.
0: Nejde o to vydělat, ale uzdravit lidi, že jo? Ty peníze přijdou sami. Ale ty lidi, že se uzdravějí, ono až někdo polkne druhou, třetí pilulku, tak radši bude zdravý, rozumíš?
1: No to určitě. Možná, že se zapojí i do toho maratonu, nebo do toho Tour de France, nebo co to běhal, lyžoval, já nevím.
0: No on by žil 50 jizerskou pod nějakým jiným jménem.
1: No to jako měl...
0: A jede tu soukromou turné.
1: Roman Zilvar. A to, když jsem četla, tak jsem se smíchy popadala za břicho. Protože Tomáš nedávno, tak rok zpátky nebo dva, psal čtenářský deník na Bylo nás pět, že jo? Tak jsme si to i schlídli, nejenom, že knížku přečet, ale ještě jsme si to schlídli.
0: A to děcáku, Zilvar, ne? Nebo ze Syročince
1: no, Zilvar, ten Zilvar. Zilvar z Chudobince, že jo?
0: Z Chudobince, jo. No. No nic, hele.
1: Musíme být
0: opatrný, nemůžeme to troubit do světa, aby jsme o ten nápad
1: to by na
0: ten
1: business
0: plán, který tady se pomalu začal rodit, jo, tak aby jsme o něj nepřišli, aby nám to nikdo nevyfouk.
1: Tam musíme dát ještě nějakou tajnou ingredienci, kterou nikdo nebude znát, jenom my dva, rozumíš?
0: Jsi jako zázračnou bylinu?
1: Něco takového. Něco vymyslíme.
0: Chmelovou šišku. A když dojde chmel, tak tam dáme nějakou jinou šišku. To je úplně jedno. Šiška jako šiška.
1: Šiška jako šiška.
0: Ale nesmíš to vyslovovat jako šiška. Tedy to je, až potom budeš v tom reklamním spotu, jo, tak prostě. A celou tu ingredienci jsme obohatili o velice vzácnou bylinu z druhého konce světa, která se nazývá šlška. Jo?
1: Hele, u nás na Plzeňsku se říkávalo šišce šuta.
0: Jak?
1: Šuta.
0: Šuta?
1: Šuta, no, jako to určitě Pavel to bude znát, šuta.
0: Počkej, Pavel nás doufám neposlouchá, protože on je hrozně podnikavej. Ten by hned na poločku začal, on má tam slepice, má tam slepičince, aby nám do toho nezačal fušovat.
1: A má tam i ty šuty, veď.
0: Víš to? No ale víš to nejhorší, že on má hned vedle těch slepic, co mají slepičince, má hned kadiboudu, suchý záchod. Ten má šešky, tam dost, jako.
1: Asi tak, no.
0: Doufám, že si... Jako nikdo nebude myslet, že jsme nechutný, že jo? No.
1: Ne, my jsme chutný.
0: Víš, co je nejhorší, když to vidíš ve obrazech, tak já tě, no, vidím, já, jo, já, tě, no. Ne, já tě vidím u toho metra, jo.
1: Tak já tam se... viděla tu Pavlovu kadibuznu.
0: Poslouchej, no a to má luxusní, on má stereo, Pavel. Mm-hmm. Tam byl z jedné a z druhé strany.
1: Já jsem tam nikdy nebyl. Jejda, a jejda, jejda. Slyším nějaký blikanec, tak to určitě píše.
0: O sůtě, takže Pavel píše, že to je sůťa.
1: Sůťa? My jsme říkali šuťa.
0: Šuťa.
1: Šuťa, no.
0: Šuťa, to je šuťa, to je šiška.
1: No.
0: Vidíš, neslyšel nás, takže nemůže rozvíjet ten podnikatelský záměr. Mm-hmm. Geniální, pochopně, jak jinak, geniální. Protože na slepičincích se šuťama ještě nikdo tady neviděl, nikdo, budeme první, rozumíš?
1: Já jsem chodila s mojí babičkou dole na ty šuty a my jsme s nima zatápili.
0: A to jste chodili s nůší nebo bez nůše?
1: Babička s nůší a s košíčkem.
0: No, to se sbíralo. No, Pavel píše, šuta byla šiška.
1: No, Pavel,
0: my to tady, my to tady tak rozvíjíme, jako víš. No. A už víc toho neříkej, on naslouchá. A...
1: Ne, já tomu rozumím, já už mlčím. Já ne, už se vztahuju.
0: Jak znám Pavla, tak hned by to nazval jako... šuty svobodného vysílače, jo. Pre ano, šutama zatápíme, to je fakt. Jasně, Pavle, my taky máme velký plány se šutama. To... A hlavně, abys to nepustil pak z archivu od začátku, rozumíš? Aby nám nerozkryl naše podnikatelské plány a záměry.
1: Ne, to už je zapatentovaný, já už jsem to tam poslala, už je to zapatentovaný. Jo, už jsem to zabalila.
0: Já tě furt vidím u toho metra prostě s tím transparentem, jo, jako tím... Janoušek před slepičincem, Janoušek po slepičinci. To zabere, jako... A navíc on to zná každý, tu jeho kauzu, že jo? Takže on no, vlastně nám udělal marketing, aniž by tušil. Chudák ještě za toho odsoudili. No nic. Koukejte přijet na palouček, píše Pavel. No my, to víš, my přijedeme a napitlujeme si, Pavle, neboj. No. Napsala nám tady Boženka Blanka, a tedy nestrávíme ten večer jaksi v podnikatelských sférách, protože náš úkol je trošku jiný. Já si myslím, že ty bys to mohla ošefovat daňově, aby nás nenachytali.
1: Ale určitě, Já teďka jako daně, ty jo, já s nima uléhám i vstávám, jako, takže pohoda.
0: Když to je uděl, to. Ale tomu se neubráníš. Jednou jsi se na to dala.
1: Přesně tak. Na druhou stranu, už si tak říkám, že jako
0: ale
1: se těším,
0: že... s tím
1: těším,
0: bys ulehala, víc, to je jasný.
1: No, právě. Já doufám,
0: aspoň
1: že
0: smutno.
1: V jiné dimenzi budu pěstovat kytičky.
0: Poslala nám Boženka. Rusko není spokojeno se stavem věcí v OSN, ale diskuze o jejím konci jsou neopodstatněné, uvedl ředitel odboru mezinárodních organizací Ruského ministerstva zahraničních věcí Logvinov. Nový generální tajemník OSN bude muset napravit chyby Guterrese. Včetně převahy západanů v sekretariátu, uvedl Logvinov. Rusko nevidělo konstruktivní roli OSN v ukrajinské krizi a ani neočekává změny až do zvolení nového generálního tajemníka, prohlásil Logvinov. Potíže s placením ruských příspěvků do OSN kvůli sankcím přetrvávají, uvedl Logvinov. Zdůraznil, že v tomto roce Rusko zaplatilo příspěvek do pravidelného rozpočtu OSN ve výši více než více než 60 milionů. Více než 67 milionů dolarů a zcela uhradilo příslušné poplatky za předchozí roky. Iránská delegace odmítla pokračovat v jednáních ve Švýcarsku po prohlášeních Trumpa, uvedla agentura Tasmin. Vojenské akce proti Iránu stály Pentagon 40 miliard dolarů, uvedla CNN s odkazem na zprávu Centra pro strategická a mezinárodní studia, která se chystá ke zveřejnění. NATO se skutečně připravuje na válku s Ruskem na počátku roku 2030, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Gruško. V Berlíně byly V Berlíně byly zapáleny svíčky v den 85. výročí začátku velké vlastenecké války. Letos se akce zúčastnil ruský velvyslanec v Německu Nečajev, uvedl zpravodaj TAS. U pobřeží Sevastopolu došlo k 7 zemětřesením. Z nichž nejsilnější o síle 4,4 stupně Richterovy škály se odehrálo v Černém moři ve vzdálenosti 30 km, uvedl guvernér. Fico podpořil snahu Antonína Kosty navázat kontakty s Ruskem a poznamenal, že je jedním z nejaktivnějších zastánců tohoto přístupu. Zelenský vyslovil hrozby vůči Karolovi Navrockému, zesměšnil jeho jméno a dodal, že takový boj může skončit velmi špatně. Americká armáda provedla další útok na údajnou loď s drogami v Karibském moři. Dva lidé zahynuli, 6 přežilo, oznámilo jižní velitelství americké armády. Iránská delegace opustila Švýcarsko po 18 hodinách jednání a zamířila do Teheránu, uvedl Abbas Araghchi. Nejméně 5 lidí zemřelo při úniku amoniaku v továrně v jižní Indii. 67 pracovníků utrpělo vážná zranění. Někteří z nich jsou připojeni k ventilátorům, uvedl deník Tea Time of India. Britský předseda vlády Starmer oznámil, že se rozhodl opustit svou funkci, to je taky na čase. Západ přechází do nové fáze války proti Rusku, prohlásil předseda Komise Rady Federace pro informační politiku Puskov. Scott Ritter uvedl, že americké biologické laboratoře na Ukrajině mohly vyvíjet útočné zbraně. V řadě na Krymském mostě se shromáždilo skoro 1000 automobilů. Uvádí operační kanál o situaci na přístupových silnicích k mostu. Doba čekání ve frontě na manuální kontrolu z Tamaně trvá přibližně hodinu. Z Kerče pak zhruba 3 hodiny. 13 lidí zemřelo a 66 bylo zraněno při výbuchu v plynárenském závodě v Kataru, uvedl šéf společnosti Qatar Energy. Let amerického průzkumného a cílového letounu Bombardier Challenge 650 Artemis 2 byl opět zaznamenán nad neutrálními vodami Černého moře. USA povolili operace s iránskou ropou a ropnými produkty do 21. srpna. Vyplývá z dokumentu zveřejněného Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv amerického ministerstva financí. Plný autobus lidí v Gornovce byl za dopravní špičky napaden ukrajinským dronem. Bylo zraněno 13 lidí, uvedl ředitel dopravní společnosti. Tak, abychom pochopili, co začalo 22. června 1941. Od roku 1941 do roku 1945 jsme čelili nepříteli, jehož cílem bylo fyzické zničení 30 milionů Rusů a zbytek měl zemřít hladem. Metafyzické zničení, to jest vymazání všech ruských a všeho ruského z historie, to je podle plánu OST, neměli Rusové existovat. Ani Napoleon v roce 1812, ani Vilém II. V roce 1914 si nestavěli takový cíl. Tehdy šlo o běžnou válku, ve které mohly být vítězové a poražení, ale nikdo neměl v plánu fyzicky zničit poražené a vymazat je z historie. Ale Třetí říše, Hitlerův režim, měl v plánu právě toto. A já dodávám, že Čtvrtá říše, která se momentálně rozprostírá na území Evropské unie a Ukrajiny, má ty plány, má takovéto ambice a proto budou muset dostat tvrdě přes prsty. Mám tady takovou věc. V zaprodané zástupné válce zabil 1,5 milionu vlastních lidí, ukradl miliardy, zakázal volby, uvěznil opozici, zakázal církev, zakázal lidový jazyk a prodal zemi. Takhle vypadá hrdina Evropské unie. Jak se jmenuje? Otázka pro tebe?
1: Pepa.
0: Co?
1: Pepa.
0: Ne, Pepa. Neboj se vyslovit jeho jméno, jenž vyslovovat ti se nevyplací.
1: Petr. Pavel.
0: Ne.
1: Ten jaký tohle taky má v tomhle prstě?
0: Počkej, ty nedáváš pozor, já to přečtu ještě jednou. V zaprodané zástupné válce zabil 1,5 milionu vlastních lidí.
1: Jo, jo, jo.
0: Ukradl miliardy, aha, jo. Zakázal volby, uvěznil opozici, zakázal církev, zakázal lidový jazyk a prodal zemi. Takhle vypadá tak. Hrdina Evropské unie.
1: To je, prosím, pěkně Zelenský.
0: Zove se to Zelenský.
1: To není Pepa. Mhm. Jo, tak to je Zelenský, ano, který lítá po Evropě, po celém světě.
0: A žebrá
1: světě.
0: Prachy.
1: Žebrá prachy, dělá ze sebe chudáčka, pleskají ho po ramínkách. Já nevím, kam to až chtějí dohnat. Teď tohle přeci se musí už jako konečně kam pohnout.
0: Ale ty to pořád jako vidíš odděleně, musíš to brát tak, že Ukrajinci obsadili celou Evropu. V každé
1: ano,
0: zemi v Evropě jsou buňky, které když se louskne, takhle, tak začnou operovat a budou hlídat poslušnost a loajalitu obyvatelstva, kterých budu muset přisát na hákový kříže. Protože k tomu to celé spěje. Toto ta Evropa vlastně buduje pod vedením Německa. Německo přece financovalo nejvíc Evropskou unii. Proč? Protože to je koncept té čtvrté říše a nevzdali se toho vymazání toho Rusa a Slovanů z povrchu zemského. Program T4 stále trvá, běží, jenom mění modus operandi v jednotlivých etapách toho vývoje. Jo.
1: Schovávají to za vznosné názvy, za ušlechtilé zájmy, za ušlechtilé poslání, za skvělý nápady, za to všechno prostě jako schovávají a přitom jedou jednu stejnou linku.
0: Já dám podpořád, dám film, který se jmenuje, je to československý film, pozor.
1: Ano.
0: Akce B, jako akce Bandera, jo, se ten film jmenuje. Uh-huh. Má asi hodinu a půl ten film. A film byl natočený v roku 1951 a přibližuje skutečnou podstatu ukrajinských nacistů, banderovců a jejich vyčínání na Slovensku, které bylo definitivně ukončené vlastně až v roku 1952. Film je natočený podle skutečných událostí. Banderovci neváhali na východnom Slovensku vystřelovat aj celé dědiny. Ako vtedy aj dnes mají tu istou ideologii, tu istou mentalitu. Ich vyčínanie postihovalo východné a středné Slovensko, protože ich snaha smerovala k úteku cez hornaté oblasti do Rakúska. Toto sa odohrávalo ještě aj za kapitalistického Československa. Teda nešlo principiálně o politickou akciu, ale jednoducho o rýdzo-nacistickou. Je smutným faktom, že dnes obyvatelia južných oblastí Slovenska s porozumením poskytují podporu dnešním banderovcům. Možno si koledují o rýdzo-nacistickou príručku od nich, aby pochopili. Príučku, pardon. Tady tenhle ten film se pokusím dát pod pořad. Takové vzdělávací okénko si uděláme. No, a teď tady pochopitelně mám takovou věcičku, nevím, jestli to pustíme si nahlas, nebo jestli si to přečteme, uvidíme, my si to asi teda pustíme, nebo pokusíme se to pustit.
2: Prijatý zákon, který zakazoval privatizaci strategických podniků, bank, energetiky, plynárenstva, telekomu a ještě nějakých dalších. My jsme na to ale velmi narážali, já vám povím můj osobný príklad, bol som v 96. vo Veľkej Británii, teda v Anglicku. Stretol som sa od podpredsedu vlády, guvernéra Bank of England, ministrov asi troch, štátnych tajomníkov. Povedali mi najdôležitejšie stretnutie bude s ministrom hospodárstva. To bolo posledné v rade. Stretol som sa s ním, tak som povedal, že hľadáme proste oporu, radi by sme do Európskej únie lepšiu spoluprácu a tak. No, vypočul a potom hovorí, a teraz ja vám poviem, čo my chceme. A my chceme, aby ste predali Všeobecnú verovú banku a aby ste predali telekomunikácie. Nemusíte celé, stačí 51%. Aj povedal, pre koho? Pre skupinu Rothschilda. Uh-huh. No ja som hovoril, pán minister, my máme zákon, ktorý to blokuje. On hovoril, no ale máte väčšinu v parlamente.
3: Máte zákon.
2: Áno, viete zmeniť zákon, je to na vás. Uh-huh. Ak to urobíte, budeme vás podporovať, ak to neurobíte, pôjdeme proti vám. Vybavené, podali sme si ruky. Ja som informoval na vláde, Mečiar skoro vyletel do povale. Ale jasné, že sme to nerealizovali. A teda s týmto zákonom sme išli aj do volieb s tým, že sme chceli zákon zmeniť na ústavný zákon. Žiaľ Bohu, 2% v spolu s voľbami bolo referendum, slovo referendum.
3: Áno.
2: 2% chýbali, aby sa to referendum bolo úspešné v tom 98. A Dzurinda vtedy pred voľbami hovoril, ja som zárukou, že sa tieto podniky privatizovať nebudú. Po voľbách jedno z prvých opatrení bolo zrušenie toho zákona.
0: No, tak se to dělalo. To byl Sergej Kozlík, bývalý minister financí a bývalý europoslanec. Takhle se privatizovalo, takhle to bylo. A oni místo toho, aby to zablokovali, když věděli, po čem oni jdou, tak pochopitelně někomu zavoněla ta příležitost peněz, že jo.
1: Tady je zajímavý.
0: Je k tomu napsáno, ještě v roku 1996 Velká Británie otvoreně požadovala od Slovenska, aby predalo svoje strategické podniky skupině Rothschild. A k tou rubítě budeme vás podporovat, a k ně pojdeme proti vám, vyhlásil vtedajší minister hospodářstva Velké Británie Jan Lang. Vladimír Mečiar vtedy odmítl privatizaci strategických podniků a přijal zákon, který mal zabránit jich predajů. Tým se postavil proti záujmu zahraničních finančních skupin, čo vedlo k jeho politickému pádu. Na této kampani se podílali různé mimovládné organizace, média a politici napojení na západné struktury. Projekt Evropské unie, který byl prezentovaný jako integrační a rozvojový, v skutečnosti ekonomicky oslabil a zotročil východní Evropu. Západné státy získaly přístup k její trhům, pracovné síle a i zdrojům, co jim přineslo výrazné výhody a kontrolu nad nimi. Keby krajiny východní Evropy nevstupily do EU, mohly být dnes minimálně dvojnásobně bohatší a ekonomicky samostatnější. Napriek všetkým těžkostiam a útrapám je dnes Slovensko na prahu nastolenia svojej suverenity. To je pravda. My se tady s Jiřím v pátek vlastně probírali velkou věc, řeknu, jo. Ta velká věc spočívá v tom, že Slovensko začalo oficiálně svoje putování do BRICSu. Ono to není takhle vyhlašované. Ono se takhle o tom nemluví, jo. Ale takhle to je. Protože Modi, že jo, návštěva, Modi nejvyšší mandát BRICSu, protože Indie předsedá. Takže když se koukneš na názvy, jenom pojmenování těch dohod, které se uzavřely, tak to jednoznačně vede k tomu, a vidíš to tam, můžeš to v tom číst, jak ve slabikáři, co se Slovákům podařilo. No my se z toho těšíme, protože Andrej Babiš není Robert Fico. Andrej Babiš se tváří jako víc proevropsky.
1: Ano, ten hraje víc tu evropskou roli.
0: Ale činy, které koná, jsou úplně diametrálně odlišné. Všimla jsi z toho? Starý lišák, co dělá?
1: No tak on byl vždycky takovej, že jo. Tam u něj je jediný, že on má ty zájmy v té Evropě díky těm svým podnikům. To je taková stránka,
0: která... Ale víš, to se vyvíjí, Mišo, to se vyvíjí. Bude... Ta Evropa, když začne chcípat ekonomicky, tak jeho zájmy v Evropské unii jsou mimo. Jeho zájmy potom budou pochopitelně mimo Evropskou unii, že?
1: A co máš teď konkrétně na mysli, co jako dělá Lišáckýho?
0: Česká republika oficiálně zrušila souhlas s ratifikací Istanbulské úmluvy. Rozhodla to vláda. Je to velmi správný krok. Jsem hrdá na to, že ratifikační proces se nám podařilo zastavit s kolegy napříč politickým spektrem právě v Senátu. On to zastavil Senát v podstatě v roce 2024, jenomže to nestačilo. Protože ono by se to mělo zpátky vrátit, že jo, podle toho procesu. No ale vláda to blokla, takže si možná budeme muset připomenout, co to je ta Istanbulská úmluva. Je to z 28. ledna 2024, tady mám článek. Dne 24. ledna 2024 odmítl ve svém hlasování Senát parlamentu České republiky ratifikace Istanbulské úmluvy. Protože se jedná o mezinárodní smlouvu, musí k ní vydat kladné stanovisko obě komory parlamentu České republiky. Senátním hlasováním je tedy proces ratifikace Istanbulské úmluvy odmítnut a ukončen minimálně v tomto volebním období. Na místě bylo přítomno 71 senátorů, pro ratifikaci tedy muselo zvednout ruku alespoň 36 z nich. To se ovšem nepodařilo. Pro se vyjádřilo 34 proti 28 a 9 senátorů se zdrželo. Zdržení je v tomto případě možné chápat jako opatrné ne. Toto neobvyklé hlasování provázela celá konstelace jevů, které stojí za pozornost občanské společnosti. Já jenom tady k tomu řeknu, jenže ten senát už je v jiném složení, jo?
1: Jo, protože se tam vyměnila část.
0: A ten, no jasně, a ten proces je takový, že když to senát zamítne, tak se to vrací zpátky do poslanecké sněmovny, ne?
1: Ano, a musí to být na příkaz nebo na doporučení vlády, nebo...
0: No vláda to jako zabrzdila, zařízla, že už ani do parlamentu jo, nepůjde.
1: Jo, super, no.
0: A pak totiž by se mohlo stát, že když to projde parlamentem, tak už senát...
1: Tak by to jako ten senát mohl...
0: On by to schválil, jo. Takže rozprava na senátním plénu trvala téměř 7 hodin, což rozhodně nebývá. Na rozdíl od poslanecké sněmovny, častým jevem. Na místě byli přítomní zástupci veřejnosti, spolky, které jsou v debatě provázející Istanbulské úmluvy dlouhodobě činné, a média. I přítomnost zmocněnkyně vlády pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové v doprovodu Radana Šafaříka, ředitele vládního odboru rovnosti žen a mužů, ano, to je ten pán, co kdysi velel 9 ženám, dnes se jeho odbor ovšem rozrostl i o jednoho muže a dalších pár žen. Někde je peněz evidentně stále na zbyt. Byla očekávaná. Čeho se senát ale nenadál, byly dvě řady veřejné galerie, které zaplnili zástupci ambasád Německa, Velké Británie, Nizozemí, Lucemburska a Francie. Tyto země u nás dlouhodobě lobují za prosazení Istanbulské úmluvy, ačkoliv mají s násilím, zejména na ženách, gigantický problém. A světe div se, Istanbulská úmluva znásilňujícím migrantům v jejich hrůzných činech efektivně nebrání. Až se chce člověku napsat, kde asi udělali soudruzi z NDR chybu. Odpověď je zřejmá. Istanbulská úmluva není nástrojem, který by byl v boji s násilím jakkoliv užitečný. Jedná se totiž o ideologický dokument, který chápe mužsko-ženské vztahy jako z podstaty nespravedlivé a nepřátelské, odtud ono genderově podmíněné násilí. Nikoliv jako komplementární, ze své podstaty dobré a hodné úcty a kultivace. Jen málo kdo nemůže nevnímat logiku podobnou logice třídního boje. To vše má být ze společnosti odstraněno převýchovou, která má prostupovat všechny stupně vzdělávání dětí a mládeže. Má zahrnovat média, speciální programy neziskového sektoru a má dokonce zasahovat i do seberegulačních struktur soukromého podnikání. A to vše za dohledu instituce Grévio, která je jakýmsi mezinárodním inkvizičním orgánem určujícím, co je genderově stereotypní, co není a čeho je třeba se neprodleně vyvarovat. Příklady fungování Grévio, které by byly k smíchu, kdyby člověka neděsily, je možné nalézt, je tady odkaz. Do tohoto orgánu se samozřejmě nevolí, ale dosazuje a jeho členové a členky jsou vázáni imunitou v různých stupních. Politický zájem na prosazení Istanbulské úmluvy byl vidět i v nenadálém hlasování o ústavním soudci Halámkovi, které za přítomnosti prezidenta republiky Petra Pavla padlo náhodou přímo do poloviny schůze konané k ratifikaci i Istanbulské úmluvy. Pan prezident ujistil senátory, že rozhodně bude na místě sledovat hlasování a předtím stihl na své sociální síti napsat, že pokládá za absolutně prioritní, aby Česká republika Istanbulskou úmluvu ratifikovala. Přítomnost dvou ministrů spravedlnosti Blažka a školství Beka už jen dokreslovala závažnost jednání. Když si zástupci ambasád chodili šeptat s paní zmocněnkyní Laurenčíkovou, přátelsky se poplácávali po zádech a předávali si s některými senátory notičky, bylo vidět, že je to befel, namísto společného hledání toho nejlepšího řešení pro oběti násilí i naší zemi. Česká republika má zákony, které trestají viníky násilí. Máme zákony proti týrání dětí, máme instituce, včetně neziskových, které s oběťmi pracují. Pokud v tomto ohledu něco nefunguje a zdá se, že minimálně pokulhává, je třeba neprodleně a nutně sjednat zápravu, aby utrpení ani jediné se obětí nezůstalo na zmar. Zákony zpřísňující například trestní legislativu se ve sněmovně chystají. Jsme přesvědčeni, že nepřijetí Istanbulské úmluvy je pro její čistě ideologické jádro popožené všechny zákonodárce k tomu, aby zlepšili to jediné, co může české oběti násilí skutečně chránit, vracet jim důstojnost a pomáhat jim, a tím jsou naše zákony, které spravedlivě potrestají viníky. A zároveň je bezpodmínečně nutné dodat jednu věc. Pokud stát nezačne posilovat prestiž přirozené rodiny, která na svět přivádí a vychovává nejen milované děti, ale také budoucí nové daňové poplatníky, tak sebelepší zákony nepomohou. Děti potřebují dobré vzory svých matek a otců, žijících v manželství, nikoliv neustále rozmělňování pojmů a fragmentaci vazeb. Stabilní rodinné i mezigenerační zázemí totiž ve zdravém lidském vývoji nenahradí nic. Toť vše. No je to právě, že za tím řešením jakéhosi násilí, které se předpokládá jako automatické, tak jsou právě skryty v těch detailech, je ten ďábel. Tam jsou ďábel skryty ty věci, o které to genderové šílenství oni tady prostě potom opírají. Takže tleskáme, nepovedlo se jim to. To chceš k tomu říci, Míšo? Tebe netejrají, ne, viď?
1: Ne. Mě nikdo netejrá. Já se tejrám sama. Ne, jak jako to už, když to bylo v takovém tom píku, že se to hodně o tom mluvilo, já si to teď vybavuju, to je opravdu ty 2 roky zpátky, řešilo se to, co je násilí, co není násilí, a jako když se to nepřijme, jak to bude prostě špatný, protože prostě bude spousta těch obětí. Jako přesně jak říkáš, ďábel se skrývá v detailu, a já doufám, že i tohleto genderové šílenství a blázniviny okolo toho začnou pomalu jako ustupovat. A že ty ani na těch školách už se to nebude tak propagovat, protože je to hrozný. No. Fakt jako to mezi těma dětma docela dost se ujímá a není to zrovna jako hezká záležitost. No,
0: no víš, a teď tady máme takovou tu věc, takový ten nešvar, jo. Máme prezidenta.
1: No, těch tu máme.
0: Máme. No, bohužel, máme tady toho skvotera, bohužel, no, na Hradčanské 1. Já mu říkám skvoter, protože mu tam nemá co dělat, jo. Takže on loboval za tu Istanbulskou úmluvu. Jo? Tam začalo jeho vlastní zrádství. Pak se mu nelíbí, že děti se učí česky. Podle něj, když mají uspět ve světě, tak musí se učit německy. A češtinu si můžou dát jako volitelný předmět. Chce Spojené státy evropské, čili 4. říši. To je nový název pro 4. říši, že jo? Logicky.
1: Spojené státy evropské. No, tak a jen tak dál, no.
0: A chce taky euro. Bez eura nemáme šanci, prej.
1: Tak ať si nějaký jde vymění do směnárny.
0: No, já tady mám Tomia Okamuru. On ten pohled na to mít korunu nebo mít euro má ještě jeden aspekt, který jsme tu moc neprobírali, jo. a ono je potřeba se mu věnovat.
3: Opozice a prezident Pavel čím dál více tlačí na přijetí eura v České republice. Garantuji vám, že vláda s účastí SPD euro v České republice nepřijme nikdy, protože to není pro naše občany výhodné a nechceme, aby naši občané svými penězi ručili za předlužené státy eurozóny. Co si o to myslíte vy? Napište mi do komentářů.
0: Ono totiž, když máme korunu, tak občané svým majetkem, tedy penězi a nemovitostmi a majetkem, který mají, ručí ten dluh České republiky.
1: Ten dluh, který má Česká republika.
0: Ano. Těch 1200 miliard, který tam vyrobila předchozí vláda za pouhé 4 roky, plus to, co tam už bylo, úhrnem 3,5 bilionu. A ku podivu, v bankách mají lidé uloženo asi 3,5 bilionu. Na účtech.
1: To je takový zvláštní.
0: No je to takový, jako,
1: zvláštní schoda náhod. No.
0: To je náhoda, to se shodlo. No. Tak, ve chvíli, kdy přijmeme euro, tak budeme ručit za všechny dluhy, které jsou v eurech. To znamená, za všechny zadlužené země, které jsou na euru, a budeme ručit všechny dluhy, které byly poskytnuty Ukrajině, protože my jsme od některých dali ruce pryč, jo. Zejména za Babišovy vlády.
1: Já se teď jako přiznám, že malinko, jestli bychom to přemostil, když bychom přešli na to euro, že bychom ručili i za ty eurový dluhy.
0: No jasně.
1: To je...
0: Protože to je, to je společný měnový komplot.
1: Jo.
0: To není. Jako, že ty země mají euro základě, jako společnou měnu a každá země si jede svoje. Proto bychom odevzdali náš poklad, zlatý tomu, poklad, bychom pochopila. Odevzdali do Evropské centrální banky a celá ta zóna, ta eurozóna, je spravovaná Evropskou centrální bankou a všechny dluhy všechny dluhy vyrobené v této euro zóně, všichni ručej jakoby stejným dílem. Pozor na to.
1: Chudáci Bulhaři, ty do toho vlezli od letoška.
0: Taky řvou, že on taky to nechtějí. To počkej, Bulhaři už mají euro dlouho, ne? Se radovali dlouho z eura.
1: Ne, myslím, že letos.
0: Ne, promiň, oni vlastně byli, jo, oni se radovali s toho, že jsou v Evropské unii, jo. To jsem si spojil špatně. To je ten problém. Proto, jako to není, jak bych to řekl, rozhodování Babiše v tomto okamžiku, kdy říká, že euro rozhodně nepřijmeme, není o tom, že tak miluje tu korunu. Konkrétně pro něj by to asi bylo výhodné, kdyby jsme byli jako v euro.
1: Jo.
0: Ale pro národ a pro stát, pro ekonomiku státu, to je vražedný krok.
1: On moc dobře ví, co tam zatím stojí, takže jako to nechce připustit. No.
0: Protože ty země v té eurozóně, co jsou na euru, tak jejich dluhy už jsou dávno nesplatitelné. My furt, i když máme 3,5 bilionu dluhů, tak ale pořád poměr k HDP máme vcelku slušnej, jo. Neříkám, že správnej, ale slušnej oproti tomu, jak to mají ty země. Jsme tady s Jirkou přeci, v pořadu jsme to tady uváděli, vokolik jsou ekonomicky na tom ty země s eurem hůř než země s vlastní měnou. To je naprosto evidentní. Příchod do eurozóny znamená pro tu zemi další zátěže, a to se fakt nebavíme o tom ručení. Jo. No a teď pochopitelně jsme tady měli, když jsme tady měli pochopitelně velkou řeš ohledně skvotera, který chtěl letět zase na další dovolenou. chtěl letět dohodnout další buzines se zbraněma. Co byl?
1: No, on byl strašně smutný.
0: A to hlavně vydíral vládu, byl že jo? On řekl, že podá tu kompetenční žalobu, tak ji podal.
1: A on ji podal.
0: Taky podal. Já jsem zvědavý, co ty soudci, jako jestli, jak to rozhodnou, to jeho mazlíčci, že jo, on si je tam dosadil.
1: Tak většinu. To je jako otázkou, no.
0: A oni to nestihnou, jako procesně by to neměli stihnout, jo. Ale třeba budou zasedat ve dne v noci. Třeba ve dne v noci.
1: Ale oni na to určitě byli naschystaný. On řekl, že to podá přeci. Tak já si myslím, že oni už rozhodovali dopředu.
0: No tak to se říkalo, že no, ale musí procesně ve lhůtách to proběhnout. Mm. Takže minimálně si vem 14 dnů je na nabití právní moci, takže i kdyby to rozhodli dneska v noci, tak už to nestihne. Jako. Mm. Že ho tam musí vzít.
1: Já jsem viděla takový roztomilý video, asi AI to dělala, nevím, kdy tam byl Pávek, náš Pepa, v dupačkách a s nějakýma
0: hračkama. Jo, s tou lahví, jak tam dupal.
1: Jo, dupal tam chlapeček. No jo, no, jenomže víš co, jo, jako lidi to berou jako legraci, protože tomu nerozumějí, jo, ale je zapotřebí, aby pochopili, tak naši posluchači to ví, ale aby pochopili, že prostě on se tam potřeboval dohodnout dál, co bude, že jo, to válečné tempo v Evropě se zesiluje, ty váleční štváči opravdu jako už bubnujou, jako na poplach, že válka bude za dveřma. No a si představ, že co by na to mohl třeba vydělat, viď?
0: Tak on tam jede hlavně kšeftařit. Hmm? On tam jede rozhodovat o českých penězích tak, aby byly použity správným způsobem, aby jemu tekla z toho co největší provize. Hmm?
1: Přesně tak, no.
0: Pojďme si dát jednu zajímavou, ostrou diskuzi na Prima CNN News.
4: Občan, jsem proti tomu, aby nás jel reprezentovat člověk, který pomlouvá Českou republiku, stěžuje si na vládu. Stalo se to už několikrát v zahraničí, takhle se nezachoval ještě žádný prezident.
5: Kdy a kde, prosím vás, pane kolego, kdy a kde konkrétně?
4: Například byl v pobaltských republikách, ale, vy to nevíte.
5: Ale co tam přesně řekl, můžete to citovat, co tam přesně řekl, co není pravda, no co byla pomluva, tak to citujte, prosím, pěkně.
4: No, cituji to, ano? Že nebyl tak, spokojený citovat. S vládou, nebyl spokojený s rozhodnutím vlády, které se týkalo vojenských výdajů.
5: Výdajů na obranu, no tak to je skutečnost, to není pomluva.
4: Poslouchejte.
6: A nakonec přece došlo k tomu,
4: protože
6: se shodla vláda s
4: prezidentem.
5: Já musím reagovat jako to.
6: Budete
5: prostě
6: reagovat,
5: no?
6: Ale já bych, když mi dáte prostor, já se pana,
7: a já taky,
6: pana, všichni jste na řadě. Pane Šefříku, promiňte.
4: Proti tomu, aby nás reprezentoval člověk, který vykládá to, že Trump, který vlastně tam bude, že odpudívá lidská bytost, že by mu nepodal ruku, tak co tam pojede dávat? A bude si schovat ty ruky za záda,
6: pane poslanče,
4: aby tam jel člověk, který bude říkat, že Trump škodí víc na to, než prezident Putin.
6: Pane poslanče.
4: No tak tam chcete takového reprezentanta?
6: Pane poslanče, ten člověk, o kterém mluvíte, je demokraticky zvolený prezident a byla tady nějaká zvyklost, že na tuto akci, na summit jezdili prezidenti.
4: No,
6: proč se to máte
4: za okolnosti, které vám tady
6: a byli to říkám. I prezidenti, kteří nesouhlasili s vládami, byli s nimi ve sporu.
4: Nepomlouvali ji v zahraničí. Ani Zeman, ani pan prezident Klaus. Nikdy nepomlouvali vládu v zahraničí, když s ní nesouhlasili.
0: Byl Jurečka, který tam jako vystartoval po Ševčíkovi.
1: No, ten mu dával teda.
0: No, víš co? Ale jak oni to mají retoricky docela zmáklý, jo? Tak řekněte, kde a to. Jasně, že pomlouval vládu. Jako, on si totiž přivlastní je mandát kritizovat rozhodnutí vlády, jo? Navíc, pokud teda jakoby kritizuje vládu Babišovu, tak musí kritizovat hlavně vládu Fialovu, protože oni nesplnili, že o 15% protože bylo 1,85, protože na to jim vyškrtalo některé ty úlitby, kde oni prostě spali peníze a dávali to do výdajů. Takže jim to na to vyškrtalo, tak nesplnili. Takže hlavně tam bude muset

0: jako je hojnost, ale prostě on nemá mandát, aby řekl, na co máme a na co nemáme. O tom rozhoduje vláda. A když vláda si nějak rozhodla, no tak vláda si to jde obhájit. Proč on by tam, jako, co by tam on obhajoval? Když bychom jako by pominuli i to, že by tam jako zase plkal svoje nějaký teze a hanobil by tam Českou republiku, tak jaký on má mandát, aby tam třeba řekl, no my to nebudeme plnit v roce 2026, nesplníme to v roce 2027, ale v roce 2028 už se chceme dostat na ty 2%, protože předpokládáme růst ekonomiky a má proto mandát, protože má nějaký program, ne, přeci ty vlády. On o tom ví kulový, tamhle na Ukrajině, tak tam rozdává letadla, to není problém, je přeci, to my ti dáme. Nemůžu. Hele, ano. Volodio, ano. Kolik jich potřebuješ? Jaký, dobře, jaký, hele, pasná. U Mariáše, zahrajem si o ty, to normální, to je šašek prostě.
1: Hele, a jak je možný, že dřív tam teda jezdili ty prezidenti a chovalo se to úplně normálně a takovýhle točky okolo toho nebyly? Je to jenom kvůli tomu, že prostě ta vláda s tím prezidentem hrajou bojovku. A prostě
0: ne, není to, tam, není... Já si myslím, jako... že to není o té bojovce. Jo. Je to, ano, na pozadí je ta bojovka, ale já si myslím, že tohle to není, tady to má úplně logický rámec. Když tam jezdili ty prezidenti, tak to bylo víceméně politický, bylo to setkávání se, plácání se po ramenou a vlastně se tam nic moc neřešilo. Jenomže teď tady jde do tuhého,
1: ano.
0: Jsou tady peníze na stole a o penězích jako takových má mandát rozhodovat vláda. O ekonomickém vývoji a možnostech ekonomických té země rozhoduje vláda, ne prezident. Prezident má reprezentativní charakter výkonu funkce, protože on nemá v té exekutivě nebo v tom, není, že on nemá no. rozhodovací pravomoce za ten stát. On je sice přímo volený, a oni si to vykládají jako, že když je přímo volený, takže zastupuje ty občany. Ne, on je nezastupuje. Občané pouze touto formou té veřejné volby ho zvolili, to je pravda, ale tím mu nedali žádný mandát. Máme ústavu a ústava to říká jednoznačně. Moc výkonná, že jo, a tak dál. Čili máme tady tři pilíře, na kterých to stojí. Vláda, horní komora, že?
1: Dolní komora.
0: To jsou jakoby volení zástupci lidu, kteří teda nějakým způsobem rozhodují. Sorry, jako prezident jako nemůže rozdávat letadla, nemůže rozdávat, jako může ze svých třeba, jo.
1: Jestli tak nějaký má letadlo, tak ať si ho klidně dá.
0: On má skoro milion, on má skoro milion příjem, protože on má někde okolo 850 tisíc, má 383 tisíc plat a pak má nějaký další tintily, takže mu to vyleze měsíčně až na 850 tisíc. K tomu má 100 tisíc ošatný na lejdy. A teď se modleme, aby jsme ještě neplatili 100 tisíc ošatný na jeho milenku ze Slovenska.
1: Jo, něco jsem o tom slyšela, no. No, ano, ano.
0: On si tam jezdí načaputovat občas.
1: Jo, to takový zvláštní, no. Takový to je.
0: A hele, jako to je jejich věc, když Evička mu to
1: a
0: dovolí.
1: A ať si dělají, co chtějí, jako teď je to úplně jedno.
0: Představ si, že by se ty dvě poprali a byl by z toho československý škandál.
1: Hele, kdo myslí, že by komu víc naložil? Eva nebo ta, jak se
0: tak Eva má výcvik, viď? Jako, tam,
1: jo,
0: to
1: ta má výcvik, no.
0: No a zase ona rozběsněná čarodejnice taky dovede poškrabat pěkně.
1: Zuza je taková hodně divoká v těch jiných věcech.
0: Divoká! Černovlasa!
1: Hele, ale to by mohl být docela dobrý československý škandál, no. To jako...
0: Ale zase je potřeba říct, že když se tady

0: bavíme o tom, že když Slováci míří do BRICSu a nějakým způsobem jako je potřeba se s nima zaháčkovat a začít jako je použít jako ten jejich úspěch taky v náš prospěch, tak zase on nedělá špatnou politiku, viď? Že to s ní jako tak, co? Že s ní má ten dobrý československý styk.
1: A tak ona už je mimo míso, ne? Tak jako
0: není, ona ještě je plodná, ne? Furt jako dobrý.
1: Ale takhle jsem to nemyslela, jako co? Já myslím politicky, že jako, ne, že by byla politická mrtvola, ale
0: ne, tak ona je, ona je velice úspěšná skládková advokátka, ne?
1: Jo, to já vím.
0: To je advokátka ze skládky, to nevíš.
1: Ale vím, jak to s ní bylo. Prosím tě, jsme tam jednou taky, myslím, nějak blízko toho.
0: Na skládce
1: toho,
0: byli, ne?
1: Ale nebyli. To byl takový příběh. Jsme potřebovali velmi nutně zastavit cestou z Bratislavy. Tak jsme se tam na kraji Pezinku jako snažili někde jako najít nějakou benzínku, která by byla k něčemu. No. Tak velmi těžce jsme ji hledali.
0: Tomu nerozumím, počkej.
1: Ne, my jsme jeli z Bratislavy.
0: Jo, jste se nemohli načaputovat.
1: My jsme si nemohli načaputovat, protože sice to tam označovalo benzínku, ale byl to takovej podivnej stojan v zemi, kde nebyla žádná obsluha, nebylo tam nic, byl tam jenom stojan v zemi.
0: No tak to byly Potěmkinovy čerpačky, že?
1: Jo.
0: No nic, mám tady další zajímavý materiálek, pojďme se na to podívat.
1: Tak se.
2: Já vám to nikdy nezeptal. Proč se ho nezeptal, pane Fialo? Vy jste byl rektor Masaryčky, která investovala 5 miliard korun do kampusu a zároveň jste údajně tady, máte nějaký obrovský majetek v Trpíně a jsou různé zvěsti o tom, to se nikdo neptá, takže máme tady stále ten dvojí metr, ale dobrý, my víme, že Seznam zprávy a Novinky a všechny tyhle média jedou kontinuální kampaň, já to neobhajuju, já jen říkám, že tyhle dvě dámy to mají už 20 let, ano, nezískali to v rámci jejich politické kariéry, Tim de Bárta není vůbec politička a v podstatě chápu, že to je vlastně útok na to hnutí, no a samozřejmě u paní Bárta je to samozřejmě jako útok na mě, ale...
3: Ona je vaše pravá ruka, pane premiére, vy už jste to řekl
2: já
3: asi...
2: Já mám několik pravých ruk.
3: Kolik?
2: Kolik? Mám 4 nebo 5.
3: A paní Bárta je... ta nejdůležitější pravá ruka?
2: Paní Bárta je skvělá manažerka, která je velice efektivní, je velice pracovitá a má jednoznačně moji podporu, má skvělou pověst i v rámci Evropské unie, je výborně jazykově vybavená, je absolutně výkonná a znovu opakuju, má prověrku tajné.
3: A na druhou stranu, vy jste to řekla asi čtyři,
2: a nemá to nic společného, ona není politička, ona nikdy nekandidovala.
3: Znovu to říkáte, nikdy nekandidovala, není politička, ale velmi ovlivňuje politiku tohoto státu a podle vašich kritiků dělá i politická rozhodnutí. Například říkala v médiích, že domlouvá s novou maďarskou ministryní zahraničí setkání, dojednává ty věci. To jsou přece politická rozhodnutí.
2: Ne, tak počkejte, tak jako pokud se domlouvá novou maďarskou ministryní a máme v Maďarsku už tu lepší vládu, už teďka Orbán byl špatný, teďka je toto, tak je to v pořádku, ne? Ona vlastně bojuje za české zájmy. A co je na tom špatného?
0: Chápeš otázky?
1: Chápu.
0: Chápeš ty otázky? To, že někdo domlouvá
1: schůzku,
0: tak dělá politiku.
1: Ano.
0: To přeci každý ministerský nějaký úředník taky domlouvá spoustu věcí, ne? Hele, oni už fakt neví, jako,
1: oni už neví, co by. Ale dobře jí to naložil s tou maďarskou vládou, no tak teď už máme v Maďarsku tu jinou vládu, no
0: lepší,
1: tak to
0: může
1: říct lepší, ne? Tak je to jako v pořádku, ne?
0: No.
1: Bože. Jo, tak to, že někdo prostě, to, že ti asistentka bude domlouvat schůzky, tak dělá vlastně to rozhodnutí politicky. To je ale bejkárna.
0: To přeci logický, ne?
1: Jasně. A ona ti to bude domlouvat jen tak, jako ona si vymyslí, asistentka si vymyslí, že ti domluví tu schůzku. Jo, to asi
0: za
1: jo.
0: Jeho zády, na
1: jo,
0: tu,
1: jo,
0: počkej,
1: jo.
0: Půjde na tu schůzku a domluví tam nějaký mezinárodní kontrakt s Maďarskem.
1: Jo, já tomu rozumím. To je pěkná blbost.
0: Blbost, chceš říct, jako že prima sine linea jsou nějaký blbci nebo co?
1: Ale to jsem jako úplně třeba nechtěla říct, ale je to blbost.
0: No jsou to blbci, oni už fakt si do té pusy nevidějí a oni by prostě vymámili z jalový krávy tele, jenom proto, že chtějí mít prostě mlíčko, jo. No.
1: Jo, kolik máte pravých rukou?
0: Pamatuješ si, no tak, pamatuješ si, když jsme se tady bavili o černém trhu na Ukrajině, že?
1: Ano.
0: Se zbraněmi.
1: Ano, nejenom se zbraněmi.
0: No, tak teď si tady pustíme něco o zbraních, protože to, co já jsem tady predikoval, se prostě naplňuje přímo ve zjištěních, při razích, po nějakých načernodržených zbraních.
4: Černý trh so zbraněmi z Ukrajiny úplně prekvita a dosahuje svojho vrcholu. Vidíme rôzne teroristické aktivity, rôzne prepady, násilné činy zo strany gangov a rôznych teroristických skupín. A čuduj sa svete, v prípade vyšetrovania sa zistí, že použili zbrane, ktoré predtým boli poskytnuté Ukrajine na boj s Ruskou federáciou. Nemôžem povedať, že som rád, že sa potvrdzuje to, čo som už dávno hovoril, že to potvrdzujú konečne už aj médiá. V tomto prípade by som spomenul nemeckú ARD, ktorá hovorí, že je potrebné kontrolovať túto vojenskú pomoc, akým spôsobom ho Ukrajinci príjmu, ako ho používajú a ako ho a kde vyvážajú. To znamená, že pre nich je dôležité, samozrejme, keď sa bavíme o Ukrajine, otázka toho ekonomického prínosu finančných prostriedkov. Dostanú. Už sa nezaujímajú o to, kto im udal, ale predávajú ďalej, aby na tom samozrejme zarobili. A čo ohrozujú bezpečnosť primárne aj Slovenskej republiky v tomto prípade, je absolútne, ale že absolútne nepodstatné z ich pohľadu. Na druhej strane nemôžeme sa baviť iba o ARD. Musíme spomenúť aj španielské médiá, ktoré pár mesiacov dozadu povedali, že tento nelegálny vývoz z ručných, hlavne ručných zbraní, munície z Ukrajiny sa zistili v rôznych afrických štátoch. No, samozrejme je to už globálne ohrozenie bezpečnosti. Čo sa deje? Európska únia vyčlenuje finančné prostriedky, štáty sa skladajú, akým spôsobom pomôžu Ukrajine, aké a predbiehajú sa v tom, že kdokoľko zbraní vyvezie, kdokoľko munície im poskytne a výsledok tieto zbrane, táto munícia je v mnohých prípadoch namierená voči občanom tých štátov, ktoré toto Ukrajine poskytnú a tá pomoc je takýmto spôsobom zo strany Ukrajiny vrátená. Áno, je na to nejaký systém, ktorý používa Holandsko, ktorý kde sa dá skontrolovať, že kam tie zbrane idú. Dajú, samozrejme, kto ich prijal, akým spôsobom sú evidované a akým spôsobom a kto ich vyváža a kde. Je to systém, ktorý je veľmi drahý. Ale samozrejme, čo musíme konštatovať, a to hovorím tak sarkasticky, že Európska únia má na všetko peniaze. A na všetko finančné prostriedky v súvislosti s Ukrajinou, ale na takéto záležitosti nie. Prečo? No jednoducho nemá záujem. Ten biznis je totižto obrovský. Preto chcem povedať jednu záležitosť. Je potrebné sa sústrediť a otvorene porozprávať o tom, či sa vôbec je potrebné rozprávať o tom, že Ukrajina vstúpi do Európskej únie v nejakej krátkej budúcnosti. Osobne to odmietam. Tie procesy sú totiž to není jednoduché a vieme, čím si prešla Slovenská republika a ďalšie ostatné štáty. Čiže rovnaké kritéria pre všetkých a platí to aj pre Ukrajinu a pre ňu dvojnásobne. Nie je schopná totiž to a jej predstaviteľa zabezpečiť primárnu bezpečnosť pre všetkých partnerov, či už bilaterálnych alebo multilaterálnych v rámci ich vzájomných vzťahov. Čiže priatelia, takýmto spôsobom je potrebné vnímať čierny trh so zbraňami a je potrebné vnímať aj to, že kto vlastne ohrozuje bezpečnosť v Európe. Kto prispieva k tomu, že sa zhoršuje bezpečnostná situácia v jednotlivých štátoch. Určite treba dôkladne pri rozhovoru s ukrajinskou stranou tieto otázky otvoriť.
0: A já jsem si myslel, že oni tam bojují za naši bezpečnost. To není pravda.
1: Oni tam bojují za svoje penízky. Respektive.
0: Takhle, oni tam bojují, aby tekly penízky.
1: Tak, oni tam bojují a ještě, oni používají svoje lidi, svoje mladý lidi, mladý kluky, prostě v produktivním věku používají na to, aby tekly penízky pár nějakým jedincům a je jim úplně jedno, že tyhle kluci umřou.
0: Jo. No a jasné, že kdo má v hlavě mozek a nemá tam exkramenty, tak pochopitelně bude přemýšlet, jak se s tím popere. Jsou ty karty rozdaný, situace je taková. Takže za nárůstem kriminality nejsou Ukrajinci, říká velvyslanec ukrajinský. Tejcův plán budí obavy. Nesmí se však vytvářet dojem, že za nárůstem kriminality stojí právě cizinci a konkrétně Ukrajinci. To totiž neodpovídá skutečnosti, píše velvyslanec Ukrajiny v České republice Vasil Zvarič. Novela má zveřejňovat národnost pachatelů, to znamená nejen Ukrajinců, co se na tom panu velvyslanci nelíbí a mohl by se laskavě přestat vměšovat do naší vnitřní politiky. Bude zapotřebí, aby si ho Macinka předvolal a vysvětlil tomuto pánovi, který tady organizuje nelegální sbírky, aby mu vysvětlil, kde končí a začíná jeho korítko a tam je silná čára, za kterou nepůjde. No, to přeci není namířeno proti Ukrajincům.
1: A ještě to má být tam, jako všichni?
0: A jak to ví ten pan velvyslanec, že to Ukrajinci nejsou, když tady máme jednoznačné čísla. Vzrostla kriminalita Ukrajinců o 112%.
1: No, to víš, no.
0: Navýšil se stav ukrajinských těch vězňů. Jo, takže to, nás to stojí peníze, věc. Pochopitelně.
1: Nás to stojí prachy. Přesně no. Tak, kdy v životě bychom viděli z toho, že by nám nějaký Ukrajinec, který je ve vězení, potom něco zaplatil. A ono to není tak levný takový pobyt ve vězení.
0: To je jedna věc. A druhá věc je, že prostě doživotně vyhostit z celé Evropské unie navzdár jako toho.
1: Jo, a oni by, jim by se strašně moc líbilo, kdyby mohli prostě po té Evropě jako volně cestovat, že jo? Jejda, to by bylo super. Tak, oni stejně cestují, oni stejně lítají, jak se jim chce, ale...
0: Ty to nějak unavím.
1: Nějaký, ne, mám pocit, že ten ukrajinský pás, víš, je takovej klíč vlastně ke všemu, jo? Kdo má dneska ukrajinský pas, tak může všechno.
0: No, teď se zvedla v Polsku velká protiukrajinská vlna.
1: Poláci jak, jsou teď hodně naštvaní.
0: Tak jak Poláci jim šli hrozně na ruku, tak už jim jako došlo, o co frčí. No a hlavně ten jeden vrátil, že o to vyznamenání, teď, jak se jmenuje ten člověk. No a ono to začalo vzájemně, se začaly vracet ty vyznamenání, ta vyznamenání. Ukrajina je pro Polsko nepřátelským státem. Odmítli naši nabídku spojenectví a přátelských vztahů, říká Jacek Sasin. Podle něj je čas na tvrdou politiku vůči Ukrajině, zvlášť když polská média informují o tom, že ukrajinské tajné služby budují v Polsku špionážní síť a verbují ukrajinské občany k vynášení důvěrných informací z firem a úřadů. Ukrajinci šanci na partnerství dobrovolně promarnili. To ale není jenom otázka Polska. To je to, co říkám. Oni operují po celé Evropě, budujou zpravodajskou síť, pochopitelně, to je gestapo, že jo, normální.
1: Hele, teď si to jenom vem, teď mě to jako tak nějak jako problesklo hlavou, jo, úplně pitomá záležitost. V pobočce tady jedny nejmenované banky, kam občas zaskočím, tak prostě jsou dva ukrajinský úředníci. Jo? Je to banka, jsou na přepážce, vidí těm lidem do těch účtů. Vidí českým lidem, ukrajinský úředník vidí českým lidem do účtu. Už jenom tahle věc, prostě, když se nad tím zamyslíš, tak není dobrá. Co pak my víme, že to není nějaká nasazená veš v kožichu?
0: Tak to je jednoduchý, ne? Máme tady ukrajinský gengy, který vykrádají lidem prachy, takže tady ten může informovat, komu je potřeba volat, kolik má na účtě, jo, a tak dále, že jo. To znamená, že můžou vynášet důvěrné informace z té banky, takže potom ten rádoby bankéř, který volá, je velice důvěryhodný, protože pracuje s konkrétníma datama toho člověka. Třeba.
1: Třeba.
0: To jako může dělat zrovna tak český člověk jako ukrajinský, ale u toho ukrajinského,
1: samozřejmě.
0: U toho ukrajinského, který je tady na nějakou výjimečnost, jo, asi se může zítra sebrat a už ho nemusíme nikdy vidět, že jo.
1: Přesně tak. A ví databázi a má staženou databázi, nebo má prostě jako sepsáno, kde co, kde kdo má. A tam jde potom o to, že někoho můžou vydírat, ale jenom obyčejně, že jo. Já nevím. S někoho vyberou. Těžko říct, že jo. Strašně nebezpečný. Jako to, co,
0: to se ale nikdo to, víš, se... to si nikdo neuvědomuje. To je to samé jako skvoter Hračanská jedna. Ten taky nemá bezpečnostní prověrku.
1: No jo, to víš, ale on se považuje za velmi prověřenýho, protože byl všude v těchto organizacích a všichni mu otvírali dveře a drželi kliku a drželi tašku a já nevím, co všechno, že jo. No. Ty bláho. A možná on tam měl jet a třeba vynést nějaké informace a teď tam jet nemůže. A sám tam jet už vůbec nemůže. Takhle on by tam možná mohl jet sám. Ale oni by ho tam možná nepustili.
0: No, no, možná ho tam někdo pozve jako...
1: To mě taky napadlo.
0: Extra hosta.
1: Ano, ano. To mě taky napadlo, že by ho tam někdo pozval jako extra busta.
0: Busta. Ale toho můžou pozvat, ale on nemůže tím pádem vystupovat za Českou republiku, víš?
1: Mhm.
0: On tam může vystupovat pak maximálně sám za sebe. Míšo, jestli pak víš, jak je velké Rusko?
1: Hodně.
0: A víš, jak je velká Belgie?
1: Tak Belgie je malá, jako.
0: A Holandsko?
1: Tak Holandsko je takový... Hele, teď jako se přiznám, že nemám...
0: To je malý, že, ne? Co myslíš?
1: Že Holandsko bude malý určitě, jako.
0: No, tak tady je takový jeden člověk, jmenuje se generální tajemník NATO, Rutte, prohlásil, že Rusko není větší než Belgie a Nizozemsko dohromady. Podle něj si v Moskvě uvědomují sílu NATO a vědí, že alianci nemohou porazit. Dodal, že jakýkoliv pokus o to by byl největší chybou. Retorika NATO je stále tvrdší. A pod tím je blázen promluvil.
1: No ne, no tak počkej, já jsem si to tady jako teďka opravdu vytahla, no to je ale pěkná blbost. A nebo to myslel jakoby ve faktu ty síly?
0: Ne. To je magor, který neví ani, jak to Rusko je velký, rozumíš? Tak
1: no já jsem si to tady jako vyhledala.
0: Oni tam mají Rudý náměstí a park u Kremlu velký jako Nizozemsko.
1: A oni...
0: Kreml má rozlohu jako Belgie.
1: Hele, tam, když se řekne, že bydlí v Moskvě nebo pod Moskvou, tak prostě bydlíš třeba 150 kilometrů od Moskvy, no. Jo.
0: Samozřejmě, protože to, ten rajon okolo Moskvy, to se všechno počítá jak Moskvě, že jo?
1: Já si pamatuju, že jsme jeli autobusem ze Šeremetěvo 1 na Šeremetěvo 2. A že
0: máš
1: to bylo
0: kousek.
1: To byla tak strašně dlouhá doba.
0: Tam v Siobalšoje.
1: Siobalšoje, no.
0: A to je, víš, to je blázen. A tenhle ten idiot by chtěl řídit válku, chápeš, rozumíš to?
1: No, ale počkej, a to jedno souvisí, počkej, to jedno souvisí s druhým. Protože, a to už začíná v tom školství. Třeba náš Tomáš neměl teď v devítce zeměpis. Prostě rámcový vzdělávací plán v devátý třídě zrušil zeměpis.
0: No, aby nevěděl, jak je velký Rusko.
1: No, no, a jsme tam.
0: No.
1: Na co by potřebovali zeměpis, když mají základy společenských věd, že jo?
0: Ale poslouchej, to se stalo, prosím tě, Kodaň. Kde pak je Kodaň?
1: To je Dánsko, ne?
0: Kadaň, Kadaň, to je u Žadce.
1: A je u Kodaň je v Dánsku, ne?
0: Ano. Kodaň bije na poplach. Ukrajinský utečenci so sebou nesou nacismus. Dánské úrady jsou znepokojené rastom pravicového extremismu mezi mladými vyhýbačmi. Jako uvádza DR, šéf Centra dokumentace a boja proti extremismu, Kenneth Schmidt Hansen, oznámil početné stížnosti na veřejné vyjádření ukrajinské mládeže vůči menšinám, jako aj na nosení oblečení a tetování so svastikou a symbolikou vojsk SS. Toto je součástí širšího trendu rastu pravicového extremismu, poznamenal Hansen a vyzval na zastavení radikalizace v počátečním stádiu, kým neprejde do fyzického násilí. Ještě včera celý civilizovaný svět přísahal, že na Ukrajině neexistuje žádný nacismus a všechny reči o tom jsou ruská propaganda. A dnes Dánsko v panike chystá ukrajinských utečenců se svastikami a chytá ukrajinských utečenců se svastikami a tetovaniami SS. Teraz Evropania musí řešit to, co sami roky nielen popírali, ale aj pestovali. Tak si to teraz vychutnajte.
1: Jo, jo, tak přesně tak, no.
0: A zase tady padla konšpiračná teorie.
1: No jasně, my se tady o tom bavíme takovou dobu a oni to najednou zjistí. Jo. Strašný bezpečnostní riziko, strašný. Jo. Kolik jich tady musí být po té Evropě?
0: Hodně.
1: Ukrajina měla 52 milionů lidí. Ať někdo najde, kolik jí má teďka. A kde jsou všichni?
0: Všichni utekli.
1: No, to nejsou jenom ty babičky a dědečkové, který sem jako teda museli dojet, že byli nešťastní z té války a tak. Jo, to je úplně jinak. Jo, až nás toho bude bolet hlava.
0: No.
1: No nás dva ne, my jsme se na to připravili, my už jsme o tom mluvili od začátku, viď, jako.
0: Bať. Mám tady takový vzkaz dětem, kterým vadí důchodci.
1: Uh-huh.
0: Je to takový plakát. Jsou tam mladí s mobilem, čumějí do něj, a dva staří, kteří koukají tak jako před sebe. Nic jste ještě v životě nedokázali. Všechno, co dnes máte, vybudovali lidé, kteří jsou dnes v předdůchodovém či důchodovém věku, nebo už mezi námi nejsou. Ti žili celý život skromně a udržitelně. Vy jste zatím největší spotřebitelé v dějinách lidstva a většina toho, co používáte, vzniká díky ruským surovinám a energiím. Zkuste se probudit a mluvit s úctou. Proberte se a držte své rozmazlené papulky. Hezky.
1: Jo, jo, je to co? Tak, no.
0: No, to víš, jako Mně se líbí, jak vždycky oni všechno řešejí úplně špatně. Mám tady třeba moudrost Afriky. Patogénné vírusy neexistují. Ľudia v Kongu vedia, že výskyt je podvod. Na otázku, či jdu do nemocnice, keď jsou chorí, ľudia v Kongu odpovedají, že určitě nie, protože tam dostanu injekci od západních lékárů s ebolou.
1: Ajajaj.
0: No jo.
1: To je taky pěkný. Vidíš to? Já jsem poslouchala vysílání s Išou dneska a pak jsem nechala mobil zapnutý. A on, nebo svobodný vysílač zapnutý, a tam se točila nějaká smyčka o Louisi Pasteurovi. Musím říct, že jsme to teda s Martinem poslouchali ze zaujetím oba dva.
0: Nebyla smyčka, to vysílal Pavel Hlávka. Tam měl toho hosta, který o Pasteurovi mluvil, ne?
1: Jo, tak já myslela,
0: tam,
1: že to bylo
0: já jsem tam
1: jako
0: volal do toho pořadu že dokonce.
1: Aha, tak to muselo být až potom později, protože
0: To bylo minulý týden nějak ve čtvrtek nebo tak nějak.
1: My jsme to nedoposlouchali teda do konce, my jsme to asi v půl devátý utli, protože jsme tady potřebovali udělat nějaký přesuny a věděla jsem, že v 9 jdu vysílat, tak jsem trošku tady potřebovala všechny popohnat, ale to byl tak velmi zajímavý pořad. To se mě
0: bylo
1: teda
0: zajímavýho, když nebyl můj. Nebo náš.
1: Promiň. No, ale fakt se mi to líbilo, no. To jako teda líbilo, mně se to nelíbilo, jako jo, myslím tím, jako ten obsah toho, co to ve skutečnosti jako je za podvody, jo. Takhle to chci říct, ale doposlechnu si to pak do konce. Vidíš to, text tam aspoň volal, no.
0: Protože si s tím nevěděli rady. Tak jo, jsem tam musel zavolat.
1: Aha.
0: Ne, já jsem tady něco dělal a rozjelo se mi tady rádio, tak jsem to poslouchal a bylo to zajímavé, jako byly tam zajímavé informace, akorát.
1: Určitě.
0: Akorát ten host, Pavel ho trošku jako tlačil, tak jak jsme zvyklí, do nějakých úvah. A on byl striktně jako kdyby naladěný na to svoje sdělení, víš? Takže, ale tak to asi třeba to tak cítil a udělal to tak správně, jo. Ale vím, že ho Pavel jako někam postrkával a on se nenechal, jako.
1: Jo. No tak to muselo být v tom závěru, protože ti říkám, my jsme kolem půl devátý to utli, takže jsme se tady museli trošku rozhejbat, no.
0: Jo.
1: Jo, tak to ještě doposlechnu, tak to bude zajímavý, no.
0: No tak mám tady takovou zprávu, že EU se rozpadá ve švech. Členství Ukrajiny rozděluje Evropu. To jsou novinky, co?
1: Ježíš, to bys, hele, bez těch zpráv bychom to jako neviděli, že EU se rozpadá. Teď jako to je, to se stačí dívat jenom na ty záběry, co měli. Teď ta jejich G7 nějaká a všechny takový ty jednání, jak se tam všichni plácají po ramínkách, ale dělají ty společné fotečky a když se na to podíváš pozorně, tak vidíš, jak se tváří všichni jako kyselý melouny. Jako. A ne, melouny, ne, citrony.
0: No. 3 dny po zahájení jednání o vstupu Ukrajiny do Evropské unie se evropské metropole již mezi sebou hádají. Podle informací deníku Financial Times hrozí, že neschody ohledně tempa přijetí Kyjeva zmaří celý summit. Co se děje? Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko se otevřeně staví proti urychlenému přijetí Kyjeva. Důvody? Nízká podpora rozšíření mezi obyvatelstvem a obavy, že celý proces vypadá příliš uspěchaně. Jeden evropský diplomat přímo prohlásil, Ukrajina chce geopolitickou slevu, ale takhle se to nedělá. Zelenský zřejmě vážně věřil, že ho do Evropské unie pustí díky protekci. Vždyť přece bojujeme za evropské hodnoty. Jenže Evropané sami velmi dobře chápou. Přijmout Ukrajinu teď znamená získat obrovskou díru v rozpočtu a bolesti hlavy na celá desetiletí. Co si myslíte, vydrží Kyjev až do členství v Evropské unii, nebo je to jen další mrkev před nosem? Na co by si vsadila?
1: No, pokud přijmou Kyjev, nebo pokud přijmou i Ukrajinu, tak je to totální prostě krach, to se prostě zhroutí. A nebo přijmou Ukrajinu a pak už se nikdo nebude se schovávat s tím, že je Evropa hnědá. Jo? Pak pojedou už tu jasnou vizi toho, že
0: jasnou
1: tvrdě na Rusko.
0: Pojedou.
1: Aha, aha. Ale pak by možná mohlo nastat to, že řada těch zemí jako Slovensko, Rumunsko a tak zahájí proces prostě vystoupení z Evropské unie. To je otázkou, no. Co by se dělo? Ty sázíš na co?
0: Tak já si myslím, že prostě se musí rozpadnout, protože tam mají antagonistické postoje, které jako čím víc ten Zelenský jako si víc jde na ruku s Lejnovou a je vidět, že to je nacistický projekt, tak pochopitelně někteří lídři evropských zemí u toho nechtějí být. Jo. To je jako...
1: Ještě bude teďka zajímavý. Myslím, že nám včera odstoupil ten anglický premiér Starmer. Ten už to taky neustál. Tak tam se to taky klepe. Úplně teda nevím, co bylo důvodem, proč odstoupil. Měl nějaký dlouhodobý neschody.
0: Tak já si myslím, že tam se by něčeho smočil a jako chce radši odejít, jo. Určitě nepřijmul odpovědnost za něco.
1: Tak no, tam mají velký starosti, že jo, tak.
0: Mám tady jedno vyjádření Reichla, za kterého chválím a doufám, že to je upřímný nebo aspoň dobře míněný, jo.
5: To je ještě jedna věc, která je naprosto přece zásadní. A to je, co chtějí občané téhle země. Přece pokud 3/4 občanů naší země nechtějí euro, tak my jako politici vůbec tady nemáme o čem debatovat. My tady nejsme o to, abychom jim diktovali to, co oni mají chtít. My jsme tady o to, abychom realizovali to, co oni chtějí. Oni jsou ti akcionáři.
6: A vy jste chtěli referendum.
5: Právě proto by bylo správné referendum, aby to rozhodli občané, protože tohle je otázka, která zcela jednoznačně přesahuje funkční mandát jakékoliv vlády. O tom můžou rozhodnout
6: a jenom. Jakkoliv to rozhodnou, tak vy to přijmete.
5: A jenom ještě. Ano, a jenom poslední věc, velmi rád. Já jsem jako právník zvyklý realizovat pokyny svého klienta. To prostě to tak je a myslím si, že politici by k tomu měli přistupovat úplně stejně k názoru občanů. Ale ještě poslední věc, no nám jste z toho tady trošku vytratil Petr Pavel a mně on přijde, že si spletl trošku zemi, protože on podle mého názoru, jak si myslí, že je prezidentem Německa, jelikož tady navrhuje přijetí eura, zrušení práva veta, zřízení Spojených států evropských, pomáhá Lichtensteinům v obejetí Benešových dekretů v jejich soudních sporech, tak já tady opravdu nevím, jestli je ještě stále prezidentem České republiky tak. Nebo prezidentem Německa, protože tohle jsou všechno věci, které jsou v kategorickém protikladu se zájmy občanů.
6: Paní Vaňková, pak paní.
0: Paní Vaňková a Gregor, ne? Ten Magor. No jo,
1: ale
0: jo, tak jim to musel vysvětlit.
1: Ale víš co, dobře, já věřím tomu, že lidi netouží po tom euro. Je část lidí, kteří po tom touží, mají k tomu nějaké svoje debilní důvody, ale tady je zásadní věc. Když by se mělo přijmout euro, jakože já teda jsem přesvědčená na 100%, že se nepřijme, tak ale je zapotřebí to vysvětlit těm lidem, co by to znamenalo. Ne, že prostě budou mít v kapse euro a s tím eurem pojedou do Německa a vyndají stejný euro a tak. To je totiž ta připitomělá představa těch našich blbejch lidí. Jo, Tam by bylo zapotřebí právě, aby pochopili, za co všechno se bude ručit. Co všechno
0: počkej,
1: jako to neříkej, znamená.
0: Neříkej blbej, já bych řekl zmanipulovaných, jo?
1: Jo, anebo, ale víš co, já bych si někdy dovolila říct i blbej. Protože ty lidi jsou líní si ty věci zjistit. Když nevím, tak se zeptám. Nebo si to najdu. Nebo o tom přemýšlím. A to hrozně bolí.
0: No, to už je to bolí.
1: Jo, takže tady jde o to. Tohle se musí vysvětlit. Jo? Tohle je důležitý.
0: Také to mě napadlo pochybně v souvislosti s tím referendem, že je potřeba to vysvětlit celé. Jako jo, když
1: ano,
0: to chtějí řešit referendem, no, tak se to musí, musí se to celé jakoby povysvětlovat.
1: Musí si na jednu stranu položit ty klady a na druhou stranu ty zápory a všechny konsekvence k tomu. Já neříkám, že všichni lidi jsou ekonomicky zdatní. Jo, ale prostě nemůžou vycházet jenom z toho, chci euro, nechci euro. No, tečka. No, to je bezva. Podívej se Slováci. Jo, euro, euro, euro. A dneska, když jedeš na Slovensko a zeptáš se jich, jak jsou na tom, no tak jsou na tom bídně, že jo? No.
0: Jo, jo. Já jsem tady měl Andreje Babiše ke kratomu, jo. Taky hodně zajímavý.
1: To je taky zajímavý, ano.
0: Protože ono se totiž ukazuje, že to je soukromý projekt a ten soukromý projekt má svoje finanční pozadí, pochopitelně. A tím, že se tady bude šířit, měl se šířit volně, tak to bylo jenom proto, že si to prolobovali, aby tady zase někdo vydělával miliardy, jo.
1: A prosím tě, kdo v tom jede?
0: No,
1: máš nějaký konkrétní?
0: To přesně nebylo řečeno, ale podle mýho to Babiš a spol to vědí. A řeší to, jo. Čekaj, já to zkusím najít.
1: Tak je pravda, že byl volně skoro prodejnej. Já si dokonce myslím, že se prodával v nějakých automatech. Na internetu běžně si to mohl koupit úplně. Já se přiznám, že jsem dokonce si všimla faktury za kratom v účetnictví. Prostě někde byla faktura. Chceš
0: se udržovat zdraví, ty jo.
1: No, jasně.
0: Tak já myslím, že Piráti by si to mohli dát jako svůj volební program. Ne?
1: Jako, že jako
0: prosadí
1: s kratomem.
0: Kratom,
1: jo, no, tak. Hele, ten Babiš asi ví, co dělá v tomhle směru.
0: On se strašně rozčil, když to říkal.
1: On byl, no, já vím, no. Jako byl rozčilený, jo.
0: On byl šíleně naštvaný. Možná, že zase teda někdo řekne to, protože ho to obešlo finančně. Ale to si
1: To si myslím, že ne. On je docela došívaný i z těch mobilů, jako jo. Nebo z těch prostě herní tabletů a tak, jako v těch školách, myslím teď. Mm-hmm. Jo. To je další věc, jo. Hele, já ti můžu říct, že Tomáš je na té škole 2 roky. A co tam ty 2 roky je, tak 2 roky se tam jede debata, mobily ano, mobily ne. A prostě není za ty 2 roky se tam nenašla shoda, jo.
0: Tak to musí někdo rozhodnout jako silově.
1: Tak Babiš to rozhodne teďka.
0: A dá to jako prostě takhle to je a nazar.
1: Máš tam toho Babiše?
0: No, já to hledám, už něco říkám.
1: Jo, aha.
0: Řekni něco smysluplného. Ukaž, co v tobě je.
1: Řekni něco smysluplného. No, ty jo, jako...
0: Neukáž, co v tobě dříme, prostě. Vymačkni to tak... ze sebe. Prostě nestýď se za to. Nestýď se za to.
1: Hele, v kolik hodin? Hele, ve 22:47 po mně chceš.
0: Ještě, to už je tolik, jo.
1: Něco smysluplného. No ty jo, to nevím, jako.
0: No, ono se totiž...
1: Mám takový...
0: Ono se přišlo.
1: Obavy, že...
0: No.
1: No, na to se přišlo.
0: No ne, tak přišlo se na to, že to je jako iniciativa určitých lidí.
1: Ale já bych tomuhle i věřila, že prostě oni si z toho vybudovali nějaký určitý malej okruh lidí, jo, tady, si z toho vybudoval biznis. Ty lidi se na tom stávají závislým, že jo? Nevím, no, já jako bych
0: věřila
1: tomu.
0: To nejde odevřít totiž, já už jsem to tady.
1: Babiš se tam zamknul. Přiznej barvu, Babiš se tam zamknul.
0: No, právě, že to nejde. Nejde to nahodit.
1: Ale víš co, když si ničí život, prostě 30-letej, 40-letej, 50-letej, super, dobře, jejich problém. Je to špatně, nemělo by to tak být, ale když prostě si ničí život 15, 14, 15-letý děti a musím říct, že jako určitě to tak je. Jo. Dneska Tomík zrovna vyprávěl, že měli nějaký piknik v parku a že kluci se vytratili, že šli si jako koupit něco k pití a vlastně celý ten piknik, co ho měli v parku, tam nebyli. No, tak jsem se ho ptala, jestli si šli koupit něco k pití, tak na mě koukal a říkal, no mami, asi ne. 15-16 let, jo?
0: Počkej, já se zorientuju, kde to je, ať to stihneme ještě.
1: Mm-hmm.
0: Já toho budu muset, si takto přečtu z toho, ale tady hodně zajímavých informací, třeba koho bychom tady chránili, jo? Kdyby naše armáda někoho měla chránit.
1: No já mám takový obavy, že ani nevím, kolik má naše armáda bojoschopných mužů, jo.
0: Nerejpej to někdy... toho furt zase.
1: A já do toho nerejpu pořád, jako. Jako. A přitom bych to jako měla vědět. Já to najdu.
0: 2-3 pod tím. 1-2-3 pod tím. 1, 2, jo, tady to je. Tak, čekej, se jsem to odevřel. To je, to ty hajzlíci prostě možná blokli.
1: Jako, že by to jako neto? Tak no, aktivních vojáků...
0: Nechce se to otevřít, člověče.
1: Aktivních vojáků máme 23,6 tisíce, to je podle roku 25. Aktivních vojáků. Rezervistů máme 4521. Tak jenom, aby jsme jako věděli.
0: Mm-hmm. Tak a teď prosím, už to víme teda tím pádem.
1: Teď už to. A vrchním velitelem je Pepa.
0: Mhm. Ještě, že ho máme.
1: Veď? Já se aktivuji.
0: Že nám vrchně velí.
1: A budeme mít on za totiž... týden
0: no.
1: Den ozbrojených sil České republiky. 30. června.
0: No tak je to hele bloklý, už se to nedá otevřít.
1: Nedá se to otevřít, to jeho video s Babišem. Počkej, ale to víš, já to sem asi těžko pustím. Jestli to náhodou nenajdu. Babiš, počkej, možná bych to mohla, jenom, že to asi nebude, vydrž.
0: Mně tady píšou, jenom co se mi to...
1: Hele, V4 obnovili.
0: No, jo, toto je opravdu neuvěřitelný politický bordel, kdy politici z České republiky, hlavně z ODS, letí do Thajska ohledně exkurze do farem na Kratom. To jsme se opravdu probudili v blázenci. Oni totiž, my jsme asi dealerská země, a jako tady ten kratom rozdělí nejvíc, jo. Takže normálně vládní činitelé si z toho udělali, z toho kratomu. Chápeš, oni už jedou na drogách tímhle, touhle cestou, jo.
1: A teprve teď mi to jakoby celý jako docvaklo, že vlastně projekt Kratom je projekt minulý vlády Malá domů, teda Velká do kapsy. A oni na tom ničí naše děti.
0: No jasně.
1: No to je úplně strašný. Já nevím, jestli to bylo to nedělní vysílání, to tady mám, ale nevím, jestli by to bylo slyšet. A ještě navíc je to dlouhý, ti to hned řeknu, je to dlouhý 18 minut, no, tak to nevím, jestli bych tam našla zrovna to o tom kratomu, no.
0: No tak já jsem to prostě jaksi neotevřel, no, prostě to nejde. Nedá se svítit. Je to bloklý. Už to asi příznivci Rakušanovy vlády, tak
1: to, že to by... Počkej, ale chápeš, pak se
0: minister vnitra v tom jede taky, jo. V kratost. Bývalej.
1: Jako... Jestli tohle to vyplyne na povrch, že skutečně jako bývalá vláda...
0: No už o tom Babiš mluvil otevřeně, to znamená, že to vědí, že jo?
1: Takže to bylo v tom nedělním jeho vysílání? To bylo, nebo nevíš?
0: Já si myslím, že dokonce jo.
1: Jo, tak to já si schválně zítra celý poslechnu. Jestli to tam bylo.
0: Tak víš co, tak nějak se financovat museli, viď?
1: Ale teď si vím, že se to rozlezlo mezi těma mladejma.
0: No ne, tak to teď... oni zjistí, jak je to škodlivý, že jo?
1: No samozřejmě, že to je škodlivý, jako.
0: No, tak na rozloučenou si tady přečteme, jaký strategický subjekty by naše armáda bránila v případě nějakého konfliktu.
1: Jo, s 23 tisícema, no, tak jdeme do toho.
0: Mhm. Víte, jak to bude vřout? Što pojebálo
1: se? Neznáju.
0: To je ono. Nakonec teda by se to... Tak už to mám.
1: A nakonec?
0: Tak Česká Japonec. Republika v kostce, jo. Tady je hezky shrnuté, co by měla naše armáda bránit. Těžko to lze popsat slovy. A tyto podniky a organizace odvádí většinu svých výsledků ekonomických do zahraničí. Takže velké průmyslové a výrobní firmy. Škoda Auto Volkswagen, Německo. Barum Continental, Continental AG, Německo. Arcelor Mittal Ostrava, Liberty Ostrava. Velká Británie, Indie. Škoda Transportation, Francie, Česko. Tatra Trucks, Čechoslova Group, Česko, menší zahraniční kapitál. ETA Hlinsko, Group SEB, Francie. Frigera, Electrolux, CZ, Švédsko. Vitana, Orkla Group, Norsko. Hamé, Orkla Group, Norsko. Opavia, USA. Becherovka, Francie. Plzeňský Prazdroj, Japonsko. Pivovary Staropramen, Kanada, USA. Karlovarské minerální vody, Matony, Itálie. Philip Morris, Česká republika, USA, Švýcarsko. Unipetrol, Orlen Unipetrol, Polsko. Lovochemie, Česko, historický zahraniční kapitál, BASF. To je bývalý IG Farben.
1: IG Farben, ano.
0: Českomoravský cement, Švýcarsko. Zentiva, Sanofi, Francie, České radiokomunikace, Velká Británie, to jsou majitelé, Česká spořitelna, Rakousko, Komerční banka, Francie, ČSOB, Belgie, Unicredit Bank, Itálie, Raiffeisen Bank, Rakousko, Moneta Money Bank, USA, Moneta, počkej, Allianz pojišťovna Německo, Kooperativa pojišťovna Rakousko, Česká podnikatelská pojišťovna Rakousko, energetická infrastruktura, ČES, většinově stát, ale část zahraničních akcionářů je Německo a minoritní podíl, Pražská energetika Německo, E.ON Maďarsko, Innogy, Francie, Veolia, Francie. Obchodní řetězce a supermarkety. Lidl, Německo, Kaufland, Německo, Billa, Rakousko, Penny, Rakousko, Tesco, Velká Británie, Globus, Německo, Albert, Nizozemsko, IKEA, Švédsko, Hornbach, Německo, Obi, Německo, Bauhaus, Německo, Decathlon, Francie.
1: No tak vidíš, my vlastně žádnou pořádnou armádu nepotřebujeme, protože si to brání ty armády z těch států, ne?
0: No a to
1: je úplně jednoduchý.
0: Jako na našem území, že by si to bránili?
1: No jasně, ať si to chráněj.
0: Aha. Tak já bych tam zavedl daň na obranu jejich, aby to začali platit a odvádět do státního rozpočtu, že jo? To by bylo řešení.
1: Tak to by jenom stačilo, kdyby se někdo pořádně podíval na zoubek těm odvodovým záležitostem, když se vypočítá zisk, jaký je, a udělá se na to prostě jako odsátí zisku. Tak jako... A když někdo řekne, že to není pravda, tak jako... Set sakra je to pravda.
0: A to jo, velebnosti, to oni jo.
1: Ježíš, když jsem účtovala pro pár menších korporátů, tak vím, co se tam dělo, že jo.
0: No my si pomalu tady připravíme písničku.
1: To skoro jo, hele, prosím tě.
0: Jsem to tady napsal, jsem tady napsal. Lucie, bydy je... To je za bordel.
1: Jaký tam máš bordel? Tak. Tomu nevěřím.
0: Najít člověče. Žína. Vandy. Jo, to je Vandemiare. No, Míšo, tak nějaké moudro na rozloučenou?
1: Nějaké moudro? Přátelé, neupečte se nám. Myslím, že teploty nám budou trošku atakovat takovou hranici, která tady úplně není zvykem. Doufejme, že to přežijeme, že třeba přijde sem tam nějaká ta bouřka. Zachovejte nám přízeň, zachovejte si chladnou hlavu.
0: Selský rozum. Zdravý selský rozum.
1: Dívejte se na to s nadhledem. A jak říká Petr, před rozbřeskem je největší tma a všechno musí se trošku rozbouřit víc, aby z toho mohlo být líp. Takže si budeme držet palce, mějte se všichni moc krásně a těším se na příští týden. No, to bude takový zajímavý, to budu ve velkém presu, ale snad to dáme. Mějte se moc hezky, krásnou dobrou noc.
0: Děkuji ti za to účinkování, za to, že jsi udělal na nás čas. Pro ty z vás, kteří jste nestihli včerejší den bez kalhotek, tak zítra je taky teplo. No a my se uslyšíme s Míšou pochopitelně za týden a s vámi opět v pátek, a to s Jirkou. Takže vás zvu v pátek k pořadu. To je všechno tady z Midgardu, protože se naplnil čas. Tak se od mikrofonu loučí společně s Míšou, jak jinak než Petr Václav. By to hrát. Ale to nehraje. To je co? To je nepořádek.

0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Boha Mária zas je tu. Takže to je, oni to vnesou do toho prostoru, Slovákům se to pochopně bude líbit, začne to být komunikovaný, ale do toho prostoru to nevnese Fico, já si myslím, do toho prostoru to vnesou oni, jo. Protože ty budou doběla, ty budou normálně doběla z tohohle. Docela se na to těším. No, zajímavé je, že toto nebylo podniknuto vůči Viktoru Orbánovi ještě, teda nezachytil jsem to. A já si myslím, že Česká republika je nějakým docela, má nakročíno, ale musí došlápnout, jo? Aby takovéto věci přišly i do Prahy třeba.
3: A jo, aby si někdo uvědomil, no, že existuje nějaký break.
2: Povídej. No, Míša teď mluvila, víš. Míša mluvila o tom, že se aspoň lidi uvědomí, co je BRICS. Ta, ano, a to máš pravdu, ta mela na Slovensku zaujme pochopitelně i česká média, protože budou chtít Šimečkovi pomoct, ne? Už vidím, jak tam prostě jedou ty umělci podpořit zase na ty demonstrace. Nebylo to pěkné. My jsme tady mluvili nedávno s tebou.

0: Když jsme tady diskutovali, že Vladimír Putin uvalil ty sankce?
1: To jsme asi neřešili spolu.
0: To je novinka, přátelé. Je, to si nasmíjete. To je hrozná legrace totiž. Já vám to hnedka řeknu. Evropská unie právě zničila ekonomickou stabilitu evropského finančního systému a zavraždila Evropu. Bruselská akce ochotných nejenom zničila důvěru Ruska v důvěryhodnost evropských finančních institucí, ale i důvěru všech budoucích a potenciálních finančních partnerů a investorů. Jaké to bude mít důsledky, zřejmě brzo poznáme na vlastní kůži. Rusko v odpovědi na majstrštyk Evropské unie pro Ukrajinu pomocí ruských aktiv uložených v Evropě vyhlásilo konfiskaci všech aktiv a investic i za poslední desetiletí všech subjektů ze zemí ochotných Evropské unie plus navíc vyhlásilo jako jedinou měnu pro obchodní operace s Evropskou unií ruský rubl. Samozřejmě i pro nákup energozdrojů. Takže pokud bude chtít někdo, třeba americká firma, nakupovat plyn, který skapalní, a pak ho prodávat do Evropy, tak buď ta americká firma nebo Evropa bude muset platit rublem.
1: No.
0: Pokud na Slovensko má téct ropa nebo plyn trubkou, tak jedině za rubličky. Takže, no ne, to, počkejte, Míšo, ty se směješ, ale to je další dedolarizace, ale tentokrát přímo v Evropě. A teď jsem zvědavej, co náš profesor Fiala řekne, jak jsme se od toho Ruska odstřihli a proč musíme nakupovat rubly.
1: Totiž, když mluvíš o těch rublech, tak já jsem si tady dělal rešerši na to, co vlastně, jaké jsou k dispozici devizové rezervy v České národní banky. A dost jsem se zasmál, protože co se týká měn, můžu udělat jenom rychlý exkurs do toho, do těch devizových rezerv,
0: no protože tam do devizových rezerv, to víš,
1: tam jsou i, když tak jenom rychle skočíme, jo. To znamená, my...
0: Mě zajímají rupie, rubly a juany.
1: Tak, to budeš asi, to asi spačíš nad vidělkem, jo. Ale teďka k těm poměrům, to znamená, dluhopisy máme celkem 54,1% státních dluhopisů, ale té nejvyšší kvality. USA, Německo, Francie a další rozvinuté země.
0: Rozvinuté země. Nemluvíme tady o tom, že Francie je zkrachovala, Amerika je takřka zkrachovala.
1: A Německo to stejný.
0: Německo je taky na držce, to taky zkrachovala. Hele, my máme sami lepší dluhopisy. To si řekl dobře, ty nejlepší. V nejrozvinutějších lokacích kolektivního západu.
1: No, pak tam máme nějaké vládní agentury, pak tam máme nějaký národní eminenti, BIS, IBRD, to jsou ty mezinárodní bankovní lupiči, a pak tady máme MBS a kryté dluhopisy zajištěné hypotékami 3,5%. Takže 54% dluhopisy. Teďka. Dále to máme rozděleno jako instrumenty peněžního trhu. Jo, takže instrumenty peněžního trhu máme z dalších 20,3%. To jsou repo operace, depozita, pokladniční poukázky. Potom akcie. Akcie máme 22,5%. Pasivní indexové strategie. Cíl do roku 2029 je navýšit tento poměr akcí na 30%. To znamená, že centrální banky kolektivního západu vlastně zachraňují už je po 10. hodině, zachraňují prdel akciovému trhu prostě, jinými slovy.
0: Přesně tak. Jo.
1: Zlato máme pouhé 3%, jo, nádhera. Když budu brát, tady je ten údaj k 51 tunám, jo, teďka máme nějakých okolo 67 tun nebo něco podobného, takže zlato 3-4% a pak máme ostatní a to je 0,1% a to jsou deriváty a to jsou FX swapy. Tak, když se podíváme na měnovou alokaci rezerv, tak máme euro 48% z toho podílu, potom máme 30% podílu dolarů a tam je rostoucí podíl, tam je změna strategie, to znamená nakupujeme dolar stále.
0: Zachraňujeme ten skvělý dolar.
1: Ano, ano, uh-huh. Ano. Potom máme kanadský dolar 7,3%, australský dolar 3,6%, britská libra 3,4%, pak je japonský jen. Japonská ekonomika pod tíhou všech tady těchto restrikcí půjde taky pěkně do kelu, takže tady 1,7% máme vlastně nakupování jenu, kdy Spojené státy přes jen si hodně sanujou zase problém s dolarem. Jo, takže tam je 1,7%. No a pak máme nějakou švédskou korunu a potom ještě nějaký práva čerpání od Mezinárodního měnového fondu. Je to velmi, velmi tristní, takže žádný měny států BRICSu nemáme. Jakože nula. Nula, nula. Nula nic.
0: To budeme teprve pořizovat. Muset.
1: Přesně tak, to budeme muset zavolat guvernérovi a říct, hej, Kemo, začít to nakupovat, než bude pozdě.
0: Takže ještě, ten velký humbuk okolo nákupu zlata, kdy v podstatě jsme se nakoupili pouze po potvrzení o tom, že někde leží naše zlato, se kterým Londýnská banka pěkně obchoduje a vydělává na něm prachy a my z toho nemáme nic.
1: No my údajně z toho máme nějaký úvěr, údajně.
0: Úvěr?
1: Úrok teda, úrok.
0: No proto. No my máme úrok?
1: No jako, že z toho máme pozitivní nějaký saldo asi, jo, ale...
0: Jako, že by nám dali to... jako něco, jako... No. Tak pak jsme ale museli, aby jsme z toho měli, tak to jsme museli to zlato tedy vlastně půjčit.
1: No my ho totiž půjčujeme, to zlato, mimo jiné, jo.
0: To je chytrý.
2: Ano, tak
1: my,
2: je.
1: My to zlato půjčujeme. Totiž půjčujeme, to ano. Je první věc, ale na území našeho státu máme tunu zlata, to je dobrý, ne?
0: No tak to je vůči těm 50, tak to jsou nějaký promile, ne? Těch aktiv máme vlastně ve zlatě. Ale pozor, přátelé, to ještě není všemu smíchu konec. Vysvětloval mi jednou můj strýček, který byl raněn u Stalingradu, protože on byl písař na straně Wehrmachtu. A díky tomu přežil, tak mi vysvětloval, že u nich v rodině měli nějakého debila a ten dement vstoupil v únoru 1945 do NSDAP. Jo.
2: Uh-huh.
0: A on teda o něm mluvil otevřeně jako o debilovi, který to podělal celý rodině. Jo, nakonec. Protože se pořád rozhodoval, jestli už je zralej pro ten vstup do toho NSDAP. Jako. A když konečně byl zralej, tak už zase nebyla zralá NSDAP.
1: Svět je plný zklamání. No.
0: Svět je malý a o nějakou tu příhodu v něm není nouze. A tak tohle bych aplikoval zhruba na jednu zemi, která je mi strašně blízká. Já se omlouvám, ale ono taky ta vláda padla díky tomu, jo. Takže před 3 týdny v Bulharsku padla vláda, to víme. Nebo před 3 měsíci? Týdny.
2: Týdny, myslím.
0: Před 3 týdny v Bulharsku padla vláda, která prosadila, že od 1. 1. 2026, tedy už od pozítřka, Bulhaři přešli do eurozóny, tedy jsou na euru, jo?
2: Ano.
0: Tomu říkám majstrštyk. Víte, prostě víte, kolik ta vláda, která padla, víte, umíte si představit, jaký pobídky osobního charakteru dostala ta vláda, která do tohohle ty Bulhary navezla? Ty bláho. A protože Bulhaři to nejsou schopní zastavit, jo, protože nemají jak, nemají vládu, že jo, momentálně, tak normálně ten proces se od prvního nastartuje. Oni mají pevný kurz, jo, takže i tak se bojí, že je okradou a že se strašně zdraží. Takže tak, jak jsme si jezdili do Bulharska užívat v podstatě jako levný jídlo a pěknou dovolenou, tak pá, pá. Takže to považuji za vstup do NSDAP zhruba asi 15. dubna, jo? 1945. To jako kavze hrabe Fiala. Toto byla vláda vlasti zrádců. Jo?
2: I tak zase za to dostali určitě dobře zaplaceno.
0: No to jsou ty osobní pobídky, o kterých jsem hovořil, že já jsem nechtěl jsem hovořit přímo o korupci, jo.
1: Jo. Soukromý večerky.
0: Jo, jo, kdyby soukromé večerky. Na tom ostrově to je Epštejna.
1: Jo, jo. No, zahlídl z toho, že uvolnili republikáni ty fotky ohledně toho, asi 60 nebo 80 fotek uvolnili.
0: Jo, a kdo tam na nich je?
1: No, sami zajímaví lidi, třeba Bill Clinton, tak.
0: To jsi věděl, tak, že byl zvrhlej z té pracovny, jsme věděli, že jo, s tou Levinskou. Jak ji učil hrát na saxík, nebo na co ji to učil foukat.
2: Na saxofon.
0: No, teď jo, teď říkám.
2: No?
0: No, ale no, taky Clintonová by tam měla být, ne?
1: Bylo jich tam víc a ty fotky byly takový, podle mě ukázaly jenom takový marketingový jako průřez, jo, ale byl tam samozřejmě Michael Jackson, nějaký černoší herci, slavní z té éry a podobně, jo, jako prostě smetánka, hollywoodská smetánka, mimochodem politici, obchodníci a hollywoodská smetánka. A myslím si, že tam bude i Trump, jako teda.
0: No říkají, že tam je Trump, ale že to je prý falzum.
2: Dlouho se o tom mluví, o tom Trumpovi, no.
1: To uvidíme, to se ukáže, no, časem.
0: Hele, přátelé, třeba tohleto, to mně přijde, v tuto dobu mně to přijde jako něco na způsob nějakých těch spisů STB. Relevance, myslím si, že relevance toho, co teď jako vyplouvá na povrch, jo, není příliš valná. Protože tak bych to vyjádřil. Já si myslím, že to bylo prostě dělané na to kompro. Jo, oni chtěli mít na ty lidi prostě kompro. Dneska při schopnosti umělé inteligence můžeš vytvořit cokoliv. Takže já věřím tomu třeba, že ten Clinton a tato sebranka, že tam rozhodně byli. Jako. A myslím si, že tam bude spousta falešných statusů. Že tam bude spousta falešného materiálu v tom. A dokonce se může stát, že jednoho dne se zjistí, že to celé bylo udělané umělou inteligencí, jo. Ale těžko říct, já jsem do toho nějak úplně nechtěl pronikat. Rozhodně to bylo připravené na snadnou realizaci NVO. Proč? Bylo to připravené, ať už jakoukoliv formou, jo. to bylo připravené tak, aby se dal vytvořit celosvětový, v tom celosvětovém chaosu, aby se dala odstranit v podstatě celá světová vláda, jako vytvořit krizi politickou, kdy uvrhnutím tohoto ven jako se vlastně znevěrohodní vedení těch zemí jako takovejch, pak přijde jakési nebeské komando, které začne ty lidi zatýkat v podstatě a teď je potřeba spravovat ty nějakou zprávu nastolit. Jo. Chápete, jak se nad ně to měli vymyšlený, aby zavedli takzvanou úřednickou vládu, celosvětovou úřednickou vládu? Jakoby?
2: Není čas, to má.
0: Není čas někoho volit. Do toho pochopitelně reset ekonomický. Když si dáte do souběhu tyhle ty věci, tak celý tenhle ten projekt Epstein si myslím, že byl hlavně připravený tady na to. Jo. Proto mě ta relevance jako kdyby moc nesedí. To, že víš, to, že tam bylo spousta lidí jako opravdu, to jo, to zcela bezpečně. Ale ta rozlišitelnost, kdo jo a kdo ne, u koho to jenom má poškodit a koho to má usvědčit, já bych na to nesázel. Promiň, Míšo.
2: Ne, já jenom jako, že třeba si spousta lidí mohlo myslet, že to může být i tím spouštěčem nějaké krize, nějaké prostě...
0: Určitě, to víš, jo.
2: Celosvět. Jo, ale ono se to tak rozplyzlo, že vlastně už to teď není nic.
0: No, to říkáš taky dobře, že pokud to chtěl někdo jako zneškodnit, tak to udělal dobře, no. Dělají to úplně stejně, to dělá Pfizer s tou zprávou, že jo. Jiří, co ty si o tom myslíš?
1: Ohledně toho, Epstein, já jsem totiž neslyšel úplně Míšu.
0: Míše říkala, že pro vyvolání té krize a tak dále, že jako dobrý, no?
1: Jo, určitě, tak není kouře bez ohně, takzvaně, jak se říká, takže já tím dál tím víc se dívám na ty globální děje. A totiž dneska jsem zachytil na africké, protože to vlastně všechno, jak dneska se vším souvisí, tak jsem se dostal k videu na Mezinárodní agentuře ATP a ta vlastně vysílala projev prezidenta Traoreho z Burkina Faso, která teďka spolupracuje s dalšíma sousedníma zeměma a on vlastně tady mluvil o, kde já to mám, tady, jo, tady to mám. Prezident Burkiny Faso, kapitán Ibrahim Traoré, v úterý varoval, že válka se přesouvá do západní Afriky a obvinil ty, které nazval imperialisty, že pracují na destabilizaci regionu. Během summitu Konfederace sahelských států AES v Bamaku Traore prohlásil, že se blíží takzvaná černá zima, kterou popsal jako chladnou, krvavou a vražednou. Traore přirovnal současnou situaci k arabskému jaru a varoval, že zvenčí řízené politické nepokoje by mohly vrhnout západní Afriku do chaosu, pokud se jednotlivé země nesjednotí. Kritizoval také africké lídry, mediální osobnosti a uživatele sociálních sítí na podporu vnitřních rozporů. Před uznáním obtíží Traore trval na tom, že aliance mezi Burkina Faso, Mali a Nigerem zůstává silná a nezvratná a slíbil, že AES překoná terorismus, ekonomicky se rozvine a prosadí své místo na globální scéně. Takže oni tu Afriku se budou snažit okopávat v rámci toho globálního řádění, jak je teďka vlastně řádění ve Venezuele, že jo, a tak dále, tak dále. Takže všechno se vším souvisí, rozhodně.
0: No do toho, takhle, všimli jste si, jaké používá Ukrajina modus operandi? Panáček jedná v tom, ve Washingtonu DC, tam jedná o mírových nějakých bodech, ke kterým hlavní slovo bude mít stejně jako Ruská federace. Takže to je takový jako, hele Franto, přijeli, dáme v oběd a probereme nějaký věci, které jsou citlivé. No ne, tak jako, co si máš o tom myslet, protože...
2: Jo,
0: a no teď jasně, co, oni to všichni komentujou, víš, Mišo, oni to všichni komentujou prostě a teď v tom hledají, jakoby...
2: A on přijel jenom na puding.
0: Jo, a oni už teda vědí, že ta Moskva to stejně odmítne. No bože můj, když ta Moskva celou dobu říká, jako proč tam tu speciální vojenskou operaci dělá. Jo, a oni si prostě myslí, že tam rozmístí vojáky na té Ukrajině a že tomu Rusku vnutí nějakou verzi něčeho. Oni zapomínají, že to Rusko vítězí a že oni se baví s jadernou vítěznou mocností a chcou se s ním bavit jako, že tady to máš a buď to podepíšeš, nebo tě zničíme. Jako. Tak, jak byli vždycky zvyklí, prostě přijdou, že jsou pošahaný úplně mimo, ale to není to podstatný. Jo. Evidentně, pochopitelně Trump hraje nějakou roli teďko. Jo. Hraje nějakou roli s tím Zelenským, který mimo jiné, jestli ho pozorujete, tak to už dávno není jako ten, který to byl. To je jedno. A oni ten útok najednou, že jo, šup, a chtěli útočit na nějaký sídlo prezidenta Putina. Ukrajina vždycky, když se začne jednat o nějakém míru, který by jim mohl přinést nějaký užitek minimálně v tom, že už konečně by tam neumírali lidi a neničila by se infrastruktura té země, tak oni vždycky jdou a udělají nějakou akci. Jo. Buď odpálí nějaký ropovod, plynovod, nebo na někoho zaútočej. Všimáte si to?
1: Jo.
2: No jasně, teďka zaútočili na sídlo Putina a ještě to udělali tak, že si to Putin udělal sám.
0: No jo, aby byl zajímavý.
2: No jasně.
0: Na Silvestra,
2: že
0: jo.
2: Použili, jasně. Ano, na Silvestra. No prostě úplně...
0: Tak to jsou takový jakoby nový věci.
2: Pánové, mě tady přepad no. Pes.
0: Neký,
2: dobrý,
0: fakt?
2: Pohodě, pes odešel. No jo, plyšovej, klasika.
0: Mišo? Mišo?
2: Ano, slyšíš mě?
0: Ty jsi si vzala něco proti té bolesti?
2: Ne.
0: No, že tě napad plyšovej pes, jak víš?
2: No, ten tady přišel před chvílí, no. Dobrý, v pohodě.
0: Apropo,
2: ne, Tomík přišel.
0: A propos, všimli jste si, že máme novou velvyslankyni Ruské federace v Praze?
2: Ne,
1: to jsem
2: ani nezare...
0: Pátole,
2: protože mainstream to nenapíše.
0: Vy si ničeho nevšímáte taky. Vladimír Putin jmenoval Anu Ponomarevovou velvyslankyni Ruska v České republice. Nahradí tak Alexandra Zmejevského. Ruský
2: Ježíš, tak to bychom ale měli popřát.
0: No právě. Vladimír Putin jmenoval Anu Ponomarevovou velvyslankyní Ruska v České republice, která nahradí Alexandra Zmejevského. Příslušné dekrety byly zveřejněny na oficiálních webových stránkách pro zveřejnění právních aktů. Jmenovat Anu Vladimírovnu Ponomarevovou mimořádnou a splnomocněnou velvyslankyní Ruské federace v České republice uvádí se v dokumentu. Anna Ponomarjovová se narodila 28. března 1971. Na ruské ambasádě v Praze působí už řadu let. Od roku 2017 zastávala hodnost mimořádné a splnomocněné velvyslankyně, ale druhé třídy. Předtím působila jako zástupkyně ředitele 3. evropského oddělení Ruského ministerstva zahraničních věcí. Dalším dekretem Putin zbavil Alexandra Zmejevského těchto povinností, ten tak končí po 9 letech.
2: To je zajímavý.
0: No Míšo, to bys to tam pod nosem a ty nic, jako.
2: No já nic, ty jo.
0: No,
2: nesleduju to. Ruskou ambasádu, budu to muset napravit.
0: No.
2: A od kdy? A teď no, už
0: asi,
2: jako?
0: To je asi teďko od nového roku, si myslím.
2: Jo. Tak to jí v lednu pogratulujeme.
0: No, takže já si myslím, že to udělá jako na přelomu roku.
2: Mhm.
0: No a pak tady mám takový článek, že Čína zřejmě tajně nakupuje zlato. A o tom jsme se bavili s Jiřím i v pátečním rozhovoru, že vlastně dneska se vůbec neví, kolik jako zlata kde je. A dokonce dneska tedy z nějaké diskuze, kterou jsem sledoval s majitelem ATT panem Zadákem, tak vyplynulo, že v podstatě slévárny vůbec nemají stříbro, že teďko vylítla cena stříbra extrémně nahoru, protože si slévárny zadaly obrovské blokační poplatky na dodávku stříbra. Jo? A zase, to je to, co tady s Jiřím, my tady dobu řešíme.
2: Aha.
0: My tady s Jiřím dobu řešíme to, že to stříbro v Americe není,
2: ano.
0: Že toho stříbra je strašně málo, blablabla. A už je to tady, dneska prostě dostat kilovku stříbra je malý zázrak.
2: A už to vystřelilo.
0: No a právě, že ty blokační poplatky a tak dál, to všechno se promítá do té ceny toho stříbra. Takže kdo si koupil do včera, kdo si koupil stříbro, tak nakupoval za velmi dobré peníze, protože a ještě s reálnou šancí na dodávku, byť to třeba bude trvat 3 měsíce, tak má štěstí. A pokud někde jsou nějaké, dejme tomu, takhle, nouze je, obrovská nouze je o slitky. Mince ještě se dají někde vyšantročit, protože o ty mince třeba takový zájem nebyl. Mince se vyrazily v nějakých množstvích investiční, takže může být, že u některých dodavatelů ty mince ještě budou. Ale co se týká slitku,
2: ale jinak to...
0: to je velký problém. To je velký problém. A pochopitelně pro držitele stříbra dobrá zpráva, že stříbro teďko pojede velký rally. A ještě jedna dobrá zpráva je, že pokud někdo tedy to stříbro koupil proto, že na nějakém x násobku to stříbro přepálí do investičního kamene, čili vyskočí ze stříbra do investičního kamene, tak dobrá zpráva je, že pokud máte stříbro objednaný a zaplacený, a vlastně by celá ta věc proběhla dřív, než vám to stříbro bude fyzicky dodané, tak pochopitelně se akceptuje to, že jste majitelem toho stříbra, které sice nebylo dodáno, ale lze ho finančně započíst. Čili můžete s ním platit, přestože ho nemáte. Fyzicky v ruce ještě. Jo, takže dobré zprávy, já si myslím, co Jiří?
1: Jo, asi jo. Tam totiž ještě je vlastně trend, že obecně tím, že narůstá cena stříbra, tak vlastně a stříbro není prvovýroba, je to druhovýroba, takže jsou omezené dodávky, je obrovský zájem od investorů. A to vlastně žene tu cenu toho stříbra nahoru a tím, že stříbro se obecně vykoupilo a některé bankovní domy jako JP Morgan třeba to stříbro mají, tak ho vlastně jsou schopni nějakým způsobem dodat, ale je to pro své, jako pro větší, jak to mám říct, no pro vlastně bankovní domy nebo tak, a na ten retail se prostě nedostane, jo. A hodně se přesunuje i zlato, i stříbro do Asie. Tady jako pod rouškou noci, nebo ani ne jako tajně, ale prostě v tichosti.
0: No ne, a to přeci Jiří, toto, co jsem říkal já, je důsledek toho, co říkáš ty. O čem jsme se v pátek bavili, jo, že oni vůbec neví, kolik toho kovu, kterýho bylo přesunuto kam, protože uvalovali sankce.
2: Oni vůbec neví, kde co mají.
0: No ne, oni uvalovali sankce, no a tak ty země to řešili cestama, jakýma to řešili, a oni jak vydávali nějaké blokace, já nevím co všechno, tak se to obstarali jinak. Takže oni ztratili úplně přehled o tom, dřív to měli pod frňákem, protože věděli, kde co, kde je, kdo co si někde prostě blokuje, nebo jako uloží. Dneska vědí kulový. Dneska oni nemají přehled o zlatě a nemají přehled o stříbře. Co je jasné, že když není stříbro v Americe, tak nebude problém sehnat stříbro v tomto západním koutě, v tomto proklatém západním koutě, v tomto sakra proklatém západním koutě světa. Takže bohužel. A dobře pro držitele stříbra, pochopitelně.
1: Jasně.
0: Protože když moudří nakupovali stříbro, tak hloupí se divili anebo se smáli. Teď moudří budou prodávat těm, co se smáli, to stříbro, aby ho konečně za x násobek měli také. Konečně, aby se k němu dostali.
2: Aby ho taky konečně měli.
0: Aby ho taky už konečně, sice za 5násobek, ale aby ho taky měli. Je dobré to mít. No hele, lidičky, tak pomalučku.
2: Kolik je hodin, prosím tě?
0: No už bude celá za chvilku. Mám 53.
2: Už bude celá? 53, no vidí.
1: No.
2: My já jsme to nějak prožvanili.
0: Počkej, Jiří, to už zůstane tyko s náma dokonce. Aby,
2: teď už to vydrž.
0: Aby nebylo dobrých zpráv málo, jo?
1: Mm-hmm.
0: Tak vám něco přečtu. Největší hmyzí farma v Evropě se zavírá. Projekt za několik milionů eur selhal navzdory financování z Evropské unie. Po insolvenci a nucené správě je nyní společnost Insect v likvidaci soudy. Dlouho prezentovaná jako symbolický start pro průmyslový boom hmyzího průmyslu, se během několika měsíců stala jedním z nejdražších průmyslových fiasko desetiletí. Je tady pochopitelně s těma červama vyfocený i soudruh Papež a ten Bonifác Klaus. Takže to je dobrá zpráva, že vlastně ten hmyz se nějak neujal, člověče.
2: Nějak to ty lidi nechtějí jíst, jako.
0: Nechtějí to žrát, hajzlové, rozumíš?
2: To je strašný, jako nevnutíš jim to. A nebudou to jíst, a nebudou to jíst, a nebudou to jíst.
0: A pak vám přečtu ještě, no a takhle, zase. Dobrá zpráva je, že jak vidno, tak to havaruje. Další zpráva je, že to zase poukazuje na moudrost řady lidí v Evropské unii. A další špíček, jo. Německo zbouralo svou nejmodernější uhelnou elektrárnu, která byla stará pouze 6 let poté, co utratilo 3 miliardy euro za výstavbu kapacity o výkonu 1,650 gigawatt. Němci by měli vědět, že Čína staví 2 uhelné elektrárny každý týden, zatímco Západ demontuje svou vlastní energetickou infrastrukturu. Proto již Evropská unie pro USA není strategickým partnerem, ale spíše zaostalou provincií, ovládanou naprosto šílenými idioty. A peš to. 6 let starou elektrárnu.
2: Oni mají 6 let starou a zbourají.
0: No jo. 2 dávky.
1: No.
2: Ne, tohle je fakt jako... Já už na tohle nemám slov.
0: Tak co, ještě mi nevěříte, že se to musí rozpadnout?
2: Ale jo, jasně. Ale chtělo by to postrčit ještě nějakým polínkem, jako rozumíš, aby už to bylo. Šup, šup, šup, šup. No, jedem, pánové.
0: No dobře, tak tady nám posílá Věrka jednu takovou zajímavůstku, ne? Chcete-li?
2: No, jsem s ní.
0: Ale ono to zase tak sranda není, jako.
2: No, to vůbec není.
0: iDnes píše, Volkswagen ukončil provoz své slavné továrny v Drážďanech.
2: No, tak to už není sranda.
0: To už sranda až taková není, co? Už vám zmehlo, co?
1: To teda.
0: Nepřátelé kapitalismu.
2: A u nás mě skolabovala nějaká firma na výrobu kol a teď jsem zapomněla, jak se jmenovala. Tak ta
0: Pěla
2: taky
0: a spol výroba šišatých kol, ne? Jmenoval se?
2: Jo, no ne, něco. Nějaký, ono se mi to tam překliklo na tom seznamu.
0: Jako u nás,
2: na tom seznamu.
0: Náš výrobce?
2: Ano, něco to bylo u nás.
0: Merida? No. Olpran?
2: To nevím, počkej. Vydržte, chlapi, já to zkusím, jestli
0: krachoval to tam krachoval výrobce kol, člověče Jiří?
2: Myslíš,
0: jako bicykly? No, to... Vyráběl bicykly?
2: Počkejte, zkrachoval.
0: Nebyl to favorit?
2: A ne...
0: Že by Eska?
2: Česká, ne, vy mi dáváte. Já jsem si to Míša tady
0: to
2: hledá, držela.
0: Pochopitelně.
2: Já jsem si
0: tak
2: to tady...
0: Takovýhle zprávy musíš mít nachystaný velkým písmem. Cedulky.
2: No, to víš. Já jsem tady měla, že Putin teda jako poblahopřál, to jsem tu držela celou dobu, že to tady jako
0: a
2: budu
0: Jirka
2: mít.
0: A Jirka ti to vyfouk.
2: A Jirka mi to vyfouk.
0: Já už to vím. Premiový výrobce e-bajků M1, Sport Technik končí.
2: Ano.
0: Děkujeme, hele, Věrka je rychlejší jak ty, to dobrý.
2: No,
0: člověče,
2: já
0: to
2: chápu. Ne, Věrušce posílám pozdrav a děkuji a já
0: Paca
2: jsem nějaká
0: posu.
2: strašně pomalá. No. Dneska mě to musíte mít všichni jako omluvit mě, no. Protože
0: poté,
2: já ještě
0: co
2: 10...
0: musel, no. Poté, co no. musel, nevomlouvej se, prosím tě, víš, že máš tu nohu v tom. Poté, co musel zcela překopat svůj výrobní sortiment a svou nabídku přepnout na mainstreamové pohony, oznamuje M1 Sport Technik, že příští rok na jaře ukončí své působení na trhu s elektrokoly. Počkej, ale nepíše, že zkrachoval, nebo už
2: ne, ale ještě tam byla jedna firma, která zkrachovala.
0: Ty ale pěkný kola, člověče.
2: A taky elektrokola nesmíš vozit v metru.
0: No, aby ti nechytlo, ne, to je jasný.
2: No, to teďka zakázali, že elektrokolama nesmíš do metra.
0: Nejprve tedy značka přišla k motorům Brose, asi Brose, Boše, ne, pod vedením svých jednatelů zavedla k dalšímu zásadnímu obratu a do sezóny Bosch. Svojí univerzalností nám Bosch prostě sedí lépe. Ale lepší je Bosch než Brose. To je jasný.
2: To asi jo.
0: Samý karbonový vlákno. No to víš, tak tady odhaduju, že ty kola jsou prémiový, to znamená, to budou kola v elektro, tak to budou kola někde
2: 200 v městě.
0: 150 vejš.
2: No,
0: okolo
2: říkám,
0: 300 třeba taky kola. 200 to
2: v městě.
0: Karbon,
2: no.
0: Koukám. Má to i řidítka. Ono, elektrokolo je dobrý, protože tam můžeš mít styk se šlapkama a nikdo tě nemůže buzerovat, že jo, to je jasný. Takže... To dokonce lékaři doporučují. Asi tak.
2: No?
0: Když není elektřina, tak ti je elektrokolo skoro na nic.
2: Ale... Leda, že by si to jako vyráběl sám.
0: Jiří, jaká je ekonomika u těch elektráren tepelných? Já vím, že ty elektrárny se stavěly, tuším, na 70 nebo na 50 nebo na 70 let, jako jo.
1: No, já myslím, že průměr tak okolo 60 let.
0: No, se inovovalo, že jo, co se dalo. Jo. No a teď jo, vím, že máš peníze v nějakém projektu, 6 let stará elektrárna se nemohla zaplatit, tomu nevěřím. Protože určitě jsme tu elektřinu my neodebírali, kdo by jim to jinak zaplatil. A ještě je na tom vtipný to, že jako ona tutově stála, že oni ji postavili a já si myslím, že toho moc nenavyráběla. Protože Němci jsou ortodoxní, takže postavili vrtule, pak zjistili, že pod vrtulema je uhlí, tak 15 000 vrtulí zbourali aby mohli těžit uhlí. Teď otevřou šachtu na uhlí a zjistí, že to nemají kde pálit, protože zbořili elektrárny. To jsou kluci šikovní. Tomu říkám demagogie teda.
1: No co? Prosím tě, já tady mám ještě k té Aně Pono Marjovové.
0: Ano.
1: Jsem si tady vyhledal. Teda.
0: Velvyslankyni.
1: Velvyslankyni. Takže ona byla jmenována 23.12. oficiálně, přímo ruským prezidentem, tím dekretem. A došlo vlastně zaslání životopisu české straně, agreement. Česká republika, zatím není potvrzeno, vyhotovení pověřovacích listin, přijezd do Prahy, předání pověřovacích listin prezidentu Pavlovi. Oficiální nástup teprve před aktem předání pověřovacích listin do rukou prezidenta České republiky se z osoby stává oficiální mimořádná splnomocněná velvyslankyně. Do té doby je považována za designovanou velvyslankyni. Zajímavý. No já tady o ní čtu, že ona...
0: Já vidím, tady... jak se s rozvědčíkem padnou okolo ramen a ona mu řekne, ty pavka, ty charoší maladěc.
1: Přesně. Když
0: chodili v liceum za generál major, ty byl maladěc. No jo, když studovali spolu, ne?
1: No, jenom ještě k ní, prosím tě. Ona má výbornou znalost českého prostředí a české politické scény, má zkušenost s kulturní diplomacií a má dlouholeté působení v ČR, znamená hlubokou znalost bilaterálních vztahů. A píšou tady, že jmenování Anny Ponomariovové ve významných, Vladimírovna mimochodem, jo, je významným krokem v česko-ruských diplomatických vztazích. Její hluboká znalost České republiky, českého jazyka a prostředí může Moskvě umožnit sofistikovanější diplomatickou komunikaci. Na druhou stranu její nástup přichází v době historicky nejhorších vzájemných vztahů a velmi omezené diplomatické přítomnosti. Výměna může signalizovat určitý zájem Ruska o zachování alespoň formální komunikační linky s ČR, byť oficiální retorika zůstává napjatá. Klíčovým bude taky sledovat, zda a kdy ČR udělí agreement a kdy dojde k předání pověřovacích listin prezidentu Pavlovi. Tak budeme to sledovat, samozřejmě.
0: Já si myslím...
1: To je důležitá zpráva.
2: Já už vím.
0: No, Míšo, co
2: říkáš? No, já už vím, no, tak jako může to mít co souvislost s dohodou T+4?
0: Nebo jak to dva, je? 2+4, ty
2: plus
0: to 4? Asi,
2: no.
0: Dohoda 2+4 ne.
2: Myslíš, že ne?
0: Má to přímou souvislost s novou vládou, pochopitelně.
2: To může být, ano.
0: To zcela bezpečně, protože spokojenost s předchozím velvyslancem, spokojenost Kremlu příliš nebyla. To řešení té situace tenkrát nebylo úplně správné. Čili já si myslím, že toto je ukázka nového větru a také je to, uvidíte, že i v některých jiných státech a zemích, pravděpodobně, kde má Ruská federace své velvyslance, možná dojde k některým změnám. Je to, ty jsi to řekla jako v souvislosti s dohodou 2+4, ano, máš pravdu, ale je to určitý předstih jakýchsi nových person a novýho pojetí mezinárodní politiky a spíš to ještě v prvním kroku souvisí s řešením a ukončením speciální vojenské operace. A pochopitelně s vydáváním těch zločinců, co jsou na seznamech Ruské federace. A pravděpodobně velvyslanec, který tady byl, tak nebyl úplně nejvhodnější persona tady pro tu činnost. To je můj názor.
2: Ale jmenuje se Vladimírovna jako moje kočka. To je úplně jednoduchý.
0: Takže to je jasný. Dobře.
2: Je to jasný.
0: Přátelé, tak to pomalu zapíchnem, ne?
2: Asi jo. Já si myslím, že už čas
0: se míří rád, že, se míří rád, že tě máme na drátě, protože my bychom se nestihli vlastně rozloučit v tomhletom roce s našimi posluchači. Takhle to zvládneš, tak já ti dám slovo jako prvnímu a pak tě odpojíme.
1: Dobře, tak já to pak položím. Takže přeju všem posluchačům šťastný nový rok, hodně síly a pozor a hodně mentální odolnosti na pozorování nových jevů v budoucnu v příštím roce 2026. Hodně zdraví, štěstí, bohatství, spokojenosti, hojnosti na všech úrovních a mějte se krásně, zachovejte nám přízeň.
0: Děkuju tobě, Jiří, že jsi zavolal, že jsi byl s námi po určitý čas a děkuji ti hlavně za ty pořady, které jsme pro naše posluchače dokázali vytvořit, protože jsi nositel a nosič zajímavých informací a zpráv, protože my zatím se ještě úplně v tom západním sdělovacím prostoru hůře orientujeme, to by to jde mnohem lépe. Takže díky za to, takže měj se krásně, dobrou noc, pěkný vstup do nového roku, tobě i tvým blízkým, no a budeme se těšit pochopitelně v novém roce s tebou opět zase naslyšenou v pátečních pořadech Hovory při víně. Tak to byl host Jirka. Jirko, měj se ahoj, čau čau.
1: Ahoj, ahoj, mějte se, čau čau.
2: Ahoj.
0: Tak, to byl Jiří, no a my se budeme loučit taky pomalu.
2: My taky, viď? No
0: my
2: jo.
0: My taky.
2: No tak jo, tak já to vezmu asi teda jako od sebe, protože
0: sebe.
2: Vždycky se loučím jako první. No tak jo, přátelé, tak dneska máme 30. Zítra máme poslední den v roce. Užijte si to, jak nejlépe umíte. Hlavně všechno ve zdraví, v pohodě, v klidu. Přejím vám všem do nového roku co nejvíce zdraví, štěstí, protože obojí je zapotřebí, klidu, aby se vám splnilo všechno, co chcete, co si přejete. No a zachovejte nám přízeň, tak jak to říkal Jiří, protože i my vám zachováme přízeň, budeme se vám snažit s Petrem přinášet co nejvíce zajímavostí. A doufám, že ten nadcházející rok bude mnohem, mnohem, mnohem, mnohem lepší, než byl ten, který právě opouštíme. Mějte se všichni moc krásně, těším se na příští týden, na příští rok vlastně. Teď vám tady odsaď přeji krásnou dobrou noc. I tobě, Petře.
0: Děkuju. Já už nebudu říkat a opakovat to, co jste říkali vy. Já děkuji za super spolupráci našich posluchačů některých. Jsem za to rád. Jednak vy, kteří mi posíláte obrovské množství materiálu k tomu, co vysíláme. Teď to neříkám proto, že byste mě zahlcovali, ale říkám to proto, že jste šikovní a už umíte pěkně předžvíkat ten prostor. Takže děkuji za to. Děkuji vám všem, kteří reagujete přímo do pořadu, jako je třeba Věrka a řada dalších. Božena Blanka. Nechci na někoho zapomenout, takže nechci až tak úplně jmenovat. No, slíbil jsem dneska naší kamarádce Lídě, že jí zahraju nějakou hezkou písničku, tak ji zahraju teď a Míšo, tu písničku zahraju i tobě. No a pochopitelně všem romantickým zasněným duším. Nechci říkat ženám, jo, protože i mezi muži jsou romantické duše. Tak si to krásně užijeme. Zítra je Silvestr, tak to pěkně ve zdraví oslavme. A to štěstí je jasný. Štěstí je, že u toho všeho můžeme bejt, ale zdraví je podstatnější, protože na Titaniku většina utopených byla zdravá. Jo. A neměli to štěstí. Jo. Takže Otázka je, co je a co není víc. Tak pojďme na to, zahrajeme si a pak už to bude zase Jardovo. A pak už bude rok 2026. Poslední pořad roku 2025 tady na Midgardu končí a s vámi se všemi se Míša a Petr pochopitelně loučí.

0: Příjemný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální vánoční nebo těsně předvánoční stream s nejlepším analytikem všech dob, s Michalem Svatošem. Ahoj, Míšo.
1: Zdravím všechny, přeji všem krásný.

Tlak na Evropu je tak obrovský, že Evropa se nám zřejmě rozpadne. Evropská unie se nám zřejmě rozpadne a na vině budou ti Němci. Sobečtí Němci zničí Evropskou unii. Já to dneska celý rozeberu, ale musíme začít tedy na téma ukrajinské korupce, pač náš ministr obrany, jak jsem slyšel, chce dále podporovat Ukrajinu, nebo chtěl, ono se to tedy moc nelíbilo, tak už Okamura zasáhnul a rychle snad už vyhrožoval, že nahradí Okamuru. Tak koho na té ukrajinské straně budou bojovat, podporovat s tou korupcí, je zcela jasné, protože teďko právě jsem si před pár minutami přečetl vlastenecké Ukrajince, kteří jsou rozřízení, tedy pokud hovoříme o vlasteneckých Ukrajincích, máme myšleno ty čestné vlastence, oni jsou sice protiruští, ale jsou proti korupci. No a ti jsou naprosto zděšení, protože je jeden z jejich nejoblíbenějších a nejvlivnějších lidí, to je pan Šabunin, Vitalij Šabunin, to je jeden z lidí, kteří rozkrývá tu ukrajinskou mega korupci. Tak ten prostě udělal neuvěřitelnou věc. Jako víte, jak tam zjistili ty záchody, všechno na Zelenský se mu teď pomstil. Oni ho v létě povolali do armády za trest na základě podvodu. No a teď ho posílají na frontu, do města Kupiansk, přímo do té bojové zóny. Na sebevražednou misi má tam v Kupiansku, to je to místo, o které se perou s Rusama, tak tam má rozvěšovat přímo na frontě sítě proti dronům. To je v podstatě sebevražedná mise. A aby to nebylo tak nápadné, že ho tam posílali na tu sebevražednou misi samotného, tak mu přidělili dalších 4 vojáky a on zveřejnil jejich část některých jejich fotografie a to je úžasný. Takže jeden voják, který tam s ním jde rozvěšovat ty sítě, tak nemá prsty na rukách. Čili budete rozvěšovat sítě a nemáte prsty. Druhý voják, ten vůbec neslyší, takže žádný přiletávající ruský dron, protože oni ty drony jsou slyšet, tak to je ta poslední šance, že slyšíte, že to přiletává, jsou musíte rychle schovat, tak ten ho neuslyší. Teda, jo, tak. A další voják je tedy IA, tedy ne chytrý, jako umělá inteligence AI, ale je to ten takový ten český Pepek Vyskoč, to znáte z toho Švejka, Pepka Vyskoče. No a další voják nemá zrak. Nemůže střílet, nemá zrak. Tak to je prosím vás Zelenského komando, které má zachránit, provést tu ofenzívu na vyhnání Rusů z Kupiansku, mají tam rozvěšovat ty sítě. To je vysloveně sebevražedná mise, ale vidíte, že když tohle zveřejní, a to není žádný malý vlastenec, to je provozovatel jednoho ze dvou největších serverů vlasteneckých na Ukrajině, člověk, který bojoval proti té korupci, všude přítomný na Ukrajině. No a teď přijde ta Zelenského pomsta za odhalení toho Mindiče, těch jeho zlatých záchodů a těch korupčních schémat. Takže bude rozvěšovat sítě proti ruským dronům, opakuji to, s vojákem bez zraku, s vojákem bez prstů na rukou, s vojákem, který neslyší a s vojákem, který má inteligenci českého Pepka Vyskoče od Švejka. Tak to si myslím, že je krásný příklad. Tak všechny tyhle fotografie, ty já zveřejním dneska na michalapetr.com, na webu v těch analýzách nad ránem, tak abyste si dovedli představit, že co se tady všechno zamlčuje, jak ta Ukrajina vypadá. No a přejdeme ještě, než se vrátíme k těm velkým geopolitickým procesům, tak vysvětlíme takové ty malé. Takže Rusko, já už jsem to zveřejnil v posledních analýzách, Putin odřezává Oděsu od Ukrajiny. To znamená, že teďko právě dnes dokončila Severoatlantická aliance výstavu velkého zásobovacího střediska pro Ukrajinu, odkud se mají vozit zbraně, v Rumunsku. Dneska to bylo slavnostně otevřeno. No ale už to nemá na tu Ukrajinu kudy to těma kamionama vozit, protože ruské drony zničily mosty.
Je to velmi zajímavé, co se stalo. Ruské šahidy se vylečili.

0: vylepšili teď do poslední verze, ta je řízená už operátorem. Čili ruský dron Šahid, který lítá až do Kyjeva, tedy on už lítá, až už je našli i na Zakarpatí, a tak dostal svého operátora. Čili je tam obrovský datový přenos přes satelity a už se to nenavádí pomocí GLONASS nebo pomocí navigačních systémů, ale navádí to přímo operátor. To je úžasná věc, protože ten dron potom, tedy úžasná věc z hlediska válečníků, jo, generálům se to líbí, vojákům se to vůbec líbit nebude těm obyčejným, protože to znamená, že teďko dron přilétá přesně na centimetry. A bude přiletat do Kyjeva. A on zničil, odřezává tu Oděsu. V té Oděse to vypadalo tak, já jsem si prohlížel fotky dnešní z Oděsy, tak tam už plápola jiná, takže takovým způsobem, že už v Oděse ani není tolik hasičů, aby to hasili. Navíc Rusové už několik měsíců provádějí takový systém, že když něco vypálí nebo zničí ta fotostanici, tak za 6 hodin tam přiletí nové drony, aby zlikvidovali ty opraváře. Ano, takže opravovat dneska na Ukrajině už není takový, jak to bylo dřív, přiletěl dron, to opravili. Takže ty mosty jsou začínají být zničený a navíc prostě přes Oděsu jde 60-70% veškerých pohonných hmot z Rumunska. Rumunsko je velkododavatel a ty pohonné hmoty, tedy nafta a benzín, jdou přes Oděsu, přes ty mosty. Ty mosty jsou tam dva, tedy byly dva. Oba dva jsou zničeny. Já jsem teď viděl s veřejnými video, abyste viděli, jaké díry ty drony do toho dělají. Je to úplně nová situace. Dřív ta ruská raketa trefila ten mostní pilíř, samo se v celku nic moc nestalo, protože ruská raketa je koncipovaná jako zbraň k tomu, aby nesla jadernou hlavici, čili jedna raketa, jeden most, plus minus zásah kilometr vedle nikoho moc nezajímá, nebo půl kilometru. Ale tyhle přesné rakety se sice umí trefit, ale s tou konvenční hlavicí se neumí trefit tak přesně. No a ty drony Geranium 2, tedy ty šahídy klasický, Rusové vylepšili v doletu, jednak zvýšili jejich hlavici z 50 na 100 kilogramů. Navíc si vybavili nějakým napalmem nebo nějakou ruskou zápalnou směsí, takže to ještě hoří. Zároveň je to kumulativní, takže to umí ničit betonové konstrukce nebo výbušné. No a je to velice přesné. Takže já jsem si na tom mostu je takové video, jsem dneska objevil, a to ukazuje, že v podstatě co 10 metrů to díra ve vozovce. To znamená, že to není jeden dron, ale je to tak, jak říkají ti místní Ukrajinci, to je jeden dron za druhým. A na tu Oděsu už útočí každý den tak 100-150 dronů a pár raket. Už se to táhne pomalu 10. den, možná 14. A Oděsa prostě hoří. Ano? Takže primárním účelem celý týhle operace je odříznout to nové, tu logistiku. Čili zároveň tyhle ty nové drony dneska zlikvidovali vlak, který se pohyboval po železnici mezi Korostění a Zakarpatskou Ukrajinou, čili už se dostávají až hluboko za Dněpr. A když tenhle dron umí trefit vlak, tak je opět jasné, aby celý vlak schodil, vlastně vykolejil, tak je jasné, že prostě teďko už to nebude jako ta válka na Ukrajině, která bude pokračovat, jak si přeje Evropská unie, k tomu se dostaneme, tak už to nebude tak jako v minulosti, že ti Ukrajinci si na tom západním Dněpru vozili, co chtěli, teďko je Putin vyřadí tu přepravu. Pravděpodobně na té Oděse, krom toho, že vyřazuje to zásobování pohonejma hmotama, se připravuje, trénuje ty operátory těch dálkových dronů k tomu, aby zlikvidovali veškeré mosty a přepravy přes Dněpr. Totiž jakmile odříznete, jakmile zlikvidujete pár mostů přes Dněpr a Putin zřejmě nechce vyhazovat ty přehradní nádrže zbývající, takže nechá těmi drony střežit, bude tam po něch všechno napadat. Jakmile to odříznete, no tak ukrajinská armáda se dostane na východním břehu Dněpru do zásobovacích potíží. To znamená, tam je obrovské množství obyvatel, tam se musí vozit spousty věcí, tam se takřka nic nevyrábí. Navíc jsou tam velké továrny v tom Pavlogradě, kam bude Putin útočit. Tam ten vypaluje Záporoží, prostě ten ruský tlak je obrovský. Musíte si to představit tak, že Ukrajinci se tak jednou za den pochlubí jedním úspěšným zásahem. Rusové si už ani nechlubí, těch zásahů jsou desítky, stovky. V této souvislosti je velmi zajímavé, že se nám ozval právě dneska náš milovaný Otto von Habsburg. A v podstatě dal velké interview ukrajinským médiím, ze kterého vylezlo, že Otto von Habsburg tam provozuje jakési rozhlasové stanice, nebo aspoň jednu rozhlasovou stanici na Ukrajině. A vyzývá Otto von Habsburg k porážce Ruska, tak jako se povedlo Rakousko-Uhersku prý za první světové války. K velkým reparacím a rozdělení Ruska. Takže pravděpodobně by se tam mohl vytvořit jakýsi zárodek budoucí Habsburské říše, bychom tak doslova mohli říct. Víte, velká část Ukrajiny byla Habsburská, Banderovce v podstatě stvořili Habsburkové, kteří tam podporovali jako variantu protiruského myšlení, protiruského národnictví za první světové války. No a Otto von Habsburg je úřad, myslíme tím toho úřadujícího vnuka, nebo já nevím, jestli to je vnuk nebo pravnuk našeho současného toho. No a ten má majordoma, kde se jmenuje Klobouček, a za ním jezdí řada významných Čechů, českých politiků na porady. Takže vidíte, že tedy ta ruská říše podle toho Habsburka má být poražena a Rusko má být podrobeno největším reparacím na světě. No ty reparace, co si myslí ten Habsburg, tak v podstatě Habsburg říká to samé. A, je to, a zajímavé bylo, že v tom rozhovoru Habsburg opět citoval náš Otto von Bismarcka a jeho názory. Takže vidíte, že tady se nám v té Evropě vytváří velmi blízké názory má na to vedení války s tím německým kancléřem Friedrichem Mercem. A řekl bych, že dneska ten Habsburský dům má úplně stejné názory na vedení války proti Rusku jako německý kancléř. A to je situace, která tady nebyla od začátku první světové války. Za druhé světové války Rakousko prostě neexistovalo, co si Hitler spolknul, takže to můžeme vynechat. Velmi tam chválil současnou rakouskou ministryni zahraničí s tím, že a tvrdil, že Rakousko vůbec není neutrální. To je velmi zajímavé, protože rakouská neutralita je dána smlouvou se Sovětským svazem a se Spojenými státy americkými. Ono zrušit tenhle se neutrální status Rakouska není diplomaticky příliš tak jednoduché. Protože Rakousko vzniklo díky závazku neutrality. Takže Habsburgům se nelíbí, tedy je evidentně, že Rakousko-Uhersko je neutrální. No a my tady máme toho našeho českého poslance Petra Fialu, který se proslavil tím, že udržoval velké přátelské vztahy s Habsburkama a byl první, kdo je do České republiky dovezl. No a ten Herbert Klobouček, ten majordom z domu Habsburského, tak jsem viděl řadu fotek a i některé jsem zveřejnil už před lety, že tam ti významní Češi jezdí. Takže ten německý tlak na prodloužení války na Ukrajině je úplně stejný s tím tlakem těch Habsburků. To bude velmi zajímavé, protože je, zase ve stejné době, asi před 3 dny, Putin měl velké interview. On dneska potvrdil ty závěry, které řekl Putin i daleko výrazněji Rябkov, tedy náměstek Lavrova. V podstatě Rusko se nevyhýbá mírovým rozhovorům, ale je třeba přijmout ruské podmínky. Na těch se nic nemění. Takže válka bude pokračovat, protože Zelenský, Merz a ten Habsburg ty podmínky přijímat nechtějí. Ten český generál, co řídí to ministerstvo obrany, ten také chce podporovat tu Ukrajinu, tak to bude velmi zajímavé, co s tím bude dělat část koalice Okamura Marcinka. jsou tedy členy vlády, která jejich ministr říká, že se má podporovat Ukrajina. To je velmi, velmi, velmi zajímavá situace z hlediska politických předvolebních slibů. Určitě se to líbí našemu panu prezidentovi. No ale co to bude znamenat? No, Rusko je připraveno. Jednak tedy ty nové drony. Samozřejmě Rusko, teď Zelenský dostal, dorazili první tanky Abrams z Austrálie, tak na frontu také Zelenský se Syrským dneska poslali k útoku na Pokrovsk, aby obklíčili ty údatné ukrajinské válečníky, kteří se skrývají v tom městu Mirnohrad v obklíčení. Dopadlo to tak, že teda se ukázalo, že ty australské tanky M1 Abrams velmi dobře hoří, takže nedojeli ani na frontu, prostě Rusové zničili drony. Ta ruská převaha dronů je dneska absolutní. Zelenský zase brečel, že potřebuje víc dronů, protože není schopný vyrábět ty ukrajinské drony. Mavic to dneska není nic jiného než kachna pro trénink ruských operátorů dronů, to se sestřeluje, to je pomalý, starý. Prostě Ukrajina v dronech zastarala, zaspala, tam byla obrovská korupce, bylo zjištěno, že spousta dronů bylo vyrobeno jenom účetně, byly zjištěny sklady, kde jsou plné dronů, které ani nefungují, prostě ukrajinská korupce je všude. No a ani ta česká dronová iniciativa toho vedchého žádnou změnu nepřinesla, protože ten poměr je dneska na frontě evidentní. Ukrajina zaspala. Zaspala, celá Evropa zaspala. Já jsem v roce 22 si říkal, jestli bude nějaký problém pro Rusko při válce s Ukrajinou, jak to budou drony. Tenkrát bylo jasné z té války Azerbajdžán proti Arménii, že drony budou nejdůležitější. Ukázalo se, že ruská generalita a vojensko-průmyslový komplex si s tím poradili mnohem lépe než evropský a americký vojensko-průmyslový komplex. To je jasná známka absolutní neschopnosti Bidenovy administrativy, přesně jak říká Donald Trump nebo G.D. Vance, naprosté neschopnosti Evropské unie. To je, víte, můžete fandit Rusku, na druhou stranu si musíte uvědomit, že jste členy také, jsme členy nějakého obraného prostoru a ten obranný prostor musí mít schopnost vyrábět moderní zbraně. Neříkám, že proto, aby je použil k útoku, ale nemůžeme vyrábět a nebýt schopni vyrábět. To je prostě jenom ukazuje na naprostou neschopnost politických špiček, které to tady řídí. Ano, to je prostě oni chtějí vést válku s Ruskem, ale vůbec to neumí. Oni nejsou schopni ani vyrábět. Ano. To se ukazuje na té Ukrajině dnes a denně. Ten poměr na tom bojišti, si všichni Ukrajinci říkají, to je naprostá katastrofa. Jako my nemáme žádné spolu s Ruskem. Drony a Zelenský dneska vykřikoval, že potřebuje tisíce, desetitisíce stíhacích dronů. Prosím vás, stíhací dron, to je taková Zelenského utopie, to ještě v podstatě neexistuje, protože stíhací dron si Němci založili neziskovky, Abritové hlavně, a ty sebrali miliony, miliardy a vytváří takzvané stíhací drony s umělou inteligencí. Celý ten problém je založen na tom, že to nefunguje. Víte, neziskovka nemůže vytvořit to, co se nepodařilo ještě vytvořit moderním zbrojovkám obrovským v Číně nebo ve Spojených státech amerických. To je prostě jenom, to je stejný, jako když Bartoš dělal to stavební řízení, ono to skončí katastrofou, protože ti lidé to prostě neumí, ano. To prostě nemůže takhle být. No a teď je ta situace úplně jiná, že naopak Rusové vymysleli stíhací dron, je to úžasný, na dron Geranium, ten nový, řízený operátorem, dali kamery a čidla a raketu R-60. Raketa R-60 protiletadlová, to je zbraň z přelomu 70. a 80. let, vyráběla se ještě v 90. Je určená pro boj zblízka stíhaček. Dneska už stíhačky, ale zblízka nebojují, oni už se ostřelují z dálky, takže ta zbraň ztratila svoje opodstatnění. Ne proto, že by byla špatná, ale prostě proto, že nedoletí daleko. No a Rusové jich mají plné sklady. No a teď, protože to je nejlehčí protiletadlová raketa vzdušná, která se používá na světě, tak na jeden dron Geranium místo té nálože 50 kg nebo 100 kilogramů naloží tuhle raketu, ona váží asi 44 kilogramů. No a ten geránium letí v té smečce těch dronů a když zjistí, že se k němu blíží ukrajinská stíhačka F-16 nebo Su-27 nebo nějaký vrtulník k těm dronům, aby se střelil, tak odpálí tu raketu zblízka. No a teď jste u nového problému. Stará zbraň, které Rusové mají plné sklady, se ukázala velice novou zbraní, protože dneska už nemůže ruské letadlo proniknout tak hluboko, aby tu zbraň odpálilo, protože by bylo sestřeleno. Ale malý dron tam proniknout může. No a teď Ukrajinci stojí před obrovským problémem. Buď tuhle levnou zbraň, starou ze skladu, která nic nestojí, a ten dron Geranium zničí moderní raketou s velkým dosahem, buď leteckou nebo pozemní. No ale v tom případě jich zničí 100 a na další jim nezbydou peníze ani rakety. No a nebo musí svá letadla nechat dole, protože jinak se už nemůžou přiblížit k sestřelování těch dronů. To je úžasná věc. No a ten útok na ty železnice v poslední době ruské drony, ty Geranium, si zasedly na ukrajinskou železnici. Víte, Ukrajina je velká země a potřebuje, ona hlavně je závislá na převozu pevného a sypkého fosilního paliva. A to se dneska vozí z Polska a z té Oděsy a vozí to vlaky. A samozřejmě zpátky se vozí zrní, protože zrní to je základ ukrajinské ekonomiky, to se musí vyvážet. A ruda. A ruda. No ale tohle, co to všechno, a tyhle vlaky teďko, víte, pamatujete tu druhou světovou válku v tom 45. roce, když už Hitler byl snil o těch Mundewaffe a z toho bunkru vydával ty šílená prohlášení, jak vítězí, asi jako ten Habsburg teďko. Tak se objevili nad tím německým nebem ti kotláři. No já jsem třeba nechtěl věřit dlouhou dobu své manželce, která tvrdila, že její babička z Mělníka, jí tvrdila, že na ně útočil kotlář Černoch, když šla po mostě. No ale pak jsem v armádě zjistil, že správně ty kotláři byli černoši, protože oni ty černoši dobře lítají v těch nízkých náročných letech. Tak z nich udělají ty kotláře. No ale teď Rusové mají ty kotláře, ty operátory těch dronů Geranium a ty začali likvidovat ukrajinskou železnici. No ale víte, nemůžete na každou ukrajinskou železnici namontovat jeden patriot, na každý vlak jeden patriot, aby ho hlídal. Ano? Takže příští rok z toho znamená, že Rusové rozvrátí ukrajinskou železnici. Řeknete, nasadíme kamiony. No, oni už vypalují v Oděse ty kamiony, takže ruské drony se vznáší, ty nové Geranium a ty průzkumné vidí kamion, lup na něj. No, ale představte si, víte, kamion není levná záležitost, to stojí několik milionů korun. A ten náklad. Jo, a ten dron Geranium stojí necelý milion. To je nepoměrně efektivní způsob vyřazení. Čili dostáváme se do naprosto nové situace, že prodloužením letu dronů a uměním navádět drony optickou hlavicí i na vzdálenost 300, 400, dneska už asi 700 kilometrů, se válka posunuje do naprosto nové úrovně. Ano, čili ta Ukrajina dostane příští rok obrovskou nakládačku. Obrovskou nakládačku a to, že posílá teď vojáka bez prstů, vojáka bez sluchu, vojáka bez zraku, aby, a vojáka, který ho mají popravit, protože odhaloval korupčníky na frontu, no dneska místa, kde se provádějí velké boje. No v tom Kupiansku, tam jde o hodně, protože na druhém břehu řeky Severní Doněc jsou uvězněni Ukrajinci. Říká se, že jich je tam 10 až 30 tisíc a oni nemůžou zpátky přes tu řeku. Všechny mosty Rusové zbourali, mají ho obsazeno. Ale je tam takové menší území při břehu, asi tak 5 kilometrů široké, 6. A na jeho druhém břehu jsou ještě Ukrajinci, tak tam by se teoreticky mohlo zdařit jim tu řeku přejít. A Ukrajinci se snaží to místo za každou cenu udržet a ještě se ho rozšířit. A spoléhají na to, že řeka zamrzne. To ukrajinské řeky v zimě na přelomu ledna, února dělají. Už ne tak pravidelně, ale šance tu je. Pěší člověk by přes ní mohl přejít. Znáte to z Čech, rybník zamrzne velmi rychle. Pár dní a můžete po něm chodit. Takže to je zimně jediná šance. Čili ta válka na Ukrajině bude pokračovat. Ten Putin se vyjádřil, že když teda chtějí tu válku s těma Estoncema, takže je připraven, má orešníky. Bělorusko. Já jsem si lámal hlavu, jsem Putin seká ty orešníky do Bělorusko. Pak jsem viděl krásnou ruskou mapu od Rybára. Rybár to je bývalý, to jsou bývalý, no, v úvozovkách bývalý, protože to rozvědčík nikdy není bývalý, ten je vždycky rozvědčík, jak ten náš prezident. A takže bývalí rozvědčíci, ne, a ty zveřejnili tu mapu, z té mapy vyplývá velmi zajímavá věc. Putin se vyjádřil, že když ti Estonci chtějí tu válku s těma Němcema, no tak jsou tam velká města. A Ibar k tomu dodal jedna raketa, jedno velké estonské město a je po problému. V čem spočívá nevýhoda Estonska, Lotyšska, Litvy, je velká koncentrace populace v několika málo městech. A ty oreštíky v Bělorusku, ku podivu, jsou velmi zajímavě rozmístěny. Totiž, když vystřelíte oreštík směrem na západ, tak Francouzi jsou s Britama jsou v pohotovosti, protože by to mohlo letět k tím a mohli by odpálit nějakou raketu zpátky jadernou a tím by mohla vzniknout jaderná válka. Když odpálíte orešník z Běloruska na sever, tedy i z Ruska, když ho odpálíte na západ, tak stále prostě je tam ten problém Británie a Francie. Američani vědí, že nedoletí, takže když je vystřelený západním směrem, nedoletí. To je samé, když ho z Běloruska vystřelíte severním směrem. A ti generálové řeknou, vyletěli orešníky z Běloruska. A americký velící generál protizračné obrany zívne a řekl, jo, to k nám nedoletí. No ale kam to doletí? Za 1 minutu 15 vteřin to spadne v Tallinnu. Za 1 minutu 30 vteřin to spadne v Rize. No a teď je to, co řekl, že si to s nima vyřídí a že hrozí ta jaderná válka, ten to řekl jasně. Pokud si chcete něco začít, my to s těma Estoncama vyřídíme. Jedna raketa, jedno estonské město, nemají jich moc. Čili to je ta věc, protože všichni vědí, že když to z Běloruska vypálí severním, severovýchodním směrem, to přiletí pouze maximálně do Švédska, do Norska. Ale ne do Británie. Není to směr Británie, není to směr Francie. To je velmi zajímavé. Tím se vytváří prostor pro vedení jaderné války ze strany Ruska. Protože nemusí nutně vyvolávat jadernou válku druhé strany. Víte, když na vás letí rakety nepřátelské, tak musíte v velmi krátkém časovém okamžiku se rozhodnout, zda provedete protiúder. Když víte, že ty rakety spadnou maximálně ve Švédsku, no, tak Francouzi mají těch raket pár, Britové taky, na místě britský lítají jenom, když Američani jim to dovolí. Takže ti nebudou kvůli, znáte Brity, kvůli Čechům nešli do války, kvůli Polákům nešli do války, ty nepůjdou do války kvůli Estoncům. Francouzi to sami. Takže to je způsob, jak vyřešit problém té estonské estonizace Evropské unie. A pokud to tvrdí Putinem vyznamenaní rozvědčíci, tak je jasné, že to nedělají jenom tak. Jsou lidé, kteří mají kontakty na Putina, znají ho a když tohle vyventilují, tak je jasné, že ruská obranná strategie bude poměrně jasná. V případě, že Merz tedy chce rozpoutat nějaké tažení proti Rusku, dodat Ukrajině více zbraní, než zaručí její porážku. No tak tady může vzniknout ten problém toho, že se vyřeší estonský problém, je konečné řešení estonského problému, bychom to mohli nazvat. Ano. Problém, který jsem sice u toho moc nepochopil, je, že v těch městech žije velké množství Rusů. Ale ostřeluje Putin i Oděsu, ostřeluje i Záporoží, ostřeluje i Dněpropetrovsk, takže v těchto záležitostech se to asi to týkat nebude. Je to velmi zajímavé, protože samozřejmě ten Mark Rutte a všichni tyhle čti, nebo zejména Kalasová, Merz a ti, kteří propagují to rozšíření ty války na Ukrajině, oni sice prohrávají, ale stále chtějí vést tu válku. No a neustále tvrdí, že nás Rusko chce napadnout. Dokonce tyhle věci šíří už Reuters takovým způsobem, že šéfka amerických tajných služeb, tedy šéfka CIA, NSA, všech amerických služeb, nejenom CIA, Tulsi Gabbard, to musela uvést na pravou míru, že se jedná o novinářské kachny, které jsou vytvářeny právě proto, aby se vytvořil prostor pro to, aby ten Merz, aby ti evropští členové té ostrovské kliky mohli vést tu válku na Ukrajině. Čili vidíte, že samotná šéfka tajných služeb USA tvrdí, že Rusko nás nechystá napadnout, ale že ti, kteří to tvrdí, že se nás chystá napadnout, chtějí rozpoutat třetí světovou válku. Podívejte se, kdo to v Čechách tvrdí, že nás Rusko chce napadnout. A vidíte, že to jsou podle americké tajné služby ti lidé, kteří chtějí rozpoutat tajnou službu, podle ředitelky všech amerických tajných služeb. To je velice zajímavá informace. Já jsem byl zvyklý žít ve světě, že když někdo něco takového tvrdí, tak je to šéf ruských tajných služeb. A teď to tvrdí šéfka amerických tajných služeb z Washingtonu. Ale ti lidé, o kterých to tvrdí, jsou stále stejní. Jo? No ale proč je to nebe... A on to není tak úplně jednoduché. Víte, ten Lavrov vyhlásil spoustu věcí v té Káhyře, že to byla velká konference. Oni tam slavili velké úspěchy, asi 15 ambasád, jo? Spousta nových spojeneckých smluv. A ten Lavrov tam nastínil nový svět, nový svět, kam se vyvíjí. Přesně tak, jak řekl na Valdajském klubu v září Putin. Nový svět bude diametrálně odlišný od toho globálního. Budou se tady proklínat jednotlivé vztahy a jednotlivé země budou kooperovat mezi sebou navzájem. Přestože mají různé vztahy proti sobě, tak se budou různě prolínat. No a ruská představa je taková, že zaprvé Rusko, ten tam to přímo Lavrov řekl, vytvoří a prosadí společně s Čínou právní systém, který umožní africkým zemím úspěšně se domoci odškodnění za kolonialismus, reparací za kolonialismus. A rovnou za moře, a to budou, pánové, desítky, stovky bilionů eur. Afričani, aplaus, aplaus. No ale kdo jsou ty kolonialisté? No, budete překvapeni, není jich moc. Velká Británie, Francie, Itálie, pačná kolonie v té severní Africe, ne moc, ale taky měla. Španělsko mělo Maroko, tak tam by byl problém. Portugalsko mělo Mozambik a ten jich. Belgie, to je známá tím, že to byli největší prasáci, ty tam usezávali hlavy, uši, nosy, jo, aby měli důkaz, kolik už těch Černochů povraždili. A Holanděni. Pak tam měli dokonce i tehdejší Livonské království, tam mělo maličké kolonie, ale to se bavíme o době před Petrem Prvním, jo? Takže to už asi nebude tak zajímavé. Čili Estonci tam také měli, Estonci a Litevci a Lotyši, když tam také měli takových těch pár maličkých pevnostek, když si to bylo jako, to je taková niance. Takže i Dánové tam měli část maličké kolonie. No ale tohle všechno znamená, že tedy, pardon, že tedy je tu velký tlak, ten Lavrov, víte, ruská politika, velice pečlivá, no a víš, že když teď ty Evropani řvou ten Habsburg a budete Rusy platit největší reparace, porazíme vás, jako za první světové války. Takže poražený a vyhnaný vnuk poraženého a vyhnaného císaře tvrdí, že první světovou válku vyhráli Habsburkové. No to já bych řekl, že to je pomalu pro zásah české justice do toho. Protože co jako to je poražená mocnost. No ale ten Merc a všichni chtějí vyhrát válku a chtějí ty reparace. A teď ti Afričani, budeme mít reparace za kolonialismus. A Američani co? No Američani nebyli kolonizátoři. Ano? Takže to je obrovský tlak. Navíc, co řekl, je ještě zajímavější. On těm Afričanům řekl, že mají ty úspěchy. Zvýšil se obchod o 13 miliard dolarů. Postavila se nová průmyslová zóna v Káhiře, tedy mezi Káhirou a Suezským průplavem. Ruská průmyslová zóna. Postavil se, nebo bude se stavět 500 kilometrů ropovod od Kongu. Ale víte, ve srovnání s Čínou je to málo. Ve srovnání s tím, co mohou investovat Spojené státy americké, je to málo. A ve srovnání, co by mohli investovat, je to tak asi, co může investovat Francie. Takže Afričané chtějí víc. No a ten Lavrov to řekl tak, že dostal podkuzoval těm Francouzům. Francouzové, pojďte investovat do Afriky. S námi, Rusy, společně. Víte, Francie je zadlužená, je v prdeli a Němci na ní teď udělali obrovský průser. Když se založila Evropská unie, tak já říkám, že ji založil ten Robert Schuman, to byl nacista. No a on se tenkrát usnesli, že v Evropské unii to bude fungovat tak, že Němci budou držet finance a Evropu pod krkem finančně. A budou posílat peníze francouzským zbrojařům a ty si budou vyrábět francouzské zbraně. Dotované zbraně. A tím pádem bude v Evropě mír. No a teď Němci tu dohodu vypověděli. A hodlají se spojit s britským společenstvím. S Brity a s Japonci. To je velmi zajímavá historická sestava. Víte, o co tady jde? Já to zkusím vysvětlit na letadlech páté generace, protože to je nejlépe pochopitelné. Ale ono se to týká i veškerých ostatních technologií. Víte, Spojené státy americké a Čína jsou jediné dvě země světa, které jsou nyní schopné vytvořit dvě letadla páté generace. Lehké a těžké. Základní rozdíl mezi lehkým letadlem páté generace, to je F-35, a těžkým, to je F-22, bude to zřejmě F-47 Thunderbolt, ten je ve vývoji, to bude možná už šestá generace, a ty čínský J-20 a J-10, i když ona je J-10, spíš čtvrtá generace, je v tom, že ty těžké, to jsou úderné stroje na ničení nepřátelských těch hlavních sil, ať jde o stíhačky nebo pozemní síla. A ty lehké, to jsou takové ty pomocníky, ale jsou levné na provoz a na údržbu. A celý ten princip je, že jenom USA, Čína, Rusko a s omezením Indie a Evropská unie si mohou dovolit mít ty těžké. A zároveň potřebují k tomu i ty lehké, ty dělají ten obyčejný servis. Tak si to můžete představit jako půl na půl nebo tak dále. Rusko má zvláštní velké území, tak a proto bude mít jenom těžké. To je kvůli velikosti území. Ale všichni ostatní potřebují ty lehké. Afričané, Asiati, Jihoameričané. A teď jde o to, kdo jim bude dodávat. No ten, kdo je vyrábí. No ale vyrábět současně těžký i lehký může pouze Čína a Spojené státy americké. Čili indický trh s těžkými letadly ovládne Rusko. Už Putin o tom udělal biznis s Mlonem. Budou společně vyrábět. A sem tam nějaký ten bohatší stát, jako je Alžírsko, si může koupit pár těch těžkých, aby vypadalo, že je dobrý. A zase třeba Saudové, ty si tradičně kupují ty americké, tak taky, aby byly, že jsou jako silní, tak budou mít taky pár. Si to můžou dovolit finančně. Zbytek musí mít ty lehké. No ale problém amerických lehkých je tak je zajímavý. Když jste totiž africký náčelník, tak si můžete koupit F-35, ale vždycky víte, že budou fungovat jenom, když Američanům se bude hodit, aby fungovaly. Takže když vedlejší náčelník bude více pro americký než vy, tak jemu ty F-35 budou fungovat, než to vám ne. No, u francouzských letadlech je známo, že ty tuhle zvláštní americkou vlastnost nemají a když si je od Francouzů koupíte, tak fungují i proti Američanům nebo Britům. A to samé ruské. No a teď je tady ten problém. Víte, Francouzi se snaží kooperovat velice s Indií, prodávat zbraně Rafale. A Putin nabízí prostor. Ale Němci nechtějí, jo? Čili Francouzi potřebují vyvinout lehký letadlo páté generace. To je letadlo pod 15 tun. Němci naopak potřebují těžký letadlo nad 18 tun. Proč? No, protože Němci chtějí vést válku s Ruskem a na to potřebují velký letadlo, který unese hodně moc konvenčních raket. Francouzi chtějí to letadlo prodávat a chtějí, aby střílelo, aby mělo málo raket, protože Francouzi mají jadernou raketu. Takže když bude nejhůř, tak vypálí tu jadernou raketu. No a to je problém. Ono samozřejmě jde ještě o ten druhý problém. Němci chtějí francouzské technologie. Němci totiž nemají tyhle technologie. Víte, vojenské technologie mají Francouzi, ne Němci. A oni na Francouze udeřili teďko, dejte nám technologie, nebo nedostanete peníze. A když nedostane Francie peníze, tak už to sama nevyvine, ona je chudá už dneska. No a Francouzi zase vědí, že když dají jednou, víte, dejte jednou Němcovi něco, co chce, tak už jste skončil. Technologie se nedávají, ani Čína nedá Rusku technologie. Takže Francouzi se musí s někým spojit, nebo s někým být více přátelé. Američané to nebudou, ty mají 35. Takže Číňané mají svoje vlastní. Afrika je tradiční trh pro, a Asie pro francouzské zbraně. A Rusko nebude vyrábět tu lehkou variantu letadla. Nemá na to kapacity. Rusko není tak velké, to je jenom 147 milionů lidí, to je jak 60 milionů Francouzů. Takže Francouzům se otvírá tak. Podívejte se, v listopadu z ničeho nic se přistály letadla v Tbilisi. Vylezli z nich francouzští zbrojaři, začali se objímat s Putinovými gruzínskými přáteli politickými, kteří jsou Evropskou unii a Bruselem na sankčním seznamu. Začali se domlouvat, že budou dodávat zbraně do Gruzie. A co dělala Moskva? Ty myslíte, že jeden ruský politik k tomu něco řekl? Ale kdeže? To už bylo předem domluveno, to byla návnada, hele, Francouze, chcete prodávat zbraně, jsou neprodejný, že jo? No ale Gruzie si koupí, nám to nevadí. Víte, v roce 22 Kosma Zlotovský, je řada Poláků a Ukrajinců a Češi to podporovali, zveřejnili seznam obrovských tajných kšeftů Macrona s Putinem. Vojenský. Ten mu dodával, dodával a dodával v průběhu války, jak zběsilej. Čidla, čipy, jo, takový ty vychytávky. To mají Francouzi docela dobrý. No, dneska Putin to má z Číny a Francouzi to nemají konverda. No, ale teď ty Gruzi tady Putinovi kámoši naznačují, no, my bychom si to koupili, ale můžete to prodávat i jinde. A francouzským státním zaměstnancům, náměstkům vůbec je nezajímají nějaké evropské sankce. Kamaráde, příteli, uděláme biznis. No ale to je jenom taková ta vlaštovička, no. Čili v té Gruzii to začalo, ta skulinka pro ty Francouze. Ano. No a ten Lavrov to řekl naplnou pusu. Hele, buď zaplatíte práce, anebo víte jak, francouzský investor bude chodit po Africe s Rusem, pač ten je všeobecně oblíbený, a Rus bude říkat, Francouz už dobrý, už polepšený. Lepší než Němec a Brit. Bude biznis. Když to takhle zjednodušíte, Francouzi mají co nabídnout. Přesně. Rusové tam chtějí investovat do těžebních polí, ale hlavně Rusové chtějí, přesně jak řekl Putin, My vám předáme naše technologie za předpokladu, že je budeme společně užívat. To znamená, my dodáme Afričanům technologie, Afričanům je hodně, oni si postaví továrničky a začnou vyrábět. Dividendníčky jdou do Ruska, teď Kirill Dmitrijev je kapitalista. Putin je kapitalista, to jsou liberální kapitalisté. Ty zajímají dividendy. No a Trump už to taky pochopil a chce taky s nima dělat biznis, budou mít dividendy. A teď se nabízí Macronovi, budou dividendy Macrona. Čili to, o co Wagner připravil Macrona v té kampani, když je vyhnal z velké části, tak teď by Macron mohl dostat zpátky, sice už za férovějších podmínek, víte, ale Francouzi se také umí přizpůsobit obzvlášť, když jim teď končí břiše, tak už nebudou ty velké zisky. No ale zase Rus to ochrání. Rozumíte tomu. No a to je ten velký, velký, velký biznis. A na tím pádem se ukazuje těm Němcům a Němci, polipte si prdel. A teď se podívejte, co se stalo v tom Bruselu. Víte, ti Němci, já jsem o tom psal, to bylo nádherný, oni tam mají takový manuál, který napsala Merklová a ten říká, že my Germáni jsme údolní a v noci můžeme chlastat a žrát a ty Evropani odpadnou, protože neumějí jíst tu mastnou stravu. Mastná jídla. Tak proto vždycky na těch důležitých jednáních se podá Evropanům hodně mastný jídlo, to znamená vepřový, obalený, upečený ve slanině s bramborama, s majonézou a pečený, smažený ryby s těžkým žitným chlebem a všechno se to, aby to zalejvali pivem až na pse. A oni potom odpadnou nad ránem, protože víte, jak je to, ten Germán je zarputilý, to znáte, jak v tom fotbalu, všechno, oni jsou bojoví. No oni byli zvyklí, že jim ve 2, ve 3 hodiny ráno všichni ti Evropani unavení všechno podepíšou. No ale teďko ne, teďko Meloniová, Macron, to se hráli jinak a nechali Fica, Orbána a Babiše, aby se hráli svoji partii, aby to jako schodili, tu ukrajinské zabavování těch miliard. Ale ve skutečnosti to byla pouze objednávka, kterou provedli pro Macrona s Meloniovou, protože ty se potřebovali donutit Němce, aby konečně schválili společné zadlužování Evropy. Čili místo zabavování ruských miliard je konečně poprvé společné zadlužování Evropy protlačeno. Víte, když se něco protlačí jednou, tak teď už to půjde. A protože Francouzům a Italům už nikdo nepůjčí a Řekům a Španělům, tak potřebují někoho, kdo by jim to pokryl. No a to bude Evropská unie. Společné dluhy. Tak proto mohl slavit úspěch Fico, Orbán a Babiš, protože tady šlo o ty společné dluhy. A zároveň to je proti Němcům, protože Němci chtěli ty prosadit to zabavení. Víte, Němci mají problém. Oni už se taky hroutí. Němci. A teď se podívejte ještě na ty peníze jenom. Takže Evropská unie se teď zadluží u bankéřů 90 miliard a bude platit 3 miliardy eur ročně úroky. Ukrajinci dostanou peníze, těch 90 miliard. A teď se podívejte, co s tím mám udělají. Hned první den, co je dostanou, ta jejich finanční ředitelka bude píše příkaz převíz Donaldu Trumpovi do Ameriky dluh za Bidena, zaplaceno. A 20 miliard těch půjčených evropských peněz zmizí do Spojených států amerických a Donald Trump řekne, vidíte to, Bidenovy chyby jsou zaplaceny. A dalších 35 miliard dostanou bankéři G7. Z Kanady, Velké Británie, Japonská, protože ty půjčili v roce 2004, tak je teď to je splatný. Takže celkově 55 miliard se zaplatí zpátky. Takže Ukrajině už zůstane jenom 40 miliard. V příštích 5 letech Evropani za to zaplatí 15 miliardový poplatek v eurech a ještě 90 miliard potom splatí, protože Ukrajina nikdy nic nezaplatí. To je podvod jako noha celá tato super půjčka. Jo? A navíc Ukrajinci nic nedostanou na válku. Všechny ty kontakty, které udělají, uzavřou s Macronem a se Švédama, aby jim dodali za 5 let stíhačky. No ale Macron teď už má kontakty podepsané s Ukrajinou a už ví, že si už víc si na ní neviděla. To už ti víc nekoupí. To už je, to, Leda, že by jim to dával zadarmo. A to už nepůjde. Tak musí někde jinde prodávat, tak už nemá zájem podporovat Ukrajinu. Je to Macron, takže on bude zase vyskakovat hlasitě, že tam rozmístí ty vojska, to on tak dělá podobně, ale jinak už bude jednat s Rusama. No a ty Němci mají tu jsou v šoku. Jim se rozpadá Evropská unie, už nejsou schopni prosadit nic, co chtějí. Mercovi se všichni vysmívají. Tadle Ursula von der Leyen, ta už je out. Takže teď buď začnou se vrátit k tomu starému Schumannovu způsobu, to znamená, že zavolají Macrona a řeknou, hele Macrona, tak my jsme se spletli, hele, tak teď máš 100 miliard poplatek eur. To my Němci můžeme zaplatit, abys věděl, že to myslíme dobře a budeme zase spolupracovat. A v tom případě se Evropa pustí do boje proti Rusku. To je jedna z možností. Ale když to neudělají, tak Francie, Itálie, Maďarsko, Slovensko, Česko a Rakousko začnou být vytahávány z Evropské unie. Dokonce je to jedna z amerických strategií, neveřejných strategií Deep Stateu, rozdělit Evropskou unii na jižní země. Ta hranice je vysloveně hranicí bývalého Rakousko-Uherska na jich od těch starých zemí. Ono by to, ty staré země přitisklo ke Spojeným státům americkým, a ty východní země by byly takový nárazníkový spolupracující pásmo s Ruskem. Je to ekonomicky velmi zajímavé, protože bruselský fanatici by si s tím Green Dealem už nemohli na tu druhou část Evropy vyskakovat. Tady by se kouřilo, jezdilo motorovými auty, kupovali by se levné ruské energie a na tom západě by si mohli dělat, co chtějí. Takže to jsou velmi zajímavé vazby. Ten svět se velice mění. Přesně jak to říkal Putin. Putin v tom Valdéském klubu řekl, že si budeme divit, jaké všechny spojenecké vazby a všechno, jak se to bude rychle měnit. To je ten multilaterální svět. To není svět globalistů, ve kterém globalisté se v Londýně usnesou u Rothschildů nebo u Soroše ve Washingtonu, co se bude příští rok dělat a tak se to děje. Tady je to neustálý boj, neustálý boj. No ale my potřebujeme vládu, která v tom bude hájit české zájmy. Víte, největším nepřítelem Evropy je Německo. Německo, víte, žijeme na německé hranici. V podstatě komunismus nebo socialismus, někdo říká, že to nebyl komunismus, to byl socialismus, skončil před 35 lety a my máme stále nízké platy, ještě nižší. Naopak většina našich lidí pracuje ještě v nedůstojnějších montovnách, jsou tady miliony cizinců, kteří pracují jako otroci, doslova za levnou mzdu. My nemáme kde bydlet, protože se tady nic nestaví a to všechno je důsledkem německé politiky. Víte, Němci si Evropskou unii představují jako organizaci Arbeit macht frei, ve které v Německu je ten frei, tam se to užívá a všichni ostatní dělají ten macht, co jsou ty koncentráky. Němci neudělali za posledních 35 let nic pro to, aby Evropskou unii vyrovnali. Je to jako kdyby ve Spojených státech vládli z New Yorku a zakazovali v Texasu a udělali si z Texasu montovnu. Ano, nebyly tam žádné výzkumy, žádné pokročilé technologie, ale jenom by se tam montovalo. To by v Americe nešlo. Amerika je federální stát, tam to není. Ale v Evropě to jde. Si tady máte národní státy. A ty Němci si představují Evropskou unii tak, že Němci se mají dobře, mají ten pokročilý průmysl a všichni ostatní jsou jenom levní otroci a montéři. A proto požadují levnou práci. To je jediné, co Němci chtějí. A když se německému průmyslu nezdaří, no tak začne vymýšlet nařízení, že tohle musí být Green Deal. Tohle nesmíte kupovat z Ruska, jenom aby jsme neměli levné energie. Protože my jsme ohrozili německé postavení vedoucí. Baronka Tyčová to přesně popsala, stejně jako Mitterrand, Jacques Chirac, že ty Němci prostě to nejsou žádní, to jsou sobečtí asociálové, ty jejich politici. Němci A Němci, dokud neudělají reformy, nespadnou na dno, oni po druhé světové válce jim to nikdo nespočítal, práce nemuseli moc platit, moc si vyskakovali, no a oni potřebují padnout na dno a uvědomit si, že není možné, aby Evropská unie fungovala po roce 2014 tak, že zničí zbytek italského průmyslu tím, že se uvalí sankce na vývoz potravin do Ruska. A přitom Němci vyvezou technologie Putinovi na výrobu potravin do Ruska, aby se je vyráběl sám. Němci jsou jeden z nejprostších, nejvydělečtějších národů na světě v tom vlastně biznisovém prostředí. A teď to je, co se vyváží do Česka z Německa? Pouze levná práce pro otroky. Místo toho, aby se stavěly továrny na roboty, aby se zkoumalo všechno. Evropská unie nic, jenom vysává východ a takhle chce vysát Ukrajinu. A proto bude velmi dobře, když se ta Evropa začne dělit podél té linie. Němcům stejně nakonec nezbyde nic jiného, než aby využívali levnější české práce, takže nehrozí exodus průmyslu. Ale zároveň se tady bude investovat, budou tu levné energie a bude to daleko, daleko lepší. Čili to jsou ty geopolitické procesy, no a já bych tak asi řekl, že po hodinovém expoze to je tak asi akorát už, ono, co více k tomu říci. Hezké Vánoce.
1: Tak Míšo, ty už si na to částečně odpověděl, ale přece já tady vyberu, já chci nejdřív teda poděkovat tady našim milým divákům za...
0: Já ještě než to tak něco řeknu, tak já děkuji všem za podporu, já jsem teď byl nemocný a navíc, jak vždycky, když mám ty pořady tady u Petra, nebo u Petra Hájka, nebo u Zdeňka Chytej, nebo když jsem na nějaký asociaci, jako Česko-čínské asociaci, nebo někde, tak já potom mám problémy si přihazovat ty biorytmy z noci na den, tak teď se omlouvám. Moc analýz nebylo, hlavně jsem neměl čas odpovídat na e-maily, tak já děkuju všem lidem, kteří mi poslali e-maily, nebo kteří mě podpořili finančním darem v tom úsilí, co děláme. A moc jim děkuju a já budu odpovídat postupně, ale potřeba to snad ještě do půlky ledna, než na všechny e-maily odpovím. Já to vždycky tak jednou za čas dělám. A zase se to nashromáždělo. Bylo to hrozně hektické období pro mě a jsem rád, že jsme to udělali. A nejsem, zítra ráno vyjde jenom velmi kratší analýza, právě já tam dám toho ukrajinského Šabunina. Jo, protože to je velmi zajímavé, že jste viděli, jak ten Zelenský, ta korupce, jak se mstí, jak byste to řekli, je to takový v úvozovkách čestý banderovec, když on, myslím, ani není banderovec, on je jenom ukrajinský vlastenec, tedy ne nacista, ale ty korupčníci, ty prostě jedou. Jo. A zároveň to vidíte, uvidíte na tom ten úpadek toho jejich režimu a do tohohle ten Habsburg, já tam dám ty odkazy na toho Habsburka, protože víte, když Habsburkové začnou snít o válce a porážce Ruska, to by Češi měli hodně zpozornět, protože to hodně Čechů padlo. No a představte si našeho prezidenta, jak vítá jeho výsost císaře Habsburského.
1: No ten by byl v předklonu, Tevaro. No.
0: Byl v předklonu, já, ujere majestét. A možná by získal titul místo Schwarzenberga. Ten se moc neosvědčil.
1: Tak přátelé, já nejdřív, než se vrhneme v rychlosti na vaše otázky, tak chci tady na místě poděkovat Josefovi, chci poděkovat taky František Toula, díky, mužská cesta, moc děkuju za příspěvek, Keram, děkuji ti taky. Koho jsme nejmenovali, no kdyby mi to tady skočilo do prčic. Tak, pan Kočička, taky děkuju. A pojďme rychle, jenom telegraficky, tak ruské drony, které útočí na Ukrajinu, jsou iránské Shahid, když ale ten samý dron dopadne v Polsku, tak je to ruský Germanium. Geránium, teda novináři, je pojmenovali tak, jak se jim to zrovna hodí. Prosím tě, jak je to teda s těma šahídama versus Geránium? Jsou to totožní
0: To je velmi složitá věc. Šahid je původní iránský dron, který se dneska vyvinul, takže ještě už

0: se někdy, ono se to, Rusové nejdou a neřeknou, právě teď, příští měsíc budou nové. To dělá Zelensky, ten Ford vyhrožuje, že má drony a přitom je vůbec nemá. Teda nemá jich tolik, kolik vyhrožuje, nebo ani ne ty nový, ale prostě Rusové to použijí a teprve pak se k tomu dá nějaký název. Takže Šahid je původní iránský dron, který Rusové zmodernizovali, dneska si ho vyrábějí sami ve velkých počtech. Možná i Iránci případně něco vyrábějí. No a je to Shahid Granium, je prostě stejný typ dronu. Je to dron, který útočí na 500 až 1000 kilometrů, snad už dneska. A nese 50 až 100 kilogramů výbuštinu. A v té ruské verzi se už nenavádí ani pomocí navigace nebo pomocí, ale opticky. Čili zároveň je tam termovizní kamera. Čili vidíte, že v noci ten operátor vidí s tím dronem a prostě když bude třeba, aby trefil vaše okno, nebo on, řekneme to přesně, když se Putin jednoho dne rozhodne a ty drony doletí až do Prahy, což při rychlosti vývoje je možné, tak když bude chtít, aby přiletělo do okna Pražského hradu, kde sedí pan prezident, tak tam přiletí. To je ta technologie toho, že už to dokáže, ten dron. Čili může trefit už jakékoliv, to je 50-kilový, je to vlastně stejný zabijácký dron, jaký je na frontě, ten optický s doletem 20-30 kilometrů, ale už má ten dolet 500 kilometrů, 600. Takže teď už nepomůže obkládat něco pytlama písku nebo něco, protože ty drony si ty místa najdou. A navíc s tou raketou to dovede se střelovat letadla. Podívejte se, F-35 už není nezničitelný stroj. Představte si F-35, která se setká s rojem dronů, z níž každý nese ruskou raketu F-60. Jeden z šesti dostane. 6 milionů dostane 6 miliard.
1: No. Uf, to jsou... Tak, pojďme dál. Dobrý večer, pane Svatoši, měla by sem otázku, jaký je váš názor, až skončí vojna, bude proudit plyn potrubím z východu na západ, nebo už je to totálně mrtvá cesta? Budeme mít ještě někdy lacný, levnější ruský plyn?
0: Podívejte se, Orbán byl u Trumpa a Trump řekl, jo, Orbán může mít ruský plyn. Víte, Trump ví, že když chce uzavřít mír s Ruskem na Ukrajině, tak musí Rusku dát část toho, co Rusko, dát všechno, co chce bezpodmínečně, to je svoboda Rusům, území, které je ruské, podle ústavy je to ruské. A musí Rusům zajistit to, že tam nebude NATO, respektive, že tam nebude nic, co by bylo skryté NATO, tak jak to představuje Barrett, že tam bude NATO, ale nebude NATO, nebude se to jmenovat NATO, ale bude se to jmenovat VATO, ale bude to NATO, to je komedie. No a pak musí ještě Rusku naplnit státní kapsu vývozem energií. No a už ne tak velkým, jaký byl, protože Číňani zase nebo Indové něco budou brát, ale ten základ musí být. Takže levné energie si myslím bude muset povinně odebírat Ukrajina. Americký kapitál tam chce investovat, mít továrny, k tomu bude chtít levné energie a ty tam může dostat jedině z Ruska, tak to je biznis. No a potom Maďarsko určitě, protože Orbán si to vysloužil. A teď si to zřejmě vysloužil i Fico a možná i ten Babiš. A pak tady máte tu Itálii, která potom šilhá neustále a tu novou Evropskou unii, tu jižní část. Čili je možné si to tak představit a ti západní ti budou povinně odebírat drahé americké. O té konkurence, to rozumíte, tam Američani nemají moc investovat, ale to je konkurence. Ty ať tam mají drahé.
1: Dobře, děkuju. Co si myslíte o volbách na Ukrajině? Proběhnou? Putin řekl, že ano. Tak ten den nebudou útočit. Jaké asi budou výsledky?
0: Tak podle výsledků zakladatel Azova má 10% a to je víc, než má Zelensky. Nejvíce má Zalužny, ale ne moc, asi 20%, ale věřte ukrajinským výsledkům, co se tam tají. Jo, já si myslím, že by se mohlo

0: stát, že zvolí velká část Ukrajiny i Putin. Kdyby byl samozřejmě na tom místečku.
1: Vykandidoval.
0: Vykandidoval, jo. No a já si myslím, že volby na Ukrajině možná ani tak nebudou, ale může se stát, že brzo budou volby v Charkovské oblasti Ukrajiny, kde se bude volit nový gubernátor. Víte, jako ta válka, když bude pokračovat, čím víc bude pokračovat, tím větší chlupky bude Putin mít. Ano, protože ty Američané se snaží, aby tu Ukrajinu tak nějak podělili, no ale to nevyhovuje těm Němcům, protože oni potřebují čistit přes Ukrajinu peníze a zbrojit a šikanovat vlastní lidi a nutit Evropany, aby levně, Čechy speciálně, aby levně pro Němce pracovali.
1: Takže to tam opět naráží. Pane Svatoši,
0: a teď
1: co
0: bude, bude ještě, ještě bude záležet hodně na tom, jestli tedy se ten mír udělá a co bude chtít tam. Ta porada minulý týden, jak tam ten Babiš s tím Ficem a s tím Orbánem zarazili ty peníze, tak ta ukázala jasně, že vliv Donalda Trumpa v Evropě sílí. A bude sílit zřejmě. No, takže, takže možná si to tam prosadí ty volby, tu kapitulaci Ukrajiny.
1: No tlačí fest, to je pravda. Další otázka i od Jirky. Pane Svatoši, co je pravdy na tom, že u Slaviansku byli zajati dva aktivní vysocí američtí důstojníci? Pokud je to pravda,
0: ale
1: tak
0: víte,
1: jak je to
0: ne.
1: iniciativou mírovou?
0: Ne. Prosím vás, aktivní američtí důstojníci v současné době nebudou působit na Ukrajině jinak než v roli oficiálních zaměstnanců diplomatických misí. Je naprosto zřejmé a běžné, že státy vysílají důstojníky do válek jako pozorovatele. A Spojené státy americké teď jednou z věcí, která je pro ně velmi důležitá, je mít dobré vztahy s Ruskem, aby ten mír mohl být, a právě proto tam nebudou vysílat vysoké důstojníky. Opakem, pokud by to byli britští důstojníci, bylo by to možné, ano? Nebo němečtí důstojníci. Ale Spojené státy americké to ne. A teď je otázka, že to mohli být nějaký vysloužilý.
1: Jako dobrovolníci, jo?
0: Že ale ne vysoký, protože vysoký důstojníci. Vysocí důstojníci nejdou páchat sebevraždu.
1: Dobře, děkuju. Děkuju tady Honzovi taky za příspěvek a já myslím, že jsme to vlastně tak nějak probrali de facto všechno.
0: Tak já poděkuju ještě jednou. Všem divákům poděkuju. Velice děkuju za všechnu podporu, za všechny dary, za všechny e-maily. Přeji všem krásné Vánoce bohatýho Ježíška. No a když už tě tady máme, budeme dělat ještě jeden pořad letos, nebo nebudem?
1: Já můžu, já jsem v pohodě. Tak
0: kdy ho uděláme? 30. 30. úterý?
1: Úterý 30. Vlastně proč ne? Počkej. Já se podívám. Máme 30. Dobře, úterý 30. Tak vážení přátelé, slyšíte to v přímém přenosu. V úterý 30. s Michalem. My se ještě doladíme všechno. A Míšo, já ti teď moc poděkuju za dnešní pořad. Byl to opravdu nadupaný. Spousta informací, spousta souvislostí a spousta informací pro nás lajky, že se v tom trošku zase začínáme vyorientovat. A přátelé, vám všem přeji samozřejmě krásné Vánoce. Zítra se teda taky uslyšíme, uvidíme. Zítra to bude i Víťa Pilmajer. Pak tu budou Skaldoviny. A taky hodně sil, hodně energie, zvládněte Ježíška, zvládněte ty Vánoce a brzy zase nashledanou. Míšo, díky za všechno.
0: Taky díky, ahoj, mějte se, jdu spát.
1: Ahoj. Jo, a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Přátelé, dejte si odběr, dejte si zvoneček, atakujeme 90 tisíc odběratelů, za chvíli nás bude 100 tisíc a to se budou dít věci. Díky moc za vaši pomoc, díky za vaše lajky, Díky za to, že budete sdílet tenhle pořad dál, ať se informace šíří. Krásnou dobrou noc.

0: O, šantiom, tady Studio Deja Vu na Svobodné vysílači. Krásný večer, přátelé a tvůrci ve hmotě a ve spiritu. Krásný večer říkám u nás, tady v regionu Evropy, Prahy, Československa, protože ve studiu máme hosta Aleša Vilíka Velicha alias Džibu a ten je úplně v jiném časovém pásmu. On tam má o 6 hodin míň, protože je v Jižní Americe. A dneska je 31.12. Já jsem se rozvěděl, že mnozí dneska slaví Silvestra a měl jsem takový srandovní a zajímavý zprávičky na dnešek, že jsme blázni a že to je takový peruánský humor, jo, že dneska na Silvestra vysíláme. Tak Džibu, ahoj, vítej ve studiu.
1: Čau, čau, zdravím čau. Z Brazílie.
0: A Brazílie. A moje první otázečka, prosím tě, jak ty vnímáš Silvestra, jo? Já jsem si řekl, kurňa, však nový rok začíná až na den jarní rovnodennosti, takže můžeme v pohodě vysílat, kdo chce, ať se dívá, kdo nechce, ať si tam bouchá s rachejtlama. Prosím tě, jak to máš ty s tím Silvestrem? Slavíš nebo čekáš až na tu rovnodennost?
1: Hele, já slavím život pořád a vlastně nepotřebuji nějaký datumy. Samozřejmě ten konec roku, byť vím, že samozřejmě rok nezačíná určitě jako v lednu, ale jako když už to tak je daný tím systémem, tak je to vždycky takový to zamyšlení, nějaký sesunírování toho života nebo co se vlastně za ten rok stalo a tak dále. To jako jo, ale nějak to neprožívám a letos vlastně to mám úplně poprvé jinak, protože jsem tady strávil i Vánoce, jsem tady vlastně skoro v začátku prosince, takže jsem zažil vlastně jak slavění Vánoce a i toho Silvestra vlastně jsem se ptal, tak vlastně oni to nějak dneska neslavějí, že spíš jako zítra se sejdou, ale dneska to nějak jako žádný oslavy velký nebyly. Vánoce byly zajímavý, to se mi líbilo. Oni slavili jako fakt strašně dlouho. Začalo to 24. ve 4 hodiny, myslím, kolik bylo. Sešla se celá široká rodina, bylo tady úplně narvaný tehero. A začalo se, hráli různý hry, hráli takzvaného tajného santu, že si vlastně předtím vylosovali, kdo komu dá dárek a pak se hádalo, kdo vlastně pro koho ten dárek je a takhle různý taneční soutěže, jo, a všechno možný. My jsme si teda dali normálně bramborový salát s rybou v 8 hodin a oni čekali až na půlnoc a o půlnoci byla velká žranice, kdy všichni připravený misky, talíře a prostě tady velký hody. No a pak se pařilo dál a pařilo se až do druhého dne, do 4 hodin odpoledne. Jo. Jako, já upřímně se přiznám, že už jsem pak byl strašně unavený, nemohl jsem spát, protože vlastně mám tady to místo, kde jsem, tak já jsem pár metrů od Tehera vlastně v podstatě na hranici, takže to bylo chvilkama i dost protivný, protože to nebyly ty písničky, které se hrají na ceremoniích, ale takový ty běžný jako jejich, jako by ty brazilský a to není úplně můj šálek kávy. Přijde mi to furt stejný dokola, ale jinak to bylo moc fajn a hlavně se mi líbilo, jak vlastně to mají postavený fakt na tom, že se sejdou, že jsou spolu, že třeba byla soutěž taneční a tak se dostávali nějaký lízátka, bombony a pak se házeli bombony mezi lidi a líbilo se mi, že třeba ty pomalejší nebo kam to nedolítlo, tak stejně prostě kdo měl třeba dva, tak se rozdělil, jo, že to prostě nebylo takový, jako já prostě jsem rychlej, mám tady prostě všechny a ostatní nic, jo, prostě to se tady neděje. Takže jsem z toho měl moc krásný pocit vlastně pozorovat to, jak vlastně se ta široká rodina prostě pořád schází a jak se k sobě chovají.
0: Džibu, prosím tě, tak ještě upřesníme teda posluchačům a divákům, takže ty tam máš dnešek Máš tam taky dnešek, ano. Máš tam dnešek 31.12.2025, teda podle gregoriánského kalendáře, který není úplně přesný teda. A máš tam, prosím tě, máš tam jako 15 hodin odpoledne, o 6 hodin méně než tady.
1: Ano.
0: Tak,
1: ano, jo. Ano, 15.00 něco.
0: Tak,
1: no.
0: Protože já tam normálně, já tam slyším od tebe nějaký rány, jo. Tady jsou taky rány, tady už začínají bouchat ty rachejtle, už začínají tady střílet ohňostroje. A u tebe jsou taky rány, ale ty rány asi nepochází z rachejtlí, ale zřejmě tam někdo něco staví, protože ty jsi tam přijel nejenom jako cestovatel a badatel po těch medicínách a taky ten výzkumník, jo. A, ale i taky jako stavitel, to bude dnešní další téma vlastně stavitelství. První téma bude cesta za medicínami Amazonie. Takže jestli teda chceš, můžeme to zahájit, já tady mám od tebe Huffle fotek, takže já tam pustím hned první a můžeme na to najet.
1: Jo, já to...
0: Ej, ale, co, počkej, není to blbá fotka, čověče, co mě to tady skočilo? Ne, dobrý, to je takový můj žertík a sice Aleš Vilík, Velich alias Džibu byl naposledy spatřen tady v korporátu ČR, tady u toho moku zlatavého, kde si před odletem, takže to je poslední fotka, teda asi než nastoupil do letadla a odletěl. Takže tímto, Džibu, máš slovo, začíná tvůj příběh tady od toho piva až tam, prosím tě, kde jsi, mě to velmi zajímá. Hlavně potom i to stavitelství, ale i ty bylinky samozřejmě, protože dostal jsem mapačo od našich společných přátel, od Saše a Tomáša Mňukových, které tímto zdravím, pokud se dívají teďka online, anebo potom ze záznamu, takže už to mám pěkně nakrájené, už se to pěkně tady, už jsem si dělal aj čajíček z toho, takže je mě fajn na těle i na duchu. Džibu, je to tvoje, tak co nám řekneš, prosím tě, tady o tom pivu, nebo o tom čekání na to letadlo, měl jsi cestovní horečku, nebojí se lítat a hlavně, proč tam vlastně furt odlítáš, jo, ty furt, my se známe 2 roky a co vím, tak ty jsi furt někde, co tě furt tam táhne, tak začni.
1: No, to pivo, to je prostě takové to, že já teďka vlastně budu 4 měsíce bez piva, takže jsem si jako dovolil si dát ještě to pivo před tou dietou a před tím vším.
0: Ano.
1: A takže to je takový to, já pivo mám rád, ale jinak alkohol vůbec ne. Jo. Myslím si, že alkohol je fakt jako nejhorší droga a proto vlastně to použiju rovnou jako disclaimer. Budeme se tady bavit o medicínách, takže jako nikoho nenavádíme. Medicíny, které se tady používají, jsou často v Čechách zakázané a jsou samozřejmě zakázané z určitého důvodu, protože on systém moc dobře ví, že by nás to mohlo, kdyby nám to mohlo pomoct a to není potřeba. Takže to, ale určitě nikoho nenabádám a určitě

0: Vláda odmítla účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO. Ten se obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. Chce, aby bylo jasné, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Kam míří spor vlády a prezidenta a kdo vyhraje, budu se ptát. Začínáme. Aleš Gerloch, ústavní právník z právnické fakulty Univerzity Karlovy. Pane profesore, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Sledujeme extrémní případ kohabitace vlády a prezidenta, tak jak říkal ministr Petr Macinka.
1: Zdá se, že ano, že se tady vyhrotil tento spor, který v zásadě ústava podle mě přitom předjímá jednoznačně, protože se jedná o pravomoci prezidenta republiky, které vyžadují souhlas předsedy vlády. A v tomto smyslu je jasné, že v tomto okruhu pravomocí nemůže prezident republiky rozhodovat samostatně, ale jeho rozhodnutí, včetně určitých opatření, které by činil, vyžadují souhlas předsedy vlády. A předseda vlády jako člen vlády je vázán usneseními vlády. Čili přirovnal bych to trošku ke sporu prezidenta republiky se senátem o tom, kdo jmenuje soudce ústavního soudu. Jmenuje je samozřejmě prezident republiky, ale nemůže jmenovat nikoho, koho mu nedal souhlas senát. Takže tady rovněž ústava článku 63 předpokládá tento souhlas.
0: My si to rozebereme, ale z toho, co říkáte, pane profesore, mi vyplývá to, že pan prezident nemá moc šancí podle vás uspět s tou kompetenční žalobou.
1: Tam je třeba říci, že sám ten spor o rozsah kompetencí je problematický v tom směru, že se jedná vlastně o určitou sdílenou pravomoc. A podstatou těchto sporů je, že jsou dva nějaké ústavní orgány nebo jiné státní orgány a buď oba tvrdí, že mají něco rozhodovat, anebo žádný z nich to nechce rozhodovat. A to tady vlastně, o to tady nejde. Tady jde vlastně jakýsi výklad ústavy, zejména toho článku 63 ústavy, jaký má dopad. A když se podíváte do zákona o ústavním soudu, tak ty spory o rozsah kompetencí jsou založeny jinak.
0: My se k tomu, pane profesore, dostaneme, ale ještě pojďme na úplný začátek. Když jsem citoval vyjádření pana ministra zahraničí Petra Macinky po té, co unikly i ty jeho SMSky, je to podle vás, vidíte to jako ústavně právní spor, anebo je to podle vás spíš politika, která skutečně už si tam vyhrnuli rukávy a teď jdou po sobě a ústavní soud může být jeden z těch hráčů, které se do tohoto souboje zapletou?
1: Může to tak být, do značné míry to tak i vypadá. Dá se říci, že je tam nějaký iniciační moment toho nejmenování pana Turka členem vlády, ale to bych bral jenom jednak jako určitý dílčí aspekt, ne zásadní povahy, a zejména se jedná o jiný druh pravomoci prezidenta republiky. Čili zase z ústavního hlediska je to jiný článek 62 ústavy samostatné pravomoci prezidenta. Prezident jmenuje členy vlády na návrh předsedy vlády, nemůže jmenovat někoho, komu předseda vlády nenavrhne, ale má daleko širší možnosti tady, než v tomto režimu. A samozřejmě se tam projevuje ten určité politické napětí mezi vládou a prezidentem, když vidíme, že opoziční strany podporují prezidenta republiky v tomto sporu, aniž by se snažili do jisté míry objektivně interpretovat ústavu, no, a tím ho tlačí do té role, ve které možná sám nechce úplně být, to nevíme, přesně vůdce opozice. Jo? Protože každopádně v řadě věcí on vystupuje v rozporu s vládou, alespoň teda verbálně. A toto je vlastně jenom jedna z věcí, kde on namítá vlastně něco, že má být jinak, než si myslí vláda.
0: Takže vlastně to sousloví lídr opozice do té pozice staví podle vás prezidenta spíš ta opozice než koalice, která to čas od času prohlásí.
1: Ta to sice prohlašuje, ale zdá se, že se to potvrzuje, jo? Protože například to podání tohoto návrhu ústavnímu soudu vlastně potvrzuje, že tedy prezident republiky není s tou vládou ztotožněn. On totiž to vyplývá i z těch jeho dopisů, které posílal předsedovi vlády, které byly v tom duchu, že vláda mu má zabezpečit účast na summitu NATO, nikoli v tom, že by vlastně se vedl nějaký dialog, za jakých podmínek tam pojede. Samozřejmě ta vláda mohla třeba postupovat trochu jinak, než postupovala, například mu navrhnout, že přečte jenom projev, který mu napíše vláda, a jinak, že na tom summitu nemůže vůbec vystupovat, ani na žádné večeři, ale prostě rozhodla to tímto způsobem.
0: Dostaneme se k tomu, jak, pane profesore, hodnotíte ten dopis, ten tón, který pan prezident použil v těch prvních dopisech. Připravte mi letadlo, teď budu parafrázovat, připravte mi cestu, připravte mi letadlo, pojedu. Ten tón?
1: No, ten tón je samozřejmě taky projevem té kohabitace, jak říkáte, z druhé strany. Jo? Že tedy vlastně se domnívá, že jsme v nějakém systému poloprezidentském, nebo to aspoň zkouší. Jo? Takhle, že by ta vláda se podřídila jeho požadavkům, ale ta situace ústavně je opačná. Jo? To znamená, nějaké pravomoci má prezident samostatně nebo v součinnosti s jinými ústavními orgány, pak má celou řadu, kam patří i to zastupování státu navenek nebo ten výkon velitele vrchních zbrojních sil, sjednávání mezinárodních smluv, které všechny vlastně podléhají souhlasu vlády. A to prostě proč, si připomeňme? Protože prezident republiky není z výkonu funkce odpovědný a naopak odpovídá vláda za jeho rozhodnutí. Čili jestli by na tom summitu něco on uzavřel, nějaký závazek vznikl, třeba možná někdo řekne, když on tam nebude asi nic uzavírat, ano, jo? Ale přece jenom učiní nějaká politické prohlášení. Ano, verbálně.
0: Třeba kdyby verbálně řekl, ale přece jenom asi 5% na, jako výdaje na obranu by byly fajn. Ano, kdyby stačí, kdyby toto řekl, tak už by vznikl pro vládu nějaký závazek.
1: Ano, mohl by, ano. Jo? Nebo že prostě on za Českou republiku se zavazuje, že to splníme, přitom on nemůže to zase garantovat vlastně vnitrostátně, ústavně, právně.
0: My se k těm důvodům samozřejmě také dostaneme. Přečtu citát, který pan prezident říká, můžete se klidně napít. Rozhodnutí vyloučit prezidenta republiky z delegace považuji za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok. To říká prezident Petr Pavel. Je to mimořádně nešťastný krok? Bezprecedentní?
1: Tam je třeba říci, že výslovně nejde o vyloučení z delegace, protože se neřešila ta otázka složení delegace, která by byla někam už schválená a pak na základě nějakých třeba kroků prezidenta republiky byl od někud vyloučen. Jo? Čili já to chápu tak, že bylo schváleno složení delegace a v ústavě není řečeno, ale ani praxe taková není samozřejmě, že by prezident republiky výlučně zastupoval Českou republiku navenek. Jo? Typicky třeba v rámci Evropské unie běžně zastupuje předseda vlády. Toto je na základě politických dohod ovšem, jo? Čili politického ujednání. A v zásadě i tam, kdyby jel prezident republiky, naopak jakýkoliv, tak by musel mít souhlas vlády, že tam jede a hlavně, co tam bude říkat a případně dokonce dojednávat a podobně. A to je samozřejmě možné, ale není to jako nutné. Takže v tomto směru je třeba si uvědomit, že v každé té moci musí mít někdo rozhodující slovo. Protože máme nejenom tu dělbu moci zákonodárná, výkonná, soudní, máme potom parlamentu, rozhodující je poslanecká sněmovna, která může přehlasovat senát, rozhodující je ústavní soud ve vztahu k ostatním soudům a rozhodující je vláda ve vztahu k prezidentovi, pokud se jedná o ty pravomoci, kde se vyžaduje ten souhlas předsedy vlády.
0: Když pan prezident říká, zastupování státu navenek je pravomocí prezidenta podle článku 63 Ústavy České republiky, je to v podstatě popis jeho práce. Vyloučit prezidenta z výkonu této pravomoci tedy znamená omezit jeho roli, kterou mu dává ústava, nikoli vládní usnesení. Byl vyhozen nebo vyřazen z práce? Když se budeme bavit srozumitelněji pro běžného diváka.
1: To by platilo, pokud by skutečně měl být jakoby vězněm na hradě anebo v Lánech, tak samozřejmě za takové situace by to tak bylo, že teda nesmí vůbec nikam jet, že tedy pokud možno ani ne v rámci České republiky. Takové situace v některých státech i byly, jo, ale netýká
0: se teda nás. Takže se možná bavíme o nějakých diktátorských možná režimech v Africe.
1: Ano. Jo, ale třeba v Tunisku, jako pro zajímavost svého času, tehdejší prezident byl izolován a vlastně mu předstírali, že nějak rozhoduje, ale ve skutečnosti už vládl někdo jiný. Jo? Ale
0: toto
1: to snad není naše situace, zdaleka snad není. A tam bych to chápal, jo, že tedy by to nemělo takové extrémní podoby, jo? Ale jinak prezident republiky má právo jednak tedy vnitrostátně se účastnit jednání vlády nebo poslanecké sněmovny, senátu a tak dále. V tom se mu nemůže vůbec bránit, ale sem to nepatří do této kategorie a stejně tak má právo soukromně jezdit i do zahraničí, což celkem dělá. A
0: tak
1: jinak,
0: to myslím,
1: ale
0: že pan prezident je zrovna velmi zdatný.
1: Velmi zdatný a to vůbec do toho nic vládě samozřejmě není, přestože on reprezentuje i v tomto jako neformálně stát samozřejmě. Jo? Ale jinak, pokud skutečně se jedná o to, že by tam buď se sjednávaly přímo mezinárodní smlouvy, nebo potenciálně se jednalo o nějakých plnění závazků, které už jsou přijaté a tedy, tak samozřejmě on musí přijmout tu pozici vlády a pokud je otázka, jestli ji bude takto ochoten přijmout, tak potom je lepší, když tam není, protože jinak se to trošku mění na takový výlet. Já tam chci jet prostě na večeři, abych se potkal s těmi, které znám nějak, ale to asi není účelem zastupování státu, to je z České republiky.
0: Pan prezident říkal, že by ale byl ochoten, nebo že je pro něj běžné přijmout ten mandát té vlády. Je to v tuto chvíli na úrovni nějaká důvěra, nedůvěra, když Andrej Babiš říká a ostatní členové vlády říkají, podívejte se, tam bude se jednat o výdajích, pan prezident nás, když několikrát vyjel do zahraničí, tak kritizoval vládu za nižší výdaje na armádu. Je to legitimní argument toto podle vás?
1: Je to samozřejmě politický argument, ale ústavně právně by se dalo říci, že vláda může mu umožnit, aby tam jel a tam přečetl projev v podstatě v rozsahu několika minut, navíc se tam nedostane na ty představitele, který mu napíše vláda. Jo? Čili to je ta pozice, kterou nejspíše jako diváci znají z Británie. Jo? Panovník panuje, ale nevládne, čili vláda mu napíše projev do parlamentu nebo jede na státní návštěvu. Formálně si tam může nějak upravit něco drobně, ale v podstatě přečte to, co mu připravila vláda. Jo, a v této pozici, v tomto režimu pravomocí, neříkám ve všem, jo, ale v tomto režimu pravomocí podle mě se nachází, což je převzato v podstatě už z ústavy z roku 1920, kdy takto to bylo založeno a ta je vlastně vzorem naší ústavní úpravy.
0: Jeden z těch argumentů, je to možná detail, ale i pan prezident říká, jak jsem hlava státu, vrchní velitel ozbrojených sil, ale také někdejší významný funkcionář NATO. Obstojí tato argumentace?
1: Myslím si, že ne. My si připomeňme především, že ústava výslovně stanoví, že každý státní orgán může činit jenom to, co stanoví zákon. Čili pokud je vrchní velitel ozbrojených sil, my nemůžeme se držet této věty, jakože z toho snad plyne, že on libovolně velí armádě a řekne třeba napadněte tedy, já nevím, Rakousko třeba a tak to musí poslechnout. Musíme se podívat do těch zákonů příslušných, co on může. Jo? Čili každý státní orgán si pohybuje nejenom v mezích ústavy samozřejmě, ale v mezích zákonů, které pak specifikují ty pravomoci. A tam on třeba podepisuje řády a má vlastní vojenskou kancelář, nějakým způsobem se podílí na činnosti armády, ale určitě to neznamená, že bezprostředně jí velí. Dokonce bych připomněl, že když v roce 1938 skutečně byl válečný stav, tak vrchním velitelem stejně tak byl prezident republiky Edvard Beneš, ale byl vedle toho hlavní velitel, což byl náčelník generálního štábu, který reálně tedy připravoval armádu na to válečné střetnutí. A to je obdobné, jo? Čili ten pojem v řadě států už opustili, to je vlastně pojem, který má svůj zdroj ve středověku ještě, že tedy ten panovník velitel táhne do boje jako vrchní velitel vojsk.
0: A ta třetí věc, někdejší významný funkcionář NATO?
1: To vidím jako nevýznamný argument. Z ústavního hlediska určitě ne, a jinak asi je možné se setkat s těmi představiteli mimo ty oficiální kruhy. Jedná se přitom o ty vojenské činitele, nikoli o politické představitele, kterým teď on je, jo? Čili tam jde o to jednání politické, že to je třeba
0: v zásadě by si měl vybrat, přece jenom ano, být ano. Funkcionář na to je, nemá vlastně spojitost s Českou republikou.
1: Přesně tak, tam zastupuje Českou republiku a naopak by to z toho mohlo plynout, že jeho zájmy jsou na straně té aliance jako takové, jo? A tam nikdy není úplná totožnost i v jiných mezinárodních organizacích, jo? Že by prostě někdo byl činný třeba v OSN a teď zastupoval tyto zájmy a přitom byl už prezidentem státu. Já vemu třeba rakouský prezident svého času byl generálním tajemníkem OSN, tak prostě to jsou rozdílné role. To je třeba vnímat.
0: Když onen kompetenční spor, kdo drží lepší trumfy v rukou? Je to vláda, anebo je to pan prezident? Váš odhad?
1: Pokud jde o to rozhodnutí ústavního soudu, tak tam samozřejmě úplně stoprocentně se předjímat nedá. Když vyjdeme z toho zákona ústavním soudu, tak z těch tří otázek, které prezident klade, a teď je otázka, jestli má vůbec takto klást otázky, tak je asi relevantní ta první.
0: Promiňte, my jsme se o tom bavili před natáčením právě. Než je přečtu, vy považujete to tyto tři otázky, tento segment toho sporu za věc, která není úplně vhodná, aby pan prezident takto formuloval?
1: No určitě v té otázce druhé a třetí.
0: Tak. V této žalobě žádám ústavní soud, píše pan prezident, aby deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Já jako laik dokážu pochopit. Aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky ve výkonu jeho ústavních pravomocí. Třetí věc, aby stanovil vládě povinnost poskytnout prezidentovi republiky veškerou součinnost. Skutečně ústavní soud, když to přeženu, bude řešit, aby mu vláda přistavila letadlo?
1: No, to je právě ono. Myslím si, že toto vlastně nemůže řešit v žádném případě, protože se musí držet, nebo předpokládám, že se bude držet zákon na ústavním soudu, který pro něj stejně závazný jako ústava nebo jiné součásti ústavního pořádku. A tam vlastně ten petit zní, že ústavní soud rozhodne, kdo rozhoduje. Takže z toho plyne ta první otázka. Ano, je relevantní, i když se domnívám, tak, že se jedná o společnou pravomoc, kde tedy ta vláda má silnější pozici, protože ta dává ten souhlas. Nebo silnou tedy pozici. Ano. Ale dobře, může tedy ústavní soud rozhodnout, prezident má pravomoc rozhodovat. Pokud by to řekl, tak jsme v tom režimu článku 63 a ta rozhodnutí, včetně i opatření prezidenta technické povahy, to znamená rozhodnutí, kam pojedu nebo nepojedu, tak vyžadují kontrazignaci předsedy vlády. Jo, to znamená, předseda vlády musí souhlasit s tím. Takže by jako se lidově dostal jako z bláta do lůže, že by nerozhodovala sice vláda primárně, ale rozhodoval by prezident, ale musel by mít souhlas předsedy vlády a ten by se řídil, předpokládám, usnesením vlády. Ty dvě otázky další jsou vůbec problematické, protože ty už předjímají v rozporu s tou první otázkou, která říká, kdo má pravomoc, už říkají, já ji mám, protože přece chce, aby mu nebránili, čili měl položit otázku, že ústavní soud má říct, že prezident republiky může samostatně jezdit na summity nebo zastupovat zahraničí. Jo? Jak on tvrdí podle toho článku 63, zastupuju navenek, tak by měl požadovat v té první otázce, ústavní soud mi má potvrdit, že z toho, že zastupuji stát navenek, plyne, že samostatně rozhoduju o tom, kam pojedu. A pak už je ta druhá, třetí logická. Jo, pak už je, přistavte mi letadlo, nebraňte mi v tom, abych tam mohl jet a zabezpečte celkově servis, jo, což by znamenalo podřízení vlády prezidentu republiky jednoznačné. Jo.
0: Ale pakliže by toto nastalo, to by byl přece velký posun ve vnímání prezidentské funkce k tomu až poloprezidentskému systému. Nemůže to takto dopadnout?
1: To by určitě vedlo k těmto možným závěrům, protože...
0: Co by se stalo, kdyby ústavní soud takto rozhodl? To by byl přece jako zásadní, to by byla zásadní změna.
1: No, to by byla samozřejmě zásadní změna a v podstatě asi v rozporu nejenom s tou dikcí toho článku 63, o kterém hovoříme, ale celkovým založením té ústavní koncepce, jo, která znova zdůrazňuji, vychází z toho, že prezident má určité pravomoci, ale tím, že není odpovědný z výkonu funkce, tak tím je výrazně omezen. To by znamenalo, že by se muselo zavést, a to by byl ten přechod k poloprezidentskému systému, že nejenom je přímo volen, ale je odvolatelný těmi občany na základě například návrhu parlamentu nebo něco podobného. Rozumím. A že tedy se dostáváme do poloprezidentského systému. Byť my můžeme říct, že jsme určitý systém jakoby smíšený, kde jsou ty hybridní prvky toho systému, není to klasický parlamentarismus.
0: Co je ten hybridní systém? Není to ta osobnost toho prezidenta?
1: Třeba, jo, že by vláda přijala usnesení, nepojede tam ani prezident, ani nikdo za Českou republiku, protože dáváme najevo, že nechceme nic společného se Severoatlantickou aliancí. Jo. To by musel asi rychle rozhodovat, že to takhle asi nejde. Když on během 2 let, téměř všechny soudce, myslím s výjimkou 2, teď jmenoval, tak vlastně už vzniká určitá pochybnost, která může být jaksi neoprávněná, ale nedivil bych se, kdyby nakonec vláda třeba i na tohle to upozornila.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní pondělní speciální stream 22.6. letopadu 2026 velitelského času 20.03. To pro případné záznamy. A já tady vítám poslance a šéfa strany PRO Jindřicha Reichla. Ahoj.
1: Ahoj Peťo, moc děkuji za pozvání a zdravím všechny diváky kanálu Budeš TV.
0: Jsem moc rád, že po čase jsi se opět si našel chvilku a že si dneska můžeme popovídat a taky projet otázky našich milých diváků. Vážení přátelé, už teď pište do chatu, co vás zajímá, protože je to hodně, co se děje kolem nás. Teď jsem někde zaslech, člověče, že snad Petr Pavel, nevím proč, z nějakého důvodu nepojede na ten svůj vysněný summit. Nemohl by tam třeba dělat čadnášku, nebo fakt pro něj není žádná práce?
1: Ale mě úplně, když to dneska definitivně vyběhlo, tak jsem si vzpomněl na ten film Jára Cimrman ležící spící, kde je ten po mostě ten Cimrman a proti němu je ten Zahajský, který hraje Emila Holuba. A Cimrman mu říká, zdravím tě, Emile, tak co, letos zase do Afriky? A ta manželka říká, doma bude, už se narajzoval dost. Mně přijde zvlášť teda v těch posledních týdnech, že Petr Pavel si udělal z prezidentství poněkud zážitkovou dovolenou. Už jsme viděli, že fotil v Le Mans, vylezl na nějaký stožár, opravoval zdi v katedrále svatého Víta, teď fotil zase MotoGP, fotil se tam s Rossim, zachránil paraglidistu na poslední chvíli. Já nevím, jestli mu zbývá nějaký čas na práci pro občany téhle země, anebo jestli opravdu teda to pojal, že vlastně takovým Chuckem Norrisem na Pražském hradě, pouze v šedovlasém provedení. A mně to přijde, vážně, já už jsem to říkal včera v tom svém živém vysílání a musím to zopakovat, mně to přijde jako neuvěřitelně degradující chování vůči tomu postu nejvyššího ústavního činitele. Já neznám jiného prezidenta, který by jezdil fotit Le Mans a jezdil prostě na všechny tyhle ty události a les někde na stožáry a spouštěl se po lanech po katedrále svatého Víta. Já jsem zastáncem toho, co tak, jak pojali tu prezidentskou roli Václav Klaus, Miloš Zeman, jako intelektuální lídři České republiky, s nimi jsme v mnoha věcech třeba nemuseli souhlasit a logicky já jsem třeba s Milošem Zemanem hodně nesouhlasil v oblasti covidu a tak dále, ale prostě oba dva ti prezidenti byli velmi respektuhodní a měli svoje jasné názory a zcela jednoznačně byli intelektuálními špičkami v České republice. Nikdo nemohl zpochybnit jejich intelekt, jejich rozhled, jejich silné názory a tak dále. A Petr Pavel mně přijde opravdu jako nějaká jaksi českohledá superstar nebo prostě jiná reality show, kdy fakticky tady média obdivují a úplně ho adorují až vlastně v takovém tom Kim Jong-unovském stylu. Že já už jsem říkal, že už jenom čekám, kdy se objeví titulek Petr Pavel vystoupil před Pražský hrad a rozestoupila se mračna a oblohu zalilo slunce a duha, rozeklonula se duha nad Prahou díky Petrovi Pavlovi. Prostě ta nekritická adorace člověka, který fakticky nepřináší naší zemi vůbec nic pozitivního, to je něco, co je ostudou Pražského hradu, ostudou vůbec pozice nejvyššího ústavního činitele. A vždycky říkám, prezident nemá být ani tak politikem, ale má být intelektuálním a názorovým lídrem České republiky. Má to být následování hodná osoba. Já si nemyslím, že naše děti by měly být jako Petr Pavel. Já si myslím, že by měly skutečně směřovat úplně jiným stylem. A pro mě to prostě není vzor pro naše občany, pro naše děti. Pro mě je to reklamní figura. Nic víc, nic míň. A co se týče té Ankary, neustále se hovoří a už zase jedou kompetenční žaloby a podobné nesmysly, ale mně tam chybí úplně jeden pohled, to tady možná říkám poprvé vůbec, a to je pohled občana České republiky. Co tam ten Petr Pavel by udělal tak zázračného, že by to mělo pozitivní vliv na život Jana Nováka z Havlíčkova Brodu. Co? Co tam dojedná jinýho, než tam dojedná Andrej Babiš, Petr Macinka? V čem bude ta jeho přidaná hodnota z pohledu našeho života, z pohledu života každého běžného občana v České republice? Já se na politiku dívám jako na službu, na to, abych přispěl k tomu, aby život našich občanů v České republice byl bohatší, bezpečnější, svobodnější. A to je prostě moje snaha a chci, aby ty výsledky byly vidět jako v tom životě každého běžného občana. Proto tady nechci ukrajinskou kriminalitu, proto tady nechci omezování svobody slova, proto nechci, aby nám diktovala nějaké předpisy Evropská unie. A rozhodně nechci euro a podobný nesmysly. A já prostě nevidím tam absolutně žádnou přidanou hodnotu ze strany toho Petra Pavla, kterou by on tam jaksi přinesl do té Ankary. A když teda výjdu z tohoto principu, z tohoto prizmatu, tak přece tím dalším logickým krokem, logickou otázkou je, proč se tam chce za každou cenu dostat. Co je ta jeho motivace? On se přece sám ví, že s Donaldem Trumpem má velmi chladné vztahy, řekl bych nejhorší vztahy vůbec ze všech prezidentů v Evropě. Prohlásil o něm, že je odpudivá lidská bytost, že poškodil na to víc než Vladimír Putin. No tak představa, že se s ním budou Američani bavit, je prostě směšná. Naopak, možná tam bude nějaké zdvořilostní pozdravení, ale to je tak všechno, jinak ho mají samozřejmě už nějak zapsaného. Tak tedy proč? Jo, to je ta otázka správná. Proč ten Petr Pavel tak zoufale až s dětinskou umanutostí se snaží do té Ankary dostat? Není ta odpověď na snadě, že prostě se tam snaží reprezentovat zájmy svých sponzorů, kteří samozřejmě pocházejí i z toho zbrojařského prostředí? Ať si každý na to odpoví sám. Já myslím, že ta logika je v tuhletu chvíli jasná a že když se prostě zeptáme qui bono, komu to prospěje, že tam Petr Pavel pojede, občanům České republiky určitě ne. Jeho sponzorům možná ano. A když se zeptáme druhou optikou, optikou Okamovy břitvy, nejjednodušší vysvětlení bývá obvykle to správné, tak já tam nevidím prostě žádnou snahu o zastupování zájmů našich občanů a České republiky. Já tam vidím jeho